to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed. Tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčel ramen.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřepčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Skalka může být výkladní skříní zahrady, jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek. To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
2: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
1: Zásadní je asi volba místa.
2: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje. Rovinaté pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zítkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
1: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
2: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice, těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
1: Co je ten další krok?
2: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejně veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
1: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
2: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
1: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
2: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
1: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
2: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, ta se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnín. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná miniskalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
0: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme komposter, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte, a to rozlišení je klíčové. Zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrněnými nožičkami. A když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je teda škůdce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teď na jaře, v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zarijete tam dosíkaté vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folií, nadáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkaté vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují. Po třech týdnech potom tu neprodyšnou plachtu, ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chroustá, jeden je kámoš a druhý ne a doufám, že vám ta rada pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém. Ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček květu schopných udělat dostatek.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobby redaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
2: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová folie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
3: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
2: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nazbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů, ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaké kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
1: Jinou, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

najde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudebních nástrojů, přinesl mi flétnu, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu, že si chtěl opravit sám flétnu. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky, pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat. Tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta flétna samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
3: Podařilo se to opravit.
2: Podařilo se opravit a flétna hrála.
3: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom na tyči taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? A tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flétna hrála.
3: No a kdyby nehrála? Tak asi vezmete a teď s ní švihnete o stůl. Stalo
2: nástroj?
3: Se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hráli všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
3: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji, fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí, opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojčínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: pekářský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci, vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty, z myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetový nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodili v roce 1951, jedna 4. dubna a druhá 25. července. Obě poměrně dlouho bodovali v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovali se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurichová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurychová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vysarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wondera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sobka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové, a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuji z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem.

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste, prosím, volá Semafor. Třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily. Ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyspytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala svůj netuctový talent. Přitom se skupinou Bacily, kam jí doporučil tehdejší manažer skupiny Honza Bunzel, nakonec spolupracovala 2 roky. S Bacily natočila několik nahrávek, včetně hitu Rock, rock střídá.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jméno Jana Robová, psáno se dvěma B, je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1973. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách a v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1977. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu David v listopadu 1975.

Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. Z Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl ji Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Dětský ombudsman chce ukotvení tvorby a vysílání pořadu pro děti v mediálním zákoně. Systémy, komerční banky a české spořitelny mohou mít výpadky. Studenti z brněnského VUT sestavili novou elektrickou formuli a bude zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm. Teploty do 13 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Dětský ombudsman Martin Beneš varuje před tím, aby ze zákona o médiích veřejné služby vypadl požadavek na pořady pro děti a mládež. Je to i součástí připomínek k návrhu zákona. Tvorba a vysílání tohoto typu pořadů je podle Beneše jedním z hlavních úkolů veřejnoprávních médií. K tomu ale potřebují také jistotu financování.
2: Média veřejné služby musí mít zajištěno financování i na vysílání a vytváření programů pro děti. V tom návrhu jsou ty děti opomenuty, takže my jsme připomínali, že by měly být zahrnuty do té cílové skupiny. Pokud se jedná o to financování, to se já stejně tak jako veřejný ochránce práv domníváme, že ta jistota tam dána není.
0: Připomínkové řízení k návrhu zákona skončilo včera. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy chce do několika dnů předložit studii hodnocení dopadu zákona. Některé banky v Česku plánují odstávky svých systémů, například Komerční banka upozorňuje, že během pravidelné údržby může do dnešních 22 hodin docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací. Podobně na tom budou i klienti České spořitelny. Ta potvrdila odstávku internetového bankovnictví George během víkendových nocí. Omezení se týkají hlavně zadávání plateb, placení kartou a výběry z bankomatů budou ale fungovat bez problémů po celou dobu aktualizací. Studentský spolek TU Brno Racing z Vysokého učení technického včera představil svůj nový elektrický monopost Dragon E6. Jedná se o další formuli v řadě, se kterou se jim podařilo kvalifikovat na mezinárodní závody. Letos budou soutěžit v Česku, Rakousku a Chorvatsku. Do spolku se každoročně přihlásí zhruba 140 členů. Podle vedoucí Anny Piarové se jejich osvědčí něco přes polovinu.
3: My dovolíme všetkým sa pridať, ale dostanú jasné podmienky, ktoré musia splniť. A pokiaľ ich nesplnia a nepracujú zodpovedne, tak v tom týme ďalej nemôžu byť. Keď máme ako študenti postaviť monopost, do ktorého sa jeden z nás posadí, tak ten monopost musí byť spoľahlivý, musí byť bezpečný a musíme si byť istí, že tí ľudia sa o každý ten šrov postarajú tak, aby sa tomu monopostu ani tomu človeku nič nestalo.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa ve Švýcarsku porazili Dánsko 4-1. Dnes nastoupí národní tým proti Slovincům. Střelec gólu do prázdné branky Matěj Bliml říká, co právě do dnešního duelu zlepšit.
4: No, tak já si myslím, že tam byla možná malinko nervozita, nebo tak nějak jsem to trochu cítil, že prostě ten puk odskakoval, samozřejmě ten let nebyl úplně nejlepší, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Ale byly tam prostě nějaké nahrávky, které odskakovaly a já věřím, že si to bude líp a líp sedat a až budeme lepší a lepší.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Později večer a v noci se ze západu budou srážky pozvolna vytrácet. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů. Vítr by měl foukat mírný severovýchodní až severní a biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením po nehodě počítejte na silnici 50 u Kunovic. Na silnici 38 pozor ve Chvalovicích, zůstává tam auto s poruchou. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, od mikrofonu vás krátce po 5. hodině zdraví Alena Přikrylová a na vlnách Českého rozhlasu Brno s vámi zůstanu až do 9. hodiny. Prohlídka se strašidly, historické policejní uniformy nebo divadelní hra v kostele. I takovéto zážitky nabídne dnešní brněnská muzejní noc, která zpřístupní kulturní instituce po Brně a v jejím blízkém okolí. Co konkrétně zájemci mohou navštívit, se dozvíte krátce po půl. O víkendu nesmí chybět ani jazyková dílnička Jiřího Trachtulce, ale ještě předtím se podíváme na počasí a na zajímavá výročí spojená s dnešním datem 16. května. Dnes je Evropský den slunce a svátek má Přemysl. Po ránu vám posíláme pohodovou hudbu, písničky, které nestárnou, a ráno nám otevírají Petrové. Zaspívá Petr Kotwald a v duetu Za okamžik uslyšíte Petru Janu a Petra Jandy. Krásný den.
1: Český rozhlas Brno.

Je v tahu Petr Kotwald na vlnách Českého rozhlasu Brno 13 minut po 5. hodině. Probouzíte se do sobotního rána s datem 16. května. Roku 2026. Církevní kalendář dnes připomíná světce ze 14. století svatého Jana Nepomuckého. Zastával úřad generálního vikáře pražského arcibiskupa. Při sporu krále Václava IV. S arcibiskupem Janem z Jenštejna se postavil na stranu arcibiskupa. Král ho proto zajal a mučil. Jeho tělo bylo posléze hozeno do Vltavy. Po několika týdnech ho rybáři vylovili a začalo se o něm mluvit jako o mučedníkovi. Svatořečen byl pak v 18. století. Před 158 lety byl v Praze slavnostně položen základní kámen Národního divadla. Původně měl být převezen jen kámen z Řípu, ale dorazily i kameny další, například také z Radhoště nebo Vyšehradu. Ve stejný den měla u této příležitosti v Novoměstském divadle v Praze premiéru Smetanova opera Dalibor. Před 138 lety představil Emin Berliner ve Filadelfii historicky první gramofon. Jeho metoda byla nejprve komplikovaná. Brzy ale uspěl a na konci roku 1889 už lisoval první gramofonové desky. 95. narozeniny by dnes oslavila krasobruslařka Aja Vrzáňová. Bývala světovou hvězdou první velikosti. Získala dva tituly světové šampionky i zlato z mistrovství Evropy. V roce 1950 byla tehdy jako novopečená mistryně světa donucena k odchodu z vlasti, kam se vrátila až v dubnu 1990 po dlouhých 40 letech. 71. narozeniny dnes oslaví herec Oldřich Kaiser. Studoval na brněnské konzervatoři a posléze na pražské Damu. Jako mladý hrál například ve filmu Setkání v červenci nebo v seriálu Nemocnice na kraji města. A proslulá je samozřejmě také jeho spolupráce s Jiřím Lábusem v televizní show Možná přijde i kouzelník. A v tuhle chvíli už posloucháme první tóny Lásky na inzerát. Zpívá Miroslav Žbirka. Krásné ráno.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme 19 minut po 5. hodině, dnes je 16. května, den slunce. Slunce nám sice vyšlo 9 minut po 5. hodině, ale stále se ještě ukrývá za mraky a na déšť to vypadá nejen v centru Brna, téměř po celý den. Aktuálně se teploty pohybují mezi 8 až 10 stupni Celsia, nejchladněji máme ve Znojmě, Kuchařovicích a na ostatních místech jižní Moravy se teploty drží na desítce, stejně jako v centru Brna, kde prší a je 10 stupňů. Během dne očekávejte zataženo, případně skoro zataženo, občas se bude vyskytovat déšť nebo přehánky, výjimečně se může objevit i bouřka. Později večer a v noci se ze západní poloviny kraje budou srážky pozvolna vytrácet. Nejvyšší teploty dosáhnou 10 až 13 stupňů Celsia. Vád bude mírný severovýchodní až severní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Vítr bude večer a v noci místy zasilovat na čerství. Rozptylové podmínky, velmi dobré ráno, místy dobré a biozátěž je na jedničce. Dobré ráno.
0: Výlety s Pavlem Kudenou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudenou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 5:23. Trochu hudební, trochu taneční bude dnešní jazykový koutek Jiřího Trachtulce. Zavede nás do Brna na diskotéku, samozřejmě v době minulé.
1: Dnes se podíváme do Brna a podíváme se na diskotéku. V brněnské hantýrce se setkáváme s výrazy dýza, dýzárna, diskárna, diskoška nebo didžina. Ale také Fošnové hmyz či Holcnové Big Bosch. Začněme Fošnovým hmyzem. To bylo tak. Tanečníci se hemžili jako hmyzáci na parketu, tedy na prknech neboli fošnách, za doprovodu gramofonových desek neboli fošen. A proto se celé této akci začalo říkat hmyzákování na fošnách nebo Fošnové hmyzákování. A protože slangy rády zkracují, tak i Fošnové hmyz. Takže řeknu-li, že v kulturáku vařili Fošnové hmyz, neznamená to vůbec, že v kulturním domě hubili varem červotoče, ale že tam byla diskotéka. A Holcnové Big Bosch? Holcna znamená v hantecu dřevo. Pochází to z německého Das Holz, což je dřevo. Takže se jedná o jakýsi Big Beat na prknech. Hantec dechá.

lid ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V areálu hodonínské nemocnice začali dělníci se stavbou nového pavilonu urgentního příjmu. Má zajistit rychlejší diagnostiku, lepší návaznost péče a připravenost nemocnice na řešení akutních stavů a mimořádných situací. Stavba za 155 milionů korun má být hotová v říjnu příštího roku. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia uspělo přes 93% uchazečů, to je podobně jako loni. Výsledky včera zveřejnila státní organizace Cermat. Celkově se letos na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Ti neúspěšní se můžou přihlásit do druhého kola. Brněnská městská společnost Stares Sport připravuje plavčíky na letní sezónu. Ta začne na koupališti Riviera a na koupališti Zábrdovice 30. května. Základními testy prošlo více než 70 zájemců, kteří budou během léta dohlížet na bezpečnost návštěvníků. Loni řešili plavčíci dohromady na obou koupalištích 250 úrazů. Pracovníci olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku uspěli v soutěži Bílý slon. Získali první místo v kategorii ptáků za odchov zoborožce malajského. Podle mluvčí zoo Ivety Gronské se tento druh daří odchovávat v zajetí jen výjimečně. V budově studia Českého rozhlasu na Beethovenově ulici v Brně bude dnešek dnem otevřených dveří. Návštěvníci uvidí, jak se tvoří živé vysílání. Večer se dostanou i na střechu s výhledem na Brno. A na jihu Moravy bude dnes převážně zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Později večer a v noci se ze západu budou srážky pozvolna vytrácet. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů. Vítr bude foukat mírný severovýchodní až severní a biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 193. kilometru dálnice D1 došlo k nehodě, počítejte s ní ve směru na Vyškov. Na silnici 50 pak projíždějte opatrně místem nehody u Kunovic a nehoda je hlášena také u Rodkova na silnici do Bystřice nad Pernštejnem. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Katapult na vlnách Českého rozhlasu Brno, 8 minut po půl šesté, dobré ráno. Včera ve Znojmě celostátně odstartovala série muzejních nocí a dnes v 6 hodin večer propukne jedna z největších součástí cyklu Brněnská muzejní noc. Do jejího 22. ročníku se zapojí 26 institucí. Program, který potrvá do půlnoci, připravují především muzea, kostely nebo galerie, co vše si instituce pro zájemce přichystaly, v rozhovoru s moderátorem Pavlem Kašparem uvedla redaktorka Aneška Hlávková.
1: Které instituce se do Brněnské muzejní noci například zapojí?
2: Mezi účastníky je Moravská galerie, koordinátor celého projektu. Ta otevře například Pražákův palác na Husově ulici, kde budou moci lidé po 10 letech znovu vidět výstavu za obrazy od Jiřího Franty a Davida Béma. Program představilo i Technické muzeum v Brně. Nabídne například komentovanou prohlídku historických policejních oděvů a uniform. Kultura bude dostupná taky v kostele svatého Jakuba, který ve své lodi v 19 hodin představí dobrodružnou divadelní hru Santiago, čili svatý Kuba o svatojakubské pouti. Program připravila i Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Ta nabídne komentovanou procházku po fakultě s prohlídkou antických soch. Bude vhodná i pro nevidomé, pokračuje koordinátorka projektu Markéta Stulírová.
3: Pro nevidomé budou připraveny i modely, které si mohou ošahat a v Brailově písmu se více o sochách něco dozvědět. Kdo vlastně se chce prohlídky zúčastnit a nemá zrakové postižení, tak tomu nabídneme tento zážitek, že mu vlastně nasadíme takové klapky na oči a může si to vyzkoušet.
2: Nově se muzejní noci účastní i galerie Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického. Mezi novými lokacemi je i funkcionalistická vila Vitala v brněnských Pisárkách.
1: Muzejní noc se propukne nejen v Brně, ale i v jeho okolí. Kam ještě můžou návštěvníci zajet?
2: Muzeum Brněnska v sobotu poprvé po několika letech otevře všech 6 svých poboček, tedy tu v Oslavanech, památník písemnictví v Rajhradě nebo Podhorácké muzeum v Předklášteří, kde bude pro děti k dispozici stezka za strašidly. Projekt organizátoři koordinují s brněnským dopravním podnikem, který zítra večer vypraví do některých odlehlejších míst speciální autobusy. Výjíždět budou z centra Brna ze zastávky Česká a jízda v nich bude pro všechny zdarma.
1: Souběžně s muzejní nocí Brno zažije i festival Open House. Aneško, co nabídne?
2: Tento festival poskytuje prohlídky různých, třeba architektonicky zajímavých budov nebo míst v Brně. Některé lokace se kryjí s těmi, které jsou zapojené v brněnské muzejní noci, ale jiné budou otevřené speciálně pro Open House. Zpřístupněný bude třeba Ústavní soud, nejvyšší budova Česka AZ Tower v brněnských Štýřicích. Vždy je ale potřeba prověřit, jestli je objekt přístupný volně nebo je nezbytná rezervace předem.
0: O kulturně nabitém víkendu v Brně a okolí nás informovala redaktorka Aneška Hlávková v rozhovoru s Pavlem Kašparem. A teď si dáme kapelu No Name. Čím to je? Na vlnách Českého rozhlasu Brno. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Máme 6:45. Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Brno. Nejchladněji v tuhle chvíli je ve Znojmě Kuchařovicích, a to 8 stupňů Celsia, naopak nejtepleji v Lednici nebo Pohořelicích. Na ostatních místech Jihomoravského kraje se teploty pohybují kolem 9 stupňů Celsia. Stejně tak v centru Brna je 9 stupňů, zataženo a prší. Během dne očekávejte zataženo, případně skoro zataženo, občas se bude vyskytovat déšť nebo přehánky, výjimečně se může objevit i bouřka. Později večer a v noci se ze západní poloviny kraje budou srážky pozvolna vytrácet. Nejvyšší teploty dosáhnou 10 až 13 stupňů Celsia. Vát bude mírný severovýchodní až severní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Vítr bude večer a v noci místy zasilovat na čerství. Rozptylové podmínky velmi dobré, ráno místy dobré a biozátěž je na jedničce. Sluníčko dnes vyšlo 9 minut po 5. hodině a zapadá ve 20 hodin a 32 minut. Dobré ráno. Ano.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Ten Veles vlastně. Pro mě je to především vzpomínka, ale jsou to lidi. A je to vlastně kus života. Když jsme ten časopis zakládali, tak jsme netušili, že by bylo možné, aby vycházel delší dobu, než kolik bylo nám tehdy let. Čerstvých 21, když vyšlo první číslo. A to, že to vycházelo tak dlouho, to je pro mě jako obrovským milým překvapením a potěšujícím faktem, že asi to mělo smysl.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Letošní sezónu nekončí. V říjnu se můžete těšit na speciální večerní prohlídky i víkendový provoz, které dodají druhohorní džungli tu pravou tajemnou atmosféru. A tajemnou atmosféru nabídnou dnes i v Domě přírody Pálava. Tam se koná muzejní noc pod titulem Jaká pálavská zvířata ožívají s příchodem noci. Na komentovaných prohlídkách ve 14, 15 a v 16 hodin potom budou pátrat děti. V 18 hodin pak začnou komentované prohlídky pro dospělé. Po celou dobu trvání akce pak bude možné si speciálně upravenou expozici projít také individuálně. A pozvánka do třetice. Vinaři z Vranovic na Pohořelicku dnes zvou na degustaci vín do svých sklepů. Začátek akce je ve 12 hodin, ukončení pak plánují na 19. hodinu. Ochutnávání s pěvem doprovodí mužáci z Přibic a po skončení akce bude hrát cymbálová muzika na vinotéce za Obecňákem. A teď si dáme píseň Hany a Petry Ulrichových Brána milenců. Dobré ráno.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Ostopovicích na Brněnsku otevřeli novou školu. Nejvyšší ceny benzínu i nafta zůstanou o víkendu skoro beze změny. Ve Znojmě se dnes můžou lidé sejít na společné snídani a bude zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm teploty do 13 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Ostopovice na Brněnsku mají novou školní budovu. Její součástí je třída pro mateřskou školu a několik odborných učeben základní školy. Dvoupatrová budova vyrostla na místě bývalé 200 let staré školy, která potřebám obce už dlouhodobě nevyhovovala. Stavba vyšla na 120 milionů korun. Asi 2/3 pokryla dotace Brněnské metropolitní oblasti, vysvětluje nezávislý starosta Jan Simon.
2: To vlastně bylo dokončení obnovy areálu, který započal už v roce 2007. A v jistém ohledu vlastně je to i vyústění více než 200leté historie, více či méně marných pokusů obce získat důstojný a kapacitně zcela postačující areál pro vzdělávání.
0: Maximální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzín si řidiči připlatí 8 haléřů, litr má stát 44 koruny a 33 haléře, nafta naopak zlevní oproti pátku o 4 haléře na 41 korunu 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. Rezort je vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Lidé ve Znojmě můžou dnes společně posnídat v ulici Přemyslovců. Akce se koná jako součást Dnů partnerských měst Znojma. Lidé si můžou donést vlastní jídlo a pití a společně se o ně podělit. Cílem je místním nabídnout neformální místo pro setkání, vysvětluje starosta František Koudela z ODS.
3: Jako město připravíme koláčky, budeme tam mít kávu a bude z toho dobrá tradice. Prostě když se lidi potkají, posnídají, řeknou si, jak se mají, s některými se člověk celý rok nepotká a nabízí se vlastně i spojení právě s těma partnerskými městama, takže tam budou mezi náma přátelé z Itálie, z Německa, z Rakouska, Slovenska, Polska.
0: V případě špatného počasí má podle starosty město připravený party stan. Sport. Čeští hokejisté ve svém prvním utkání na mistrovství světa nezaváhali. Ve Freiburgu porazili Dánsko 4-1, když si rozhodující dvougolový náskok vytvořili už v první třetině. Právě s úvodem utkání byl spokojený i trenér Radim Rulík.
4: To byl výborný. Vlastně 12-1 na zakončení vlastně v té první třetině, to jednoznačně ukazovalo to, že vlastně to bylo na jednu branku a vlastně jsme se udrželi ve třetině soupeře a byli jsme silní na kotouči, měnili jsme pozice. To bylo velmi dobrý, od té druhé třetiny se to už srovnalo trošku.
0: Druhý zápas na turnaji čeká české hokejisty už dnes večer, a to proti Slovinsku.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 projíždějte opatrně místem nehody na stém 93. kilometru ve směru na Vyškov. Pozor i v místě nehody na silnici 50 u Kunovic, stejně jako na silnici 38 v Chvalovicích, tam zůstává nepojízdné auto. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. U mikrofonu až do 9. hodiny je s vámi Alena Přikrylová. Máme 6:04, jsme na prahu víkendu a věřím, že dnes doma nezůstanete a vyrazíte na zajímavá místa v rámci dne otevřených dveří. Tak pokud plánujete co na sebe, případně sebou, vydržte, ať vás počasí nezaskočí. Za chvíli je s brněnskými meteorology důkladně probereme. Ale ještě předtím si připomeneme významné události spojené s dnešním datem 16. května v pravidelném kalendáři. To všechno po úvodních písničkách, které nestárnou. Zpívat bude Marcela Holanová nebo Karel Kahovec. Tak stávejte s námi i v sobotu. Hezké ráno.
6: Český rozhlas Brno.

Cesty lásek s Marcelou Holanovou na vlnách Českého rozhlasu Brno máme 11 minut po 6. hodině. Dobré ráno, dnes je 16. května roku 2026. Před 154 lety se narodil Alfred Löwbeer, podnikatel a provozovatel textilních továren v Brně. Ve stejný den před 124 lety se na třicátiny svého otce narodila Greta Tugendhatová. Rozená Löwbeerová spolu s manželem Fritzem Tugendhatem nechala postavit slavnou brněnskou vilu Tugendhat. Strávili v ní pak ale pouhých 8 let. Před nacistickou okupací totiž museli odejít do zahraničí. Vilu zabavilo jako židovský majetek gestapo a po válce byla znárodněna. Před 117 lety se v Uherském Brodě narodil František Kožík, básník, dramatik a prozaik. V letech 1930 až 40 pracoval v brněnském rozhlase jako moderátor i autor v literární redakci. Jeho nejslavnější knihou je román Největší z pěrotů. Poprvé vyšel v roce 1939. Před 112 lety se narodil Eduard Hoffmann, tvůrce animovaných filmů, knižních grafik a ilustrátor. Stál u počátku animované tvorby v bývalém Československu. Byl jedním ze zakladatelů studia Bratři v triku. Méně se ví, že Hoffmann byl i otcem kresleného pana Vajíčka, který kdysi v televizi uváděl reklamu. 77. narozeniny dnes oslaví písničkář Pepa Nos. Narodil se v Šumperku na severu Moravy a 81. narozeniny dnes oslaví brněnský rodák, zpěvák Laďa Kendl. Působil v divadle Večerní Brno a později zpíval na amerických výletních lodích. Solové kariéře se věnuje dodnes. No a my si dáme kapelu Bee Gees. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Máme 15 minut po 6. hodině, je to aktuální předpověď počasí v tuhle chvíli s brněnskými meteorology. A já už zdravím Báru Kučerovou, dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Po ránu nám prší, teploty v Brně se pohybují kolem 9 stupňů Celsia. Vylepší se nám během dne počasí na jižní Moravě?
2: Úplně až tak extrémně by se vylepšovat nemělo, to zataženo zůstane a případně pokud nebude zatažená obloha, tak bude skoro zatažená. Ten déšť ovšem může chvílemi slábnout nebo i ustávat a odpoledne by se z něj, případně i už během dopoledne, kolem poledne by se z něj měly dělat spíše přehánky, protože on bude přechodně přecházet spíše dál na západ, na Vysočinu, tam bude jeho středisko a tady po něm zbydou opravdu přehánky nebo občasný déšť.
1: Jak se nám bude dál vyvíjet počasí během večera, noci a zítřejšího rána?
2: A poté, co dnes ty teploty vyšplhají mezi 10 až 13 stupňů Celsia, což nevyšplhají moc vysoko, tak zítra ráno zase moc neklesnou, protože ta noc zůstane zatažená, zpočátku ještě může být i deštivá, srážky budou potom během noci postupně ubývat. Nejdříve budou ubývat na západě kraje, naopak na východě tam můžou vydřet až do rána a zítřejší ranní teploty očekáváme mezi 10 a 7 stupňů Celsia.
1: A počasí v neděli?
2: Neděle zůstane ještě zatažená nebo oblačná, ale už víceméně bez srážek, déšť se během rána dopoledne přesune na východ kraje a tam by se také měl potom v průběhu dne zvolna vytratit. K večeru bude postupně od západu obývat oblačnost a večer pak už čekáme skoro jasno nebo i jasno, ale celkově v těchto dnech, jak ve dnešku, v noci na zítřek a zítra platí, že ta lokalizace a množství srážek není úplně jasná, protože nás ovlivňuje tlaková výše, která je nad východní Evropou a to, jak se posunuje, tak potom ovlivňuje, kde přesně budou ty nejvyšší úhrny srážek, respektive kde přesně se nachází to srážkové pole.
1: A pro zajímavost závěrem vás poprosím o teplotní rekordy pro dnešní den.
2: A maximum, kterému se dnes opravdu nepřiblížíme, pochází z roku 2000 z Brna Žabovřes, kde teploměr ukázal 31 stupňů a minimum pochází z roku 1928 z Tišnova, kde teploměr ukázal minus 3 stupně Celsia.
1: Za aktuální předpověď počasí děkuji Báře Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Těším se zase někdy na slyšenou. Mějte se krásně, až se prospíte, tak se u nás třeba zastavte na Beethovenově ulici na dnu otevřených dveří. A deštník sebou doporučujeme všem. Krásné ráno.
2: Vám také naslyšenou.
3: Pondělí 18. května se těšte na mimořádné dobré rady, ve kterých se budeme starat o růže. Vysílat se chystáme přímo z Rozália, kde můžete obdivovat genofondovou kolekci 220 odrůd růží českých a moravských šlechtitelů. Mezi 10. a 12. hodinou se potkáme přímo v areálu Střední odborné školy zahradnické a Středního odborného učiliště v Rajhradu u Brna. Přijďte se podívat na vysílání zblízka a nechte si od odborníků poradit, jak na to, aby vaše růže byly ty nejkrásnější. Srdečně zve a na setkání se těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

podání Karla Gotta na vlnách Českého rozhlasu Brno 23 minut po 6. hodině. Zajímá vás, co se děje v Brně, tak si rozhodně nenechte ujít brněnskou jedenáctku, kterou pro vás připravuje Tomáš Kremer a Hana Florianová. Během 11 minut rozeberou vše podstatné, co se v Brně v týdnu odehrálo. Například jedním z témat je seriál Moniová, brněnský příběh silné ženy a oběti násilníka. Nový seriál o brněnské spisovatelce Simoně Moniové míří na obrazovky. Má diváky navést k tomu, jak rozpoznat a snad i řešit domácí násilí, aby se neopakovaly tragédie, které potkaly ji i další ženy. Brněnská jedenáctka kromě toho navštívila první hřiště s prolezačkami i pro děti na vozíku. Vyrazila k vyhořelé zvířecí stanici, kterou z popela vytahují dobrovolníci. No a poví nám, kdy budou otevřeny první kavárny na náplavce, anebo na co si dát pozor při cestě na Zelňák i letiště. To jsou témata pořadu Brněnská jedenáctka. Pravidelně si ji můžete poslechnout v pátek po 17. hodině a všechny díly pak můžete najít na našem webu brno.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A zajímavosti z Brna a okolí pro vás máme i za chvíli. Ceny bytů v Brně se za posledních 10 let extrémně zvýšily. Může si dnes ještě mladý pár dovolit vlastní bydlení? O tom je nová hra Národního divadla v Brně. Více uslyšíte po krátkých zprávách v půl s Pavlem Chaloupkou, tak zůstaňte s námi.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Nejbližší spoj veřejné dopravy nově lidé najdou v mobilní aplikaci Iris. Aktualizovanou verzi aplikace spustila krajská firma Cordis, která je zodpovědná za koordinaci veřejné dopravy v Jihomoravském kraji. Do vyhledávače lidé zadají adresy, nemusí znát názvy zastávek. Cordisu to v létě umožní spustit poptávkovou dopravu na Šlapanicku, kde si budou cestující objednávat jízdu mezi obcemi, podobně jako u taxislužby. Dobrovolní hasiči ve Švábenicích na Vyškovsku mají novou zbrojnici. Stavba začala na jaře 2024 a vyšla na zhruba 12 milionů korun. Na investici se podílelo generální ředitelství českých hasičů a Jihomoravský kraj. Nad náměštskou základnou se dnes budou znášet letouny a vrtulníky ze Španělska a Slovenska a nejen oni. Návštěvníci můžou celý den sledovat ukázky letecké i pozemní techniky. Den otevřených dveří začne v 9 hodin. Pro řidiče jsou připravené parkovací zóny v okolí letiště, kde můžou nechat odstavené auto. V areálu bude kvůli bezpečnosti platit přísný návštěvní řád. Věřící dnes můžou přijít na mši do císařské jeskyně u ostrova Umacochy na Blanensku. Bohoslužby budou během odpoledne 2. Jeskyně přezdívaná Moravské Lurdy není běžně přístupná veřejnosti, slouží jako léčebna pro děti s dýchacími problémy. Na jihu Moravy bude dnes převážně zataženo nebo skoro zataženo, teď ráno a dopoledne s deštěm, který může slábnout nebo i ustávat, odpoledne čekejte přehánky nebo občasný déšť, výjimečně bouřku, nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů, vítr by měl foukat mírný severovýchodní až severní a biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte místem nehody na stém 93. kilometru dálnice D1 ve směru na Vyškov. Nehoda omezuje provoz také na Havlíčkově náměstí v Jedovnicích. Na odstavené auto pozor na silnici 38 v Chvalovicích. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: dnes je Rika Barbara na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut po půl sedmé. Brněnské divadlo Reduta v pátek uvedlo premiéru hororové komedie Zářivá verbež. Příběh o mladém páru, který je pro lepší domov ochotný udělat cokoliv, reflektuje současnou krizi bydlení. Režisérka Kaša Jandáčková adaptovala britskou předlohu Filipa Ridleyho přímo pro brněnské prostředí.
1: Je pro mě velkým potěšením vás informovat, že jste byli vybráni pro náš nový projekt.
2: Jaký projekt?
1: Zjednodušeně řečeno, dostanete dům.
3: Mladí manželé touží po lepším životě pro sebe i své budoucí dítě. Přímo proto podezřelou nabídku na schátralý dům zcela zdarma. Rekonstrukce ale nevyžaduje peníze, vysvětluje představitelka hlavní role Anna Glesnerová.
4: Já to ráda porovnávám s Lady Macbeth. Tím, že vlastně oni vraždí bezdomovce, tak jim se zázračně zrekonstruuje vždycky jedna část toho domu. A ona vlastně, jelikož je těhotná, tak říká, že to nechce dělat, že to musí dělat její manžel, a tím se dostává do té pozice té Lady Macbeth, která vlastně nutí a manipuluje s tím manželem tak, aby on zabíjel. Proměna je velká v tom, že zjistí, jak moc se dá vytěžit z manipulace svých blízkých.
3: U diváků má hra vyvolat otázky o hranicích vlastního svědomí.
4: By to mohli pochopit s tím, že chápu, proč tak jednala, a že je vlastně občas hrozně jednoduchý spadnout do manipulace, aniž bychom si to my sami uvědomovali. A to už buď to jako manipulátor, anebo ten manipulovaný. Myslím si, že lidi by se s tím mohli ztotožnit, ale samozřejmě ne tak, že by začali taky vraždit, ale tak, že by vlastně chápali, že i tak se dá chovat v momentě, kdy zjistí člověk něco tak velkého.
3: Svůj domov si manželé Rychlíkovi budují ve variabilních kulisách, popisuje herec Jakub Svojanovský.
5: Celá scéna je takový domeček na točně a různě se dají otevírat stěny, posouvat schody, krychličky a vytváří se tím nové a nové prostory. Má to takové výrazné pastelové barvy. Někdo to komentoval, že to vypadá jako kouzelná školka.
2: A už ty renovace šly raz na raz.
1: Každou noc jedna.
3: Britský autor Filip Ridley psal hru jako reakci na tamní bytovou krizi. Podle režisérky Kaši Jandáčkové je téma aktuální i u nás.
6: Je velmi chytře to napsané právě na tu krizi bydlení, protože je to vlastně nějaká jako základní lidská potřeba, ale tomu manželskému páru se to jako vymkne z rukou. Po chvíli nejde o to někde jakoby bydlet, ale už se to jako zvrtne do toho, že chtějí víc a víc a lepší barák a věci a místnosti.
3: Těžké téma odlehčuje inscenace svým žánrem hororové komedie.
6: Je to prostě věc, ve který jako cítíte napětí a zároveň zábavu. No. A myslím si, že to je hodně dělaný, protože je to vlastně silný politický téma, aby to vlastně bylo jako přenosný pro toho běžného diváka. Tak se zvolil tenhle žánr.
3: Představení o hranicích lidské chamtivosti je posledním premiérovým titulem, který se v brněnské Redutě do konce sezóny představí. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme minutu po 6:45, je tu aktuální předpověď počasí. Po ránu pro vás sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty na jižní Moravě. Ty se pohybují mezi 8 až 10 stupni Celsia. Nejchlaději je ve Znojmě Kuchařovicích a v Troubsku a naopak nejtepleji máme v Lednici nebo Pohořelicích. V centru Brna máme zataženo 9 stupňů a prší. Dnes očekávejte zataženo, případně skoro zataženo ráno, dopoledne s deštěm, který může slábnout nebo i chvílemi ustávat. Odpoledne by srážky měly mít podobu převážně přehánek nebo občasného deště a spíše výjimečně se může objevit mouřka. Později večer budou přibližně ze západní poloviny kraje srážky pozvolna ustupovat. Nejvyšší teploty dosáhnou 10 až 13 stupňů Celsia a vád bude mírný severovýchodní až severní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozprahové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Sluníčko nám dnes vyšlo 8 minut po 5. hodině a zapadá ve 20 hodin a 33 minut. Už za chvíli pro vás máme pozvánku do historických Dolních Kounic. Tam vám v ranním vysílání nabídneme za malý okamžik, tak zůstaňte s námi.
2: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry.
3: Lodě dopravního podniku brázdí vody brněnské přehrady už 80 let. Hostem úterního dopoledního vysílání 19. května po 11. hodině bude provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler. Připomene historii elektrických lodí od počátku až do současnosti, popíše, jak se proměnila flotila na brněnské přehradě a nabídne i zkušenosti a zážitky z pohledu kapitána. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno nám zpíval Petr Kolář. Máme 6 hodin a 53 minut a s další pozvánkou na dnešní večer tu je Eliška Měřínská, vedoucí historického spolku Krahujec z Dolních Kounic. Povídala si s ní redaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Spolek Krahujec chystá tradičně kostýmované prohlídky zámku a hradu Dolní Kounice. Uskuteční se právě dnes. S jakým tématem to letos bude?
2: Letos jsme si připravili jako téma živobytí našich předků, aby se vlastně návštěvníci dozvěděli něco více o profesích. Některé nám zcela zanikly a budou si moci návštěvníci případně i vyzkoušet nebo ochutnat právě něco z těch výrobků a profesí.
1: Kolik vás bude tedy v kostýmech, kolik vidí postav a opírají se třeba o historické skutečnosti?
2: Postav kostýmovaných tady bude, řekněme, 35, možná o něco víc. Snažíme se držet co nejvíce historické přesnosti, pokud jde o jednotlivá vlastně řemesla. Vyloženě historickou osobnost tady na této prohlídce nepotkáte. Potkáte tady právě nejrůznější zástupce jak mužských, tak ženských profesí.
1: Je potřeba se dopředu rezervovat místo, je zájem veliký?
2: Ano, pokud možno si lístky rezervujte na telefonním číslo uvedené na internetových stránkách Hradu a zámku Dolní Kounice. Pokud přijedete vlastně bez rezervace, může se stát, že budete muset na místě nějakou dobu počkat, než se uvolní místo na další prohlídce. Případně by se mohlo stát, že bude vyprodáno.
1: V jakém časovém horizontu se to uskuteční?
2: Prohlídky začínají každých 20 minut a první prohlídka startuje v 19 hodin.
1: Je to ojedinělá akce v rámci roku, nebo to ještě zopakujete?
2: Pokud byste k nám nemohli přijet dnes, tak další máme 1.8. v létě.
0: V Dolních Kounicích můžete obdivovat i půvabnou křížovou cestu ze druhé poloviny 18. století, která vede ke kapli svatého Antonína, odkud je krásný výhled na město, řeku i zmíněný zámek a hrad Dolní Kounice. Tak to byl tip na výletní zážitek a teď už si užijeme další písničky, které nestárnou. Dobré ráno.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Nemocnice v Hodoníně bude mít nový urgentní příjem. U didaktických testů letos neuspěla zhruba desetina maturantů. Brněnské studio Českého rozhlasu se dnes otevře návštěvníkům a bude zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm. Teploty do 13 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. V areálu Hodonínské nemocnice začali tento týden dělníci se stavbou nového pavilonu urgentního příjmu. Má zajistit rychlejší diagnostiku, lepší návaznost péče a připravenost nemocnice na řešení akutních stavů a mimořádných situací. Stavba za 155 milionů korun má být hotová v říjnu příštího roku, pokračuje ředitel Jiří Koliba.
4: Očekáváme zvýšení komfortu, podstatně lepší dispoziční uspořádání, takže by nemělo docházet k tomu, že se budou zhromažďovat pacienti různého stupně a různé potřeby ošetření v jednom prostoru, nebude docházet ke křížení komunikačních cest, no zkrátka bude to urgentní příjem, který už odpovídá dnešním požadavkům.
2: Skoro desetina maturantů neuspěla u didaktických testů, informovalo o tom ministerstvo školství. Letos je poprvé psalo přes 81 tisíc studentů, loni jich neuspělo zhruba 12%. Didaktické testy jsou pro všechny studenty povinné z češtiny, jako druhý předmět si vybírají matematiku nebo cizí jazyk. V budově studia Českého rozhlasu na Beethovenově ulici v Brně dnes proběhne den otevřených dveří. Pro návštěvníky bude přístupná hala v přízemí funkcionalistické stavby a studio 7. Návštěvníci uvidí, jak se tvoří živé vysílání. Večer se dostanou i na střechu s výhledem na Brno.
5: Součástí programu je uložení časové schránky pro budoucí generace, třeba i se vzkazy posluchačů. Kromě toho organizátoři připravili taky zpívání u cymbálu nebo křest knihy Temné letopisy moravské. Lidé budou mít možnost nahlédnout i do fonotéky nebo expozice v bývalém trezoru. Hana Novotná, Český rozhlas.
2: Sport. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně, Dánsko porazili 4-1. Po první třetině národní tým vedl 2-0. Úvodní gól dal Dominik Kubalík, který mluví právě o povedeném vstupu do zápasu.
6: Myslím si, že ta jednoduchost nás dobilo takový to, že jsme se to nahodili za ně, byli jsme silní na puku a to si myslím, že bylo hrozně znát. A hlavně jsme šli do brány, takže určitě zůstat hladový a neuspokojit se.
2: Už dnes čeká svěřence Radima Rulíka další zápas. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovinsku.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude převážně zataženo nebo skoro zataženo, teď ráno a také dopoledne s deštěm, který může slábnout nebo i ustávat. Odpoledne čekejte přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřku. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, severovýchodní až severní. Biozátěž je také mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 pozor u nehody na stém 93. kilometru ve směru na Vyškov. Na D55 se počítejte u Neda Konic s kolonami, tvoří se ve směru na Hodonín. Opatrně projíždějte i místem nehody na silnici 53 u Pohořelic, stejně jako na Havlíčkově náměstí v Jedovnicích. A na silnici 38 pozor na odstavené auto v Chvalovicích. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Máme sobotu, 4 minuty po 7 hodině. Vstáváte do květnového sobotního rána s číslem 16 a před námi je výjimečný víkend a na jižní Moravě to opravdu žije. Krátce před 8 vás na muzejní noc do Rajhradu pozve Květoslav Havlík. V Babských Hradách dnes gruntujeme. Naučíme se důkladně vysávat, ale doporučuji tyto činnosti odložit na jindy a raději vyrazit do terénu. Desítky běžně nepřístupných budov v Brně jsou dnes totiž otevřené v rámci festivalu Open House a bylo by škoda této příležitosti nevyužít. Bude nás také za chvíli zajímat káznice na Cejlu, někdejší siročinec i nacistické vězení, která se měla rekonstruovat. Téma probereme s Hanou Novotnou krátce po půl, tak vstávejte s námi. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Zpíval nám Pavel Bobek. Od pondělí do pátku vám hodinu před polednem nabízíme rozhovory a poradné se zajímavými a inspirativními hosty na vlnách Českého rozhlasu Brno. Určitě důležité byly i informace, se kterými do studia ve středu 13. května přišel lékař Tomáš Parák. Hovořil totiž na téma cévní mozková příhoda.
1: Někdo tomu říká mrtvice, anglicky se to řekne stroke, jakoby úder. A v zásadě to znamená, že náhle v mozku vznikne porucha prokrvení, která poškodí mozek natolik, že se objeví relativně rychle v řádu, prostě okamžitě téměř, výpadky mozkových činností, který ten pacient nejvíc si vnímá na poruchách třeba hybnosti, čili i řeči, rovnováhy a těch věcí. A co se týče příčin, tak těch příčin zase celá řada, ale jsou takové dvě hlavní příčiny. První z nich je, že se nějaká ta tepenka v mozku ucpe a pak ta část mozku, která je za tím ucpáním, není prokrvená, takže tam vznikne nedostatek kyslíku, nedostatek prokrvení, tomu se říká ischemie, takže ta cévní mozková příhoda taková je ischemická. A druhá příčina hlavní mozkových příhod je, že nějaká cévka právě naopak praskne. A tam je to tak, že ten proud v podstatě krve tu mozkovou část zničí. Takže tu krvácivou mozkovou příhodu můžeme přirovnat k tomu, když třeba nalijete vodu na sníh, tak úplně vidíte, jak ta voda, ten sníh prostě ničí, čili mozková tkáň je v podstatě velmi křevká. To je takový hodně hustý puding, bych řekl, prostě to hrozně měkká tkáň a ta krev ji zničí a kromě toho teda ještě ta hlava je neroztažitelná. Když třeba vám praskne cévka někde na ruce nebo někde, no tak ta ruka vám oteče, protože ta kůže uhne, ale lebka neuhne, takže tam pak uvnitř té hlavy se zvýší vlastně tlak na tu mozkovou tkáň a pak ještě ten mozek poškozuje ten takzvaný otok mozku, jak se říkáme, nebo to rozpínání těch struktur uvnitř mozku.
0: Celou poradnu s lékařem Tomášem Parákem si můžete zpětně poslechnout i na našem webu a na webu můjrozhlas.cz. Zajímaví hosté a témata na vás ale čekají i příští týden, tak nás rozhodně poslouchejte. V tuhle chvíli, tedy 13 minut po 7 hodině, nám zaspívá Jaromír Nohavica.
2: Starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: počasí.
1: V tuhle chvíli je 16 minut po 7 hodině, je tu aktuální předpověď počasí. Také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty. Ty se pohybují mezi 8 až 10 stupni Celsia. Nejchladněji máme ve Znojmě Kuchařovicích a naopak nejtepleji je v Lednici nebo ve Strážnici. V centru Brna se nám teploty drží na 9 stupních, máme zataženo a prší. Během dne očekávejte zataženo, případně skoro zataženo. Ráno dopoledne s deštěm, který může slábnout nebo i chvílemi ustávat. Odpoledne by srážky měly mít podobu převážně přeháněk nebo občasného deště a spíše výjimečně se může objevit i bouřka. Později večer budou přibližně ze západní poloviny kraje srážky pozvolna ustupovat a nejvyšší teploty dosáhnou 10 až 13 stupňů Celsia. Vád bude mírný severovýchodní až severní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Vítr může ale večer zesilovat na čerství. Rozptylové podmínky, dobré nebo velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Slunce, které vyšlo 8 minut po 5. hodině, nám dnes zapadá ve 20 hodin a 33 minut. Dobré ráno.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Marek Ztracený na vlnách Českého rozhlasu Brno, 21 minut po 7. hodině. Jak šikovně a hlavně dobře vysát třeba takovou rohošku? Na to nabídnou návod dnešní babské rady, které budou patřit právě vysávání.
1: Babské rady.
2: Vysávání není nejoblíbenější činností a proto je dobré dělat ji co nejefektivněji. Začněte vysávat vždy od nejčistší místnosti ve vaší domácnosti a vysávejte směrem ke vchodovým dveřím. Na zachycení největších nečistot máme v domácnostech rohošky. I ony potřebují pečlivé čištění. Nejdříve je posypte klasickou jedlou sodou, nechte ji přes noc působit a druhý den na rohošky použijte vysavač. Ten vám ostatně může najít i ztracené drobnosti, které se zakutálí do koberce. Na hubici vysavače navlečte dámskou punčochu a začněte vysávat. Náušnice nebo korálky se v punčoše dobře zachytí. A ještě jedna rada pro úklid. Vytírací mopy i smetáky na tyči vždy zavěšujte tak, aby z nich mohla kapat voda a textilní pruhy nebo štětiny zůstaly volně ve vzduchu a trvale se nedeformovaly.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Tak už víme, jak důkladně vysát. Dnes ale doporučuji úklid nechat na jindy a vyrazit ven. Desítky běžně nepřístupných budov v Brně jsou dnes otevřené na festivalu Open House. Mezi nimi je takzvaná Káznice na Cejlu, někdejší sirotčinec i nacistické vězení. Brno roky připravuje proměnu tohoto komplexu. Podle zjištění Českého rozhlasu ovšem přišel další zádrhel. Co se zaseklo? Povíme krátce po půl a krátkých zprávách s Pavlem Chaloupkou už za chvíli.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Proměna bývalé nacistické i komunistické věznice v centru Brna se opět odkládá. Projekt rekonstrukce takzvané káznice na kreativní centrum pro umělce a pietní místo musí znovu a podrobněji posoudit památkáři. Magistrátu to nařídil Jihomoravský krajský úřad. Výsledek má být podkladem pro stavební řízení, které začalo v roce 2023. Kvůli odporu části lidí a sousedů ovšem stále trvá. Ostopovice na Brněnsku mají novou školní budovu. Dvoupatrová budova vyrostla na místě bývalé 200 let staré školy, která potřebám obce už dlouhodobě nevyhovovala. Stavba vyšla na 120 milionů korun, asi 2/3 pokryla dotace Brněnské metropolitní oblasti. Letos poprvé se dnes rozjede úzkorozchodná dráha mezi Zbíšovem a zastávkou na Brněnsku. Železničáři loni dráhu úzkokolejky prodloužili o 1/4 kilometru. Návštěvníci v zastávce u Brna tedy budou moci do historického vlaku přímo přestoupit. Díky novému jízdnímu řádu by měly jízdy dobře navazovat na příjezdy vlaků od Brna a od Náměště nad Oslavou. A lidé ve Znojmě můžou dnes společně posnídat v ulici Přemyslovců. Akce se koná jako součást dnů partnerských měst Znojma. Lidé si můžou donést vlastní jídlo a pití a společně se o ně podělit. Cílem je místním nabídnout neformální místo pro setkání. A na jihu Moravy bude převážně zataženo nebo skoro zataženo, ráno a dopoledne s deštěm, který může slábnout nebo i ustávat. Odpoledne čekejte přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřku. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, severovýchodní až severní. Biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením po nehodě počítejte na stém 93. kilometru dálnice D1 ve směru na Vyškov, stejně jako na silnici 53 u Pohořelic. Nepojízdné auto zůstává dál na silnici 38 ve Chvalovicích. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 8 minut po půl osmé, zpíval nám František Nedvěd. Rekonstrukce brněnské káznice na Kreativní centrum pro umělce i pietní místo se opět vzdálila. Celou věcí se musí znovu zabývat památkáři, jak vyplývá z posledního nařízení úředníků. Komplex takřka uprostřed města mezi Cejlem a Bratislavskou ulicí fungoval jako siročinec, jako vězení za dob Habsburské monarchie, ale i za nevlády nacistů a komunistů. Co s ním bude, dál zjišťovala reportérka Hana Novotná. Krásné ráno, Hani.
1: Dobré ráno.
0: Brno projekt Kreativního centra připravuje posledních zhruba 15 let. Proč stále nestojí?
1: Je to dlouhodobý problém, do kterého se promítly i velké spory o využití místa. Část lidí namítá, že je to místo s takovou historií, že má sloužit především k uctění a připomenutí památky obětí různých režimů. Jiná skupina oponuje, že je potřeba areálu dát novou náplň. Jádrem areálu je původní barokní budova se dvěma dvory. Plán magistrátu je teď takový, že bude potřeba část komplexu zbourat a obnovit. A kromě zázemí pro výtvarníky, hudebníky nebo designéry, tam vytvořit i místo paměti s expozicí věnované historii. Brno na to před rokem získalo nepravomocné stavební povolení, sousedé z okolí se proti tomu ale odvolali a magistrát tak potřebné razítko na stavební povolení stále nezískal.
0: Na čem se to zaseklo?
1: Aktuálně musí projekt znovu a podrobněji posoudit odborníci z Národního památkového ústavu. Rozhodli o tom jihomoravští památkáři z krajského úřadu, kteří těm magistrátním zrušili takzvané závazné stanovisko odboru památkové péče. V dokumentu, který máme k dispozici, se zjednodušeně řečeno píše, že magistrátní úředníci návrh nepodložili řádnými dokumenty, že k záměru sice připojili vyjádření Národního památkového ústavu, ovšem to se týká jenom obnovy střechy, ne celé komplexu, který chce Brno měnit. Magistrát si tedy teď má zajistit řádné vyjádření památkářů, kteří se mají projektem zabývat důsledněji, a to vše pak poslat na stavební úřad.
0: A jak na to reagují zástupci Brna?
1: Projekt v tomto volebním období spadá pod zastupitele Martina Příborského z ODS. Ten podotkl, že kombinace snah o využití historického objektu za pomoci kdysi vypsaných dotačních programů se ukazuje jako problematická.
2: Protože opravdu jsou silné skupiny lidí, kteří si nepřejí, aby prostě to pietní místo a tady ta historická budova sloužila něčemu takovému. Takže my jakoby mezi tím samozřejmě se snažíme pro ty kreativce i něco jako dělat jiného a díváme se, kde by se případně, pokud by to nevyšlo v té káznici, dalo nějaké kreativní centrum, byť třeba menší, jako vytvořit. Ale vzhledem k tomu, že se nám blíží konec volebního období, tak si myslím opravdu, že by se tímhle mělo zabývat až příští zastupitelstvo a příští vedení města na základě toho, jak dopadne to stavební řízení.
1: Protože stavební řízení není stále u konce a všechno se teď o další měsíce zdržuje, není ani možné říct, kdy proměna místa začne nebo kolik bude stát a jestli na to půjdou získat nějaké národní nebo evropské dotace. Odhady před lety mluvily o 500 milionech korun. Zatím ale káznice není využitá, konají se tam občas různé trhy, kulturní akce jako divadla, ale taky občas mše, festivaly nebo tam natáčí filmaři. Z nedávné minulosti zmíním třeba film Nabarvené ptáky nebo Krále Šumavy. Lidé se tam taky můžou vydat na komentované prohlídky, třeba tento víkend při festivalu Open House Brno.
0: O brněnské věznici na Cejlu, známe jako Káznice, jsme mluvili s reportérkou Hanou Novotnou. Děkujeme.
1: Díky, naslyšenou.
0: Přeji krásný den.

0: počasí.
1: A minutku po 7:45 se podíváme na počasí. Teploty se nám po ránu na jižní Moravě pohybují mezi 8 až 10 stupni Celsia. Nejchladněji je ve Znojmě, Kuchařovicích a nejtepleji máme na jižní Moravě v Lednici nebo ve Strážnici. Centru Brna je 9 stupňů, zataženo a prší. A deštivé a větrné počasí bude i během soboty i dalších hodin. Bude převládat zataženo, případně skoro zataženo, ráno a dopoledne s deštěm, který může slábnout nebo i chvílemi ustávat. Odpoledne by srážky měly mít podobu převážně převháněk nebo občasného deště a spíše výjimečně se může objevit i bouřka. Později večer budou přibližně ze západní poloviny kraje srážky pozvolna ustupovat a nejvyšší teploty dosáhnou 10 až 13 stupňů Celsia. Vár bude mírný severovýchodní až severní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Ten může večer zesilovat na čerství. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná zátěž. Sluníčko nám dnes vyšlo 8 minut po 5. hodině a zapadá 33 minut po 20. Podíváme se na teplotní rekordy, které jsou spojené s dnešním datem 16. května. Maximální teploty byly naměřeny v Brně Žabovřeskách v roce 2000, a to 31 stupňů Celsia, a minimální v roce 1928 v Tišnově. Tehdy teplota klesla pod bod mrazu k minus 3 stupňům. Dnes to vypadá tak nějak plus minus průměru. I když nám prší, určitě příroda nám za to poděkuje, nebo spíše dešti za to poděkuje. A my za chvíli zatelefonujeme k Květoslavu Havlíkovi. Ten má pro nás pozvání na pěkný výlet, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Ten Veles vlastně. Pro mě to především vzpomínka, ale jsou to lidi. A je to vlastně kus života. Když jsme ten časopis zakládali, tak jsme netušili, že by bylo možné, aby vycházel delší dobu, než kolik bylo nám tehdy let, čerstvých 21, když vyšlo první číslo. A to, že to vycházelo tak dlouho, to je pro mě jako obrovským milým překvapením a potěšujícím faktem, že asi to mělo smysl.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Michal Tučný na vlnách Českého rozhlasu Brno 8 minut před 8 hodinou a je tu čas pro sobotní námět na výlet. Dnes má pro nás výlet do Rajhradu pan Květoslav Havlík. Dobré ráno.
1: Já vám přeji krásné ráno.
0: Tak jaká ta cesta bude? Zúčastníme se muzejní noci i v Rajhradu?
1: Ano, ano, tak jak to říkáte, to správně, ale já bych možná začal tak, že protože dnes venku prší tak, že by ani kočku, ani psa nevyhnal, tak nejlepším výletem pro dnešní dopoledne je zůstat v peřinách a přemýšlet tam o životě. Případně můžeme vstát a navštívit na Beethovenově ulici Český rozhlas Brno, kde pro nás právě dnes má tradičně otevírá dveře. No, ale to neplatí pro odpoledne.
0: Děkujeme.
1: Protože to neplatí pro odpoledne, protože už má déšť snad přestat a my se tak můžeme vypravit na kulturně turistickou odpoledně večerní procházku hned za hranice města Brna. A jak už jste správně řekla, tak dnes se totiž koná již tradiční brněnská muzejní noc. Prodlužují se otevírací doby brněnských a příbrněnských muzeí, a to až do pozdních nočních hodin, a jejich pracovníci pro návštěvníky chystají hromadu zajímavého programu. No, ale my se tomu brněnskému mumraji, i když krásnému, vyhneme a vyrazíme vlakem S3, jezdícím každou půl hodinu z Brna, pojedeme do Rajhradu. V tamním velkém a zajímavém benediktinském klášteře, tam totiž sídlí památník písemnictví na Moravě. Je samozřejmě otevřený po celý den, ale ta pravá muzejní noc tam začne až v 18 hodin. Ale to bychom nebyli turisti, abychom si předtím neudělali ještě takovou menší procházku. Je vhodná i pro cest s kočárkem, nemusíme se tedy bát vyrazit s malými dětmi. Vystoupíme z vlaku v Rajhradě, jak už jsem říkal, a vydáme se po hlavní Masarykově ulici zpátky k Brnu. Tam narazíme na kruhový objezd, zabočíme doprava na ulici Městečko, podejdeme trať, vlevo se podíváme na sochu svatého Floriána a než se nadějeme, dojdeme ke známému Pítrově mostu přes náhon řeky Sradky. Ten most je z roku 1760 a je pojmenovaný po tehdejším proboštovi Rajhradského kláštera, kam právě směřujeme. A dál už nás povede příjemný chodík, oddělený od silnice, takže právě pro ty kočárky je to krásná procházka a možná, pokud ještě pokvetou, tak půjdeme pod rozkvětlou kaštanovou alejí a než se rozkoukáme, budeme přímo u kláštera. Památník písemnictví na Moravě, kam jsme právě došli, vznikl v roku 2005 v postupně obnovovaném barokním areálu, obsahuje největší moravskou klášterní knihovnu, která má víc než 65 000 svazků, od nejstarších pergamenů až po naučné tituly 19. století a rychle rostoucí fond dokumentů dnes má víc než 10 000 artefaktů. A reprezentuje moravskou literární tvorbu minulých možná staletí i desetiletí, tak určitě stojí za to se tam podívat i s dětmi a trošku jim ukázat historii Moravy. No a dnes od 18. hodiny tam je pro nás připravena řada workshopů, můžeme si vytvořit vlastní knihu, můžeme si poslechnout hudbu v refektáři a případně také navštívit některou z komentovaných prohlídek a určitě tam bude co dělat, já jsem tam byl nedávno a moc mě tam líbilo. No a když si všechno prohlédneme, tak máme ještě několik dalších možností, kam pokračovat. Když budeme moc unavení, tak se můžeme pokusit se speciální autobusovou linkou D, která od památníku právě dnes odjíždí od 7:30 do 10:30 večer každou hodinu a zaveze nás až do centra Brna. No a když budeme mít dost sil a nálady, tak se můžeme vydat vlevo podél Vojkovického náhonu uličkou Upile, směrem ke staré Rajhradské pile a pokračovat odsud po naučné stezce do Popovic u Rajhradu, odkud nám zase jezdí vlak směr Brno. Akorát si musíme dobře naplánovat, aby jsme stihli ten správný, protože odtud jezdí

0: hodinku. Třetí možností je pro nás pak vyjít přes Rajhradice kolem rybníka Havřina do Rebešovic a odtud linkou 509 do Chrlic a dále do Brna. Ta jezdí o víkendu každé ty hodiny, takže dá se to třeba spojit s nějakým drobným občerstvením v některých z různých restaurací po ulici, jo, po cestě a potom tím autobusem dojet. No a tím už budeme zpátky zase v Brně a věřím, že se nám večer povede. No a pokud nejste z Brna ani jeho okolí, pak ještě doporučuji se podívat do programu některých vašich regionálních muzeí. I oni v květnu mají vlastní muzejní noci a byla by škoda je nepoctít svou návštěvou.
1: To byl Květoslav Havlík a jeho pozvání na cesty. Děkujeme a naslyšenou. A já jen dodám, že muzejní noc se koná nejen v Brně a v Rajhradě, ale na více místech po celém městě a okolí. Pokud bude dobré počasí, tak od 18 do 22 hodin otevře i střešní terasa budovy Českého rozhlasu Brno. Ten má už od 10 do 16 hodin i den otevřených dveří. No a za chvíli už jsou tu zprávy v 8 hodin s Pavlem Chaloupkou, tak zůstaňte s námi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Finále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě v přímém přenosu. Eurovision Song Contest 2026. ČT2. Mstitel, který má o 4 kolečka navíc. Bezbariérová cesta cholerického údržbáře za odplatou v oceňované komedii Invalida. A ČT Art uvede jednu z nejslavnějších světových operet na scéně Bavorské státní opery. Johann Strauss II. Netopír. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jihomoravská dopravní aplikace Iris nově umí vyhledávat nejbližší spoje. Rodiny v nouzi se často vrací do nevhodných podmínek ubytoven nebo azylových domů. Císařská jeskyně v Moravském Krasu se dnes otevře pro účastníky dvou mší v Moravských Lurdech a bude zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm, teploty do 13 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Nejbližší spoj veřejné dopravy nově lidé najdou v mobilní aplikaci Iris. Aktualizovanou verzi aplikace spustila krajská firma Cordis, která je zodpovědná za koordinaci veřejné dopravy v Jihomoravském kraji. Do vyhledávače lidé zadají adresy, nemusí znát názvy zastávek. Cordisu to v létě umožní spustit poptávkovou dopravu na Šlapanicku, kdy si budou cestující objednávat jízdu mezi obcemi, podobně jako u taxislužby, říká místostarosta města Radek Růžička z uskupení Čisté Šlapanice.
4: Takže jsme se rozhodli se starosty, že vyzkoušíme tady tento alternativní způsob, který umožní pružněji, flexibilněji přepravu třeba některých skupin, ať jsou to třeba seniori, lékaři nebo děti do školy ze školy v dobách, kdy třeba to standardní spojení nejezdí tak, jak oni potřebují.
2: Armáda spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto nevyhovujících podmínek vracejí s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci, hlavně co se týče dostupného bydlení. Právě děti tvoří 55% obyvatel azylových domů armády spásy. Podle platformy pro sociální bydlení je v bytové nouzi přes 60 tisíc dětí. Věřící dnes můžou přijít na mši do jeskyně v Moravském Krasu. Bohoslužby budou během odpoledne dvě. Lidé mají přijít s baterkami a čtvrthodinovým předstihem. Císařská jeskyně u ostrova u Macochy na Blanensku není běžně přístupná veřejnosti. Slouží jako léčebna pro děti s dýchacími problémy. Je v ní i mariánská soška, vysvětluje farář z ostrova u Macochy Pavel Kuchyňa.
5: Vznikla jakoby pouť k paní Marii a my říkáme tomu říkujeme jakoby ty moravské ludy. I vlastně tam ta soška té paní Marie byla jako odevživraná. Od té doby to té jeskyně byla vlastně objevená. Oproti my máme v květnu, když je vlastně květen, je vlastně mariánský měsíc. Sport.
2: Čeští hokejisté vyhráli první zápas mistrovství světa ve Švýcarsku. Dánsko porazili 4-1. Přičinil se o to i střelec druhé branky Daniel Voženílek.
6: Tak já si myslím, že to byl kvalitní zápas, že jsme do něj dobře vstoupili a to vedení 2-0 nám trošku pomohlo, ačkoliv v té druhé třetině jsme povolili, ale jsem rád, jak jsme ho zvládli a ten vstup do turnaje je vždycky důležitý.
2: Druhý zápas ve skupině B čeká národní tým už dnes večer proti Slovinsku.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude převážně zataženo nebo skoro zataženo, teď ráno a dopoledne s deštěm, který může slábnout nebo i ustávat. Odpoledne čekejte přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřku. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů. Podrobnosti za chvíli přidají brněnští meteorologové.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na stém 93. kilometru dálnice D1 pozor u nehody ve směru na Vyškov. S omezením po nehodě počítejte i na silnici 53 u Pohořelic. Opatrně projíždějte po silnici 38 v Chvalovicích, zůstává tam nepojízdné auto. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré ráno, od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás ranním víkendovým vysíláním provází Alena Přikrylová. Máme 4 minuty po 8 hodině, sobotu s datem 16. května. Krátce po půl se můžete těšit na sportovní postřehy Jaromíra Meixnera. Ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožané Irena Pólová-Houkalová nám přiblíží program 10. ročníku festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open dnes v jedinečných kulisách zámku ve Valticích. Ale ještě předtím se podíváme na aktuální počasí s brněnskými meteorology. Tak zůstaňte s námi a vychutnejte si kromě poklidné sobotní snídaně i písničky, které nestárnou. Nabízíme Jiřího Štědroně, Hanu Zagarovou, ale uslyšíte také Abu. Přeji vám dobrý poslech.
7: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: A 11 minut po 8 hodině už jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím Andreu Kvapilovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké máme počasí a jak se nám dál bude vyvíjet tohle zatím deštivé počasí?
2: Tak co se týká srážek, ty jsou teďka na většině území, máme zataženou oblohu, teploty se nám pohybují nejčastěji od 10 do 7 stupňů, k tomu nám vane vítr mírný, severozápadní až severní do 25 km za hodinu.
1: Ustanou dešťové srážky během dne?
2: Spíše musíme počítat s deštěm, hlavně teda ráno a dopoledne. Odpoledne ty srážky spíše budou ve formě přeháněk, výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Potom vypadá až později večer, aby ty srážky, hlavně v té západní polovině kraje, mohly pozvolna začít ustupovat. Ty maximální teploty dneska očekáváme od 10 do 13 stupňů a k tomu nám bude vát vítr mírný, severních směrů do 25 km za hodinu.
1: A jaký bude večer a jaká bude noc, co se týká počasí?
2: Tak stále ta obloha spíše bude taková zatažená, ještě se tam může vyskytnout déšť, případně přehánky, během noci by ty srážky mohly začít ubývat, hlavně teda na tom západě kraje, na východě kraje možné, že by mohly vydržet i do rána ty nejnižší teploty od 10 do 7 stupňů a stále nám převážně bude vát vítr většinou mírný severní směru do 25 km za hodinu.
1: Kulturním akcím tady počasí moc nepřeje, naopak přírodě ano. Jaká bude neděle?
2: Tak i tam očekáváme velkou oblačnost, ten déšť by se hlavně mohl vyskytovat v té východní části kraje, ale i tam by měl potom v průběhu dne začít ubývat. K večeru od západu by mohla začít ubývat i oblačnost a na večer můžeme mít i skoro jasno nebo jasno, ty maximální teploty od 13 do 16 stupňů, s tím, že ty nižší hodnoty budou hlavně v té východní, případně severní části kraje. A vítr, ten nám bude vát mírný, severozápadní až severní do 25 km za hodinu a během odpoledne nám začne zvolna slábnout a měnit se nám na severovýchodní.
1: Pojďme se alespoň krátce podívat na počasí, které bude začátkem příštího pracovního týdne.
2: Tak pondělí zahájíme malou oblačností, v noci a ráno se nám ale mohou začít vytvářet lokální mlhy, případně by taková ta zvětšenější oblačnost. Během dopoledne potom začne se vytvářet kupovitá oblačnost a ten den bude takovou převážně oblačný. Nedají se vyloučit ani ojedinělé přehánky, pravděpodobnější vypadají, že by mohly být v severovýchodní části kraje. A k večeru nám potom od jihozápadu začne přibývat další oblačnost. Ta vypadá, že by měla být ale většinou průsvitná. Ráno bude pondělní chladné, tam ty nejnižší teploty čekáme od 5 do 1 stupně, takže na některých místech pozor i na přízemní mrazíky, ty nejvyšší denní teploty od 16 do 20 stupňů. A úterý tam taky čekáme spíše takovou oblačnou oblohu, přechodně může být i polojasno. A během dne se nám potom ale na části území mohou vyskytnout přehánky, ale na večer by ty srážky měly začít ubývat a částečně i oblačnost, ty nejnižší teploty od 8 do 4 stupňů a nejvyšší od 18 do 22 stupňů.
1: To byla Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkujeme a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den naslyšenou.
3: Lodě dopravního podniku brázdí vody brněnské přehrady už 80 let. Hostem úterního dopoledního vysílání 19. května po 11. hodině bude provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler. Připomene historii elektrických lodí od počátku až do současnosti, popíše, jak se proměnila flotila na brněnské přehradě a nabídne i zkušenosti a zážitky z pohledu kapitána. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmikrásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmikrásky na nebi z Hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno se v 8 hodin a 20 minut houpeme s Abou. Dobré ráno. Zámek ve Valticích dnes 16. května ožije uměním v podání nejmladší generace umělců. Stane se dějištěm jubilejního 10. ročníku Festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open v Jihomoravském kraji. V jedinečných zámeckých kulisách začne od 11 hodin pestrý program plný hudby, nejrůznějších žánrů, tance i divadla, který představí více než 20 souborů z celého regionu. Jeho vrcholem bude od 17 a od 20 hodin mimořádné scénické uvedení opery Henryho Persla Dido a Aeneas v autentickém barokním zámeckém divadle s využitím unikátních tamních kulis i historické techniky. Více nám o mimořádném představení a programu prozradí ředitelka pořádajícího nadačního fondu Magdaleny Kožané Irena Pohl Houkalová. Dobré ráno.
1: Krásné ráno posluchačům.
0: Co všechno je v areálu Valtického zámku připraveno a kolik škol a dětí se na tom podílí?
1: Tak dnes opravdu, jak jste krásně řekla, zažije zámek ve Valticích umění nejmladší generace, které vlastně připravili žáci a pedagogové více než 20 základních uměleckých škol, převážně Jihomoravského kraje. Z důvodu chladnějšího počasí jsme celý program přesunuli do krásné zámecké jízdárny. Tak již nyní v 11 hodin otevře celý program víc než 50 člený orchestr ze základní umělecké školy v Přerově. Celý vlastně maraton, jinak se asi nedá ten umělecký program dnes nazvat, bude ve střídání hudebních vystoupení a tance. A opravdu doporučuji všem se dneska na zámek vydat, protože již ze zkoušek je patrné, že program je velice atraktivní pro širokou veřejnost. No a v 17 hodin a ve 20 hodin potom celý den vyvrcholí uvedením dvou repríz opery Dido a Aeneas, kterou jsme společně s nadanými žáky základních uměleckých škol a taktéž solisty z Janáčkovy Akademie muzických umění ve spolupráci s báječnými předními instrumentalisty v čele s dirigentem a čembalistou Martinem Hrochem nastudovali v rámci stipendijního programu nadačního fondu již v minulém roce a pro velký úspěch tuto operu opět uvádíme.
0: Jak náročné byly přípravy pro žáky základní umělecké školy?
1: Tak celá ta příprava byla, jak jsem zmínila, vázána na stipendijní program. Vybraní žáci měli možnost pracovat s režisérkou Janou Krajčovičovou, měli hlasový coaching, pracovali s dirigentem, celkově se i posouvali vlastně pod vedením kouče, jazykového kouče v angličtině. Inscenace opery je vždycky náročný proces, ale právě s těmi mladými lidmi je to proces nesmírně radostný, plný pozitivní energie. My jsme vlastně s dětmi nastudovali operu ve dvojím obsazením a každý se vlastně prostřídal. My jsme již loni uvedli operu dvakrát v rámci celostátního festivalu ZUŠ Open, právě ve Valticích, jednou v Lisicích, jednou na festivalu Akademie Kroměříž. Takže ti mladí umělci už mají za sebou řadu zkušeností a mám radost, že letos jsme do programu, vlastně do celého projektu zase přibrali nové tváře, takže ta opera zase získá maličko jiný ráz.
0: V čem vidíte přínos festivalu ZUŠ Open?
1: Tak v dnešní době, kdy děti hledají své hrdiny především na Instagramu a v krátkých videích, tak jenom festival, který představuje umění 150 tisíc mladých lidí, je festivalem absolutní pozitivní zprávy, že mladá generace se věnuje rozvoji svého talentu v základních uměleckých školách, své houževnatosti, píle a celkové setkávání mladých lidí v mimořádných prostorách, právě jako je Valtický zámek, možnost tvořit a předávat vlastně výsledky své mnohaměsíční nebo několika leté práce širokému publiku, tak to je mimo jiné smysl i uměleckého vzdělávání a uměleckého vyjádření. zvláštní přínos samozřejmě vnímám v rámci spolupráce fondu i v rámci stipendijních programů, v rámci aktivní účasti skvělých předních umělců, kteří se rádi do vlastně ke svým kořenům v základních uměleckých školách vracejí, takže jde o přehlídku s krásnou energií a s mimořádnými zážitky pro všechny.
0: Jubilejní 10. ročník festivalu ZUŠ Open v zámku ve Valticích nám přiblížila ředitelka pořádajícího nadačního fondu Magdaleny Kožané, Irena Pol-Houkalová. Děkujeme a přejeme silný kulturní zážitek.
1: Já také děkuji a na všechny se v 11 hodin těším v zámecké jízdárně ve Valticích.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: naší malé kuchyni loupli staré hodiny dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas.
1: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Bylo 8:30.
4: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
3: V areálu hodonínské nemocnice začali dělníci se stavbou nového pavilonu urgentního příjmu. Má zajistit rychlejší diagnostiku, lepší návaznost péče a připravenost nemocnice na řešení aktuálních stavů a mimořádných situací. Stavba za 155 milionů korun má být hotová v říjnu příštího roku. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia uspělo přes 93% uchazečů. To je podobně jako loni. Výsledky včera zveřejnila státní organizace Cermat. Celkově se letos na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Ti neúspěšní se můžou přihlásit do druhého kola. Dobrovolní hasiči ve Švábenicích na Vyškovsku mají ode dneška novou zbrojnici. Stavba začala na jaře 2024 a vyšla na zhruba 12 milionů korun. Na investici se podílelo generální ředitelství českých hasičů a Jihomoravský kraj. Město Otrokovice patří mezi nejtransparentnější města v Česku. V konkurenci téměř 1300 úřadů a institucí obsadilo čtvrtou příčku, a to na celostátním žebříčku K-Index, který každoročně zveřejňuje iniciativa Hlídač státu. Podle historických výsledků se skóre města v posledních letech postupně zlepšuje. V budově studia Českého rozhlasu v Brně na Beethovenově ulici bude dnešek dnem otevřených dveří. Návštěvníci uvidí, jak se tvoří živé vysílání. Večer se dostanou i na střechu s výhledem na Brno. A na jihu Moravy bude převážně zataženo nebo skoro zataženo, teď ráno a dopoledne s deštěm, který může slábnout nebo i ustávat. Odpoledne čekejte přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřku. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů. Vítr by měl foukat mírný severovýchodní až severní. Biozátěž je mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 projíždějte opatrně, místem nehody na stém 93. kilometru ve směru na Vyškov. Na D55 se u Nedakonic a v opačném směru u Moravského Písku tvoří kolony. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Neusínej zpívá Petr Muk na vlnách Českého rozhlasu Brno. Tak pokud se právě probouzíte, přeji vám krásné ráno a my se vrhneme v tuhle chvíli rovnou na sport. A já už zdravím pana Jaromíra Meixnera. Dobré ráno.
1: Dobré deštivé, byť deštivé ráno, ale na druhou stranu z hlediska hokejového příjemné. Tak.
0: Naše hokejová reprezentace zvítězila v úvodním utkání světového šampionátu ve švýcarském Freiburgu nad Dánskem 4-1, což byla takzvaná povinná výhra.
1: No tak i tak by se to dalo říct, i když Dánové už dávno, nebo ne dávno, ale dlouhou dobu, delší dobu nepatří k těm vyloženým outsiderům. Musíme si vzpomenout, jak na loňském mistrovství světa ve čtvrtfinále vyřadili Kanadu Dánové, takže ano, i když každý rok je to skoro, je to pokaždé jiné, že jo, jiný hráči, jiná atmosféra, jiné stadiony a tak dále. Ale samozřejmě, jak si bylo důležité to první utkání zvládnout, máme v mužstvu řadu jaksi mladších kluků, kteří na mistrovství světa nehráli, takže tím pádem, že jaksi získali jakési sebevědomí, řekněme, a řekli si, OK, zvládli jsme to, také trenér Radim Rulík mužstvo pochválil jako celek, říkal, až na nějaké takové malé ztráty, na útočné modré čáře a tak dále, tak ale jinak to nechtěl hodnotit, jenom vyzvihl výborný výkon golmana Kořenáře, který nebýt toho, že Dánové v závěru hráli dokonce při našem vyloučení v 6-4, tak nám dali gól, takže mu pokazili tu nulu, která se u brankářů cení. Co k tomu říct, první třetina byla 2-0, naši sice neplnili přesilovku 4-minutovou se jim nepodařilo a v 9. minutě při vypuk v naší třetině u Martinelu a Kuba Fleck z Komety měl zřejmě oči vzadu, protože jak je s tím pukem, tak podél Martinelu ho plácel směrem dopředu, kde se ho chopil Kubalík a krásnou ranou do vinglu 1-0 v zápětí hned z té stejné útočné řady v Poželní 2-0 a tím se to mužstvo uklidnilo. A v druhé třetině nás trochu Dánové přehrávali, ale ve třetí řetině kapitán týmu Červenka dorazil puk do prázdné brány, takže to bylo už takové razítko, bylo jasné, že to zvládneme, jak jsem říkal, potom nám to trošku ty Dánové pokazili, ale v závěru jsme ještě dali do prázdné bránky 4. gól. Jinak Hlediště bylo, já myslím, že tam bylo pár Dánů, pár Švýcarů a jinak většina byla Čechů, kteří si na závěr z chuti zaspívali českou hymnu. No a jinak dnes hrajeme z další utkání a sice znovu ve 20:20 se Slovinskem.
0: Tak budeme fandit. Včera se hrály další tři zápasy, které přinesly očekávané nebo překvapivé výsledky.
1: A tak jak se to vezme, tak Kanada, Švédsko, to je naše skupina 5-3, tak tam samozřejmě jsou to dva hokejoví velikáni bez debaty. Trošku mě překvapilo, Kanaďané vedli 2-0, Švédové to vedli třetině srovnali, takže to bylo 3-3, ale v té závěrečné třetině Švédové úplně odpadli, byli naprosto neškodní a Kanaďané jim šoupli 2 góly, takže vyhráli Kanaďané 5-3, tak jak si to překvapení v takovým tom, že ti Kanaďané to suverénně zvládli na to, že se hraje na těch letištích, jak my říkáme, to znamená rozměry 60x30, na což oni nejsou zvyklí, protože kanadská kluziště mají rozměry 60, ani ne, na 26, to znamená, že to je o 4 metry širší tady ve Švýcarsku a to je opravdu jiný hokej. Ale musím říct, že Kanaďané včera ze Sydney Crosbym to zvládli. Takže ten výsledek, no jinak v té druhé skupině Finsko-Německo 3-1, není to překvapení a domácí Švýcaři porazili Američany 3-1, což řekněme by se mohlo zdát jako překvapení, protože Američané jednak jsou úřadující mistři světa, jednak jsou olympijští vítězové, ale mají tady úplně jiný tým, navíc Švýcaři hrají doma a loni právě s těmi Američany prohráli ve finále. Takže to je tady k tomu hokeji a budeme zítra pokračovat.
0: To byl pan Jaromír Meixner, ano, budeme pokračovat, budeme dál fandit a také se samozřejmě těšit na ty dobré kvalitní výsledky. Mějte se krásně, přeji vám pohodový víkend a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Nebo naschledanou, to je pravda. A my si dáme Beatles. Krásný den.

0: počasí.
1: A minutu po 8:45 je tu aktuální předpověď počasí. Teploty se nám na jižní Moravě pohybují od 8 do 10 stupňů Celsia. Nejchladněji je stále ve Znojmě Kuchařovicích a naopak nejtepleji v Lednici nebo v Pohořelicích. V centru Brna máme 9 stupňů, je zataženo a prší. Dnes očekávejte ráno a dopoledne s deštěm, který může slábnout nebo i chvílemi ustávat. Odpoledne by srážky měly být po dobu převážně přeháněk nebo občasného deště a spíše výjimečně se může objevit bouřka. Později večer budou přibližně ze západní poloviny kraje srážky zvolna ustupovat a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni Celsia. Vár bude mírný severovýchodní až severní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná. Sluníčko nám dnes vyšlo 8 minut po 5. hodině, ale zapadá nám až ve 20 hodin a 33 minut. Před námi je den otevřených dveří a už za chvíli vám přiblížíme, co vše se chystá tady u nás v Českém rozhlase Brno na Beethovenově ulici. Tak zůstaňte s námi.
2: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fanšmekry.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno posloucháme kapelu Čechomora. Já už v tuhle chvíli zdravím v našem vysílání naši programovou vedoucí Julii Kalodovou. Dobré ráno.
1: Krásné ráno všem posluchačům i vám, Alenko.
0: Jak jste se vyspala? Těšíte se na dnešní den?
1: Já to miluju. Já se strašně těším na setkání se všemi posluchači. Doufám, že dorazíte, kdo je

0: zdí budovy naší tady krásné, odkud vysíláme, tak umístili nějakou schránku se vzkazy budoucím generacím. A to se dnes podaří, takže sesbírali jsme posluchačské příspěvky, které jsme si natočili v průběhu loňského roku, naše vzkazy, máme tam knížky, máme tam audiozáznam a to všechno se dá do takové malé skřínky a dnes v 10 hodin ji slavnostně uložíme.
1: Tak přátelé, pokud jste zvědaví, kde bude tato časová kapsle uložená, určitě se zastavte na Beethovenově ulici, ale to není vše, protože máme pro vás připravené i živé vysílání. Tak s kým se během dneška posluchači mohou živě setkat?
0: Je to tak, v podstatě zachováme program tak, jak jsou posluchači zvyklí, jen budeme vysílat dole z našeho největšího studia ze Sedmičky, takže kdo bude tady přítomen, tak to může vidět naživo, ale posluchači u doma, když nás si naladí, tak uslyší srdcovky, jak jsou zvyklí od 11. hodiny, potom písničky s Karlem Hegnerem na přání a od 14. do 16. hodiny budeme vysílat odpolední proud, ale tentokrát naživo a budeme uvádět na svět knížku Temné letopisy moravské, která vzešla z našeho úspěšného seriálu.
1: A mezi tím, mezi 13. a 14. hodinou si přijďte za námi zaspívat s cymbálem. Na to bychom také mohli myslet.
0: To jsem skoro zapomněla. Jarda Kneisel a Vojta Halaš už jsou připraveni. Vojta s cymbálem a Vojta, pardon, s houslemi a Jarda s cymbálem, takže budeme se těšit.
1: Děkujeme za pozvání naše programové vedoucí Julii Kalodové. No a já se na vás budu těšit už zítra ráno po 5. hodině, ale samozřejmě osobně se můžeme setkat za pár chvil tady v Českém rozhlase Brno na Beethovenově ulici. Přeji vám krásný den, krásnou sobotu.
0: Krásný den.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: V Ostopovicích na Brněnsku otevřeli novou školu. Stát loni vybral na správních poplatcích přes 3 miliardy korun. Poprvé se dnes rozjede muzejní zbíšovská úzkokolejka a bude zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm teploty do 13 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Ostopovice na Brněnsku mají novou školní budovu. Její součástí je třída pro mateřskou školu a několik odborných učeben základní školy. Dvoupatrová budova vyrostla na místě bývalé 200 let staré školy, která potřebám obce už dlouhodobě nevyhovovala. Stavba vyšla na 120 milionů korun. Asi 2/3 pokryla dotace Brněnské metropolitní oblasti, vysvětluje nezávislý starosta Jan Simon.
2: To vlastně bylo dokončení obnovy areálu, který započal už v roce 2007. A v jistém ohledu vlastně je to i vyústění více než 200leté historie, více či méně marných pokusů obce získat důstojný a kapacitně zcela postačující areál pro vzdělávání.
0: Stát loni vybral na správních poplacích 3 miliardy a 100 milionů korun, o pětinu více než plánoval. Meziročně na nich získal o téměř třetinu víc, téměř polovinu z toho vybral Český úřad zeměměřický a katastrální, který přispěl částkou 1 miliardy a 400 milionů korun. Šlo hlavně o poplatky za vklad do práv do katastru. Správní poplatky se platí zejména za správní úkony a řízení, na jejíž konci je vydané povolení nebo rozhodnutí. Upravuje je zákon o správních poplatcích. Uvedla to vláda v návrhu státního závěrečného účtu. Letos poprvé se dnes rozjede úzkorozchodná dráha mezi Zbíšovem a zastávkou na Brněnsku. Železničáři loni dráhu úzkokolejky prodloužili o 1/4 kilometru. Návštěvníci v zastávce u Brna tedy budou moci do historického vlaku přímo přestoupit. Díky novému jízdnímu řádu by měly jízdy dobře navazovat na příjezdy vlaků od Brna a od Náměště nad Oslavou. Podle Filipa Kaňka z Muzea průmyslových železnic ve Zbíšově budou v provozu 3 historické soupravy.
3: Budou jezdit 3 soupravy vlakové, 2 z toho jsou parní a 1 je motorová. Jedna souprava bude jezdit s historickou lokomotivou BS-80 z roku 1951, druhá souprava bude s lokomotivou Henschel z roku 1913 a třetí souprava bude s historickou motorovou lokomotivou.
0: A tyto soupravy budou jezdit dnes, jednu sobotu v červnu a každou sobotu o prázdninách.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně zataženo nebo skoro zataženo, dopoledne s deštěm, který může slábnout nebo i ustávat. Odpoledne čekejte přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřku. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, severovýchodní až severní. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 projíždějte opatrně u nehody na stém 93. kilometru ve směru na Vyškov. Na D2 počítejte s omezením mezi 3. a 9. kilometrem v levém pruhu ve směru na Břeclav. Tam pohybují se silničáři. A pozor i v místě nehody na silnici 53 u Pohořelic. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Pohnutou historii má dominanta starých buků na Trutnovsku, tamní kostel svaté Anny. Natáčel tam Karel Sladký. V Sedočanech položili výjimečně vysoké množství kamenů zmizelých. Byla u toho Daniela Brůhová. Mistrovsky nazdobené kosterní pozůstatky fiktivních kleriků mohou vidět návštěvníci pluhovských domů v areálu zámku v Bečově nad Teplou. Počkejte si na podrobnosti. A pravidelné zamyšlení bude od Ivany Procházkové, superintendentky evangelické církve metodistické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: muzikálovou skladbou Teď královnou jsem já jsme zahájili tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Po mnohaletém chátrání kostela v Nebeské Rybné v Orlických horách se zřejmě podaří zachránit tamní historické varhany. V těchto dnech je začali odborníci rozebírat, aby alespoň část původního nástroje mohla ještě v budoucnu hrát. Reportér Jiří Hofman se dozvěděl, že dlouhodobé zatékání poškodilo v kostele svatých Filipa a Jakuba nejen varhany, ale také střechu a stropy.
1: V současné době je v havarijním. Jo, vidíte, že vlastně část té stropní konstrukce je zřícená, je to prostě důsledek dlouhodobého zatýkání.
2: V kostele svatého Filipa a Jakuba v Nebeské Rybné právě dělníci rozebírají zbytky historických varhan. Chátrající památka je už několik let uzavřená a opravy podle odborníků potrvají ještě dlouho. Vikariátní technik Michal Štěpánek říká, že stav kostela je důsledkem dlouhodobého zatékání.
1: Toho roku 2020, která jsme museli kostel zavřít.
2: Teď přišla řada na varhany. Z původního nástroje se ale podaří zachránit jen část.
3: Dá se říct, že v žalostném. Jo, je v tom částečně, v tom dřevomorka, je tam červotoč, ale z těch původních varhan tady zůstalo 30%.
2: Podle varhanáře Jiřího Červenky je práce uvnitř kostela komplikovaná i nebezpečná.
3: Vzhledem k tomu, že tady nevíme kam šlápnout, protože je to tady takový všude polorozpadlý, tamhle jsme ještě museli kotvit trámy, aby nám to nespadlo na hlavu, tak ta demontáž je hodně náročná.
2: Demontované části teď pracovníci ošetří a uloží. Do budoucna by se část varhan mohla do kostela vrátit.
1: Snaha bude určitě zachránit ty původní skříně. Ta část píšťal, která je zachovala, tak ty určitě využijeme. Takže to bude kombinace původního stroje s novým vybavením.
2: Opravy kostela financuje farnost hlavně s pomocí Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury. Podle Michala Štěpánka je podobných případů v pohraničí víc.
1: V tom příhraničí v Sudetech vlastně my řešíme řítící se konstrukce, zatímco kolegové v Nížinách opravy maleb.
4: Tak můžeš.
1: Optimisticky ve 30. letech bychom mohli se vrátit. Ale zároveň jsem přesvědčený o tom, že jakmile odstraníme ten havarijní stav, čili nebude hrozit riziko, určitě tu uspořádáme akce, pokud to stav dovolí.
2: Rekonstrukce kostela má podle současných odhadů pokračovat ještě několik let. Do té doby zůstane památka veřejnosti uzavřená.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Kostel svatého Vavřince v centru Přerova čeká další etapa rozsáhlé rekonstrukce. Město Přerov na druhou část oprav uvolní ze svého rozpočtu 400 tisíc korun. Peníze půjdou na sanaci staticky narušených kleneb této významné kulturní památky. Návrhem se budou zabývat ještě městští zastupitelé. Oprava kleneb je součástí rozsáhlejší rekonstrukce kostela, jejíž celkové náklady činí přibližně 4,5 milionu korun. Rekonstrukce památky je rozdělena do tří etap. První část prací se odehrála loni. Druhá etapa, plánovaná na letošní rok, vyjde zhruba na 1,5 milionu korun. Podle náměstka primátora Miroslava Dohnala má být navrhovaná dotace poskytnuta římskokatolické farnosti Přerov a bude využita na dodatečné sepnutí klenbových pásů, doplnění spínacího systému a sanace porušeného zdiva, včetně míst, kde poruchy přecházejí do nosných konstrukcí. Vlastník objektu počítá kromě příspěvku města i s financováním z vlastních zdrojů a s dotacemi Ministerstva kultury a Olomouckého kraje. V Příbrami skončila oprava svatohorské aleje, která je příjezdovou cestou k poutnímu areálu Svatá hora. Práce vyšly na 4,7 milionu korun, dosavadní asfaltový povrch nahradila žulová dlažba. Na Svatou horu tak opět začaly jezdit autobusy městské hromadné dopravy. Příjezdová cesta od Balbínovy ulice byla ve špatném stavu. Dříve se tam pouze opravovaly výmoly. Rekonstrukce začala 24. března. Původně měla trvat do konce května, nakonec se vše ale stihlo dříve. Svatohorský areál s barokním klášterním komplexem, ambity a kaplemi patří k nejvýznamnějším mariánským poutním místům v Čechách. Jeho současná podoba pochází ze 17. století, kdy z ní jezuité vybudovali jeden z nejrozsáhlejších raně barokních objektů v Čechách. I to jste se od nás dozvěděli dnes tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď vydáváme na Trutnovsko. Pohnutou historii má kostel svaté Anny ve Starých Bukách. Nechybělo málo a nemusel být. Do jeho obnovy a záchrany se pustily přímo Staré Buky a pomohly i česko-německé fondy, protože jde o oblast bývalých Sudet. Redaktor Karel Sladký na místě natáčel.
1: Díky obnově památkového fondu Královéhradeckého kraje se daří vracet do původních stavů i nejrůznější duchovní památky. Zajímavá místa. A jedno vám teď chceme představit s Janem Balcarem, se kterým jsme u Starých Buků. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Starým Bukům ve vodí kostel svaté Anny. Já myslím, že u něj se zastavují mnozí, kteří jdou kolem.
2: Přesně, je to tak. Kdo putuje od Pilníkova přes Mostek a vyjíždí do Starých Buků, tak má po nějakých 1-2 kilometrech možnost narazit na dominantu nad údolím.
1: Ten kostel má gotické jádro, ale ono bylo později přestavované.
2: No, přesně tak. Počátkem 18. století byl doplněn o pozdně barokní věž, tudíž už tady se střetávají dva slohy a vedle té věže je i zákristie. Tato zákristie měla novogotickou oratoř na severní straně. V těsné blízkosti věže kostela stojí i jednopodložní domek, který pochází zřejmě z první čtvrtiny 20. století.
1: Nebyla to původně márnice?
2: No, je to pravda. A proto se později stala tato márnice i bydlením pro hrobníka. Staré Buky postihlo stejně jako celé Sudety vysídlení a tudíž tento kostel svaté Anny, který v té době předválečné měl velký význam pro zdejší komunitu, se postupně stal opuštěným a v roce 2006 byl kostel převeden darovací smlouvou do vlastnictví obce Staré Buky. Nastartovala se nová etapa i v jeho životě.
1: Ten důvod je zřejmý, jeho rekonstrukce, úpravy, takže proto se kostel, předpokládám, ujali právě Staré Buky.
2: Místní komunita si vzala kostel jako důležitý bod a proto postupně po menších částkách docházelo k velké rekonstrukci.
1: Tam byl proveden i stavebně historický průzkum.
2: Důležitý průzkum a statik navrhl zásadní opravy, například krov střechy, včetně bednění, vyměnila se krytina na nejkritičtějších místech na střeše, podvěží anebo střecha oratoře. Zároveň byl zahájen standardní stavebně historický průzkum a proto vznikla i studie na celou tuto akci.
1: Tento kostel se těší obrovské podpoře nejenom ze strany Česka, ale dá se říct, že je to mezinárodní záležitost.
2: Máte úplnou pravdu, díky tomu, že jsme v Sudetech a po roce 1989 Staré Buky navázaly spolupráci s bývalými občany německého původu, tak se do obnovy zapojil i Česko-německý fond budoucnosti, což má velký význam i pro místní komunitu, protože takovýhle kostel je obrovským dědictvím.
1: Jaké je tedy to současné využití kostela ve Starých Bukách?
2: V současné době slouží k společenskému setkávání, například na koncerty, výstavy, eventuálně svatby anebo pohřby. Zajímavé je, že i tam v minulosti byly zvony. Všechny zvony bohužel ovlivnily druhé světové války. Původní zvony pocházely, a bylo jich celkem 5, z roku 1490, roku 1500, 1723, 1795 a 1796, ale v současné době se podařilo vrátit pouze 2 a jeden je z roku 1495 a roku 1507, což znamená, že asi nejsou původní.
1: To je kostel svaté Anny ve Starých Bukách, který jsme navštívili s Janem Balcarem. Děkujeme za tuto zajímavou zastávku, za toto zajímavé církevní zastavení a samozřejmě, kdo bude mít cestu, tak ať si vzpomene na tyto zajímavosti, které jsme vám nabídli. Jane, díky a hezký den.
2: Těším se na setkání.

0: Také Michala Davida právě začínáme. Jsme teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Trochu děsivou a zároveň až ohromující podívanou nabízí výstava Kult svatých těl v Pluhovských domech na zámku v Bečově nad Teplou. Realisticky vypadající lebky a další kosterní pozůstatky zdobí brokáty, skleněné kameny nebo metalickými nitěmi opletené ozdoby v podobě lístečků, podobně jako v 18. století zdobily ostatky svatých mučedníků. Podrobnosti o výstavě zjišťoval redaktor Josef Šorfa od autora vystavených exponátů Petra Fercádyho.
1: V rámci mé výstavy se jedná o pozůstatky imaginárních svědců, volné kopie relikviářů z kláštera Plasy a Valcasen. Je to taková jemná detailní barokní práce.
2: Co vás přimělo k tomu, že jste začal sestavovat repliky relikviářů?
1: Já jsem dřív pracoval jako průvodce v klášteře v Plasích u Plzni, kde jsem denně při prohlídkách vídal nádherně ozdobené ostatky a mě zajímalo vyzkoušet si původní barokní práci a trošku ji pojmout moderní technikou.
2: Poznamenává Petr Fercády. K tvorbě replik relikviářů je třeba jak znalost historie, tak lidského těla. Počítám, že obojího se vám jako zdravotnímu laborantovi na patologii a bývalému průvodci, mimochodem i tady v Bečově, dostává.
1: Nechal jsem se pouze inspirovat, takže zoomováním fotografií do velkých detailů jsem se snažil odkoukat, jak to v baroku umělci vytvářeli.
2: S jakými materiály pracujete?
1: Jedná se hlavně o metalické nitě, kterými nahrazuje omotávání drátky. Používám bižuterní broušené skleněné kameny.
2: Kde o neuvěřitelně titěrnou práci, kdy vy každý detail omotáváte zlacenými nitěmi a skládáte jeden šperk až z 10 z 15 kousků.
1: Jedná se o velmi náročnou práci. Jsou tam exponáty, které zabraly třeba i 2-3 tisíce hodin práce. Celkově těch 18 exponátů, které jsou na výstavě prezentované, zabraly přes 10 tisíc hodin a věnoval jsem se tomu prakticky každý víkend, volno, veškerý čas po práci. Tak mě to pohltilo.
2: Základem, na který přijdou ozdoby, šperky, látky, jsou lidské kosti. Počítám, že ty také nebudou úplně pravé.
1: Nemůžu prezentovat pravé lidské ostatky.
2: I když tak vypadají.
1: Všechno bylo dokonale napatinováno, tak aby ty ostatky působily věrohodně a staře mým kamarádem malířem Janem Konášem.
2: Vaše výstava je zároveň i poměrně moderní.
1: Návštěvník má možnost využít QR kódy, kdy si na svém smartphonu může tedy otevřít psaného průvodce výstavou, případně je k dispozici i stejný text formou audioprůvodce, můžete se dozvědět veškeré detailní informace.
2: Speciálně na malé badatele jste mysleli také.
1: Vytvořili jsme jednoduchou dětskou hru. Opět po načtení QR kódu si může dětský návštěvník otevřít hru, kde jsou otázky, které se týkají jednotlivých exponátů, můžou hledat různé detaily a na konci si můžou vytisknout takového zdobeného kostlivce, kterého si můžou obléknout.
3: Uzavírá Petr Fercády, autor výstavy Kult svatých těl.

0: Jsme se teď ještě v magazínu Mezi nebem a zemí k připomínce konce druhé světové války. Ve středu českých Sedlčanech ho oslavili mimo jiné i položením štolprštejnů, kterým říkáme kameny zmizelých. Nově připomínají židovské spoluobčany ze Sedlčan, kteří byli odvezeni do koncentračních táborů. Deportováno jich bylo 45, z toho 5 dětí. Válku přežili pouze dvě ženy. Na pětním aktu položení prvních 19 kamenů zmizelých natáčela Daniela Brůhová.
1: Atmosféra pokládání štolprštejnů v Sedlčanech byla umocněna přítomností studentů zdejšího gymnázia a jejich pedagogů a také hudbou.

0: akci iniciovalo Městské muzeum Sedlčany, které zastupoval jeho ředitel David Hroch.
1: Jsem strašně rád, že teda ta první etapa je nyní úplně zcela realizovaná a až dorazí ty další kameny zmizelých na podzim tohoto roku, tak bychom je umístili také.
2: Sedlčany mají velmi dramatickou historii.
1: Jistě, protože tady bylo vytvořeno cvičiště SS. To místní obyvatele postihlo. Na rozdíl od toho židovského obyvatelstva se v případě většiny těch českých občanů jednalo o příběh se šťastným koncem. Tož u židovských občanů říct v žádném případě nelze. Naopak.
0: Přežili jen dvě ženy. Na příběh jedné z nich zavzpomínal Sláva Bloch.
3: Dcera manželů Heřmanových, kteří zahynuli v Osvětimi, Hanka Heřmanová, přežila Osvětim, Březinku, pochod smrti a poté i věznění v Bergen-Belze.
0: Jenže přišla 50. léta.
3: Manžel musel ilegálně opustit Československo, neboť by byl stíhán jako kulak. Utekl do Izraele a za ním přes Červený kříž potom Hanka, která v té době už se jmenovala Štajnová, se svojí malou Věrkou, které bylo pouze rok.
0: Jak to, že jejich příběh tak dobře znáte?
3: My máme takové rodinné pouto, s Hankou jsme měli, ona už nežije, ale ona má syna v Izraeli a dceru. Kupříkladu syn má 5 dětí, dcera má 2, takže Heřmanovi žijou dál a je to nádhera.
0: Lidé ze smíšených manželství měli v Sedlčanech větší štěstí, přežili všichni.
3: Kupříkladu můj praděda Eduard Bloch přežil jenom díky tomu, že jedna paní vzala si ho, aby měl také smíšené manželství, jinak by nepřežil.
0: Pokládání kamenů zmizelých se zúčastnili i starosta Sedlčan Ivan Janeček, senátor Petr Štěpánek a také někdejší předseda pražské židovské obce František Báňaj. Toho smutná statistika, 2 přeživší ze 45 deportovaných nezaskočila.
4: Myslím, že podobná statistika je na mnoha místech. Někde to bylo pár procent a někde to nebylo vůbec nikdo.
0: Dala by se srovnat dnešní doba s tou válečnou?
4: Naštěstí u nás v podstatě ta doba není zatím podobná. V nás se máme v podstatě dobře. Si myslím, že Česká republika patří mezi nejbezpečnější země. To je vidět i na množství izraelských turistů. Takže si můžeme dneska říkat, že se máme velice dobře. A myslím, že by se to mělo zdůrazňovat. Máme se dobře. Samozřejmě jsou výjimky, ale ve srovnání s tou dobou, která byla tenkrát, kdy nebylo ani jídlo, a někteří byli odvážení a zavraždění, tak to se nedá srovnat.
0: Kde je hranice, na kterou bychom si měli dát pozor?
4: Je to otázka té nenávisti a netolerance. V podstatě to je strašná nemoc, a která se může šířit a když dosáhne nějakého rozměru, tak možná už potom není obrana.
5: Pro tvůj dech

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Ivany Procházkové, superintendentky Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Ráda bych se dnes s vámi, vážení a milí posluchači, podělila o skvělou zkušenost, kterou jsem udělala se špunty do uší. Taková obyčejná malá věcička. V celofánovém sáčku jsem je dostala v loni na palubě letadla přes Atlantik. Dokonce i v některých knihovnách a studovnách vám je věnují zadarmo. Nejen k dobrému spánku člověk ticho potřebuje. Příliš mnoho věmů, podnětů, hlasů, naléhavých zpráv, úkolů, vlastních myšlenek a nápadů. Už jste se někdy ztratili v takovém labirintu? Mně se to stalo na začátku letošního roku. Hluk se mi dostal doslova pod kůži a já měla z přepracování pocit, že jak v hubě mě obluda kravál žvíká zaživa. Ta úleva, když se pak jednoho rána rozhostilo ticho. Přišlo jako letní déšť, rozlilo se jako teplá voda hlubokými rozpukanými brázdami. A proto jsem si pořídila ty špunty do uší. To vám je úplný zázrak. Můžete díky nim takřka kdykoliv vstoupit do ticha. Křesťané už po staletí cíleně užívají k upevnění, vnitřní obnově nebo prohloubení duchovního života takzvané silencium. Některé řeholní řády vyhradily mlčení silenciu větší či menší část dne. Ticho je prostor. Prostor hlubokého soustředění, modlitby a vnitřního usebrání. Takové ticho není trapné, ani rozpačité nebo tíživé. Naopak jiskří. Otevírá prostor. Kdysi jsem se ticha bála. Bála jsem se prázdnoty a samoty, po kterých se v mém nitru začaly otevírat skříně s kostlivci. Jako přízraky, otázky, které jsem si nechtěla položit. Jako duchové strachy, které byly vykázány do temnot. Výčitky, které chtějí být zapomenuty. Jako bubáci, hrozby, před kterými zavírám oči. Kostlivci ale sílí, čím déle jsou zavřeni ve skříni. Na slunečním světle se mohou začít drolit. Ticho, které může sílit jako řeka, nakonec ostatky kostlivců přemůže a odnese. Myslím, že každý hluk, křik i ševelení skrývá ticho. Ticho je všudy přítomné,

skrývá studnu života. V jistém slova smyslu se domnívám, že Bůh je ticho. Hluboké, krásné a jiskřící ticho. Pokojné a plné velkých tajemství života. Vážení a milí posluchači, ať už se špunty do uší nebo bez nich, přeji vám jiskřící pokojné ostrovy ticha, které vás posílí v dobrém.

0: pondělí 18. května se těšte na mimořádné dobré rady, ve kterých se budeme starat o růže. Vysílat se chystáme přímo z Rozália, kde můžete obdivovat genofondovou kolekci 220 odrůd růží českých a moravských šlechtitelů. Mezi 10. a 12. hodinou se potkáme přímo v areálu Střední odborné školy zahradnické a Středního odborného učiliště v Rajhradu u Brna. Přijďte se podívat na vysílání zblízka a nechte si od odborníků poradit, jak na to, aby vaše růže byly ty nejkrásnější. Srdečně zve a na setkání se těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jihomoravská dopravní aplikace Iris nově umí vyhledávat nejbližší spoje. Komerční banka i Česká spořitelna upozorňují klienty na výpadky systémů. Brněnské studio Českého rozhlasu otevírá svou budovu návštěvníkům a bude zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm, teploty do 13 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Nejbližší spoj veřejné dopravy nově lidé najdou v mobilní aplikaci Iris. Aktualizovanou verzi aplikace spustila krajská firma Cordis, která je zodpovědná za koordinaci veřejné dopravy v Jihomoravském kraji. Do vyhledávače lidé zadají adresy, nemusí znát názvy zastávek. Cordisu to v létě umožní spustit poptávkovou dopravu na Šlapanicku, kdy si budou cestující objednávat jízdu mezi obcemi, podobně jako u taxislužby, říká místostarosta města Radek Růžička z uskupení Čisté Šlapanice.
4: Takže jsme se rozhodli se starosty, že vyzkoušíme tady tento alternativní způsob, který umožní pružněji, flexibilněji přepravu třeba některých skupin, ať jsou to třeba seniori, lékaři nebo děti do školy ze školy v dobách, kdy třeba to standardní spojení nejezdí tak, jak oni potřebují.
2: Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22. hodiny se můžou dočasně zpomalovat bankovní aplikace komerční banky kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moci zadávat platby v noci na neděli a na pondělí. V budově studia Českého rozhlasu na Beethovenově ulici v Brně právě začal den otevřených dveří. Pro návštěvníky bude přístupná hala v přízemí funkcionalistické stavby a studio 7. Návštěvníci uvidí, jak se tvoří živé vysílání. Večer se dostanou i na střechu s výhledem na Brno.
5: Součástí programu je uložení časové schránky pro budoucí generace, třeba i se vzkazy posluchačů. Kromě toho organizátoři připravili taky zpívání u cymbálu nebo křest knihy Temné letopisy moravské. Lidé budou mít možnost nahlédnout i do fonotéky nebo expozice v bývalém trezoru. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté ve svém prvním utkání na mistrovství světa nezaváhali. Ve Friburgu porazili Dánsko 4-1, když si rozhodující dvougólový náskok vytvořili už v první třetině. Právě s úvodem utkání byl spokojený i trenér Radim Rulík.
6: Ten byl výborný. Vlastně 12-1 na zakončení vlastně v té první třetině to jednoznačně ukazovalo to, že vlastně to bylo na jednu branku a vlastně jsme se udrželi ve třetině soupeře a byli jsme silní na kotouči, měnili jsme pozice. To bylo velmi dobrý, od té druhé třetiny se to už srovnalo trošku.
2: Druhý zápas na turnaji čeká české hokejisty už dnes večer proti Slovinsku.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude převážně zataženo nebo skoro zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm, výjimečně i bouřkou. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, severovýchodní až severní a biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Mezi 9. a 3. kilometrem dálnice D2 se pohybují v levém pruhu ve směru na Brno silničáři. S omezením po nehodě počítejte na silnici 43 u České a pozor i na cestě z Ivančic do Neslovic, zůstává tam auto s poruchou. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřepčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Skalka může být výkladní skříní zahrady. Jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek? To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
2: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
1: Zásadní je asi volba místa.
2: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje. Rovinaté pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zítkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
1: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
2: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice, těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
1: Co je ten další krok?
2: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejně veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
1: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
2: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
1: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
2: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
1: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
2: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, kde se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnín. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná miniskalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
0: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme komposter, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte, a to rozlišení je klíčové, zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrnělými nožičkami, a když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je škůdce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teď na jaře v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zarijete tam dosíkaté vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folí, nadáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkaté vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují. Po třech týdnech potom tu neprodyšnou plachtu ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chrousta, jeden je kámoš a druhý ne, a doufám, že vám ta rada pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém. Ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček květu schopných udělat dostatek.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
1: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová folie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
2: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
1: Napájedlo pro včely, pokud si včela dokáže nazbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů, ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaké kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
0: Inu, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudební nástroj, přinesl mi flétnu, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu, že si chtěl opravit sám flétnu. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky, pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat. Tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta flétna samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
1: Podařilo se to opravit.
2: Podařilo se opravit a flétna hrála.
1: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom natyčí taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? Tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flet nahrála.
1: No kdyby nehrála? Tak asi ji vezmete a teď s ní švihnete o stůl. Stalo se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hrály všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
1: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji. Fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojčínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

Cibule, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty, s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetový nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Vody Brněnské přehrady už 80 let. Hostem úterního dopoledního vysílání 19. května po 11. hodině bude provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler. Připomene historii elektrických lodí od počátku až do současnosti, popíše, jak se proměnila flotila na Brněnské přehradě a nabídne i zkušenosti a zážitky z pohledu kapitána. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Nemocnice v Hodoníně bude mít nový urgentní příjem. Úřad práce vyplatil v prvním kvartálu na nových superdávkách 563 miliony korun. Mikulov ožil městskými slavnostmi a bude zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm teploty do 13 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. V areálu Hodonínské nemocnice začali dělníci se stavbou nového pavilonu urgentního příjmu. Má zajistit rychlejší diagnostiku, lepší návaznost péče a připravenost nemocnice na řešení akutních stavů a mimořádných situací. Stavba za 155 milionů korun má být hotová v říjnu příštího roku, pokračuje ředitel Jiří Koliba.
4: Očekáváme zvýšení komfortu, podstatně lepší dispoziční uspořádání, takže by nemělo docházet k tomu, že se budou zhromažďovat pacienti různého stupně a různé potřeby ošetření v jednom prostoru, nebude docházet ke křížení komunikačních cest. No zkrátka bude to urgentní příjem, který už odpovídá dnešním požadavkům.
2: Úřady práce vyplatily za první čtvrtletí na superdávkách 563 miliony korun. Novou podporu v březnu dostalo 33 900 domácností. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Pobírají ji zatím jen noví žadatelé. Příjemcům dosavadních dávek stát na čtyřech dávkách za první tři měsíce poslal asi 7 miliard 800 milionů korun. Slavnosti města Mikulova dnes pokračují řadou hudebních a tanečních vystoupení žáků tamních škol a koncertů místních i zahraničních kapel. Od 15 hodin návštěvníky na tamním náměstí čeká program s moderátory ranního vysílání Českého rozhlasu Dvojka Daliborem Gondíkem, Reginou Květoňovou a Jakubem Kaločem. Součástí festivalu je i doprovodný program mimo náměstí, doplňuje starosta z hnutí ANO Jitka Sobotková.
5: My potom ještě plánujeme kreativní dílničky, workshopy v zámecké zahradě, v oranžérii, bude i výstava historických kol a samozřejmě bude otevřena Dittrichštejnská hrobka, horní synagoga, jsou to vlastně památky, jeskyně, kostel svatého Václava.
2: Festivalové akce se konají i na zámku v zámecké zahradě nebo galerii Efram. Slavnosti s jarmarkem potrvají do zítřejšího odpoledne. Otrokovice patří mezi nejtransparentnější města v Česku. V konkurenci téměř 1300 úřadů a institucí obsadili čtvrtou příčku, a to v celostátním žebříčku K-Index, který každoročně zveřejňuje iniciativa Hlídač státu. Podle historických výsledků se skóre města v posledních letech postupně zlepšuje.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude převážně zataženo nebo skoro zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm, výjimečně i bouřkou. Nejvyšší teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, severovýchodní až severní. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D2 počítejte s omezením mezi 9. a 3. kilometrem v levém pruhu na cestě do Brna, tam pracují silničáři. Na D52 pozor na odstavené auto na 16. kilometru. Klidné cesty přeje Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je právě tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas, kdy začínají víkendové srdcovky Zdeňka Junáka. Moji milí posluchači, dneska trošku netradičně, protože nevysíláme z toho našeho malého studia, kde vždycky sedíme pouze s Milošem Šenkýřem a s mistrem zvuku, ale dneska vysíláme z obrovského studia číslo 7 v budově našeho Českého rozhlasu Brno, kterou najdete v Beethovenově ulici. A to proto, protože dnes máme den otevřených dveří, takže všechny vás srdečně zveme. Já vím, že venku je trošku pošmourno, ale když překlenete tu cestu k nám do budovy, tak věřte, že tady neprší, je tady úžasná atmosféra, takže přijďte, ledas co uvidíte, můžete si prohlédnout, jak taková práce rozhlasová vypadá, jak se říká, z té druhé strany, uvidíte taky, můžete se seznámit a nechat si je podepsat, mé drahé kolegy, s kterými je hlasy se setkáváte na vlnách našeho rozhlasu, no a z řadu dalších a dalších záležitostí. A my tady v sále máme už naše milé posluchače, kteří přišli, máme, bych řekl, plno, máme vyprodáno. Já vás srdečně zdravím i tady v sále, moji milí. Tak, no a teďkom si pustíme písničku a pak popojedeme dál.
3: Český rozhlas Brno. Srdcovka.

0: Písnička dozněla a ještě jednou, moji milí posluchači, vás vítám u rozhlasových přijímačů. Vysíláme víkendové srdcovky Zdeňka Junáka, ale teď už v plné kompetenci Miloše Šenkýře. A taky vítám vás, naši milí diváci, tedy posluchači, ale dneska diváci, protože jste přišli za námi sem do studia číslo 7 naší budovy Českého rozhlasu Brno, protože máme dnes den otevřených dveří. A tak volám do éteru, moji milí všichni, kteří nás posloucháte, pokud chcete a my budeme rádi, přijďte mezi nás sem do budovy Českého rozhlasu Brno v Beethovenově ulici. Věřte tomu, venku možná ještě trošku prší, nevím, ale tady neprší, je tady výborná atmosféra, že jo? Slyšíte to? Tak a já teďkom tady samozřejmě nejsem sám, se mnou taky je už neodmyslitelně k víkendovým srdcovkám patří editor Českého rozhlasu Brno, Miloš Šenkýř. Miloši, ahoj.
1: Krásný den všem tady i všemu přijímačů.
0: Když máme publikum, co si dneska připravil? Něco zajímavého?
1: Bude to trošku rozhlasové.
0: Rozhlasové.
1: Půjdeme do rozhlasového světa hned v tom prvním úkolu. A budeme to dělat tak trošku, jako když máme srdcovky na cestách, ale nebudeme soutěžit v nějakém týmu, necháme tady zasoutěžit víc lidí tady,
0: dobře,
1: aby si mohli užít. Takže my už teď můžeme tady se rozhlížet po jednom dobrovolníkovi, který bude mít odvahu k tomu úplně prvnímu úkolu, kdy budeme hledat význam zajímavých slov. A bude ho hledat tady člověk, který je tady u nás a současně posluchač, který nám zavolá na telefon.
0: Takže vyzýváme posluchače, kteří by se chtěli zúčastnit tohoto kola, této soutěže, aby nám volali na telefonní číslo 726
1: 46
0: 52 00.
2: Český rozhlas Brno.

0: písnička dozněla a my už máme tady ve studiu připraveného soutěžícího pana Jaroslava. Dobrý den, Jaroslave.
1: Dobrý den.
0: A na telefonu máme strýčka Laďu. Strýčku, my vás zdravíme.
2: Dobrý den.
0: Takže soutěž bude vypadat takto. Budu vám, pánové, klást otázky na přeskáčku. Nejdříve začneme strýčkem Laďou. Dostane otázku, odpoví, pak dostane otázku pan Jaroslav, odpoví a tak pojedeme pořád dál a dál a za správné odpovědi budete sbírat body. Je to
1: přesně tak?
0: Dobře. Takže, strýčku Laďo, jste připraven?
2: Ano.
0: Tak, otázka zní, co musí udělat rozhlasový redaktor, když má něco zrubat?
2: Musí to zakrýt.
0: Musí to zakrýt. Co říká pan profesor?
1: Není to správná odpověď.
0: Není to.
1: Leda byste počítal tím, že zakrýt. Se myslí, že se třeba ten zvukový příspěvek musí zkrátit. Protože zrubat znamená zkrátit. Tak jako byste osekával větve, zmenšoval. Takže první bod jste nedostal. Ale nebojte se.
0: Teď pan Jaroslav. Co je v rozhlase kašlátko? Jaroslave?
3: Kašlátko?
0: Ne, nedívejte se na lidi, aby vám napověděli. buďte frajer.
3: No, tak asi nějaký vypínač na mikrofonu, který, když potřebuji, abych jako si mohl, jako být, jak říkat,
0: odchrchlat. Ano. Co říká pan profesor?
1: Já myslím, že mu to uznáme.
0: Výborně, pan Jaroslav má bod. Strýčku Laďo, teď pro vás. Co může být v rozhlase handka, neboli hentka?
2: Nějaký přeřek?
0: Přeřek.
1: Tak naši posluchači teďka všichni hentky vidí, protože jsou to takové ty bezdrátové mikrofony. Takže přeřek se nepovedl, ale pořád ještě máte šanci vyhrát, pozor.
0: Strýčku, vydržte. Pane Jaroslave, co může být v rozhlase... Promiňte, ne, přeskočil jsem řádku. Co je v rozhlase šavle?
4: Prosím vás, jo, ale nechte tu ruku na pokoji. Pozdě přijdete a ještě tady tohleto.
0: Prosím?
3: Šavle by mohla být... Ruka, nějaký ukazovátko?
0: Vám napovídá, víte, pěkně mizerně. No nic.
3: Ne.
0: Co říká pan profesor?
1: Kdybyste chtěli vidět tady v té místnosti šavly, tak se musíte podívat tamhle na našeho mistra zvuku Michala Zelinku. A to jsou na mixážním pultu takové ty pohyblivé části, kterým se spouští, nastavuje hlasitost zvuku. Já jsem se kdysi ptal, jak se to jmenuje oficiálně. Řekli mě, že se to jmenuje tlumič, což před návštěvníky, kteří sem chodí na exkurze, nikdy nepoužívám, protože pak by říkali, že dělám buď v autoservise, anebo jsem nájemný vrah. Takže 0 bodů.
0: Takže nic, pane Jaroslavi. Zatím tedy je to 2-0. Počítám dobře. 1-0. Strýčku Laďo, otázka pro vás. Čemu rozhlasáci říkají čuchák?
2: Nějaká dobrá zpráva.
0: No, dobrá zpráva, co říká pan profesor?
1: To by mě zajímalo, podle čeho dobrá zpráva.
0: No, očuchal to a poslal to dál.
2: Jo.
0: Že jo, strýčku Laďo?
2: Ano.
1: Ne, je to opět kouzelné tlačítko, které umožňuje vyzkoušet si zvuk, který je připravený tak, aby vy jste to ještě neslyšeli. Takže zase je to 0, ale ještě pořád máte.
0: Pořád ještě se to může tak zvrátit. Jaroslave, co je v rozhlase palma?
3: No, to je dobrá otázka.
1: Já jenom upřesním, není to ta, kterou mám já v kanceláři. To by bylo jednoduché.
0: Já mám kaktusy. Co je to palma, no, Jaroslav?
3: Nějaký druh mikrofonu.
0: Druh mikrofonu. Palma se používá i v divadle, v mé profesi.
1: Hmm. Tam by mikrofon mohli používat taky, ale není
3: ne, nějaký světlo. Halogen.
1: Ne. Ne, je ale to... paní je tady blízko, když říkáte nápovědka. Ale není to tak, je to právě to nežádoucí ticho.
0: Totální výpadek.
1: Totální výpadek.
0: Okno. Tak, jedeme dál. To jsem se ptal Jaroslava. Ne. Teď strýčku Laďo. Co může být v rozhlase trvalka?
2: Nejlepší pořad.
0: Dobře.
3: Zdenka Junáka.
0: No, co říkáte, pane profesore?
1: Já se teď ukážu jako blahoskloný.
0: Ano.
1: Já to uznám.
0: Ano.
1: Protože trvalka je pořad, který se ukládá pro budoucí generace. Tak. A to ten nejlepší bude se určitě. Takže já vám ten jeden bod píšu.
0: Musím
1: tak
0: říct,
1: to
0: musím říct si, Milošku, že kdybys to neuznal, já bych na tebe tlačil, abys to uznal. Protože trvalka, ano, ta je trvale uložena a tak dál. Tak, je to 1-1, strýčku Laďo, co říkáme s Milšem, ještě nic není ztraceno.
2: Je to pěkný.
0: Je to pěkný. Tak, Jaroslave, co udělá rozhlasák, který něco fejdne?
3: No, zamaskuje to, protože udělá nějakou chybu, nějaký přeřek.
0: Co říká pan profesor?
3: Přejde to dál. Jako.
1: Tady to neuznám, i když bych si to byl schopen představit, ale je to vlastně takové to stlumení anebo zesílení na začátku, jak to pozvolna nabíhá anebo pozvolna klesá. Třeba když znáte písničky, jak se pozvolna ztrácejí na konci, tak ty jdou takzvaně do fejdu, fejdují se. No. Takže máme to 1-1 pořád.
0: Ano, ano. Teď. Strýčku Laďo, čemu nebo komu rozhlasáci říkají bublák? Čemu nebo komu rozhlasáci říkají bublák?
2: Nějaký dobrý pořad.
1: Ale máte pokus o univerzální cestu.
0: Ale, strýčku Laďová, ale máte nádherný. Opravdu to jsou krásný takový přirovnání.
1: Jednou mě tady řekli, že bublák je naštvaný editor, který dostane pozdě příspěvky. Ale to není bublák, to je bouře určitě, když dostává pozdě příspěvky. Ale bublák je taková ta melodie, která podmalovává, třeba ji zazníte typicky před časovým znamením, taková ta vyrovnávací melodie, ta chvilička hudby, která tam je, aby časové znamení začalo přesně tehdy, kdy má.
0: Takže nebo třeba, když, promiň, moderátor mešká do studia, tak se pustí bublák a dá se mu čas, aby z toho WC stačil doběhnout tomu mikrofonu.
1: Tak to si nepamatuju, že by někdo tak pozdě dobíhal v poslední době.
0: No tak ale dobře, tak já to dávám jenom tak, jako já neříkám, že se to děje, ale co
1: ale
0: kdyby
1: může se to dít, ano, přesně tak.
0: Tak, takže je to pořád 1-1. A teď poslední rozhodující bod může pan Jaroslav. Čemu se v rozhlase říká ohláško?
3: Tak to nějaký zahájení toho pořadu, tak třeba jak jste měli vy dnes na začátku. Řeknete, co vlastně všechno, co je za pořad a jak se to, co se bude dít.
1: No, já teď nad tím přemýšlím. Teď přemýšlím, ale já vám to neuznám. No. Protože ono to není zahájení pořadu, tomu tedy říkáme tím cizím, ošklivým anglickým slovem show opener.
0: Show, ano. Show opener.
1: Ale ohláško je vlastně před každým příspěvkem, který je od někud třeba z terénu, natočená reportáž a podobně, tak to, co čte ten člověk ve studiu, aby to ohlásil. Ať už je to zprávář, před chvíli jsme tady viděli Pavla Chaloupku, anebo moderátor, který uvádí příspěvek, tak předtím čte něco, co bývá v těch dokumentech rozhlasových označeno jako ohláško.
0: Ano.
1: Takže jsme 1-1.
0: Je to 1-1 a já mám radost, že to je 1-1, protože máme možnost obdarovat oba soutěžící. Jak pana Jaroslava, tak strýčka Laďu. Co ty na to, Miloši?
1: Já jsem pro.
0: Tak, Miloš vám dá tyhle ty dary. A pane strýčku Laďo, vy mě vydržte na telefonu. Řekneme si, jak si cenu předáme.
1: Dobře. No a panu Jaroslavovi tady dám tu slíbenou kouzelnou kuličku k výročí rozhlasu, protože to je jedna z posledních šancí získat. My jsme slavili 100 let rozhlasu jako takového, 100 let rozhlasu z Brna. Slavili jsme 100 let této rozhlasové budovy. Letos slavíme 100 let časového znamení, kdyby vás to zajímalo. Takže dostane 100 kuličku.
3: Děkuji moc.
0: Blahopřejeme a my si teď pustíme písničku.
5: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Tak, máme prvního, tedy dva, bych řekl takové jako polovítěze. To je pan Jaroslav a pan Ladislav z Hroznové Lhoty. Tak a my půjdeme do třetího úkolu, tedy vlastně my jsme měli první úkol, takže jdeme do druhého úkolu. Mám to tady, já mám takový. To je taky zajímavé, tak velký rozhlas a máme tak malej stůl, viď?
2: No, tak mohl bych ti poskytnout ještě
1: ne,
2: druhý,
1: ale to nepraktické. Zase by řekli, že proč máme mít dva stoly, když jsme tady jenom dva, viď? No, takže, Milošku, jaký bude další úkol?
2: No, tady myslím si, že nebudu vyvolávat nikoho konkrétního, protože ten úkol dostanou všichni tady v publiku.
1: Ano.
2: A pak vybereme, kdo se přihlásí, protože on bude jednoduchý i nebude jednoduchý. A stejně tak budeme čekat a potom vyhodnotíme, kdo byl lepší posluchače na telefonu.
1: Takže se to týká i posluchače.
2: Ano, určitě tedy, tak, aby poslouchali to zadání. A ten úkol bude znít sestavit větu z českých slov samozřejmě, bude v češtině. A to pouze ze slov začínajících na písmeno K. A takových slov by v té větě mělo být nejméně 8. Na jiné písmeno nesmí začínat ani spojky, ani předložky samozřejmě. A aby to bylo těžší, nesmí být za sebou dvě a více přídavných jmen. To by bylo přece jenom, když byste řekli krásný, kulatý, kousavý a teď mě nenapadají žádný další, tak to by bylo asi...
1: No, krutý.
2: Krutý, ano, jako vymysleli bychom, ale těch slov na to písmeno K, tam má být 8, musí to být smysluplná věta. Zdenku, jde to udělat vůbec?
1: Já si myslím, že to jde, protože já jsem se tím zabýval, jelikož scénář má od včerejška a já vám teda... Řeknu, co se mě povedlo. Jo, ale jenom bych řekl pro posluchače i tady pro vás, ta slova, která uslyšíte ode mě, tak by neměla být v tom vašem, v té vaší větě.
2: A tak třeba 4 bychom připustili. No.
1: Tak teda 4 připustíme.
2: Kolik ta tvoje věta má?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
2: No, tak ta 4 bychom mohli připustit.
1: Jo, ale myslím si, že jsem se tam dopustil jedné chyby, ale uvidíme. No, tak. Kučeravý kuchař kontroloval kotel ke kuchtění kočičího krmiva, kterým kouzelně kontroloval kakaovým koblihům královské kořenářky.
2: Ty jsi myslel kontroloval, jako že dával protiklad, ne?
1: Je, kontroloval, no, když jsem to říkal, ano. Kouzelně kontroloval kakaovým koblihům královské kořenářky. Tak to byl jenom takový mustr, takže já bych... takže ano, budeme se na vás těšit na telefonním čísle, proto platí pro vás posluchače 726 46 52 00.
0: Český rozhlas Brno, písně.

0: Tak, písnička skončila a my tedy máme před sebou druhý soutěžní úkol a to je, abyste vy u rozhlasových přijímačů nebo vy tady u nás ve studiu sestavili slovo, které bude začínat... Větu, která se bude skládat ze slov začínajících na písmeno K. A my už máme na telefonu paní Petru. Dobrý den, Petro, my vás zdravíme.
1: Dobrý den, tak všechny zdravím.
0: Tak, jste připravena?
1: No.
0: My máme tedy taky tady připravenou soutěžící. Takže nejdříve dáme slovo vám. Pochlubte se.
1: Tak já jsem to poslouchala tak na půl ucha, tak doufám, že jsem to udělala správně a udělala jsem větu. Kouzelný klaun Karel Kučera koukal kolem kominíku, kterým kouřil komín.
0: Napočítal jsem jich 10. Sedí
1: to... Ještě víc, jestli to nevadí, a když tak nějaký slovo vynechám.
0: Ne, počkejte, vynechám. Jako jejich 10, já jsem to jako... To víte, my vysíláme z jiného prostředí, takže
2: kolik máme tam... jiné počty prstů.
1: 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jo, 10.
0: Tak 10, výborně. Takže si píšu Petra, 10. Co říká pan profesor? Bylo to na K?
2: To bylo, splnilo to zadání všechno. Úplně skvěle, ano. Ale máme tady i soutěžící v sále. Tak já jdu k ním. Dobrý den.
0: Kdyby
2: Dobrý
0: se nám prozradila vaše křestní jméno, prosím.
3: Dana.
0: Paní Dana, tak pochlubte se, paní Dano.
3: Karel Kovář koupil Karolíně koláčkové krásné keramické korále, kabelku, kytici, koláče, knihu, kávu, koblihy, kakao, kalhoty, když korzovali kolem kašny, kde kukala kukačka, kokrhal kohout.
0: Teda, paní Dano, tak to bylo úžasné.
2: Já se zeptám, jestli tady v sále ještě někdo zkusí vyzvat.
0: Tam děti
2: tam
0: se
2: jsou
0: hlásí.
2: Děti. Tak vydržte, já za vámi přijdu za chvíličku, protože tady se ještě hlásila paní a já za vámi to hned oběhnu.
4: Dobrý den, Magdaléna. Tak já mám větu. Kulhavý Kamil Krátký krutě kopnul kostkovanou kobylu ke kredenci, která krásně kousala kyselé kedlubnové košťály.
2: Tak Zdenku, nepočítal jsem.
0: Já jsem taky nepočítal, protože to nestíhám, čtou to strašně rychle. Takže jako...
2: Tak a já to jdu oběhnout ještě dozadu.
0: Ještě se nám tady hlásí dvě děti, takže uvidíme, uslyšíme.
2: Tak, mají před sebou telefony, ale mají to v nich jenom napsané, nemají to z žádného, že by to měli z nějaké umělé inteligence. Tak.
5: Dobrý den, David. Krajské kolo Královéhradeckého kraje končí kreslením kulaté koblihy.
0: Dobrý, hezký, no, hezký.
2: A máme tady, to je sestra nebo sestřenice?
6: Já se jmenuji Vicky, květinářka Kamila, krásné kytky koupila ke kvítkám kopretin.
0: Taky hezký, no prosím.
2: A ještě tady máme tedy další soutěžící, to se nám roztrhl pytel, ale už bude ta pátá, už musíme také potom vyhodnotit, tak...
7: Dobrý den, Hanka. Krásná Karla Kusáková kráčela kouzelným krajem kolem koupeného kola. Kočka kosor koukali ku podivu kolem Kunovic.
0: Hezký. Tak, pane profesore, bude to těžké, že?
2: No, těžké to nebude, protože asi vyhodnotíme tu nejdelší jako vítěze, ale což neznamená, že ti další, kteří tady byli, tak nedostanou odměnu.
0: Ano. Takže mám na telefonu paní Petru.
2: Je tam ještě?
0: Petro, jste tam?
1: Ano, ano, no. Jsem zde.
2: Líbily se vám ty příspěvky tady ze studia?
1: Strašně moc, já to miluju, a i tady ty hádanky, nebo tady ty úkoly, tak.
2: Takže máme vítězku na tom prvním místě, protože tato měla ve velkém, ale potom všichni tady, kteří jsou, tak od nás dostanou speciální cenu. Máme tady tvoje moravské pověsti, Zdeňku.
0: Neblázni.
2: Ty si myslím, že by mohly být pro každého, kdo soutěžil.
0: Dobře. A paní Petra?
2: A paní Petra, té bych tentokrát udělal výjimku a pošleme jí tu kuličku. Co říkáte? Uzná to paní, která byla tady první? My jsme sice říkali, že by to měli mít první ve studiu. Nebo budete chtít? Já vám nějakou seženu. Já vám seženu speciální
0: Dobře,
2: moji.
0: Tak jo? Petr, vy mě zůstaňte. My si teď pustíme písničku a vy mě zůstaňte na telefonu. Jo, řekneme si, jak si cenu předáme. Tak.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: písnička dozněla, máme další šťastné výherce, ať už je to paní Dana tady ve studiu, nebo paní Petra na telefonu. Ale musím se vám přiznat, moji milí posluchači, vy to nevidíte, ale tady jich bylo více, kteří se stavili věty. Dokonce dvě děti, bratranec a sestřenice. Kolik vám tak může být? 8? 12? Co? 11, no, takže dohromady 22. No dobře, takže máme další šťastné výherce a my teď máme před sebou další úkol.
1: Máme zadání dalšího úkolu. Opět budeme potřebovat jednoho posluchače na telefonu.
0: Takže, moji milí,
1: a já vám prozradím, co ho bude čekat, aby nešel úplně pro zajíce v pytli. Bude ho čekat takový malý kvíz o rozhlase. Společně s dalším člověkem tady ze sálu. A nebojte se, internet vám nepomůže, to řeknu dopředu, ale uvidíme, k jak rozdílným výsledkům, protože budou odpovídat na stejné otázky, dojdou. Takže ano. Nebojte se, stojí to za to, může nám volat.
0: Na telefonní číslo 726
1: 46
0: 52 00.
2: Český rozhlas Brno.

0: Písnička dozněla a my máme před sebou další úkol. Už tady ze studia máme soutěžící, to je paní Eva. Dobrý den, paní Evo. A na telefonu máme pana Mirka. Dobrý den, Mirku, my vás zdravíme.
1: Dobrý den, vás slyším dobře už.
0: Tak, co nás čeká a co nás nemine? Já vám budu klást otázky. Pro každého tu, takhle, otázku položím a na ní budete odpovídat oba dva, samozřejmě po sobě. Nejdříve odpoví pan Mirek, potom odpoví paní Eva.
2: Já to jenom vysvětlím, abychom panu Mirkovi nedali výhodu, že by mohl během toho hledat třeba na internetu přece jenom, aby měli stejné podmínky. Paní Aha. Evu si tady pohlídáme, pana Mirka ne.
0: Ano, takže žádné dlouhé prodlevy, pane Mirku. Otázka první. Kolik krátkých tónů má současné časové znamení v rozhlase? Kolik krátkých tónů má současné časové znamení v rozhlase?
1: No, můžu?
0: Ano.
1: No, má tři krátké tóny.
0: Tři krátké, dobře. Co na to říká paní Eva?
3: Tři krátké, jeden dlouhý, ten poslední.
0: Tři krátké, jeden dlouhý, správně. Tak, jedeme na další otázku.
2: Vyhodnocení já řeknu, ať mají jasné.
0: Ano.
2: Oba odpověděli správně,
0: ano.
2: Znají to.
0: Každý máte bod. Další otázka. Kolik dílů měl cyklus Toulky českou minulostí, který v brněnském rozhlase vznikl? Kolik dílů měl cyklus Toulky českou minulostí, který v brněnském rozhlase vznikl? Pane Mirku?
1: No, byl to ze veselý, který to měl, ale kolik asi...
0: Kolik říkáte dílů?
1: Tři.
0: Tři díly.
1: No.
0: Co říká paní Eva?
3: No, Toulky českou minulostí, ty měly hodně dílů teda. A není tam nějaká tolerance?
0: To je dost velké číslo, hodně, ale tak ho nějak upřesněte.
3: No, já si myslím, že tak kolem 800.
0: 800. Tak, co říká pan profesor?
2: Já prozradím, že blíž byla paní Eva. Budem počítat to jako bod, že byla blíž.
0: Ano, protože...
2: A těch dílů... Ano,
0: těch dílů bylo 1218, Mirku.
1: To je co?
0: Tak, otázka další. Kolik metrů měří vysílač Kojal, z něhož vysílá Český rozhlas Brno? Kolik metrů měří vysílač Kojal, z něhož vysílá Český rozhlas Brno? Mirku?
1: No, Kojal měl, nebo má... 300 a něco.
0: 300 a něco, co říká paní Eva?
3: Já taky říkám, že je to něco přes 300 metrů.
0: Tak.
2: Tak a teď zkuste oba říct, teda, když přes 300, tak řekněte každý nějaký konkrétní číslo. Buď řeknete přímo 300, anebo nějaké konkrétní číslo. Zkuste to oba.
0: Tak Mirku?
1: 330 asi.
0: 330 říkáte. Paní Eva?
3: No. 311.
0: 311. Tak v tomto případě, pane profesore?
2: Pan Mirek má bod.
0: Má bod, protože těch
2: paní,
0: metrů...
2: Ne, protože těch metrů je...
0: Je 340. Další otázka.
2: A tady to zaznívalo z publika dokonce.
0: Tady to zaznělo.
2: Akorát to paní Eva neslyšela.
0: Tak. Další otázka. Kolikátý díl cyklu Temné letopisy moravské odvysílal včera Český rozhlas Brno? Kolikátý díl cyklu Temné letopisy moravské odvysílal včera Český rozhlas Brno? Já to vím.
1: No, tak, no myslím si, že Český rozhlas včera odvysílal, ale kolik už celkem jako kolik je v rozhlasku. Jo?
0: Tak kolikátý říkáte?
1: 50.
0: 50?
1: No.
0: Dobře, co říká paní Eva?
3: Já si myslím, že už je to přes 50, 51 nebo 52, ale já jsem včera neposlouchala, tak nevím.
0: Tak to upřesněte, 51 nebo 52?
3: 51.
0: 51. Tak tedy, paní Evo, o jeden díl?
2: No o dva, 53.
0: Já vím, ale pan říkal Mirek 50
2: ano,
0: a
2: ano.
0: Paní Eva 51.
2: No.
0: Tak o jeden díl.
2: Možná si vzpomenete, my jsme ten seriál dali před rokem tady na tomto místě jako malý dárek našim posluchačům.
0: Takže včerejší díl byl 53., čímž pádem paní Eva je blíž.
2: Přesně tak.
0: Otázka další. Co v brněnském rozhlase znamenala zkratka BERO? co v brněnském rozhlase znamenala zkratka BERO. Pane Mirku?
1: No, tak nevím.
0: No, nechte ten počítač na pokoji. No, no.
1: Myslíte mě s tím počítačem? Nemám.
0: Tak, co říkáte?
1: No.
3: Můžu? Ještě ne.
1: Pero.
0: Bero. Co říkáte? Tak pane Mírku, musíme to ukončit.
1: No, no.
0: Nevíte?
1: No, nevím.
0: Nic vás nenapadá. Co říká paní Eva?
3: Já si myslím, že to byl brněnský estrádní rozhlasový orchestr.
0: Přesně. Byl to brněnský estrádní rozhlasový orchestr. Takže paní Eva získává další bod, Mirku. A teď otázka další. Kolikátý díl podcastu Brněnská 11

0: Další bod získává paní Eva a máme tu poslední otázku a ta zní takto. Pokud sečtete všechny čtyři současné FM frekvence Českého rozhlasu Brno v Jihomoravském kraji, jaké dostanete číslo? Pokud sečtete všechny čtyři současné FM frekvence Českého rozhlasu Brno v Jihomoravském kraji, jaké dostanete číslo?
1: 115.
0: 115. Co říká paní Eva?
2: Já si myslím aspoň 400.
0: Paní Eva si myslí 400.
2: Já nevím.
3: Tak. Máme čtyři frekvence, každá je zhruba plus mínus kolem stovky. Jedna je 106,5 a další jsou 90. kolem těch 90, takže je to 390,5 ten součet. Takže když to sečtu celkem a celkem...
0: Paní Eva opět byla blíž.
3: Paní Eva byla opět blíž a byla blíž i v tom celkovém součtu.
0: Ano.
3: Takže my můžeme pogratulovat, že v kvízu obstála. A panu Mirkovi gratulujeme, protože taky se snažil.
0: Mirko, my vám gratulujeme, vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si
1: cenu. No, já jsem měl totiž představu, že budete písmenko P, jako jste prvě říkali K, tak já jsem chtěl na P něco říct.
3: No, tak máme tentokrát jiný úkol, ale vydržte přece jenom nějakou drobnou obměnu, když máme ty rozhlasové narozeniny, tak no, vám přece jenom dáme, ale my už se musíme loučit.
0: My se budeme pomalu loučit, takže bylo to úžasné. Moji milí posluchači, vám děkujeme, že jste nás poslouchali a tady všem vám ve studiu přeji krásný dnešní den. Vydržte, protože rozhlas bude ještě otevřen. Je pro vás připraveno spousta atrakcí, které si můžete prohlédnout. Uvidíte naživo. Naše kolegy, ať už je to Karel Hegner, který dneska bude provázet pořadem Blahopřání s písničkou, nebo naši zprávaři a taky potom odpolední vysílání, takže potom taky vás ještě večer se můžete jít podívat nahoru na terasu.
3: Pokud nebude lít.
0: Pokud nebude pršet, takže je toho připraveno hodně. Mějte se hezky a děkujeme vám za vaši přízeň. Nashledanou.
3: Krásný den.
4: Český rozhlas Brno.

0: Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
1: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.

0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Plán na přestavbu káznice v centru Brna narazil na krajském úřadě. Projekt musí víc posoudit památkáři. Soud dnes rozhodne o vazbě pro muže, který je podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy. V císařské jeskyni v Moravském Krasu dnes budou dvě katolické mše pro věřící. Dnes bude převážně zataženo a teploty do 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Proměna bývalé nacistické i komunistické věznice v centru Brna se opět odkládá. Projekt rekonstrukce tzv. Káznice na Kreativní centrum pro umělce a pietní místo musí znovu a podrobněji posoudit památkáři. Magistrátu to nařídil Jihomoravský krajský úřad. Výsledek má být podkladem pro stavební řízení, které začalo v roce 2023. Kvůli odporu části lidí a sousedů ovšem stále trvá. Podle zastupitele Marka Příborského z ODS by měli politici o budoucnosti projektu rozhodnout po volbách.
2: Protože opravdu jsou silné skupiny lidí, kteří si nepřejí, aby prostě to pietní místo a tady ta historická budova sloužila něčemu takovému. Vzhledem k tomu, že se nám blíží konec volebního období, tak si myslím opravdu, že by se tímhle mělo zabývat až příští vedení města na základě toho, jak dopadne to stavební řízení.
1: Policie dnes převezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Soud rozhodne o tom, jestli ho umístí do vazby. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý. Zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Policie navrhla vazbu kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. To může podle policie trvat i několik dní. Věřící dnes můžou přijít na mši do jeskyně v Moravském Krasu. Bohoslužby budou během odpoledne dvě. Lidé mají přijít s baterkami a se čtvrthodinovým předstihem kvůli průchodu jeskyní. Císařská jeskyně u ostrova u Macochy na Blanensku není běžně přístupná veřejnosti a slouží jako léčebna pro děti s dýchacími problémy. Je v ní mariánská soška, vysvětluje farář z ostrova u Macochy Pavel Kuchyňa.
3: Vznikla jakoby pouť k paní Marii a my říkáme tomu říkat jakoby ty moravské ludy. I vlastně tam ta soška ty paní Marie byla jako odevživraná. Od té doby, co ta jeskyně byla vlastně objevená. Oproti my máme v květnu, když je vlastně květen, je vlastně mariánský měsíc.
0: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude převládat zataženo, odpoledne čekáme přehánky nebo občasný déšť, výjimečně se může objevit i bouřka. Později večer budou srážky zvolna ustupovat, nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů. Vítr mírný, severovýchodní až severní, večer může zesilovat na čerstvý. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž je pro dnešek mírná. Vliv frontální vlny ale může mírně zvýšit zátěž lidí chronicky nemocných a nebo starších.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Po silnicích jižní Moravy pojedete většinou plynule, dejte ale pozor na dálnici D1 u Brna je kolona ve směru na příjezdu od Prahy. Vytvořila se mezi stým 92. a stým 96. kilometrem, zdržíte se do 10 minut. Na silničáře dejte pozor na tahu Brno-Svitavy, pohybují se mezi Brnem a Lipůvkou. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

A je to, přátelé, Moravanka dohrála úvodní skladbu Václava Maňase mladšího, Julie Běhonkové, Červené vínečko jak višňa, a z brněnského studia Českého rozhlasu vás při poslechu pořadu Blahopřání s písničkou zdraví Karel Hegner. Ale pozor, dnes s vámi nekomunikuji z obvyklého studia, nýbrž z toho největšího, kde jsem obklopen našimi milými přáteli, kteří za námi přijeli v rámci dne otevřených dveří. A abyste mi věřili, tak vás nyní všichni zborově pozdraví, jak chcete. Ahoj! To je radost, to je paráda. Někteří tady dokonce i tancovali, takže přátelé, atmosféra báječná, doufejme, že se přenese i do vašich domovů. Tak, někteří tady už sedíte, to jsem si všiml, od 11. hodiny, kdy vám vysílal Zdenda Junák srdcovky, že jo? Tak samozřejmě si to vychutnáváte. No ale musíme říct si i posluchačům, že mohou volat i dnes, i když jsme tady v tomto studiu, máme všechno propojeno, tak snad to klapne. Můžete volat a popřát přímo osobně, nás to bude těšit. Tady je číslo 726-46-52-00. Tady už milí hosté mi napovídají i telefonní číslo, tak to je naprosto úžasné. A svátý má dnes kdo, jestli pak víte? No? Přemysl, ano, není to Oráč, ale prostě Přemysl. Takže všechno už víme a já předám první písemnou gratulaci. 13. května oslavila 70. narozeniny paní Ludmila Kratochvílová z Dambořic. Milá maminko a babičko, k tvému životnímu jubileu ti ze srdce přejeme. Hodně zdraví, neboť je vzácné, hodně štěstí, neboť je krásné, hodně lásky, neboť je jí málo a hodně všeho, co by za to stálo. Také radost vnoučat a boží požehnání, a to přejí, milá paní Liduško, manžel Jiří, dcera Vendulka s rodinou, syn Jiří s rodinou, dcera Lucie s rodinou a všechna vnoučata. A písnička Láďa Pfeffer a slavná Hustopečská dolinečka v podání Tu Franky ze Šakvic.

0: Áno, tak to je Husobežská dolinečka, Miera Mordých, Láďa Melichar, Kamila Svobodová, jasne to zpívali, však to znáte, to je veľmi oblíbená píseň, téměř všechny kapely nahráli. Ondra z Velkých Karlovic se dovolal. Ondro, zdravíme tě.
1: Zdravím, pane Hegner, srdečně vás zdravím do Českého rozhlasu Brno.
0: No.
1: A zrovna toho času z autobuse jedem, teď jsme vyjeli z Kroměříže a jedeme k vám do Brna na den otevřených dveří do
0: Opravdu.
1: Českého rozhlasu. Opravdu.
0: Ondro, no tak je překvapení. Fakt voláte z autobusu?
1: Ano, fakt z autobusu.
0: No teda, tak když se u Kroměříže, tak to je taková 3/4 hodinka, no autobusem, no. Tak.
1: No tak 13.10 tam budeme v Brně.
0: 13.10 budete v Brně, tak to abych řekl tady no. Na vrátnici, jo, aby připravili Slavobránu, Ondro.
1: No jo. A jinak jsem vzal sem aj heligonku sebu, tak tam možná něco zahraju aj na jo, heligonku.
0: Jo, takhle, aha, až tak velce. No tak možná, že před rozhlasem a přijde ještě víc lidí. Uděláme takovou
1: možná,
0: reklamu.
1: Možná.
0: Ondro.
1: Jinak posílám písničku Kristianovi z Brna, jestli tam je u vás ve studiu, ve velkém studiu.
0: No tak Ondro, tak to by se zdivil, protože tady Kristián na tebe mává, protože do autobusu to nevidíš, ale my to tady všichni vidíme a Kristián má radost, že ho pozdravuješ. Jak se tady potkáte spolu?
1: Potkáme.
0: No, tak výborně.
1: A potom písničku ještě Petrovi Tinkovi ze Spitiněvi a jeho přítelkyní Janě.
0: Ano.
1: Potom to bude pro paní Aničku Zapletalovou z Olšan u Prostějova.
0: Ano.
1: Pro známou Ivetu Šulákovou ze Vsetina, s kterou jedeme do Brna.
0: No a to už bude asi všechno.
1: Už se těším, až se půjde aj na tu střechu tam u vás.
0: Dobře, Ondro, tak to už si potom tady proberete dále, ale dáme prostor zase paní Jarmilce, která je připravena. Ondro, šťastnou cestu sem do Brna, do studia, ano, přímo do rozhlasu na Beethovenovu. Tak ať se daří, zatím díky. A zdravíme paní Jarmilku z Mařatic. Jarmilko, krásné poledne. Haló?
2: No, moc krásné poledne, není, pane Hegner,
0: jak to,
2: ale to nevadí.
0: Co vám kdo udělal?
2: Mě nikdo, ale...
0: Ale venku, když jsme se těšili na ten déšť přeci, ne? Z toho máme radost vidět právě toto.
2: A máj nemá hůl, pastí jsem oschnul, takže
0: no právě,
2: se to plní. Ale
0: to komu budete přát, no?
2: Takový úkol a prosbu teda, kterou mě můžete pomoct plnit.
0: Fakt? Myslíte, že to zvládneme?
2: Mám poděkovat jménem manžela Františka Chráska, představenstvu města Kunovice a všem, kteří se podílejí na nadcházející jízdě králů, protože nezapomínají na ty staré jezdce, kteří kdysi jeli, i když už je to, co manžel jel letos 60 roku. A osobníma dopisama je zvou na setkání před jízdou. Takže poděkování a pěkná písnička, ať patří nejen jim, ale všem těm tetičkám a příbuzným a rodinám, kteří se podílejí na tom strojení těch koní. Nejde jenom o ty růžičky, ale teď nastává to horší. Sestavit to pentlení, aby to nikde nekrábalo, aby to bylo barvy ladili. A i ti, co žehrijí tým klukom ty košule, takže nějakou pěknou písničku jim vyberte a přejeme hlavně pěkné počasí, ať je to teď vyprší teda.
0: Jasně. Paní Jarmilko, moc krát děkujeme taky, že jste poděkovala, že jo, těm, kteří připravují takovou tu krásu, kterou nám zanechali naši předkové v tom, z toho folklorního světa a jízda králu je opravdu nádherná, že ať je to ve Vlčnově nebo v Kunovicích. Prostě tradice se mají držet.
2: Ano, v Kunovicích nejsou pod pentlama koně ani vidět. Ty jsou opravdu na zobene.
0: Jasně. Dobře, Jarmilko, děkujeme moc krát, přejeme krásný
2: taky děkuji,
0: den.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a hned připojíme písemnou gratulaci. Já to budu rovnou citovat, je to takové zvláštní. Jméno, dvoutečka. Cyklotím Beskydy, vzkaz, dvoutečka, Bohušovi a Hance k jejich výročí Makoser dovezem. a 5 otazníků. Tak i takové gratulace se tady objevují, já jsem to předal a možná, že se k tomu bude, k tomu výročí, předpokládám asi možná nějakému svadebnímu, když je to Bohušovi a Hance, pokud to nejsou dvojčata, tak se bude hodit zrovna den svatební od Pavla Zedníka, Václava Babuly v podání Stříbrňanky.
3: Český rozhlas Brno.

roku od té doby uběhlo. A nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení, jak už to v životě chodí. Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes při našem

0: Ano, tolik den svatební. Děkujeme, krásně zaspíváno, zahráno, že jo, to je úplně Martička Horká, Vojta Horký, ještě když zpívávali, že jo, dnes už to předali všem těm mladým a chodí jenom poslouchat. A Aranka Lapešová to nádherně přednášela, tady hrávala v divadle. Ano, její manžel Josef Pančík, slavný sbormistr z Janáčkovy opery a taky z rodu z Blatnice a tam o tamtuť z tohoto z těchto končin. Skvělá muzikantská rodina. Kája z Mašovice dovolal a dostává právě v tuto chvíli slovo. Zdravíme tě, Kájo, z velkého studia tady v Brně na Petrově.
1: Dobré odpoledne, pane Hegner. Zdravím do studia 7, kde jsem byl xkrát od trezoru až na střechu. Je to třetí rozhlas v Evropě, který díky burzám vysílal vlastně třetí rádio v celé Evropě, po Praze, po Londýnu a tak dále. Volám proto, že bych chtěl poslat písničku do Vranovic u Brna, nebo Žebětína, no, velkému vinařovi, má 78 roku příští pondělí a je to pan Oldřich Drápal, váš posluchač Oldřich Drápal, když se řekne ten pojem, tak slámový víno a tak dále. Váš stálý posluchač má narozeniny, tak mu pošlete nějakou pěknou písničku, no a jinak, když vás pozoruju na ty 1,60 m obrazovce, tak je to dokonalá atmosféra tam u vás.
0: Počkat, jak na 1,60 m?
1: No mám doma větší televizu a tam se dá pustit Český rozhlas Brno, není přes
0: internet. Jo, takhle ty nás, ano, tak takhle, tady na nás bere kamera.
1: Tam vidím tu.
0: No tak to.
1: Partiu, Jardy Knajzla mezi futrama a Borka za váma a tak dál.
0: Vidíte? Nic se neutají. Všechno je odhaleno.
1: Tak děkuju za písničku.
0: Kájo,
1: děkuju za písničku.
0: Prosím?
1: Díky za písničku.
0: Ano, bude dobrá, bude známá. Tady se bude juchat a zpívat. Takže děkujem, Kájo. Měj se krásně, ať se daří.
1: Naschle.
0: Naschledanou. Tak Vojta Dobrkovice. Vojti, krásný den.
2: Pane inženýr, já vás zdravím. Zdravím všechny posluchače. A chtěl bych dneska zvláštně nechat zahrát do Taťový nemocnice do Zlína. Před 6 lety mi operovali doktor Jurek a pan doktor Filip 7,5 hodiny a zachránili mi život. Zahrajte všem.
0: Ano.
2: Do nemocnice Baťovi do Zlína. Pěkně vám děkuji a nashledanou.
0: Jasně, Vojti, jsme rádi, že si užíváte toho zdraví a že už je to 7 let, vidíte to. Takže všechno to klaplo, tak samozřejmě to
2: klaplo,
0: poděkování patří.
2: Klaplo ohromně, jako do tošu. Děkuji vám.
0: Taky, moc krát děkujeme a zahrajeme, určitě je to potěší. Tak a já přidám další gratulaci. Prosíme o písničku pro paní Otíliu Zaňatovou z Radošověc ze Slovenska. Dnes se dožívá krásných 80 roků. Ať ti v tento den dá jen úsměv jen. Ať každý další rok ti dá jen šťastný krok. Ať je navždy tvoja dobrá duša rastě. Nech k tebe přichází jen zdravě, šťastě a láska. Ti zo srdca prajú dcera Jana s manželom, syn Marian, sestra Gitka, vnuci Lukáš a Sebastian s manželkami a pravnuci Matúš, Olivia, Šimon a Marko. Posílají pusinky. Tolik naše gratulace a teď Slávek Smíšovský, falešná frajárka a hraje frajárka Slávka Smíšovského. Jdeme na to!

0: Ano, tak se si zaspívali doma, tady se i zatancovalo krásně, že jo, to Kája z Mašovic u Znojma to vidí na té velké obrazovce, tak vás viděl, jak se tam krásně producirujete a máme na drátě takzvaně, jak se říká, Bětušku z Petrova. Bětuško, dobrý den,
1: pane Hegner, já vás tam všetkých zdravím. Já bych se chtěla popřát a písničku nechat zahrát do strážnice pravnukovi Ondráškovi k jeho 17. narozeninám. Ondři, protože tě ráda mám, taky nechám zahrát a popřát. Ondři, všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu, hlavně hodně zdraví a božího požehnání. A to ti všechno přeje babička, jak mě říkáš, Bětuška. A jistě si to všichni přejí, co tě rádi mají. Ondrášku, a přeji ti ve škole a v tom sportu hlavně hodně úspěchu. Děkuju, pane Hegner.
0: Ano, ale Bětuško, vy jste prababička, ne? On vám říká...
1: A jak jsem řekla? Babička. Prababička.
0: No, prababička, tak to sedí. Já právě to počítám, protože znám, že váš věk, právě jsem byl velmi překvapen, že jo, jak ty jsi
1: mladý. Jo, maminka je moja vnučka.
0: Ano, dobře. Bětuško, tak všichni vás tady zdraví taky a usmívají se na vás.
1: Děkuju vám. A všech tam také zdravím.
0: No a všichni se tady z Brna těší, až k vám zavítají do petrovských sklepů a vy jim tam otevřete.
1: Ano, já jich tam potom přivítám.
0: Výborně. Hozená rukavice, Bětuško, děkujeme moc krát. Ať se daří.
1: A já děkuju.
0: Tak, to byla Bětuška a teď dostává slovo Irenka z Rousínova. Iri, krásný den vám přejeme.
2: Krásné, dobré sobotní odpoledne přeji všem posluchačům a také všem návštěvníkům Studia 7. Ráda bych popřála své dceři Anetce, která má zítra svátek, a také mé kamarádce, bývalé spolupracovnici paní Ivě Železné z Vítovic, hodně zdraví, štěstí a všeho, co si přeji, aby se jim splnilo. A mějte se tam všichni moc krásně dneska, užijte si to tam.
0: Jo, Jirenko, a byla jste někdy tady se podívat v rozhlase?
2: Ano, byli jsme tam s dcerou, bylo to moc fajn.
0: Fajn, prošli jste si to všechno od střechy.
2: Samozřejmě, i na střeše jsme byli, i ve studiu.
0: To je rozhled krásný, že? Já jsem tam byl nedávno.
2: Krásný to tam byl.
0: Považte, že už tady se motám, já nevím, 24 let a byl jsem tam teprve nedávno na té střeše. A byl jsem mile překvapen, že jak je to prostě opravdu překrásný rozhled. Nádhera.
2: Byli jsme tam u příležitosti Open House a bylo to výborný.
0: No, bezva. Tak to nás těší a máme z toho radost. Ať se vám daří, Jirenko. Naschledanou.
2: Vám také. Děkuji. Naschledanou.
0: A teď přichází, přátelé, k jedné situaci. Mám vedle sebe jednu dámu, která bude přátí přímo osobně. Netuším já vůbec komu a netuším, jak se dáma jmenuje. Milada, paní Milada, teď dostává slovo přímo osobně tady ze studia.
3: Dobrý den. Zdravím z brněnského studia Českého rozhlasu, kde jsme pravidelnými návštěvníky. A protože jsme se opět letos toho zúčastnili, chtěla bych touto cestou pozdravit moji bývalou spolupracovnici ze spořitelny Jitušku Osičkovou, moc milou dámu, paní Marii Uhrovou, která už je starší dáma, ale které jsem kdysi počítala výplaty. Dále bych chtěla pozdravit moji švagrovou z Moravské Nové Vsi Jožínku a všechny starobřeclaváky, se kterými pořád se cítím být souzdržná. Děkuji.
0: No to bylo krásné, opravdu. To je novidě a i s potleskem. A vidíte, samým takovým známým osobnostem jste přála, no, krásně, Jituška z toho určitě má radost, takže snad ty řízky tam nespálí teďka v poledne. Takže děkujeme taky mnohokrát a vidíte, to můj tatínek byl taky ze Staré Břeclavy. No a k tomu připojíme písemnou gratulaci, je velmi kratičká. Milá Boženko Peřínková ze Znojma, všechno nejen k dnešním narozeninám ti přeje Maruška z Mramotic. A písnička zaspívá nám Joška Černý s Aničkou Zlomkovou, bude hrát i cymbalová muzika Grácia, kterou kdysi řídil Aleš Smutný, a krásná lidovka Sobotěnka jde.
4: Český rozhlas Brno.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Tak, tolik upoutávky a já jsem potěšen, přátelé, to tedy řeknu i tady vám všem, že se zrovna dovolala v tuto chvíli, dlouho jsme se neslyšeli, Maruška Stejskalová ze Šlapanic, která prostě zpívala mnoho let z Glorii a v zápětí Gloria je nachystána. To je až neuvěřitelné, Maruško, já tě zdravím ve vysílání a budeš přátí, ano? Nebo Maruška to položila? Maruška to položila, takže vidíte to, tak jsem si stačil jenom poznamenat, že dnes má narozeniny její manžel, má 80. narozeniny, Jirka Stejskal, takže samozřejmě asi mu přeje zdraví, štěstí, lásku, pohodičku, prostě to, co se většinou takhle k těm narozeninám přeje. No je to velká náhoda teda zrovna. Maruško, škoda, že jsi to položila, no ale nicméně možná příště se ozveš. Ale někdo se dovolal, vezmeme to přímo na ostro, kdo pak se dovolal, dobrý den. Karel Hegner, je tam někdo?
3: Nemáme.
2: Nemáme, takže nikdo tam není. Dobře, takže možná v tuto chvíli poprosím tady Jindru Kotka, zpěváka, který tady sedí hned po mé pravici. Jindro, ty chceš pozdravit a popřát někomu, povídej.
4: Takže dobré odpoledne, vážení příznivci Českého rozhlasu. No já jsem si teď vzpomněl, když tady tak sedím, že bych mohl dnes popřát našemu milému kapelníkovi z Vinařinky a tím je Stanislav Žhůrek, takže Staníku, všechno nejlepší a hodně zdravíčko ti tady s Karlem přejeme. Děkuju.
2: To je až neskutečné, podívejte na ty náhody, že jo? Protože Jindra s Vinařinkou taky naspíval spoustu písniček a taky samozřejmě i z Glorii a s Galánečkou, kdy si prostě je to, a s Podhorankou a prostě se mnoha kapelami. Tak já ještě připomím jednu písemnou gratulaci a ta... Máme posluchače toho v zápěti až posléze. Já připojím další gratulaci pro oslavence pana Miroslava Gardoňa z Bánova, který dnes slaví 70. narozeniny. Milý Mirku, 70 let dnes slavíš, moudrost v srdci tiše strážíš. Dnes je ten den, kdy ti musíme přát, abys měl v životě vše, co máš rád. Přejeme ti především pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenost, radost z každého nového dne a hodně lásky od všech, kteří tě mají rádi. To vše ti z celého srdce přeje rodina Jahodová z Prakšic. Děkujeme za splněná přání a za všechny vaše krásné pořady, které přinášíte do našich domovů za celou rodinu. Anička Jahodová, to je krásné poděkování. Takže možná teď poprosím o písničku, právě už zmíněnou Glory, která nám zahraje skladbu od manželů Gurských, slavný Andělíček.

0: Ano, tak tolik Andělíšek a Gloria. Miluška Gurská má tady i s Jindrou Kotkem, mají v úterý narozeniny, to víme. Takže zrovna já mám vysílání taky místo Ivanky, takže vám popřejeme, na to snad nezapomenu. Může se stát, ale snad ne. Maruška z Výškova se dovolala. Mařenko, krásný den vám přejeme.
1: Dobrý poledne. Chtěla bych popřát, promiňte, panu Veselýmu, bývalýmu redaktorovi, aha, protože já jsem si s ním před 15 lety jsem si s ním povídala.
0: Pepíčkem,
1: zrovna, ano, od jedné do dvou. A já mám 5 oslavenců v květnu. Je to dcera Dana, tam dělá 12. na Pankráce, potom pravnuk 13. Patrik, má 4 roky, zeď Voňka, ten má 25. a vnuk má 20. vnuk Jiří má 20. května. A můj muž, ten teda už je po smrti, ale taky má 20. jak ten můj vnuk.
0: Aha.
1: Tak bych jim přála hodně, hodně zdraví, aby trochu štěstí, tolerance a vůbec, ať jsou šťastní v životě. To všechno, děkuju.
0: Řekla jsi to krásně, Maruško, že jste doplnila tam tu toleranci, protože té bývá kolem nás ne mnoho, mohlo být leckdy více a taky, když už se přála všechno dobré, tak taky, že ta vzpomínka na manžela, tak se hodí přesně.
1: Ano, přesně to děkuju, sedí. Ale to jsem prostě musela, protože to je celé květen.
0: No jasně, máte květen je u vás veselo. Takže ať se daří, mějte se krásně, Maruško. Naschledanou.
1: Mám taky, pane Hegner, ať se vám daří. Naschledanou.
0: No naschledanou. A teď dostane slovo jeden mladý muž, který žije v Otnici a nemusím ani představovat jeho jméno. Dobrý den, Jaroušku.
2: Dobrý den. Zdravím všechny návštěvníky brněnského rovlasu, i tebe, Karle, a všechny známé, kteří mě znají z rovlasu. Dnes mám jedno přání. Dnes slaví narozeniny i skvělá moderátorka dechové hudby Gloria, Silvie Formánková, tak bych jí chtěl popřát hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a ať jí to pořád tak krásně moderuje a je pořád tak úžasná a super děvčice, jako je.
0: No vidíš to, Jari, to jsme ani netušili, to je taky, ona už je paní docentka, že jo, to je mladá paní docentka na zemědělské škole, no, takže to jsme netušili, vidíš, jak to mají v rodině, dneska dceruška, v úterý maminka,
2: ano,
0: tak
2: ano.
0: To je hezký, a Zdeněk v říjnu, tatínek, to vidíme.
2: A ještě bych chtěl, no. A ještě bych chtěl teda popřát tomu Staňovi Žurekovi, jak říkal ten Jindra Kotek, tak mu chtěl popřát k narození nám hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně krásných písniček s vinařinkou.
0: A taky skvělé víno, které dělá. Ano, protože když jsme tam natáčeli, vím, že se otvíral ten krásný, to byl ještě klub přátel dechovky tady, co jsme točili v České televizi, tak vím, že jsme tam natáčeli jeden z jeho pořadů. No a tady, jak jsi promluvil, tak Kristián už na tebe mával tady z dálky. Kristiána nepozdravíš?
2: Ano, a chtěl bych pozdravit i mého kamaráda Kristiána.
0: No.
2: A tak doufám, že se někde potkáme. A když se nepotkáme, tak si zavoláme.
0: Dobře, Kristián tady mává na tebe a říká ahoj. Ahoj. Tak Jari, děkujeme mockrát, ať se daří. Jo, hezké odpoledne.
2: Mějte se.
0: A já mám ještě jednu písemnou gratulaci. 14. května oslavili manželé Jindřich a Božena Manišovi z Tichova u Valašských Klobouk 60-leté společné putování životem. Do dalších let jim všichni přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a prožití ještě mnoho krásných chvil. S úctou Pavel, Jindřich a Vlaďka s rodinami. Dívám se na písničku Když jsem já šel okolo vrat a Mistříňanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Takže, milí přátelé, tady krásně se brouká ve studiu číslo 7 na Beethovenově ulici, ale dovolal se ještě Zdeněk z Ostrožské Nové Vsi. Zdeněk taky z muziky Novovešťanky, pokud jsem to pochopil, Zdeni. Krásný den.
1: Ano, Karlíku, zdravím tě. Karle, já bych chtěl poděkovat všem, kteří mě přáli k mým narozeninám, hlavně celé rodině, muzikantům, kteří došli do baráku mě zahrát, moji kamarádce Pavle, Václavovi Maňasovi, Skálovi Josefovi a všem, kteří mě přáli. Moc děkuju, zahrajím nějakou pěknou písničku a tobě taky děkuji za přání.
0: Zdeni, taky děkujeme moc krát a přejeme, samozřejmě se připojujeme k tomu té gratulaci, nevím, kolik jsi měl narozenin, ale...
1: 90.
0: 90? No tak vše, klobouk dolů. Ano, podívej se, potlesk. Tady publikum, teď to máš, jak se říká, téměř černé na bílém, i když je to takhle jenom samozřejmě prostřednictvím našich vln. Takže měj se moc hezky a děkujeme, jo?
1: Děkuju, Karlíku, ahoj.
0: Ahoj, já přidám ještě poslední gratulaci písemnou. Dnes slaví své krásné narozeniny paní Květa Krmíčková z Přítluk. Všechno nejlepší, především pevné zdraví přeje dcera Broňka s manželem Hinkem, vnučka Nikola s manželem Davidem a pravnuky Dominičkem a Vojtíškem, vnučka Sabina s manželem Tomášem a pravnukem Tomáškem. Dominiček, Vojtíšek a Tomášek posílají prababičce velkou sladkou pusu. Tak, při pěkné dny přeje Sabina Nečasová a písnička závěrečná Stará lípa v podání krajanky Václava Hlaváčka.

A přátelé, my se budeme tady loučit. Moc krát děkuji samozřejmě vám všem, kteří se tady zůstali ve studiu. To je úplně jasné. Myslím, že sborem pozdravíme a popřejeme krásné odpoledne všem našim posluchačům Českého rozhlasu Brno. Takže poprosím vás, potleskem třeba. Ahoj! Vidíte, že ta atmosféra je úplně báječná. Tady jsme si to tak v klidu užili, takové to, jako jak se říká, popolední, taková ta pohodička. Ještě kdybychom k tomu měli skleničku vína, že jo, a takhle, to by hned ten úsměv, to si dáme až třeba někdy jindy. Takže mějte se krásně, děkujeme, v 18 hodin opět se uslyšíme a to už bude z normálního studia a teď nám hrají Žadoviáci od Antonína Žváčka slavnou Kmotřenku, takže krásně.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Finále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě v přímém přenosu. Eurovision Song Contest 2026. ČT2. Mstitel, který má o 4 kolečka navíc. Bezbariérová cesta cholerického údržbáře za odplatou v oceňované komedii Invalida. A ČT Art uvede jednu z nejslavnějších světových operet na scéně Bavorské státní opery. Johann Strauss II. Netopír. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.

0: Nemocnice v Hodoníně bude mít nový urgentní příjem. Večer začne brněnská muzejní noc. Brankář Lukáš Dostál hokejisty na mistrovství světa neposílí. Dnes bude většinou zataženo, přeháňky a teploty do 13 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. V areálu Hodonínské nemocnice tento týden začala stavba nového pavilonu urgentního příjmu. Stavba za 155 milionů korun má být hotová v říjnu příštího roku. Nemocnice pak bude lépe připravená na mimořádné situace a zrychlí ošetření pacientů s akutními potížemi, pokračuje ředitel Jiří Koliba.
1: Očekáváme zvýšení komfortu, podstatně lepší dispoziční uspořádání, takže by nemělo docházet k tomu, že se budou zhromažďovat pacienti různého stupně a různé potřeby ošetření v jednom prostoru. Nebude docházet ke křížení komunikačních cest. Zkrátka bude to urgentní příjem, který už odpovídá dnešním požadavkům.
0: Lidé dnes můžou nahlédnout do zákulisí Českého rozhlasu. V rámci dne otevřených dveří se veřejnosti otevřela historická budova v Praze a všechna studia v regionech. Také to v Brněnské v Beethovenově ulici. Návštěvníci uvidí, jak se tvoří živé vysílání. Součástí odpoledního programu je zpívání u cymbálu nebo třeba křest knihy Temné letopisy moravské. Lidé budou mít možnost nahlédnout do fonotéky nebo expozice v bývalém trezoru. Večer se dostanou i na střechu s výhledem na Brno. Další informace najdete na webu brno.rozhlas.cz. 26 institucí v Brně a okolí se zapojí do dnešní brněnské muzejní noci. Mezi 6. večerní a půlnocí můžou lidé navštívit přes 50 míst. Řada z nich, například Moravská galerie nebo Technické muzeum, bude mít k dispozici i program pro rodiny s dětmi. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně má připravené prohlídky i pro nevidomé a seznámí je s odlitky antických soch, pokračuje koordinátorka projektu Markéta Stulírová.
2: Pro nevidomé budou připraveny i modely, které si mohou ošahat a v Brailově písmu se více o sochách něco dozvědět. Kdo vlastně se chce prohlídky zúčastnit a nemá zrakové postižení, tak tomu nabídneme tento zážitek, že mu vlastně nasadíme takové klapky na oči. Sport.
0: Brankář Lukáš Dostál s Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí. Bývalého hráče Komety Brno jeho současný klub po zdravotní prohlídce nepustí. Národní tým mezitím doplnil na soupisku útočníka Jana Mandáta a současného hráče Komety obránce Jana Ščotku. Poslední volné místo si nechávají trenéři pro brankáře. Počasí. Na jižní Moravě dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, přeháňky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů. Vítr mírný a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynulé, kratší zdržení je na dálnici D1 u Brna ve směru na Vyškov kvůli dopravnímu omezení v úseku mezi STým 94. a STým 96. kilometrem se zdržíte maximálně 10 minut. A na Kyjovsku se dnes jedou cyklistické závody a přímo v Kyjově je řada uzavírek a značených objížděk. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Půlka měsíce května je za námi a já doufám, že si užíváte příjemné jarní dny, kdykoliv námi příroda dopřeje. A že využíváte i naše výletnické tipy, které vám pravidelně každý víkend přinášíme. Ani tentokrát to nebude jinak, tak buďte vítáni. Dnes vás vezmeme do Brandýsa nad Orlicí v Pardubickém kraji, kde mají nádherný labyrint zábrového porostu, který má navíc tvar zeměkoule. To proto, že odkazuje na dílo Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Potom společně navštívíme barokní lékárnu u Bílého jednorožce v Klatovech v Plzeňském kraji, která je jednou z nejzachovalejších památek svého druhu, nejenom u nás, ale i ve světě. Zatím prozradím jen tolik, že v ní uvidíte i kouzelný roh Bílého jednorožce. Zamíříme také do lesů na Rakovnicku ve středních Čechách, kde stojí lovecký zámeček jménem Svatý Hubert s nevšední korouhvičkou. K čemu sloužila, tak to vám řekneme za chvíli. A nakonec se podíváme do města Tovačova v Olomouckém kraji, kde mají krásný hradecký rybník, rozdělený hrázemi na 4 části. Takové jsou naše tipy. Tak ještě jednou buďte vítáni, srdečně vás zdravíme a přejeme dobrý poslech dnešních sobotních výletů.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.
5: Mám prostě

0: Pardubickém kraji na jihovýchodním okraji lázeňského města Brandýs nad Orlicí se nachází krásný přírodní labyrint z habrů. Kdo se do něj vydá, může hledat jeho střed se symbolikou ráje srdce. Už možná tušíte, taky už jsem něco naznačil v úvodu, že brandýský labyrint odkazuje ke zdejšímu pobytu Jana Amose Komenského a k jeho věhlasné knize, kterou tady učitel národu napsal. Pojďme tedy do údolí, které se topí v zeleni a které vyzývá k hravému bloudění i k meditaci. Průvodci nám budou Zdeněk Držmíšek a Jaroslav Hubený ze spolku Brandýs ve světě, který originální bludiště vysázel a provozuje. A pochopitelně i naše kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Přicházíme od historické kovové lávky nebo mostku přes Tichou Orlici do Klopotského údolí.
2: Protože jste použila slovo klopoty. Když člověk zalistuje v knize Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského, tak hned v předmluvě najde dedikaci Karlu staršímu ze Žerotína a tam píše dábám sub klopot latinsky, neboli dáno pod klopoty, neboli v tomto údolí, že dopsal toho a onoho dne roku 1623 knihu Labyrint světa a ráj srdce. Takže jsme v místě, kde přibližně Komenský napsal asi tak 5-6 docela důležitých děl, ale ten labirint světa je nejdůležitější, i když samozřejmě to nepsal přímo v tomto místě, ale tady v Brandýse byl azyl bratrských kněží, asi 24, a on byl jedním z nich a bylo to o něco dále areálu bratrského domu, který už neexistuje.
1: Přesto se traduje, a my teď právě procházíme kolem, že tady nad tím sklípkem býval srub a v něm Komenský labirint psal, ale traduje se.
2: Traduje se, ale nedá se to dokázat nikde.
1: Dominantou Klopotského údolí to je nepochybně pomník, který je věnovaný Janu Amosi Komenskému.
2: Ten pomník začal sbírkou v roce 1851 ve zdejším hotelu Milenka a o 14 let později se zmotnil památník jehlanovitého typu, na který se sebral podobně jako na Národní divadlo, vznikla sbírka nakonec pro celý národ.
1: Přesně proti němu je právě cesta k labyrintu.
2: Je to pro lidi bludiště, když sem přijdou, ale kdo se sem naučí třeba chodit častěji, tak se mu to stává labyrintem, neboť už ví, kudy má jít a může meditovat a podobně.
1: Bloudí se mezi poledníky a rovnoběžkami a uprostřed najdete ráj srdce. A ten jsem právě našla i s předsedou spolku Zdeňkem Držmíškem.
3: Habrů v labyrintu je přesně 2003 a je to zajímavé, že se to sázelo v roce 2003 a možná vyšlo to takhle napřesno. Nebyl to záměr. Ten labyrint má ve čtverci 37 na 37 metrů. Když se potřebujete dostat do prostředka a zpátky, tak nachodíte 300 metrů nejkratší cestou tam a 300 metrů zpátky, čili na tom půdorysu 37 na 37 metrů nachodíte 600 metrů a pokud trošku bloudíte, tak nachodíte kilometr.
1: Našli jste?
4: Ne.
1: Nenašli.
5: Vy jste nebyli v prostředku, tak jsou ty schody.
3: Našli jsme střed labyrintu. Tady jsou schůdky z umělého kamene, točitý. Uprostřed schůdku je dřevěná stéla šestiboká a na té stéle je tepaná socha hada s jablkem v puse, čili odkaz na ráj. A Komenský tím rájem srdce samozřejmě myslel, že člověk by měl při všech svých starostech a trápeních najít ten ráj ve vlastním srdci.
1: Čím je také labyrint světa a ráj srdce tady v Brandýse nad Orlicí slavný?
3: To, že jsme byli v časopise World of Garden světovým, jsme byli zařazený mezi 20 nejkrásnějších labyrintů na světa.
1: Jaká byla cesta?
4: Těžká, protože jsme furt chodili dokola.
6: Já jsem se bál jenom o Betty.
1: A kdo tady řídil tu cestu?
6: No Betty, jednoznačně.
1: Betty vedla. Tohle je labyrint světa a...
7: Ráj srdce.
4: Ráj srdce.
0: Vědí už i malí návštěvníci. Bloudění a hledání ráje srdce v labyrintu světa v Brandýse nad Orlicí v Klopotském údolí má zvláštní atmosféru, spojenou s objevováním a nalezáním i sebe sama. Nás do něj zavedli předseda spolku Brandýs ve světě Zdeněk Držmíšek, člen spolku Jaroslav Hubený a naše kolegyně Vlaďka Vildová. A pokud byste chtěli vidět, jak krásně to tam vypadá, tak můžete už teď nahlédnout do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

Vzpomínáte, jak zněla minulá soutěžní otázka? Někomu připomenu, někomu řeknu vlastně nové znění, ale to je ta otázka z minulého víkendu, takže na tu nemusíte pochopitelně odpovídat. Odpověď se dovíte za pár vteřin. My jsme se ptali na nejstarší roubenku nebo na roubenou stavbu u nás. Její stáří bylo datováno do let 1547 až 1548. Tato usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a dnes je to unikátní technická památka. Tou nejstarší roubenkou může být za A roubenka Vertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Co je správně? Tak tipujte, pokud jste tak ještě neučinili, hned prozradím, že správně Ačko je Vertyni v Podkrkonoší, jenom kdybyste tam chtěli, tak číslo popisné 31. A jenom k té roubence v obci Proseč v okrese Chrudim, taky tady je roubenka, jmenuje se Flora a je považována za jednu z nejkrásnějších, a to díky kombinaci tradičního stylu a moderního luxusu. Proč moderní luxus? No, byla postavena v roce 2019, tak to dodávám pro úplnost. Ale Ačko, kdo napsal, tak udělal dobře, měl šanci na výhru na flísovou deku. Vylosováni však byli pouze tito posluchači a naše posluchačky. Pan Jan Jíra Dušejov, pan Martin Jindra Volary, paní Vanda Dužíková Třinec, paní Věra Prokopová Klatovy a pan Tomáš Kvasnica Chýně. I této nové pětici výherců gratulujeme. Pokud jste nevyhráli, máte šanci stále na novou cenu, kterou je výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. To je totiž hlavní cena za měsíc květen. O co hrajeme nově, nebo o co budeme hrát nově, až prozradím soutěžní otázku? O multifunkční nůž nebo nožík? Tak otázka zazní po třetí reportáži.

0: Teď vás vezmeme do Plzeňského kraje, do jedné krásné historické apatiky. Barokní lékárna u Bílého jednorožce v Klatovech je jednou z nejzachovalejších památek svého druhu nejenom u nás, ale i ve světě. A my se do ní spolu s naší plzeňskou redaktorkou Soňou Weizenbacherovou vydáme na prohlídku.
1: Když otevřete dvoje dveře a uděláte několik kroků z Klatovského náměstí do lékárny u Bílého jednorožce, rázem jste o několik staletí zpátky.
2: Konkrétně ve století 18. v roce 1733.
1: Do konkrétního času a období nás umístila průvodkyně Martina Salvová. Přímo naproti vchodu je archanděl Michael, který vítězí nad ďáblem.
2: Ano, a v našem případě je to boj s nemocí, se kterou se tady každodenně potýkali.
3: Všimněte si i bohaté řezby na pracovním stole, nad kterým plastika stojí, stejně jako nádhery dekoru ostatních částí zařízení oficíny. Tepané měděné hodiny pod plastikou jsou francouzského původu. Zhotoviny byly ke konci 18. století.
2: Hodiny každý den natahujeme klíčkem a pořád fungují.
1: A tady ty dvě nádoby velké po stranách, ty ukrývají co?
2: To byly úplně nejdůležitější léčiva už od starověku. Od krále Mitridáta byly to Mitridátia a Teriaka, takzvané dryáky. Čistící látky, purgativa, a byly ze 105 ingrediencí.
1: Z pohledu od vchodu vpravo nahoře, vy tady máte roh jednorožce? Lidé tomu asi věřili.
2: Určitě tomu věřili, ale ve skutečnosti je to zub narvala, mořského kytovce. A my jsme ho měřili a měří 2 metry 27 cm.
1: Takový zoubeček.
2: Takový malý zoubeček.
1: Původně býval venku.
2: Ano, lákal pacienty nad portálem a lidé věřili, že skutečně tady v té apatéce dostanou léky z prášku z jednorožce.
1: Vyšli jsme před lékárnu, teď tady máte nejenom roh jednorožce, ale i celou jeho hlavu nad portálem.
2: Přesně tak, láká tady nyní turisty spíš než pacienty. Je to tady obnoveno od roku 2014, kdy se portál restauroval.
1: Tahle lékárna sloužila svému účelu do roku 1966. Neříkejte mi, že to bylo v téhle podobě.
2: Vypadalo to tady tak, jak to vypadá. Místní apotékáři milovali staré vybavení, nedovolili sem dát nový moderní nábytek.
1: Působí to tady přímo tajuplně. Člověk by řekl, že tady někde musí být skrýše, kde lékárníci a apotékáři ukrývali nějaké svoje poklady.
2: Zkusíme se podívat tady do té skřínky za těmi zrcadly z Benátek. A jsou tady jedy a opiáty. Máme tady dodnes zbytky jedů, třeba arzenik, strychnin, kuráre, tinktura opí, tady je námel a další. A každý ten jed může být lékem, když se správně připraví, naředí. A každý lék zase může být jedem, když se vezme nesprávně.
1: Další poklad ukrývá zadní místnost, která má ještě starší vybavení.
2: Vidíme, že to vybavení není tak honosné jako v té první místnosti. Tady je to čistě praktické, je to zřejmě z konce 17. století a máme tady různé instrumenty, pec a další přístroje, nástroje, všechno, co ten apotékář používal při své práci.
3: Máme zde dosud jelení paznechty, mleté zvířecí zuby a čelisti, prášky ze švábů a jiného hmyzu.
1: Všechno léčilo.
2: Všechno léčilo, všechno, ať už to létalo, lezlo, běhalo, ať už to bylo z říše minerální, rostlinné, dokonce i lidského původu.
0: Říká průvodkyně Martina Salvová, která půvabnou barokní lékárnou u Bílého jednorožce v Klatovech provedla naši plzeňskou kolegyni Soňu Weizenbacherovou. Vy do ní můžete zavítat kdykoliv během sezóny, vždy od úterý do neděle mezi 9. a 17. hodinou. Pozor, vyjma hodinové pauzy na oběd.

0: V lesích na Rakovnicku ve středních Čechách stojí půvabný lovecký zámeček jménem Svatý Hubert. Pyšní se korouhvičkou ve tvaru jelena, která kdysi lovcům ukazovala, kterým směrem se mají vydat za zvěří. A my se k němu teď vydáme s naší redaktorkou Bárou Kvapilovou, které vedoucí jesenického muzea Nikola Štefánková ukázala, kde má potom hledat i věhlasný Hubertův kámen.
1: Výlet k zámku Svatý Hubert můžeme pojmout jako okružní výlet okolím města Jesenice. My jsme začali přímo před vlastivědným muzeem v Jesenici. Kam jsme to teď došli?
2: Díváme se na unikátní stavbu loveckého zámečku Svatý Hubert. Je to barokní stavba z počátku 18. století. Zámeček je unikátní svou stavbou, je to osmiboká stavba. A sloužila vlastně jako lovecká zastávka při honitbách černínů.
1: Říká vedoucí vlastivědného muzea v Jesenici Nikola Štefánková.
2: Zámeček postavil František Josef Černín.
1: Kolem bývaly průseky.
2: Ano, průseky od zámku vedly vlastně každý jiným směrem do lesa v pravidelných rovinách. A zajímavostí zámečku je samotná věžička nahoře na špičce na střeše a korouhev ve tvaru jelena. V té věžičce zůstával jeden z honců a sledoval, protože svatý Hubert je na nejvyšším místě, tak sledoval, kde se pohybuje v lese zvěř a tam, kde zrovna viděl přebíhat tu zvěř, tak ukázal tu korouhví ostatním, kde mají vlastně jít lovit.
1: Dnes je zámeček nepřístupný.
2: Byl prý velmi krásně zařízen nábytkem s loveckými motivy. Vevodil mu obrovský stůl vyřezávaný. Bylo tam spousta trofejí, dokonce 3 vycpaní medvědi.
1: Můžeme sem dojít pohodlně z Jesenice pěšky?
2: Určitě dá se jít krásnou kaštanovou alejí plávečskou kolem letohrádku. Někdo tomu říká kaple, ale spíše to takový altán zastávkový, který vlastně je ve stejném slohu jako zámek na Hubertě.
1: Zrovna sem přijeli turisti na kolech.
2: Tady to vypadá podle směru cyklistů, že přijeli buď od Smrku, od tvrziště Smrk, které je nedaleko, nebo od Velké Chmelišné.
1: Vydáváme se po modré značce. Po pravé straně necháváme vypuštěný rybníček. Lesy kolem nás jsou opravdu malebné.
2: Jsou velmi krásné, hluboké a plné hub.
1: Přestože místo není nějak označené, tak Hubertův kámen okamžitě poznáte.
2: Poznáte ho určitě podle svého tvaru a také podle toho, že nad ním stojí tady ten krásný strom a kámen upoutá tím svým vzhledem připomínajícím sedátko.
1: K tomu kameni se váží hned dvě pověsti.
2: Ano, jedna z nich praví, že se na něj posadil sám svatý Hubert a proto tam zůstal otisk v místě, kde si sedl.
1: Já si na kámen teď opatrně vylezu. Je to takové celkem pohodlné sedátko. Jaká byla ta druhá pověst?
2: Tu druhou by si určitě měli přečíst všechny slečny vdavek chtivé, neboť praví, že slečna, která si na něj sedne a není provdaná, se do roka vdá.
1: Proto svého času býval tento kámen hojně navštěvovaný právě mladými dívkami z města Jesenice.
0: Uzavírá návštěvu krásného místa v rakovnických lesích naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová. Okružní trasa z Jesenice k zámku svatý Hubert a zpět měří zhruba 11 kilometrů. Cestu zvládnete pěšky i na kole, místy však počítejte s náročnějším terénem po lesních stezkách. Výlety. Třetí reportáž dozněla, slíbil jsem soutěžní otázku novou na tento víkend. Nás zítra čeká návštěva unikátní filmové zbrojnice v Táboře. Po Česku je ale roztroušena řada míst, která si oblíbili filmaři a později třeba i turisté, hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá Vesnický Hollywood. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. A tak se ptám, tou obcí je za A Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Hrajeme tedy o multifunkční nožíky. Textová zpráva, kterou musíte poslat, abyste se zařadili mezi soutěžící, zní takto. Výlety, pak na jeden znak mezera Ačko nebo Bčko podle odpovědi a druhá mezera. Pak napíšete křestní jméno, příjmení, adresu vždy s poštovním směrovacím číslem a tuto zprávu pošlete do nedělní půlnoci na telefon 90 011 04. Je spoplatněna, stojí 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. No a jak už jsem říkal, znění textové otázky najdete i na našem webu výlety.rozhlas.cz.

0: Dominantou města Tovačova v Olomouckém kraji je štíhlá spanilá věž zdejšího zámku. Je z ní pěkný výhled až ke kopcům lemujícím Hanou a také na vodní plochy, které Tovačov obklopují. Rybníky tu založili před staletími zámečtí páni. Ten největší se jmenuje Hradecký. Víc o něm našemu olomouckému redaktorovi Aleši Spurnému řekla kastelánka zámku Květa Zajícová.
1: Hradecký rybník, jako všechny rybníky v Tovačově, vznikl už za Jana Cimburka, který dostal povolení od krále Jiřího z Poděbra v roce 1464. A prakticky vlastně ty rybníky tady existovaly až do 18. století. Za Cimburku se začaly vysoušet a právě i ten Hradecký rybník byl vysušený v roce 1793 a znovu obnovený byl až v 50. letech 20. století. Ten Hradecký rybník, ten se dá krásně obejít, dá se kolem něho dojít i třeba do vedlejších vesnic, třeba do Věrován. No a hned vedle je rybník Křenovský, tak tam už je to trošičku více přírodní, ty cestičky ne všechny tam jsou udržované. Ještě je pak rybník Kolečko poblíž zámku a pak ještě Náklo směrem na Lobodice.
2: Perštejnové tady byly kdy na zámku?
1: Perštejnové tady byly celé 16. století a právě za nich se pokračovalo v té době, kolo roku 1590, tady bylo asi 18 rybníků. 6 jich bylo na chování kaprů, 4 byly třecí a v 8 byla násada.
2: Říká kastelánka Tovačovského zámku Květa Zajícová. Pár kroků od břehu rybníka se nachází rybářství Tovačov a pan Jiří Zahradníček ho provozuje. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchače.
2: Jak velký je ten Hradecký rybník?
3: No, tak rybářství, které tady zrovna se na to díváme, tak je velikostně asi kolem 200 hektarů a obsahuje asi 15 rybníků. Tady ten, co se díváme, ten je jeden z největších, má 45 hektarů. Je to část toho Hradeckého rybníka, jednička, nad ním je dvojka, pak je trojka, čtverka. Největší rybník je ten Hradecký trojka, ten má asi kolem 70 hektarů, ale ty je taky nejmělčí. Nejhlubší je zrovna teda, jak to stojíme u toho, tak má hloubku asi kolem 3,5 metru.
2: Takže Hradecký rybník je několik rybníků a celková plocha je?
3: Celková plocha toho rybníka je 155 hektarů. Těch 40 hektarů, o kterých jsem mluvil, to jsou další rybníky násadové a plutkové.
2: Přijelo auto, z něho vystoupila paní a pejsek, jdou na procházku. Jaký je výletní potenciál tady toho místa?
3: Nacházíme se na turistické stezce a cyklostezce. Ta procházka je přes celý rybník, má délku asi těch 2,5 kilometru a prochází vlastně přes ty hráze rybníka.
2: Když se podíváme na jednu stranu, vidíme vrchol spanilé věže Tovačovského zámku a na druhé straně dohlédneme až k poutnímu chrámu v Dubu nad Moravou.
3: Tady je vlastně i místo, které je plné vzácných druhů ptáků. Tady už vidíme, že máme volavku, kormorána, poláka velkého. Teď vidíte rybáka, nalítává na malé rybičky. On prostě je tak rychlý a má tak dokonalý zrak, že my to samozřejmě nevidíme, ale on to vidí. No a navíc ještě začínají vyvádět husy, husa velká mladé, takže je tady kolem 35 až 40 hnízd od 4 mláďat až po 11.
0: Říká vedoucí rybářství Tovačov Jiří Zahradníček. Více nejenom o ptácích na tovačovských rybnících si můžete přečíst na webu našeho pořadu a také se podívat na fotografie, které náš olomoucký kolega Aleš Spurný na břehu Hradeckého rybníka pořídil. A jenom připomínám, že tady najdete všechny odvysílané reportáže u každé fotogalerii, je tady také plánovací mapa na vaše turistické výšlapy. No a pochopitelně vždycky tam uvádíme i novou soutěžní otázku.

Říká se, že tradice by se měly ctít, takže ctíme tradici připomenutí soutěžní otázky. My se ptáme na jednu filmovou vesničku. Filmaři si ji velmi oblíbili, no a tak se jí právě díky množství filmů a různých věcí, které se tam točí, přezdívá vesnický Hollywood. Jedinou nápovědou bude, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém Ráji nebo za B. Hoštice u Volině v jižních Čechách. Tak co je správně? Ačko nebo Bčko, Vesec nebo Hoštice? Pošlete nám textovou zprávu, z ní najdete, znovu připomínám, na webu výlety.rozhlas.cz. Hrajeme o multifunkční nožíky, vhodné třeba na houby nebo do stanu, to je otázka, kam pojedete. No a vyhrát můžete i hlavní cenu, ovšem výherce budeme znát, budeme losovat na začátku června. Hrajeme o výletnický batoh a v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Společnost Stares Sport se připravuje na brněnskou koupací sezónu. Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby nepůjde. V rodných Boskovicích vystavuje fotograf Josef Koudelka. Proslavil se svými fotografiemi invaze vojsk Varšavské smlouvy. Dnes bude většinou zataženo, přehánky a teploty do 13 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Brněnská městská společnost Stares Sport připravuje plavčíky na letní sezónu. Na koupališti

0: Jižních Riviera a Zábrdovice začne 30. května. Základními testy prošlo více než 70 zájemců, kteří budou během léta dohlížet na bezpečnost návštěvníků. Loni řešili plavčíci dohromady na obou koupalištích 250 lehčích úrazů. Budoucí plavčíci musí ještě absolvovat bezpečnostní kurzy, doplňuje mluvčí společnosti Martin Lísal.
1: Budoucí plavčíci se učí například záchranu tonoucího, první pomoc, pravidla BLZP, prevenci úrazu i třeba komunikaci s návštěvníky.
0: Lech je také připravený automatizovaný externí defibrilátor. V loňském roce jej použili jednou. Soud v České Lípě neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová oznámila, že bude stíhaný na svobodě. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý. Zalil je do betonu a chtěl ji pohřbít. Za to mu hrozí až 8 let vězení. Policie ho obvinila také z výtržnictví a poškozování cizí věci. Studentský spolek TU Brno Racing z Vysokého učení technického včera představil svůj nový elektrický monopost Dragon E6. Jedná se o další formuli v řadě, se kterou se jim podařilo kvalifikovat na mezinárodní závody. Letos budou soutěžit v Česku, Rakousku a Chorvatsku. Do spolku se každoročně přihlásí zhruba 140 lidí. Podle vedoucí Anny Piarové se jich osvědčí něco přes polovinu.
2: My dovolíme všetkým se přidat, ale dostanou jasné podmínky, které musí splnit. A pokud ich nesplňa a nepracujú zodpovedne, tak v tom týme ďalej nemôžu byť. Keď máme ako študenti postaviť monopost, do ktorého sa jeden z nás posadí, tak ten monopost musí byť spoľahlivý, musí byť bezpečný a musíme si byť istí, že tí ľudia sa o každý ten šrov postarajú tak, aby sa tomu monopostu ani tomu človeku nič nestalo.
0: V Boskovické galerii Otakara Kubína je výstava fotografií Josefa Koudelky. Kolekce nazvaná Invaze 68 představuje snímky pořízené v prvním týdnu po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Podle kurátorky galerie Gabriely Sauerové vystavuje fotograf ve svém rodném městě poprvé.
3: Jsme moc rádi, že máme takového významného rodáka v Boskovicích a že konečně se budou moc i místní seznámit s jeho tvorbou. Pan Koudelka především je jediný žijící Čech, který je členem agentury Magnum, slavné agentury, která se zabývá reportážní fotografií.
0: Dnes odpoledne bude také beseda s Josefem Koudelkou, a to v boskovickém kině Panorama.
4: Počasí.
0: Na jižní Moravě bude dnes zataženo nebo skoro zataženo, přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka, nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů. Vítr mírný a biozátěž mírná. Vliv frontální vlny může mírně zvýšit zátěž lidí chronicky nemocných a nebo starších.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silnější provoz je na dálnicích D1 a D2 u Brna. Důvodem je dopravní omezení v Hustopečích. Je dnes pro dopravu uzavřená Vinařská ulice. Až do pozdního večera se tam koná kulturní akce. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné sobotní odpoledne, milí posluchači. Trošku netradičně se vám dnes hlásí Zdeněk Truhlář z odpoledního vysílání, ale on celý ten dnešní den je pro nás takový netradiční, protože máme den otevřených dveří, i když pravda netradiční. No, den otevřených dveří je poměrně tradiční tady na Beethovenově ulici číslo 4, zkrátka v budově Českého rozhlasu Brno. Takže zdravím nejenom vás u přijímačů, ale také tady návštěvníky u nás ve studiu 7, v našem největším studiu, které si dnes ještě můžete do 16 hodin prohlédnout, takže pokud jste někde poblíž, tak samozřejmě budeme rádi, když přijdete. No a co pro vás máme v té následující dvouhodinovce ve vysílání, tak kromě písniček, které nestárnou, se za chvíli podíváme na to, jaké bude počasí, jestli nás ještě bude trápit dnes ten déšť nebo ne. No a potom už tady přivítám milé hosty. Bude tu se mnou Míša Botová, mluvčí Jihomoravské záchranky, také herec Michal Isteník a také editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. A všichni tři tady budou nejenom proto, abychom si povídali, ale hlavně proto, že bychom rádi představili novou krásnou knížku Temné letopisy moravské, která je takovým, řekněme, souhrnem toho cyklu, který znáte z našeho vysílání. Příjemný poslech, no a vám tady u nás ve studiu příjemné odpoledne.
4: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno teď vítám ve vysílání také meteoroložku Andreu Kvapilovou z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jaké to odpoledne máme z vašeho odborného meteorologického pohledu?
2: Tak převažuje nám většinou zataženo, v té západní a severní kraje se na větší části území vyskytují přehánky nebo občasný déšť. Teploty se nám pohybují od 10 do 12 stupňů a k tomu nám vane vítr mírný severní směru do 25 km za hodinu.
1: Jak se to počasí bude vyvíjet během odpoledne a zajímá nás hlavně večer tady v Brně?
2: Tak stále bude převládat obloha zatažená nebo skoro zatažená, na řadě míst se ještě vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, úplně vyloučit se nedá ani bouřka. Potom ale během toho pozdějšího večera nám přibližně v té západní polovině kraje ty srážky začnou pozvolna ubývat, takže je šance, že i v Brně by mohly být ty srážky méně četné. Ty nejvyšší teploty od 10 do 13 stupňů, potom ty nejnižší od 10 do 7 stupňů. K tomu nám bude vát vítr mírný, severovýchodní až severní do 25 km za hodinu.
1: Já jsem se záměrně ptal na ten večer a na Brno, protože bychom rádi také pozvali na muzejní noc, jejichž je i budova Českého rozhlasu Brno součástí, takže od 18 do 22 hodin, tak tady budeme k dispozici. Proto jsem se ptal tedy, jestli bude možné se třeba podívat i na střechu. Nicméně, pojďme se podívat na to, jak se bude počasí vyvíjet v noci a zítra.
2: Tak i tam převážně spíš ta obloha zůstane zatažená, hlavně v té východní části kraje se ještě na řadě míst může vyskytovat déšť, jinde by to mělo být spíše ve formě jenom ojedinělých přehánek. Ty srážky by potom během té noci měly od západu začít ubývat, ale je šance, že na východě kraje by mohly lokálně zůstat i až do rána. Tady nejnižší teploty očekáváme od 10 do 7 stupňů a stále ten vítr by měl být takový převážně mírný ze severní směru do 25 km za hodinu.
1: Takže neděle se zdá, že bude ještě trošičku deštivá, nebo už přece jenom je šance, že zítra pršet tolik nebude?
2: No v té máme to takový trošinku rozdělený. V té východní části kraje je ještě stále šance, že by se tam mohl vyskytovat déšť, ten by měl až k večeru se začít úplně přesouvat. V té západní části kraje je tam drobná šance na nějakou ojedinělou přehánku. Potom k večeru by postupně od západu měla celkově začít ta oblačnost ubývat a večer teda s výjimkou toho krajního východu, kde ještě bude ta oblačnost spíše taková zvětšená, čekáme malou oblačnost, skoro jasno nebo i jasno, ty nejvyšší teploty od 13 do 16 stupňů, ale tím, že nám bude vát ten vítr mírný, severozápadní až severní do 25 km za hodinu, tak ta pocitová teplota bude trošinku nižší a ty nižší teploty očekáváme i na východě, případně severu kraje, ale ten vítr by potom během toho odpoledne měl začít volna slábnout a měnit se na severovýchodní.
1: A ještě prosím na zítřek doplníme biozátěž.
2: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
1: Říká meteoroložka z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Andrea Kvapilová. Děkujeme za informace a pěkný den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Pondělí 18. května se těšte na mimořádné dobré rady, ve kterých se budeme starat o růže. Vysílat se chystáme přímo z Rozália, kde můžete obdivovat genofondovou kolekci 220 odrůd růží českých a moravských šlechtitelů. Mezi 10. a 12. hodinou se potkáme přímo v areálu Střední odborné školy zahradnické a Středního odborného učiliště v Rajhradu u Brna. Přijďte se podívat na vysílání zblízka a nechte si od odborníků poradit, jak na to, aby vaše růže byly ty nejkrásnější. Srdečně zve a na setkání se těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Dnes živě z dne otevřených dveří tady u nás v Brně na Beethovenově ulici. Budeme mít otevřeno ještě necelé 2 hodinky. Kdo jste poblíž, určitě přijďte. A když dorazíte, tak třeba budete moci také na vlastní oči spatřit mluvčí Jihomoravské záchranky Michaelu Botovou, kterou tady u nás zdravím. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak, Míšo, já se omlouvám, my se s Míšou už známe nějaký čas, takže si s dovolení budeme tykat. Míša tady dneska není náhodou, je tady hned z několika důvodů. Já jsem rád, že s Míšou už nějakou dobu můžu spolupracovat v rámci cyklu Modré majáky. Doufám, že tento cyklus znáte, ať už vy tady přítomní, nebo vy u nás u přijímačů, pokud ne, tak si můžete kdykoliv pustit na webu brno.rozhlas.cz. No a v tomto cyklu my zkrátka na nějakém vždycky aktuálním případu potom dáváme zajímavé informace, ať už ze strany hasičů, policistů, anebo právě záchranářů. A Míša Botová je mým velkým pomocníkem, protože nejenom ona sama, ale také se svými kolegy, které mi vždycky doporučí k danému tématu, pak zpracováváme právě tento cyklus. Míšo, ty jsi už také vystupovala v cyklu Modré majáky, tak mě tak napadá, jestli jsi už také třeba řídila nějaké auto s modrými majáky.
1: Řídila, dokonce jsem je někdy i použila. Mám testy, které mi to umožňují, ale bylo to docela málo případů, situací, kdy to prostě bylo nutné, abych se někam dostala hodně rychle k nějaké události, ale chtěla bych tímhle vlastně vzdát hold svým kolegům řidičům sanitek, protože není to vůbec jednoduché jet rychle a zároveň bezpečně pod majáky a myslet na to, že musíte někomu pomoct, někoho zachránit, takže tímto zdravím svoje kolegy a je to opravdu obdivuhodná a velice záslužná práce.
0: Já to vždycky obdivuji, hlavně v těch situacích, kdy třeba sanitka vjíždí na červenou do křižovatky a samozřejmě, když ta auta stojí na červenou, tak blokují vlastně ten průjezd a teď ti lidé různě zmatkují a nevědí, jestli třeba se můžou posunout do té křižovatky, aby uvolnili místo sanitce. Mimochodem můžou?
1: Mimochodem můžou. Pokud je červená, vy stojíte na červenou, za vámi je sanitka, tak můžete popojet kousek dopředu, abyste ji umožnili průjezd. To je právě situace, kdy to můžete udělat.
0: Řada lidí v tomhle třeba opravdu chybuje, protože vidí červenou, tak se zkrátka nepohnou, ale ta sanitka nemá křídla, aby přeletěla přes všechna ta auta, takže opravdu tohle to je jedno z těch důležitých doporučení, i to třeba v cyklu Modré majáky probíráme. My za chvíli uvedeme knihu o spoustě smutných událostí. Míšo, ale mají záchranáři i ty radostné?
1: Mají, naštěstí mají, a to je samozřejmě to, co jim dává radost z té práce a to, co je naplňuje, jsou to situace. Já jsem byla mnohokrát toho svědkem, kdy přišli pacienti poděkovat. A moji kolegové mi říkali, že pokud se jim podívá do očí někdo, kdo už třeba byl na druhém břehu, tak že to je asi nejkrásnější pocit, který kdy zažili. Přijde jim poděkovat, obejmou se, často tam bývají slzy dojetí. No a pak jsou to samozřejmě porody. Když se narodí miminko a uslyšíte ten pláč, víte, že všechno dobře dopadlo, tak to si myslím, že jsou ty hlavní důvody, proč moji kolegové tuhle práci dělají.
0: Ono, když už zmiňuješ ta miminka, tak ona se občas narodí i v sanitce, anebo třeba těsně po příjezdu záchranářů, že?
1: Je to tak, někdy přijedeme na místo a miminko už je třeba na světě, protože se porodilo za pomoci operátorky na telefonu, nebo jsou situace, kdy maminku ještě dostaneme do sanitky, ale ukáže se, že už skutečně není čas dojet do porodnice, takže zastavíme třeba někde na parkovišti u nějakého obchodního domu nebo na polní cestě, nerodíme za jízdy, prosím vás, to se děje jenom ve filmech a miminko se tedy narodí a odvezeme maminku i děťátko do mocnice.
0: Tak já jsem zmiňoval několik tvých rolí dnes tady, tak jednak tedy jako spolupracovnice a také účinkující v cyklu Modré majáky, našem rozhlasovém cyklu, ale také jako předsedkyně správní rady nadačního fondu zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Pojď mi ještě krátce představit vlastně, k čemu fond slouží a na nějž se tedy také zamířil díky knize i příspěvek.
1: V prvé řadě moc děkuju Milošovi, že nám dal takový příspěvek, že tady dneska vůbec mohu být. Děkuju Michalu Isteníkovi, protože to je patron vlastně našeho fondu a děkuji svojí kolegyně Dáši, která tamhle sedí a tam mi velice pomáhá. Je to vlastně asistentka ředitelky Jihomoravské záchranky a zároveň moje milá kolegyně z nadačního fondu. Ten fond primárně získává prostředky na pořizování plyšových pejsků Defíku. Já ho mám tady. Vozíme je vlastně pro naše dětské pacienty, protože nikdo nechceme, aby děti byly nemocné, aby měly úrazy, ale stává se to bohužel. máme 7 tisíc dětských pacientů ročně, takže pro ně máme tyhle pejsky, na to primárně fond získává peníze a ještě potom také třeba na pomoc mým kolegům, kteří se octnou v nějaké nouzové situaci.
0: Já jsem zmiňoval knihu, ale stále jsem ještě nezmínil ten název. Ten název zní Temné letopisy moravské. Ostatně tento cyklus také znáte z našeho vysílání. Tímto cyklem provází, nebo respektive jej namlouvá herec Michal Isteník, který je tu s námi také. No a právě s ním si budeme také za chvíli povídat. Tak zůstaňte stále naladěni na té naší brněnské rozhlasové vlně.
2: Český rozhlas Brno.

0: Dohrává kapela Turbo a písnička Kdo z nás je vinný. Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem. Dnes z dne otevřených dveří tady u nás v Brně na Beethovenově ulici. Budeme rádi, když se za námi přijdete podívat. No a když přijdete rychle, tak se můžete také setkat s Michalem Isteníkem, hercem, který je tady dnes také naším hostem. Michale, já tě tady vítám.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak ty jsi patronem nadačního fondu zdravotnické záchranné služby, ale zároveň hlasem temných letopisů moravských.
1: Ano.
0: Právě ses vrátil z Prahy. Nebylo to z Hradu, doufám.
1: Ne. Ona to není úplně pravda. Já jsem měl být v Praze, ale nebyl jsem nakonec. Protože my jsme měli včera jít s dětma a s manželkou na Ledové království do divadla Karlín, ale přesunuli nám lístky, takže oni jsou tam teď.
0: Aha.
1: Takže já jsem zůstal v Brně a jsem tady s váma.
0: No tak, ale to děkujeme.
1: Takhle, já bych stejně bloudil po Karlíně, protože na mě lístky nevyzbyly.
0: No už jsem chtěl děkovat tvojí rodině, že je tak úžasná, že zkrátka se dobrovolně připravila o tvoji společnost na tomto představení, ale mám takový pocit, že ty v Praze něco natáčíš, je to tak?
1: Jo, já v Praze furt něco natáčím, no. Teďka zrovna mám roztočenou pohádku Krakonoš a básník, což je takové volné pokračování toho Krakonoše s Davidem Švehlíkem.
0: Ano. A jak se ti natáčí?
1: No tak je to velice příjemný. Já pohádky točím rád. Myslím, že za chvíli budu rekordman, protože už 3 štědrovečerní pohádky za sebou sebe ze mě neobešly, ať už na české nebo slovenské televizi, takže já to zbožňuju.
0: No tak možná, pokud nás poslouchá pan Spielberg, tak se bez tebe neobejdou Vánoce ani třeba v Americe.
1: Já se mu bránit nebudu, jako určitě. Ne.
0: Ano, dobře. Teď pojďme tedy k tomu, proč vlastně jsi přišel, nebo respektive k jednomu z těch důvodů. Jak vlastně došlo k tomu, že jsi se stal patronem záchranářského fondu? Potřeboval jsi někdy záchranáře?
1: Já jsem potřeboval teda mnohokrát záchranáře ve svém životě, ale v poslední době už ne tolik. To spíš, když jsem byl mladší a divočejší. A jak jsem k tomu přišel? No, byl jsem osloven a celý ten nápad toho nadačního fondu mi přišel strašně pěkný. A ve chvíli, kdy se člověk stane populárním, tak ten jeho obličej nějakým způsobem k něčemu jako slouží. A já si vždycky říkám, že když mě někdo osloví kvůli věci, která je dobrá a zajímavá a přinese někomu prospěch, tak je to důležitější, než udělat si fotku na náměstí Svobody. Takže jestli můžu ten svůj obličej propůjčit k něčemu, co je prospěšný, tak to strašně rád udělám.
0: Já to docela dokážu pochopit, a zvlášť v takovém případě, jako je právě nadační fond zdravotnické záchranné služby. Ty jsi se ale také stal hlasem cyklu Temné letopisy moravské.
1: Ano.
0: To přišlo jak? Já to vím, ale možná to někteří ještě neví. Bylo by dobré to říct.
1: No, takhle. Ta geneze toho je dlouhá, jo.
0: Aha.
1: Ale já prostě miluju rozhlas. Od malička, my jsme se tady o tom během písničky bavili, tady s návštěvníky, kteří jsou tady s náma ve studiu. Já miluju od malička rozhlas, stejně jako Miloš Šenkýř jsem vyrostl na rozhlasových pohádkách a zbožňuju to. Když jsem se měl možnost dostat sem do rozhlasu, ještě s panem profesorem Antonínem Přidalem, tak jsem to považoval za jedno z velkých svých životních vítězství. A od té doby jsem se do téhle budovy zamiloval. A pak jsem měl možnost moderovat u nás v Městském divadle Brno slavnostní večer k výročí 100 let Českého rozhlasu Brno. No a když jsem měl na jevišti k rozhovoru pana generálního ředitele Zavorala a pana ředitele Podstatu, tak jsem jim říkal, bavíme se tady o minulosti Českého rozhlasu. Pojďme se pobavit i o budoucnosti Českého rozhlasu. Takže bych se vás chtěl zeptat na jednu věc. Jakou pro mě máte práci? A asi 14 dní na to mi volala Julie Kalodová, že by pro mě opravdu práci měli, protože u Miloše vznikal ten pořad Temné letopisy moravské a jestli bych se nechtěl stát jeho hlasem. No chtěl a stál.
0: A my jsme tomu moc rádi, že jsi se stal vlastně zároveň i naším kolegou. Když bych to řekl trošku s nadsázkou, tak z divadla už si druhej.
1: No jo, ještě je tu Zdenda Junák, no. Ale já, když jsem přišel na první natáčení, Miloš je toho svědkem temných letopisů moravských, tak my jsme natáčeli někdy v 10 ráno a Zdeněk Junák právě odcházel po srdcovkách a já jsem ho potkal na chodbě a říkal jsem mu: Zdeněčku, to je, víš, signifikantní, hezký prostě. Ty odcházíš, já přicházím.
0: Michal Isteník je také naším dnešním hostem odpoledního vysílání Českého rozhlasu Brno. Budeme si samozřejmě povídat s našimi dvěma hosty, ale také s Milošem Šenkýřem, editorem naší stanice, který je autorem právě temných letopisů moravských. Ale zase po písničce, takže teď Jiří Schillinger a Jabloňový list.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Ten Veles vlastně. Pro mě je to především vzpomínka, ale jsou to lidi. A je to vlastně kus života. Když jsme ten časopis zakládali, tak jsme netušili, že by bylo možné, aby vycházel delší dobu, než kolik bylo nám tehdy let. Čerstvých 21, když vyšlo první číslo. A to, že to vycházelo tak dlouho, to je pro mě jako obrovským milým překvapením a potěšujícím faktem, že asi to mělo smysl.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelený ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry.
3: Tak to byly pozvánky, milí posluchači. Máte naladěn Český rozhlas Brno a posloucháte živé vysílání z dne otevřených dveří tady na Beethovenově ulici v centru Brna, kam jste samozřejmě stále ještě srdečně zváni. Do 16. hodiny máme otevřeno. No a co se týče našich hostů tady u nás ve studiu číslo 7, tak Michal Isteník a také Míša Botová, Michal herec, Míša mluvčí Moravské záchranky. Oba dva také jsou tady jako hosté a důležité persony, co se týče naší nové knihy Temné letopisy Moravské. Já teď s dovolením se obrátím na Michala. Michale, prý se teď s tebou jako s odborníkem na tragické události častěji baví i hasiči v divadle. Je to pravda?
4: Je to pravda. Začali ke mně docházet. Oni mají totiž takovou převlékací kabinku u mojí šatny. A vždycky jsme se úctivě jako zdravili, to je pravda, ale od té doby, co dělám Temné letopisy, tak si se mnou chodí povídat o těch případech, které já v tom čtu, že u nich třeba byli, nebo tam byli kolegové.
3: Takže a co ty jim na to říkáš? Říkám, nic, já to jenom přečtu, mám text, nebo spolu opravdu diskutujete?
4: Snažím se diskutovat, jenže to je, rozumíte, já když jsem třeba točil seriál Hasičárna Telecí, tak oni se mnou pak asi rok bavili o hasičských závodech, ale já tomu hasičskému sportu vůbec nerozumím, jo. Já jsem to prostě hrál jenom v ten moment, byla to role, takže mám nějakou jako bazální hereckou znalost o tom, ale nic o tom nevím. A vlastně podobné je to teď, že Miloš to celé připraví, napíše a já přijdu a přečtu to. No ale já nevím, co se tenkrát stalo v tom současném letmu, jako že bych dokázal o tom jako mluvit. Takže jsou ty rozhovory jako zajímavý. No.
3: Na druhou stranu motivuje tě to třeba k tomu se do toho tématu trošičku víc podívat, když tě zaujme třeba zrovna ten případ?
4: Tak jako mě obecně zajímá jako černá kronika. Já jsem v tomhle takovej vnitřně temnej, jak jsem jinak veselý člověk. Takže já vlastně strašně moc těch případů, který Miloš připraví, už z nějakého svého jako samostudia znám, takže neprohlubuju to dál po tom čtení, to úžasné.
3: Ano, dobře. No ale jak jsi mluvil o tom, že zkrátka zahraješ nějakou roli, evidentně dobře, když ti lidé tak uvěří, že prostě si tě okamžitě spojí třeba s hasičem nebo podobně. No, stává se ti to, když takhle je nějaká opravdu role charakteristická, tak jako třeba pan Chudík, kterého zastavovali pak babičky na přechodu a žádali ho to, aby jim zoperoval kyčel nebo koleno?
4: No, mě chodili po vysílání seriálu Kukačky, tak mě chodili do divadla nebo dokonce i na e-mail mi chodili zprávy, kdy se mě maminky ptali, že mají prostě syna nebo dceru s Aspergerem, jak mají zařídit na své škole jako inkluzi. A já jsem jim odpovídal, nezlobte se, já jsem herec. Já nejsem ředitel školy, já to nevím, jak se tyhle věci dělají, přestože jsem z pedagogického prostředí, moje maminka je učitelka, dokonce speciální pedagožka, ale já to fakt nevím, no. Ale přišlo mi jich mnoho těchto e-mailů. A to.
3: Věřím tomu, zkrátka dobře zahraná role je uvěřitelná a jak ti lidé uvěří, tak si tě pak automaticky spojí.
4: No teďka budu hrát asi 3 psychopaty, tak doufám, aha, že se to nepropíše.
3: No tak možná si dávej pozor na policejní hlídky, protože jestli ti policisté uvěří, že jsi psychopat, tak budeš neustále zatýkán.
4: Ne, já to mám díky nadačnímu fondu strašně dobrý se všemi majáky, jo. Já opravdu, my na sebe máváme na křižovatkách, nakupuju se záchrankou ve stejné večerce, všichni se zdravíme, podáváme si ruce, takže já to mám dobré teďka.
3: Tak ale možná v Brně, ne?
4: No v Brně, no, ale já v Praze nosím masku.
3: No, tak to je dobře.
4: Tomáše Jeřábka.
3: Aby nám tě tam nezatkli. Míšo, a teď myslím Míšo Botová. Jste se nám tady tak pěkně sešli, Míša a Míša. Možná nějaká pohádka by taky mohla vzniknout na tohle téma. Tak Míšo, ty jsi působila i v televizi. Je těžší přibližovat takové věci jako reportéra nebo jako záchranář? Myslím takové ty temné věci.
5: Rozumím, já jsem každopádně v prvé řadě člověk a teda velice citlivý, takže mě se to dotýká. Dotýkalo se mě to i jako redaktorky, když vzpomínám třeba byli, že ve vstupy z povodní tehdy, tak mi bylo do pláče, bylo to těžké téma, bylo mi líto těch postižených lidí a potom teď jako mluvčí záchranky zase samozřejmě, to je smutné, dodnes nezapomenu třeba, jak jsem přijela ráno po tom tornádu, kde jsme teda byli i v noci, ale znovu jsem se tam vrátila a měla jsem jít v 6 ráno do živého vstupu České televize, tak jsem viděla, jak sedí na chodnících ti lidé, jak pláčou, já jsem je objímala, já jsem strašně chtěla pomoct, nevěděla jsem, co mám udělat v tu chvíli pro ně, abych jim opravdu pomohla a pak jsem šla do toho živého vstupu a vím, že jsem měla knedlík v krku a musela jsem to překonat, musíte myslet na to, že jste profesionál, i když se vás to vždycky velmi dotýká.
3: Já věřím tomu, že zvládnout ty emoce, zvlášť ještě v takto vypjaté situaci, není nic jednoduchého. Na druhou stranu možná ta záchranářská praxe pomohla v tom trošku zvládat právě i tady ten psychický tlak?
5: Určitě, setkávám se s tím často, hodně jsem se toho na záchrance naučila, samozřejmě ten psychický tlak zvládnout, ovládnout se, říct si, tak třeba si pobrečím večer doma, ale co jsem se hodně naučila na záchrance, tak je mít vždycky plán B.
3: Míša Botová a také Míša Istejník, naši hosté dnešního odpoledního vysílání. No a za chvíli po písničce se také přidá Miloš Šenkýř, autor temných letopisů moravských. Teď písnička.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval nám Valdemar Matuška píseň Tereza. Já tady ovšem také ve vysílání vítám našeho editora Českého rozhlasu Brno, Miloše Šenkýře. Miloši, i tobě pěkné odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak ty jsi tady dnes v roli autora temných letopisů moravských.
1: A to zní, jako bych za všechny ty tragédie mohl.
0: No můžeš za to, že jsou zveřejněny a jsou v tom cyklu.
1: No dobře, za to můžu. Je to poměrně hrozné tady ty věci hledat. Michal mě potvrdí, že vlastně když to natáčíme, tak když normálně se natočí zvuk, tak se na konci říká dobrý. A on si výslovně vymínil, že tam nesmíme říkat, když se to natočí dobře, takže se na konci nesmí říct skvělý, dobrý nebo něco takového.
2: No ne, no protože když čtete prostě příspěvek, ve kterým je prostě 6 mrtvých, tak já to dočtu. A viníci nikdy nebyli potrestáni. Dobrý.
1: Tak jsem si vymínil, zaznít,
2: tak jsem si vymínil, že ne, prostě. No
0: takže kdyby náhodou potom to tam zůstalo, že to by nebylo
1: kdyby tam
0: dobré.
1: Někdo jako, kdyby tam někdo byl, tak slyší potom, že říkáme na konci to hodnocení příšerné, hrozivé, děsivé.
2: Odporné.
0: Ano.
1: A v tom okamžiku víš, že se nepřebrat.
2: Že jsem to načetl
1: občas
2: dobře.
1: Občas nám při tom čtení přestěhuje horní hršpice do horních
2: čeho. Já jsem věděl, že to řekneš.
0: To už nahlížíme trošku do kuchařky natáčení temných letopisů moravských tedy.
1: Ale ano, já bych ale chtěl jako musí při tom být, prosím vás, když čtete a sepisujete takové hrůzy, tak přitom musí být aspoň trošinku nějakého odlehčení, protože opravdu se to nedá dělat, řekl bych, se zdravým rozumem. Nevím, jestli odváží záchranka i na psychiatrickou léčebnu, ale jako brzo bychom tam mohli skončit. Protože
0: to už si tady zajišťuješ nějaký odvůzek?
1: Ano, ano. Třeba? Já jsem se poučil od Michala. Jo?
2: On to dělá pro mě.
0: Míšo, kdyby se nám náhodou Miloš zbláznil, tak můžeme volat?
3: Postaráme se, rádi.
1: Ano, děkuju. Tak, ale jako to natáčení je skutečně takové, že tam máme věci, které bychom nikdo zažít nechtěli. A říkali jsme si, proč je vlastně dělat, proč dělat takové tmavé věci, takové smutné věci, ale kolem těch pomníčků všichni někdy chodíme, cestujeme. A mnohdy za to může chvilková nepozornost. Uvědomit si, že každý z nás může způsobit třeba i nechtěně, jenom tím, že nedá na odborníky, kteří doporučují, abychom si odpočinuli při řízení, že nedodrží nějaké věci stran požáru a podobně. A říkali jsme si, že to musíme tímto připomenout. Musíme připomenout i ty záchranáře. Proto jsme tady mluvili, proto jsme tady pozvali Míšu Botovou, protože ti jsou ti, kteří potom tady toto zažívají. A já, když jsem s nimi několikrát mluvil a líčili, co to pro ně znamená jít na takové místo takového neštěstí, tak to jsou naprosto hrozivé zážitky. A my tím vlastně varujeme trošku. Upozorňujeme na to hrdinství těch lidí, kteří pomáhali, a varujeme. Protože se to skutečně může stát každému z nás, že ta chvilička se změní v něco, co poznamená celý život, pokud ten život vydrží.
0: Já jsem se chtěl původně zeptat, Miloši, na to, kde jsi vlastně vzal inspiraci, nebo co tě přivedlo k tomu právě sestavit takovýto cyklus?
1: Chceš to slyšet upřímně?
0: No upřímně.
1: Já nevím, jestli to posluchačům můžu říct na poradách Českého rozhlasu Brno. Protože já jsem tam, když tam děláme plánování, tak vždycky nosím mimo jiné, co připadá na to další období za výročí. A já jsem tam vždycky vytáhl nějakou takovou historickou zajímavost. A když jsme hledali dárek, který bychom loni dali posluchačům, nějaký zajímavý cyklus k tomu našemu výročí, které tady bylo právě před rokem, tak mě kolegové tak popíchli, a nechceš udělat to, co nám přednášíš na poradáš, čím nás strašíš, tak nechceš nám to dát do toho volného času. Já jsem říkal, tak já to zkusím. Původně jsem říkal, tak jich bude 10-20, teď už jsme přes 50, vypadá to, že do konce roku poběží, a kolegové se na to napojují, takže za chviličku tady bude i Julie Kalodová, která na ta místa vyráží a fotí tam, dělá tam fotky. Michal se nadechuje, něco chce doplnit? Ne.
2: No ne, doplnit. Já jsem jenom tady vidím, že nám ubíhá čas do další písničky, a já jsem chtěl říct jednu věc, že Miloš je tady titulován jako editor, ale Miloš není, a měli by to slyšet posluchači, nejenom ti, co jsou tady s náma ve studiu, ale i ti, co jsou u rozhlasových přijímačů, že Miloš je duše tohohle domu. On o tomto domu ví úplně všechno. Dokáže vám udělat 3hodinovou prohlídku a dole v suterénu, tam, kde je bývalý trezor, tak má Miloš soukromé vlastně muzeum pro všechny, složené z věcí, které on sbírá po celé republice, jezdí pro ně vlakem a i když to má 50 kilo, tak je koupí za svoje peníze a vlakem 50-kilovej balík převeze třeba z Liberce do Brna a pak ho umístí tady do toho muzea. Tak jsem to jenom chtěl říct, že Miloš není editor.
1: Tady je vidět, jak Michal přehání, ale dobře, nám se ten čas skutečně chýlí a čas je to, co je důležité a co hraje velice často roli.
0: Ano, a vlastně nám bude hrát v uvozovkách můj čas také v našem vysílání na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je to, řekněme, taková píseň, která dost se záchranáři souvisí.
1: Ano, my tady přitom tu knihu nebudeme polévat, ale ten nápoj, kterým si připijeme, bude červený jako krev.
0: No a v další hodině se opět s našimi hosty setkáme. Příjemné odpoledne přeje Zdeněk Truhlář.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Plán na přestavbu káznice v centru Brna narazil na krajském úřadě. Projekt musí víc posoudit památkáři. Český rozhlas otevřel pro návštěvníky studia ve všech regionech i v Praze. Ve Švábenicích na Vyškovsku ode dneška funguje nová hasičská zbrojnice. Zítra bude většinou oblačno a teploty až 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Proměna bývalé nacistické i komunistické věznice v centru Brna se opět odkládá. Projekt rekonstrukce tzv. Káznice na kreativní centrum pro umělce a pietní místo musí znovu a podrobněji posoudit památkáři. Magistrátu to nařídil Jihomoravský krajský úřad. Výsledek má být podkladem pro stavební řízení, které začalo v roce 2023. Kvůli odporu části lidí a sousedů ovšem stále trvá. Podle zastupitele Martina Příborského z ODS by měli politici o budoucnosti projektu rozhodnout po volbách. Lidé se dnes můžou přijít podívat do budov Českého rozhlasu v celém Česku. Během dne otevřených dveří jsou přístupná studia ve všech regionech i na pražských

0: Vinohradech. Návštěvníci se setkají s moderátory a uvidí, jak se tvoří vysílání. Například Petra Zmeškolová se přišla podívat do budovy Českého rozhlasu v Brně. Vysílání poslouchá téměř každý den.
1: Já ho u nás považuji za jedno z nejkvalitnějších médií i díky té široké nabídce, kterou má pro všechny generace. Je vlastně jedno médium, které je dostupný všem, si tam může právě najít úplně kdokoliv, kdykoliv, co potřebuje. Je považuji prostě za hrozně důležitý jako ten samotný koncept veřejnoprávních médií.
0: Dobrovolní hasiči ve Švábenicích na Vyškovsku mají ode dneška novou zbrojnici. Stavba začala na jaře 2024 a vyšla na zhruba 12 milionů korun. Na investici se podílelo generální ředitelství českých hasičů a Jihomoravský kraj. Dosavadní zázemí bylo příliš zastaralé a nebylo v něm dost prostoru. Novou součástí je i místo k setkávání, doplňuje nezávislý starosta Tomáš Šváb.
2: Když vlastně vedli děti jako mladé hasiče, tak se scházeli v omezeném prostoru a neměli k tomu možnost třeba v zimních měsících se jakoby vcházet. Teďka mají k tomu úplně moderní klubovnu, kde se prostě s těmi dětmi můžou potkávat a můžou je učit tady tomu hasičskému řemeslu.
0: Slavnosti města Mikulov dnes pokračují řadou hudebních a tanečních vystoupení žáků tamních škol a koncertů místních i zahraničních kapel. Na náměstí je teď program s moderátory ranního vysílání Českého rozhlasu Dvojka Daliborem Gondíkem, Reginou Květoňovou a Jakubem Kaločem. Součástí festivalu je i doprovodný program v Zámecké zahradě. Přístupná je i Dietrichštejnská hrobka kostel svatého Václava, vypíchla starostka z hnutí ANO Jitka Sobotková. Slavnosti s jarmarkem potrvají do zítra. Přejších 15 hodin.
3: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě většinou zataženo, na východě déšť, jinde ojedinělé přehánky. Zítra velká obláčnost, na východě stále déšť, večer většinou skoro jasno nebo i jasno. Nejnižší teploty v noci 10 až 7 stupňů, nejvyšší denní 13 až 16 stupňů. Nižší teploty budou na východě, případně na severu kraje. Mírný severozápadní až severní vítr bude během odpoledne zvolna slábnout a bude se měnit na severovýchodní. Rozptylové podmínky čeká dobré, v noci mírně nepříznivé a biozátěž bude mírná. Vliv frontální vlny může mírně zvýšit zátěž lidí chronicky nemocných a nebo starších.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy se jezdí plynule. Pokud směřujete po D1 na Prahu, dejte pozor mezi stým pátým a pultým a stým šestým kilometrem. V pomalém pruhu je tam odstavený porouchaný autobus. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné odpoledne, milí posluchači, posloucháte Český rozhlas Brno a odpolední vysílání dnes trošku speciální se Zdeňkem Truhlářem ze Dne otevřených dveří u nás v budově na Beethovenově ulici číslo 4 v Brně, kde ještě dobrou hodinku budeme mít dveře otevřené, takže klidně můžete přijít se za námi podívat. Dnes mimořádně vysíláme z našeho největšího studia číslo 7 a mám tu také milé hosty, Míšu Botovou, mluvčí Jihomoravských záchranářů a také herce Michala Isteníka a také editora Českého rozhlasu Brno Miloše Šenkýře a povídáme si o nové knize Temné letopisy moravské a povídat si také budeme a o jednu tuto knížku budeme soutěžit tady ve studiu, ale také máme další připravenou pro vás, milí posluchači, kteří nás teď posloucháte na svých přijímačích. Takže kdo by si chtěl zasoutěžit, tak určitě už teď můžete volat do našeho studia na číslo 726465200. Naši hosté pro vás budou mít otázku až po písničce.
3: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno a speciální vysílání ze studia 7 v naší budově na Beethovenově ulici, kde ještě stále pokračuje den otevřených dveří. Mými hosty ve vysílání jsou stále Míša Botová, mluvčího Moravské záchranky, a také Michal Isteník, herec a také protagonista cyklu Temné letopisy Moravské, interpret, no a editor a také autor právě tohoto cyklu Miloš Šenkýř. Já jsem sliboval soutěž, milí posluchači, tak doufám, že někdo se nám dovolal do našeho studia. Já se ptám, halo, halo, je tam někdo?
1: Ano, jsem tady a poslouchám, Jenda.
0: Výborně, já vás zdravím, tak... My jsme se tady během písničky shodli na tom, že otázku soutěžní, díky které si můžete respektive potom správné odpovědi vysoutěžit Temné letopisy Moravské, tu knihu, takže otázku bude pokládat Míša Botová, takže tímto předávám slovo.
2: Já vás zdravím, dobrý den, pane Jendo, můžu se ptát?
1: Dobrý den. Dobrý den.
2: Tak jeden z příběhů Miloše Šenkýře se týká uskupení několika křížů, které se nachází nedaleko Brna. Byla to údajně velká tragédie a já se vás ptám, kolik těch křížů je?
1: 9.
0: Ano, tady už napovídají i naši návštěvníci. Můžeme zatleskat našemu posluchači. Pane Jendo, ano, je to správně, 9 křížů, takže vy vyhráváte jeden exemplář knihy Temné letopisy Moravské. Miloš Šenkýř by k tomu rád něco doplnil.
3: Já k tomu doplním, že ještě dostane speciální přílohu, protože dnes po celý den tady Julie Kalodová vytvářela takové speciální tašky, aby ukázala, jak jsme ekologičtí a jak nejen žijeme s vámi, ale také šijeme s vámi. Seděla tady u šicího stroje a šila z banerů, které jsme měli vyrobený ke 100 letům, tak šila takové zajímavé tašky, tak dostanete k té knize ještě jako překvapení speciální tašku.
0: Ano, takže gratulujeme. Pane Jendo, díky moc, že jste se dovolal, že jste s námi soutěžil a hlavně, že jste naším posluchačem, ať se vám i nadále pěkně poslouchá.
1: Jsem věrný posluchač, těší mě, naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tak to je jedna kniha, ta už zná svého nového majitele, teď ovšem budeme soutěžit tady u nás ve studiu číslo 7 s našimi návštěvníky Dne otevřených dveří o další exemplář této knihy. Tak Miloši, tebe poprosím, aby si plnil roli běžícího mikrofonu. A Míša,
3: nemůžu ho házet, jakože by ho
0: hodil. Ne, prosím tě, to by možná byl další Temný letopis. Michale, můžeš položit otázku.
4: Už to tady dneska dvakrát zaznělo a protože jsme na otevřených dveřích Českého rozhlasu Brno, tak jsem se chtěl zeptat, v jakém čísle, v jakém studiu právě teď sedíme?
3: No Michale, ale to mě teda nepomohlo. Kdo byl nejrychlejší?
4: Tady pán byl nejrychlejší.
0: No, ale teď se samozřejmě bude chtít video rozhodčího, že?
3: No, přesně tak.
0: To, takhle to nemůžeme dělat, tak přátelé.
3: To nemůžeme dělat.
0: Za prvé strašně jednoduchá otázka. No, já jako žiry protestuji. Jo.
3: Já za druhé... pánovi dám za to, že byl nejrychlejší, že ho Michal dal takovou ušitou ještě malou taštičku, která je skutečně také jako prémiová.
0: Teď to chce složitější otázku. A vás poprosím, abyste se přihlásili. Jo?
4: Dobře.
0: Jak to budete křičet? My tady tolik knížek, no možná jich tady máme dost.
3: No, ale... knížek je tam dost u kolegů v radioservisu, ale my jich tady máme už skutečně akorát na počet.
0: Tak, pojďme na to. Teď jsem tě dostal, viď? Musím rychle vymyslet novou otázku.
4: Dobře, tak je to informace, která tady dneska zazněla, ale jenom jednou a tak bokem. Takže... kolik příběhů Temných letopisů Moravských
3: paní se tam už
4: je zachyceno v této knize?
5: 50.
4: Tak ano. To už, myslím, byla těžší otázka.
3: Tak. Paní se ale nehlásila. To musím teda říct, že ještě bylo jako trošku v rozporu s pravidly, že se nepřihlásila.
4: Netrapte mě už.
3: Ona vykřikla první, byla... Tak, hlásila.
4: Paní se
3: tak
4: hlásila.
3: Se
0: paní se samozřejmě hlásila.
3: Tak tady má knihu, gratuluji.
4: Gratulujeme.
0: No počkej, Miloši, ještě neopouštěj naši paní posluchačku. Rád bych se třeba zeptal na jméno.
6: Lenka z Brna.
0: My vás moc zdravíme, paní Lenko, jsme rádi, že jste za námi také dorazila. No a já se vás teď už mimo soutěž zeptám, co třeba v Českém rozhlase Brno ráda posloucháte?
6: Upřímně vám můžu říct, že všechno. Jestli je to doma nebo v autě, tak všechno mám ráda, veškeré ty moderátory a veškeré pořady, které tam vlastně jsou.
0: Takže my s vámi vstáváme a usínáme, to nám
6: přesně tak, noční linka není problém, takže
0: panečku. Tak to je krásné. Tak to moc děkujeme, že máme i takto věrnou posluchačku.
6: Děkuji. Přeji vám všechno nejlepší, ať se máte dobře.
0: Děkujeme, děkujeme. Tak, milí posluchači, slyšíte potlesk. Já jsem moc rád, že máme tak velkou rozhlasovou rodinu u naší stanice Český rozhlas Brno, kterou teď posloucháte, za mikrofonem Zdeněk Truhlář a hosté dnešního speciálního vysílání. No a budeme si po písničce zase povídat a zase to bude o těch letopisech moravských.

0: Naladěně na vlnách Českého rozhlasu Brno vysíláme ze dne otevřených dveří tady u nás v Brně na Beethovenově ulici. Našimi hosty jsou Míša Botová, mluvčí Jihomoravské záchranky, a také herec Michal Isteník. No a já bych měl teď dotaz na Michala. Michale, jaké jsou tvoje dojmy z natáčení? To se možná asi ptát nebudu, oni budou určitě různé, ale zajímalo by mě, jestli už jsi byl třeba na některém z těch míst, o kterých potom čteš v temných letopisech moravských.
1: No, nebyl jsem na nich potom, ale na spoustě těch míst jsem byl předtím, než jsem o nich četl.
0: Ano. A když jsi o nich potom četl, tak...
1: No tak samozřejmě na některých těch místech jsem vůbec nevěděl, že se tam něco takového stalo. Takže teďka zpětně, když to pak člověk čte, tak tomu místu přiřadí trošku jinou energii, než jakou tam vnímal, když tam byl a nevěděl o tom. No.
0: Takže tak. A teď, Míšo, já věřím tomu, že také si zachytila některý z těch dílů, který tě třeba zaujal nejvíc, nebo na tebe nejvíc zapůsobil.
2: Já jsem si vzpomněla na ty, které se mě týkaly. Když jsem byla redaktorka zpravodajství, tak vím, že jsem byla natáčet příběh domu na Tržní, kde došlo k výbuchu. To určitě, a potom samozřejmě také úmrtí, zbytečné úmrtí těch dvou hasičů, kde, jak to Miloš velmi dobře popisuje v té knize, bylo několik pochybení v rámci bezpečnosti. Kdyby ta pravidla byla dodržena, tak se toto vůbec vlastně nemuselo stát. Ale líbí se mi Milošovi příběhy i vlastně z těch dávných let, kdy jsem ještě třeba nebyla na světě. A co mě zaujalo, a za to ti taky děkuju, Miloši, tam krásně zmiňuješ to, že třeba v době té komunistické éry tady se o spoustě případů nemluvilo, tutlalo se to, a ty jsi to tam moc hezky napsal, že nějakému tomu příběhu se spoustou mrtvých bylo věnováno 5 řádků, zatímco projev mongolského politika měl těch řádků 50. Takže tak to bylo, taková byla doba, takže buďme rádi, že žijeme v demokracii, kdy si skutečně ty věci říkáme tak, jak jsou, a to se mi taky líbí, i tento rozměr tvojí knihy.
0: No a my si za chvíli jeden z těch dílů pustíme. Možná teď nechám asi výběr těch dílů na našich dvou hostech. Jestli byste řekli, který bychom mohli pustit. Máme k dispozici všechny a náš technik Igor Kapoun je tak rychlý, že dokáže velice rychle zareagovat.
3: A nebo Michal může požádat o radu někoho v publiku.
0: A nebo může někoho požádat? Může,
1: no to bych asi udělal spíš.
3: No tak prosím.
1: No já vím, co by pustil Igor, protože Igor s námi jako zvukař, on to vlastně podle mě z nás tří, kteří se tam setkáváme v tom studiu, prožívá nejhůř. To je, on ano. Vždycky my přijdeme s Milošem ráno na to natáčení a Igor se ptá, kolik dneska mrtvých? A je úplně zoufalej, tak já nevím, jestli by si vlastně Igor nechtěl vybrat nějaký příběh, ve kterém zemřelo co nejméně lidí, nebo nejlépe nikdo.
3: Jsou tam dva příběhy, ve kterých nikdo nezemřel.
0: No to by mě, 50, to by mě zajímalo, jestli Igor, protože on s námi, milí posluchači, co nás teď posloucháte, samozřejmě u přijímačů, tak to netušíte, ale Igor je v tom vysílacím studiu v Mezipatře, a my jsme v přízemí, takže my na sebe nevidíme. A jediné naše spojení je tady přes obrazovku vysílacího počítače. Takže Igor nás sice nahoře slyší, ale nevidí. Ale my vidíme, co případně Igor vybere. Takže a možná mi nějakým způsobem pohybem myši naznačí, jestli vůbec souhlasí s tím, aby se téhle role ujal.
4: Jo? Tam na vás.
0: A tak výborně, tak on má možnost k nám i promluvit. No to je tak, když sedíte u mixážního pultu, tak si klidně promluvíte i do vysílání. Takže ty to necháš na nás, Igore, no to je pěkné. Tak to jsme se o mnoho neposunuli.
1: Já zabořím prst do knihy. Co vy
3: Dobře.
1: Na to?
0: Zabor svůj mocný herecký prst do knihy a uveď nějaký letopočet. Protože my jsme se domluvili, že nám stačí říct letopočet.
1: No. 1984. Pád továrny upozornil na problémový beton.
0: Tak tento díl si, přátelé, pustíme, ale až po písničce. Teď, protože jsme poměrně dlouho povídali, tak pojďme si zahrát muziku. No a po písničce se opět tady ze studia číslo 7 spojíme. No a samozřejmě nabídneme vám jeden z dílů temných letopisů moravských.

0: Lodě dopravního podniku brázdí vody Brněnské přehrady už 80 let. Hostem úterního dopoledního vysílání 19. května po 11. hodině bude provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler. Připomene historii elektrických lodí od počátku až do současnosti, popíše, jak se proměnila flotila na Brněnské přehradě a nabídne i zkušenosti a zážitky z pohledu kapitána. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Ano, tak budu se na vás, milí posluchači, těšit i v úterý opět mezi 10. a 12. hodinou. Dnes ovšem trošku mimořádně z dne otevřených dveří, sobotní odpoledne, kde dnes máme pro vás také zajímavosti ohledně knihy Temné letopisy moravské. My jsme tady slibovali, že bychom vám pustili jeden z těch dílů, který byl natočen a který namlouvá herec Michal Isteník. Nicméně, ukázalo se, že zkrátka naši posluchači jsou zvyklí si trošičku utvářet to naše vysílání také tak trochu po svém. No a vznikl tady opravdu všeobecný požadavek na to, abychom to nepouštěli tak pěkně vyžehlené a vyčištěné, jak to znáte, ty povídky nebo to povídání z našeho vysílání, ale zkrátka a dobře, návštěvníci dnešního dne otevřených dveří tady svorně poprosili Michala Isteníka, aby nám ten jeden letopis přečetl živě.
3: Ano, já bych jenom rád řekl, že jedna z návštěvnic řekla, že i pan Junák někdy koktá.
2: Ona to tak ale řekla až poté, co jsem řekl, že Junák to umí přečíst na první dobrou.
3: Tak dobře, tak já zkusím odhodit nervozitu a zkusím to jako Zdeněk Junák, ne-li hůře. 1984. Pád továrny upozornil na problémový beton. Jméno podniku Mesit v Uherském Hradišti znalo jen málo lidí. To se změnilo 23. listopadu 1984, kdy se tato továrna stala místem tragédie, kvůli které pak šla k zemi řada dalších staveb. V osudný pátek se v Hradišti zřítila část výrobní haly M1. Budova byla 30 let stará, ale problém byl v tom, že ji postavili z hlinitanového betonu, který se postupně rozpadal. V troskách zemřelo 18 lidí a desítky dalších ošetřovali lékaři. A to ještě měli místní mimořádné štěstí. V době tragédie se uvnitř právě střídaly směny, takže většina pracovních míst čekala na nástup nových zaměstnanců. Na místě zasahovali hrdině desítky tehdejších požárníků. O tom, jak mimořádnou práci při čtyřdenním zásahu odvedli, se i jejich kolegové dozvěděli až o 7 let později z odborného textu v časopise Požáry. Budova se zřítila ve 14.42. Posledního ze dvou desítek zachráněných vyprostili krátce před 10:30 v noci. Pak už následovala jen ta smutná část prací. Tragédie zasáhla desítky rodin. Článek v Rudém právu dokonce přiznal počet obětí, i když měl pouze pětinový rozsah proti citacím projevu mongolského velvyslance o spolupráci našich zemí. Zásadnější byla příčina události. Na stavbu posloužil beton z hlinitanového cementu. Ten za určitých okolností časem ztrácí pevnost. Navíc může narušovat výstuže. Podle vyšetřovatelů při stavbě nastaly i další chyby. Smutné bylo, že místní nevzali v úvahu riziko, na něž upozorňovali čerstvé praskliny v betonu. Tragédii připomíná na místě pomník z roku 1991 od Stanislava Mikuláštíka. A jak připomněl televizní seriál Osudné okamžiky v dílu věnovaném této události, mezi oběťmi na něm není uveden člen stavebního týmu, statik, který neunesl tíhu událostí a spáchal sebevraždu. Vláda nechala v zápětí prověřovat stavby, kde mohly být použity hlinitanové cementy. Stvrdilo to například osud domu nábytku na náměstí Svobody v Brně, původního pavilonu G na brněnském výstavišti a dalších staveb. Přesný přehled takových objektů ale neexistuje. V určité části mohl problémový beton posloužit i jinde. V roce 2018 byl objeven v části budovy právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, ale tam se problémové konstrukce podařilo vyřešit bez demolice. Události v Uherském Hradišti přesto zůstávají varujícím mementem. No, nebylo to bez chyb.
2: Michal Isteník, a jenom doplním, že mikrofon držela Michaela Botová.
4: Bylo mi ctí.
2: Děkujeme moc krát.
3: Děkuju.
2: Tak to byla živá interpretace. No, říkáš... Krásně.
3: Děkuju
2: to,
3: vám.
4: Krásně.
3: Děkuju vám.
2: Říká jedna z paní posluchaček. Michale, ano, bylo to nádherné. Myslím si, že by se s živou četbou v rozhlase mohl živit.
3: No, ale to si...
5: Michale, neumíte... já jenom, abychom to dodrželi, bylo to příšerné.
3: Děkuju, Miloši.
2: Tak, než si to tady chlapci mezi sebou vyřídí, milí posluchači, nabízím další muziku. Helena Vondráčková a Sladké mámení.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Posloucháte speciální sobotní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Ten potlesk tady ve studiu 7 není náhodou, protože milí posluchači, vy, kteří nás posloucháte u vašich přijímačů, tak možná si také občas i zatancujete. Což pravda, my tady v rozhlase nevidíme. My vlastně netušíme, kde nás posloucháte a co přitom děláte a tak podobně. Ale teď jsme mohli konečně jako rozhlasáci vidět, jak na vás působí naše vysílání, protože někteří z našich návštěvníků dnešního dne otevřených dveří si tady před námi pěkně zatancovali. A byl to moc krásný pohled a moc velký pocit. Takže ještě jednou děkuji moc krát za to, že jste tady s námi. A děkuji i všem, kteří nás poslouchají u našich přijímačů. Povídáme si tady dnes s hosty Michalem Isteníkem, Míšou Botovou a také Milošem Šenkýřem, ale aby toho nebylo málo, tak přichází také vedoucí programu Julie Kalodová. A ne náhodou, já vás také zdravím, dobré odpoledne.
1: Krásné dobré odpoledne.
0: Tak Julie, já mám takový pocit, že jste to byla vy možná, kdo tomu Milošovi trošku jako vnuknul tu myšlenku temných letopisů moravských, je to tak?
1: Já jsem taková pošťuchovačka, protože Miloš opravdu tak, jak to říkal, na každou poradu přináší papíry a papíry a ty jsou plné zajímavostí. A já jsem přemýšlela, jak tyto zajímavosti, které profrčí vysíláním nebo se někdy ani do toho vysílání nevejdou, jak je zachytit. A vím z čísel, je moje role jako vedoucí je také sledovat, jak nás posloucháte, co máte rádi, co by vás třeba zajímalo. Tak my jsme docela záviděli plzeňským kolegům, kteří měli takový seriál o krimi případech, neúplně si nejsem jistá, jak se to jmenovalo, Příběhy ze staré Plzně nebo něco takového. A já jsem říkala Miloši, my musíme něco takového taky udělat. Takže Miloš vzal všechny ty své poznámky a rozhodli jsme se, že uděláme tento seriál. Takže já jsem byla jenom malou takovou inspirací možná proto, aby to Miloš začal dávat dohromady.
0: Takže Miloš tak jako škrtnul a vy jste do toho foukla.
1: Přesně tak. Mhm.
0: Jak je to s návštěvami těch míst, o kterých letopisy, temné letopisy moravské pojednávají, protože už jsme řekli, že je navštěvujete.
1: Já je navštěvuji, já ještě se musím vrátit k Michalovi Isteníkovi, protože Miloš tedy se ujal toho psaní těch textů, ale já jsem právě na tom gala večeru zmiňovala. Už v ten večer věděla, že Michala oslovíme, protože Michal se nám na to zdál úplně skvělým hlasem na tyto někdy tragické, někdy opravdu silné příběhy. A já se vlastně takovým obloukem dostávám k tomu, k těm fotografiím, protože je nás tady málo v rozhlase a nebyl, kdo by ta místa objížděl, takže já jsem se vydala tam, kde jsou ta místa mimo Brno a kolegyně Lída Opltová fotí ta místa, která jsou v Brně. Takže já se vydávám tu do lesa, tu do polí, tu do malých vesniček, pátrám, lezu po nejrůznějších úhorech a do kopců a drápu se, protože Miloš vždycky v kanceláři zapíchne kurzor do mapy a ono to vypadá tak pěkně, je tam zeleno, ale na tom místě, přátelé, tam jsou trny a ostružiny a ta místa těch tragédií, si, jako to si prostě ten osud nevybírá. To letadlo prostě spadne zrovna tam, kde letí.
2: Já bych
1: letí.
2: Teda konstatoval, že je lepší, když letadlo spadne do polí, než když by nám spadlo do prostředku města, jo?
1: Ano, ono to zní jako legračně, ale já vždycky, když teda se už tam vyškrábu k tomu pomníčku, tak mi jde mráz po zádech, protože i po těch letech tam bývají svíčky, kytičky, lidé, třeba houbaři, nosí pořád ty zbytky těch letadel, nosí k těm pomníčkům a často ta vzpomínková místa vznikají z nějaké iniciativy lidí, kteří třeba bydlí blízko, kteří tam měli své blízké, kde se stala ta tragédie. Takže je to, mi často tady zaznívalo dneska, že je to jako zábavné a tak, ale až na tom místě si člověk uvědomí, kolik osudů to změnilo na tom místě a jak dalece to ty generace vlastně tím žijí dodnes.
0: Cyklus, který znáte z našeho vysílání, hlasem toho cyklu je herec Michal Isteník, ale určitě si mohou lidé jednotlivé díly také někde zpětně poslechnout, protože oni zaznívají ve vysílání, tak kde, Julie?
1: My jsme moc rádi, že se nám podařilo už od začátku toho projektu si říct, že nechceme, aby ten příběh jenom tak proběhl vysíláním a nebyl zaznamenaný, nebo nebyl zaznamenaný. Takže jsme se rozhodli, že bychom to posluchačům nabídli jako takzvaný podcast. Je to takové moderní slovo, ale je to vlastně formát, který umožňuje zpětný poslech, kdykoliv se k němu chceme vrátit. I proto, že chceme ta místa připomínat na Jižní Moravě, tam, kde se něco velkého, velký příběh stal a nechceme, aby na to někdo zapomněl. Takže na našem webu zpětný poslech kdykoliv, jakkoliv, anebo ve všech podcastových aplikacích.
0: Ano, a já připomenu brno.rozhlas.cz, to jsou internetové stránky, na kterých si můžete poslechnout právě i temné letopisy moravské. No a pokud byste se do nich chtěli spíše začíst, tak už spatřila světosvěta také kniha, opět z pera Miloše Šenkýře. Posloucháte Český rozhlas Brno, no a teď další muzika.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas na

0: Tak to byla píseň 60. léta, no teď už nám léta pravda trošku pokročila, máme rok 2026 a jsme moc rádi, že se stále můžeme scházet jednak u přijímačů, ale také tady u nás v budově Českého rozhlasu Brno na Beethovenově 4. Dnes je den otevřených dveří, od mikrofonu vás všechny zdraví ještě jednou Zdeněk Truhlář, společně s mými hosty, kteří nám tady neustále přibývají, ale je tu se mnou stále Michal Isteník a také Míša Botová, editor Miloš Šenkýř a vedoucí programu Julie Kalodová. No, přátelé, já bych rád připomněl také to, co se všechno chystá, protože Miloš Šenkýř, to je takový, jak jsme už slyšeli, Ferda Mravenec, práce všeho druhu, takže nejenom, že edituje vysílání, ale ještě během toho stíhá sbírat spousty materiálů a když zrovna nic nezbírá, tak pobíhá podobně a provází. Myslím po naší budově. Provází tak vydatně, že z toho vznikl i rekord v délce provázení. Miloši, chystáš nějaký další rekord?
1: Že bych udělal rekord v délce neprovázení.
0: To se ti nikdy nepovede.
1: Ale to mě bude hodně těžké. Jo?
0: To se ti nikdy nepovede. Já si myslím, že ty provázíš někoho i ve snech.
1: No, já jsem si chtěl
2: to
1: zítra...
2: To potvrzuji.
1: On mě leze do snu. No dobře, píšu
0: ne,
1: si.
0: Ne, ty lezeš do snu jemu.
1: Jo, takhle. No dobře, já jsem zítra, tady v Brně budou Open House, což je takový festival, který je beznadějně vyprodaný a já jsem nechtěl provázet. A nakonec mě uprosili pořadatelé, tak budu dělat jednu prohlídku zahraničním účastníkům tady tohoto festivalu, tedy podotýkám bude překládaná, protože jsem říkal, že některé výrazy se blbě překládají. Mě říkali, ne, to se nepřekládá špatně. A posledně tady byla prezidentka Bavorského svazu architektů, a oni říkali, že chtějí to zaměření na tu architekturu. Já říkám, ano, ale zajistěte si překlad. To není problém. My máme architektku, která je původem Češka a pracuje teď u nás. Ta umí bravurně. A teď já jsem začal ten výklad a to děvče začalo lapat po dechu, protože neumělo překládat to, co jsem říkal. A byly to věci spojené s tou architekturou. Takže od té doby jako mám radši ty zahraniční exkurze, když jsou překládané a už jsem se naučil dělat trošku úspornější variantu.
0: Přátelé, my už jsme se to tady také naučili, že přeložit Miloše Šenkýře není jen tak. No a,
1: Ale tedy, když se ptáš, co chystáme, tak kromě toho, že budeme mít různé srdcovky na cestách a podobně, tak teď největší termín, který je přede mnou a před kolegou Tomášem Kremrem, abych byl úplně konkrétní, tak je, že do konce měsíce musíme mít hotovou knihu 100+26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. To znamená třetí pokračování této knihy, která ve vydavatelství rozhlasovém Radioservis láme rekordy, tak bude třetí díl, bude někdy na podzim a budou to opět nové věci.
0: Ano, máte se na co těšit a pořád držíme tu stovku, protože to první vydání, to bylo vlastně ke stému výročí zahájení rozhlasového vysílání tady v Brně.
1: Přesně tak.
0: Pak následovala druhá kniha, to bylo 100 let budovy, tuším.
1: Ano.
0: No a teď je třetí kniha 100+26 a to je?
1: No už jsme to tady naznačovali, když jsme se bavili o čase. Protože jsme pouštěli tady píseň o čase a je to 100 let časového znamení, které jsou v letošním roce. Je to 100 let od prvního zaznění časového znamení na rozhlasových vlnách. A bude to opět 126 nových příběhů týkajících se Brna.
0: No tak to jsme opravdu zvědaví. No a budeme čekat na to další vydání. Já jsem zvědavý, jakou stovku ještě najdeš v souvislosti s rozhlasem.
2: No já bych jenom rád řekl, že posluchači si musí pospíšit, protože ta knížka je obvykle během pár dnů pryč. Ty
1: oni
2: první dva díly
1: dělat.
2: Tak to byly, takže...
1: Už se naučili to dělat ve větším počtu.
2: No, já jsem musel...
1: Za což děkujeme všem, kteří si pořídili.
2: Prstíčkem jsem musel škrabat.
0: Já totiž bych chtěl říct, milí posluchači, že tady vidím na Míšovi takový žádostivý pohled.
2: No jak jste říkali, že si umím o věci říct, tak já si říkám tímto.
0: A já se od tebe učím, ale víš, proto ti tak visím na těch očích a nartech. A Míša Botová by taky ráda něco doplnila.
3: Já si vzpomínám, že jsem byla s Michalem v živém vysílání České televize a společně s režisérem Jiřím Strachem a myslím, že jste se taky přímo živě domluvili na nějaké roli, kterou si pak obdržel?
2: A já jsem si prostě, my jsme se střídali v těch vstupech a já jsem v jednom v tom vstupu řekl, že nechápu, proč prostě Jiří Strach, když točí filmy v Brně, tak neobsadí jako brněnské herce, že já jsem třeba u něj jako skoro nikdy nehrál. A on mi v dalším vstupu nabídl roli, kterou
3: tak?
2: Já jsem v dalším přijal, jenom bych teda rád řekl, že jsem ji nakonec nedostal. nevěnoval.
0: No tak to se ti v rozhlase stát nemůže. Tak, milí posluchači, stále ještě jsme tady na dni otevřených dveří. Už nám zbývá, pravda, jenom pár minut. Vám posíláme přes naše vlny písničku, no a ještě se za chvilinku přihlásíme.
4: Český rozhlas Brno, písničku.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, no a dnes speciálně vysíláme ze studia našeho největšího v budově Českého rozhlasu Brno na Beethovenově ulici ze studia číslo 7, protože máme dnes den otevřených dveří. Povídáme si o nové knize Temné letopisy moravské, jejichž autorem je Miloš Šenkýř. Miloši, ale ty tady dnes nejsi jenom jaksi sám ze své rodiny, ale přivedl jsi...
1: Za mnou, ne, oni, to bylo naprosto nečekané, přišli moje neteře a teď si za mnou přišli, koupili si knihu a přišli si pro podpis. A já jim říkám, že to nebude zadarmo.
0: Aha.
1: Takže Eliška, Adélka, děvčata, tak co?
0: No musíš položit
1: nějakou otázku. Co nabídneš za tu knihu, že tam dám podpis?
2: Čokoládu.
1: A ty, Adélko?
2: Taky čokoládu.
1: Tak já nabízím čokoládu potom dál a já vám to tam potom napíšu. Jo?
0: Takže, děvčata, děkujeme a těšíme se na čokoládu, protože Miloš ten se umí i podělit, tedy pro vás strejda. Nicméně nám už toho času, pravda, mnoho nezbývá, protože ještě nás čeká jedna pěkná písnička, už se budeme pomalinku loučit. Tak já bych ještě poprosil Julii Kalodovou, vedoucí programu, aby nám připomněla, co ještě v rámci tohoto víkendu vlastně posluchače čeká.
3: Den otevřených dveří za chviličku skončí, ale naše dveře se ještě nezavírají, protože od 18. do 22. hodiny budeme tady provázet návštěvníky, kteří přijdou v rámci muzejní noci.
0: Takže se těšte a vy, co jste to nestihli ještě přes den, tak můžete se podívat tady k nám do naší budovy a možná i na střechu.
3: Když bude hezké počasí, tak budeme mít otevřenou střechu a my si myslíme, že máme nejkrásnější výhled v Brně.
0: My si to nemyslíme, my to víme. My to víme, protože
3: tak
0: opravdu
3: já doufám, že nám to posluchači a návštěvníci potvrdí.
0: Ano, přesně tak. Miloši, představovali jsme tvoji knihu Temné letopisy moravské. Co dalšího by si ještě rád připomněl?
1: No tak určitě naši pouť, která nás čeká. Čeká nás série vysílání srdcovek. Nás to čeká a doufám, že nás všichni podrží v rozhodujících okamžicích, abychom skutečně to mohli s vámi všechno uskutečnit.
0: Miloši,
1: a že nás podrží i záchranná služba, teda když bude potřeba.
0: Ano, přesně tak. Míšo, těšíš se na další vydání cyklu Modré majáky? Musím si přihrát polívčičku.
4: Nemůžu se dočkat, až přijdeš a něco spolu zase natočíme.
0: Já se budu taky moc těšit a děkuji za tu spolupráci tobě i tvým kolegům, protože vždycky je to super a teď posledně, když jsme točili tu linku 155, tak to musím říct, milí posluchači, že Míša neuvěřitelně rychle zareagovala a všechno zorganizovala. Takže děkuji.
4: Já děkuji.
0: No a Míša Isteník, herec,

0: Děkuju.
1: Moc děkuju za pozvání.
0: Julie Kalodová, vedoucí programu.
2: Těšíme se na slyšenou.
0: A Miloš Jenkýř, editor Českého rozhlasu Brno.
3: Krásný den.
0: No a loučí se s vámi také od mikrofonu Zdeněk Truhlář. Budu se těšit opět na našich vlnách Českého rozhlasu Brno. Zase třeba v úterý po 10. hodině. No a nebo kdykoliv, kdy budete chtít na webu brno.rozhlas.cz a nebo také prostřednictvím mobilní aplikace Můj rozhlas a nebo webu Můj rozhlas.cz. No a teď píseň, která nám krásně uzavře ten dnešní den otevřených dveří. Píseň, která je možná doslova srostlá s Českým rozhlasem Brno. Milan Směták, Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Díky všem, že jste přišli k nám do budovy a díky vám, milí posluchači, přijímačů, že posloucháte. Naschledanou.

Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmý krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klu...

sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nemocnice v Hodoníně bude mít nový urgentní příjem. Kulturní a další instituce v Brně a okolí se otevřou lidem při dnešní muzejní noci. V Císařské jeskyni v Moravském Krasu bude v podvečer mše. Zítra čekáme většinou oblačno a teploty do 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. V areálu Hodonínské nemocnice tento týden začala stavba nového pavilonu urgentního příjmu. Stavba za 155 milionů korun má být hotová v říjnu příštího roku. Nemocnice pak bude lépe připravená na mimořádné situace a zrychlí ošetření pacientů s akutními potížemi, pokračuje ředitel Jiří Koliba.
2: Očekáváme zvýšení komfortu, podstatně lepší dispoziční uspořádání, takže by nemělo docházet k tomu, že se budou zhromažďovat pacienti různého stupně a různé potřeby ošetření v jednom prostoru, nebude docházet ke křížení komunikačních cest. No zkrátka bude to urgentní příjem, který už odpovídá dnešním požadavkům.
0: 26 institucí v Brně a okolí se zapojí do dnešní brzněnské muzejní noci. Mezi 6. večerní a půlnocí můžou lidé navštívit přes 50 míst. Řada z nich, například Moravská galerie nebo Technické muzeum, bude mít k dispozici i program pro rodiny s dětmi. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně má připravené prohlídky i pro nevidomé, upozornila koordinátorka projektu Markéta Stulírová. Věřící dnes můžou přijít na mši do jeskyně v Moravském Krasu. Bohoslužby byly v plánu dvě, ta druhá začne v 17 hodin a 30 minut. Je třeba si vzít baterku a dorazit asi o 15 minut dříve kvůli průchodu jeskyní. Císařská jeskyně u ostrova u Macochy na Blanensku není běžně přístupná a slouží jako léčebna pro děti s dýchacími problémy. Je v ní Mariánská soška.

0: Kryška vysvětluje farář z ostrova u Macochy Pavel Kuchyňka.
1: Vznikla jakoby pouť k paní Marii a my říkáme tomu říkujeme jakoby ty moravské ludy. I vlastně tam ta soška té paní Marie byla jako odevživaná. Od té doby to ta jeskyně byla vlastně objevená. A proto my máme v květnu, když je vlastně květen, je vlastně mariánský měsíc. Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě většinou zataženo, na východě déšť, ojedinělé přehánky, zítra velká oblačnost, večer většinou skoro jasno nebo i jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů, nejvyšší denní 13 až 16 stupňů. Nižší teploty budou na východě, případně severu. Mírný vítr bude odpoledne slábnout, biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule, na silničáře dejte pozor na tahu Brno-Svitavy, v úseku Klipůvce pracují a pohybují se v pravém pruhu, projedete tam ale bez kolony. Vlaky teď nejezdí v Brně mezi Židenicemi a hlavním nádražím, kvůli nehodě na trati nahrazují vlaky autobusy, kyvadlová doprava jezdí mezi Židenickým a brněnským hlavním nádražím. Využít je možné i městskou hromadnou dopravu, cestujícím budou platit jízdenky z vlaku. Podle webu Českých drah omezení potrvá do 18 hodin. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
3: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor, dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
4: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
3: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
4: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
3: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
4: Aha, rozumím.
3: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
4: Oč se vlastně jedná?
3: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
4: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
3: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
4: Co jsme si, to jsme si.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komisí.

0: vzdal. To prosím, aby vzdal.
1: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi, který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Milonem Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Strašidýlko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí. Tak...
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali. Je to pas!

0: potom si chvíli povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělali ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno party na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano, že jo, tak jsem tě zlanařil. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem tě utkvěl?
4: Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fučíka v Grébovce.
3: Ano, u pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že ne. To byl dům,
4: kde nějak prostě tam jsme my se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Prominence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím, tam nikdy ne. Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší, zkušebně jste zkoušeli s faraonama.
3: Ano,
4: a já se taky pamatuju, že
3: jsem šel a ty jsi mě viděl.
4: Na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem se.
4: Karel, no líbil, ne, Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch faraonů, že
3: já měl hodně vlasů, no. Jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty a chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ten se potom nějak vynožil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynožil se,
4: já... jsme hráli se Schellingrem, už jsme byli faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu, jak jsi mě naučil mluvit. Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Sferákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Flidlovská.
3: Tam byla.
4: No, a Sferák.
3: Můžeš trošku na štort můžeš
4: no,
3: takhle.
4: A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, no, že Sferák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Uhlíř tady hraje na piano i zpívá to, některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teď to mě dává různé otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Sferák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvoji písničku? A já jsem na to řekl, veselé néci, my se asášim asátam s hazagou. A Sferák to přelo a říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpěla Hanka Zagorová, to jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já,
1: já taky slova vím, jak si to složil, no, řekneš no, to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My jsme, ale prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Firákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem to měl nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, mi si měl.
0: Střevní, no. A na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to si lítám. Pak si mám pozor, textaři dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, ta asi 10 světků uklízela v kanceláři a já tam asi ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky. A o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí sto číšníků Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku a tam jsme... nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas. Ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech, to disc jockey.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi. Už je mezi námi disc jockey Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
3: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
3: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
4: Oco?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
4: No byl open.
1: Byl open.
4: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Byl vlastně open, když se...
3: No, zeptám se jinak.
1: Ano.
3: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžní vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
1: Lehce jako.
4: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumějí.
1: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
4: Kde? Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
4: A kde vyrábíme lodě?
3: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zvládá... Ano,
4: tak, že on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30 těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
5: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je prostě nenapíšete.
6: Já jsem to říkal, hit Pambíček?
5: Ano, Pambíček, no hit Pambíček, no.
6: Jako, no je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
5: Přes hity, ano, to
6: jsem
5: to.
6: Nevěděl.
5: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám pacholku hit, jo, takový jako.

0: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s tímhle, se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem, pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne, mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to selaví, selaví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha, tak promiňte, ale tahle, ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kauboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř, já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. No, co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno. Český rozhlas.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtějí, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. A nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní, že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo, takovouhle politickou satiru, ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilý, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Všechny, úplně všechny. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte si, na trůně si to rozhodněte. Jo, tady je vaše místo. Jste král, pojďte.
3: Hele. No, jsem. S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
2: Tak, dosti řeči. Cerušky moje různé. Přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. No. Je to moderní.
5: Já už jsem to pochopil, takhle. My 3 jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to, hele. Já bych byl tamhle tu 3. zprava.
1: Moment.
5: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti. Aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti.
0: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky.
0: Mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
5: No.
4: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
2: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
2: No, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
4: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
2: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
4: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
2: Jak pak ti říkají?
4: Já jsem dlouhý.
2: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
4: Studoval jsem ekonomii.
2: No, kde?
4: V Turecku.
2: To je perfektní. On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátký. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohledneme po dalším.
4: Dobře, tak já jdu na cigáro, otče. No,
2: ti dám cigáro.
4: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě.
2: No, no.
5: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
4: No jistě,
5: Stejně.
4: Samozřejmě.
5: Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
2: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
0: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
2: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
0: Vy myslíte restituce?
4: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
2: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že?
5: No. Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Oh. Široký je moje krycí jméno.
2: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
0: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
4: Dobrá krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začal říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: No mi vraťte.
1: Ne, to už dál koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí podnes. A to už by byla úplně jiná pohádka.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Objevte hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslav, Kareši, kluci, ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot, s pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co, chodil jsi mu za ženou?
3: Teď já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli ženský se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergody, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy, že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý, jo, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomně vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm dalibákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No. No pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá, jsou-li při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
5: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
6: Samozřejmě. Sprinterům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
5: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit, takže já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jihomoravská dopravní aplikace Iris nově umí vyhledávat nejbližší spoje autobusů nebo vlaků. Poprvé se dnes rozjela muzejní zbíšovská úzkokolejka. Studia Českého rozhlasu se dnes otevřela lidem. Zítra bude většinou oblačno a teploty do 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Nejbližší spoj veřejné dopravy nově lidé najdou v mobilní aplikaci Iris. Aktualizovanou verzi aplikace spustila krajská firma Cordis, která je zodpovědná za koordinaci veřejné dopravy v Jihomoravském kraji. Do vyhledávače lidé zadají adresy. Nemusí znát názvy zastávek. Cordisu to v létě umožní spustit poptávkovou dopravu na Šlapanicku, kdy si budou cestující objednávat jízdu mezi obcemi, podobně jako u taxislužby, říká místostarosta města Radek Růžič z uskupení Čisté Šlapanice.
3: Takže jsme se rozhodli se starosty, že vyzkoušíme tady tento alternativní způsob, který umožní pružněji, flexibilněji přepravu třeba některých skupin, ať jsou to třeba seniori, lékaři nebo děti do školy ze školy v dobách, kdy třeba to standardní spojení nejezdí tak, jak oni potřebují.
2: Letos poprvé se dnes rozjela úzkorozchodná dráha mezi Zbíšovem a zastávkou na Brněnsku. Začala tak její 21. sezóna. Železničáři loni dráhu úzkokolejky prodloužili o čtvrt kilometru až do stanice zastávka u Brna. Návštěvníci v zastávce tedy můžou do historického vlaku přímo přestoupit. Díky novému jízdnímu řádu by měly jízdy dobře navazovat na příjezdy vlaků od Brna a od Náměště nad Oslavou. Podle Filipa Kaňka z Muzea průmyslových železnic ve Zbíšově budou letos v provozu celkem tři historické soupravy, jednu sobotu v červnu a každou sobotu o prázdninách. Regionální studia Českého rozhlasu se dnes otevřela veřejnosti. Den otevřených dveří nabídl možnost nahlédnout do zákulisí vysílání a poznat lidi, kteří program připravují. V Českém rozhlase Zlín si lidé mohli prohlédnout historickou vilu Jana Antonína Bati, ve které regionální stanice sídlí. Co se na prohlídce Českého rozhlasu Zlín dozvěděl, říká desetiletý Aleš Novotný ze Slavkova u Brna.
4: Jak probíhá příprava na vysílání. A poslouchám Český rozhlas Brno, někdy i radiožurnál Sport, třeba hokej.

0: budovy Českého rozhlasu v Brně se přišla podívat také Petra Zmeškalová. Vysílání poslouchá téměř každý den.
1: Já ho u nás považuji za jedno z nejkvalitnějších médií i díky té široké nabídce, kterou má pro všechny generace. Je vlastně jedno médium, které je dostupný všem, si tam může právě najít úplně kdokoliv, kdykoliv, co potřebuje. Je považuji prostě za hrozně důležitý jako ten samotný koncept veřejnoprávních médií.
0: Český rozhlas Brno se lidem znovu otevře ještě dnes večer v rámci Brněnské muzejní noci. Zítra budou možné prohlídky budovy v rámci festivalu Open House Brno, na ty je nutná rezervace.
2: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě většinou zataženo, na východě déšť, jinde ojedinělé přehánky. Zítra velká oblačnost, večer většinou skoro jasno nebo i jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů, nejvyšší denní 13 až 16 stupňů. Na východě, případně severu, budou ale teploty nižší. Mírný vítr bude odpoledne slábnout a biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na odstavenou dodávku pozor na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem na 203. kilometru. Osobní auto je odstavené také mezi Ivančicemi a Moravským Krumlovem nedaleko Polánky. Vlaky v Brně mezi Židenicemi a Hlavním nádražím už po nehodě jezdí po jedné koleji, počítejte ale se zpožděním. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Veles vlastně. Pro mě je to především vzpomínka, ale jsou to lidi a je to vlastně kus života. Když jsme ten časopis zakládali, tak jsme netušili, že by bylo možné, aby vycházel delší dobu, než kolik bylo nám tehdy let, čerstvých 21, když vyšlo první číslo. A to, že to vycházelo tak dlouho, to je pro mě jako obrovským milým překvapením a potěšujícím faktem, že asi to mělo smysl.
4: V úvodu magazínu Zelný ring Českého rozhlasu Brno jste slyšeli Vojtěcha Kučeru, básníka a jednoho ze zakladatelů časopisu Veles. Druhý ze zakladatelů, Bogdan Trojak, bohužel přijet nemohl, ale ke společnému vzpomínání na léta s Velesem se v našem studiu sešli dále Vít Slíva, Robert Fajkus a Miroslav Chocholatý. Veles byl totiž založen před 30 lety, stejně jako magazín Zelný ring. Poslední částí dnes končí četba z knihy Michala Konečného 13 snů o svobodě. Připomeneme si, že před 50 lety zemřel výtvarník Eduard Milén. Ale napřed uslyšíte malou úvahu o stěhování, kterou napsal Petr Šotnar. Přečte nám ji Vladimír Hauser a k poslechu vás zve Alena Blažijovská.
5: Znám několik lidí, kteří celý život bydlí v jednom jediném bytě nebo v jediném domě. Já jsem na rozdíl od těchto lidí zažil celou řadu stěhování. Prvních 15 let života jsem strávil s rodiči v malém bytečku v Nových Černovicích. Získat nový byt s teplou vodou a ústředním topením nebylo v těch dobách nic jednoduchého. Nakonec se to po mnohaletém úsilí nějakým zázrakem otci podařilo, jinak než zázrak se to nazvat nedá. Byl nám přidělen dvoupokojový byt v novém paneláku v Komíně. A tak jsem zažil první stěhování. Dodnes si vzpomínám na velké žluté auto, kterým stěhováci přijeli. Bylo úplně stejné jako to, které tak nekonečně dlouho couvá ve filmu Kulový blesk. Obdivoval jsem silné stěhováky, kteří nám veškerý nábytek vynosili do čtvrtého patra. Dodávám, že to byl dům bez výtahu. Život šel dál, já jsem se oženil a zanedlouho se nám narodila dcera. To byl impuls k dalšímu stěhování, tentokrát do jednopokojového bytu v Kohoutovicích. Bydleli jsme tam bez dekretu a platili majitelce bytu nájem. To v té době ovšem nebylo legální, nikdo nesměl mít neoprávněné příjmy, tolerovalo se jen drobné přikrádání. Tudíž nás z toho bytu mohli kdykoliv vystěhovat. Pochopitelně jsme usilovali o nějaký byt, kde bychom mohli bydlet legálně. Jeden uvědomělý soused si skutečně na úřadě stěžoval, že tam bydlíme na černo. Tato okolnost nám paradoxně pomohla k získání prvního vlastního bytu. Každé další dítě nás donutilo hledat nějaký větší byt, aby se tam rodina vlezla. Vzpomínám si na větu ze zmíněného filmu Rodina se dusí. To platilo i pro nás, takže jsme se stěhovali do Bohunic a za pár let do Šlapanic. Sotva jsme se tam nastěhovali, tak jsem se dověděl, že nás za rok čeká další stěhování. Stavěl se totiž nový panelák, ve kterém nám přidělili o něco větší podnikový byt. Přidělili nám ho vlastně jen proto, že ceny družstevních bytů stouply na dvojnásobek a někdo jiný ve fabrice byt odřekl. Byl to známý někoho důležitého a projevil zájem o ten náš menší byt, do kterého jsme se právě nastěhovali. Komu by se chtělo vybalovat všechny ty věci, když jsem věděl, že je zase za rok budu skládat do krabic? A tak začal můj život s banánovými krabicemi. V noci se mi zdálo, že se stěhujeme do pěkné vilky v Králově Poli. Jindy jsem zase snil o bytě v Bystrci u přehrady. Ale vraťme se od snů o realitách do drsné reality. Po roce jsme se skutečně přestěhovali do nového sídliště na Kamenném vrchu. Jelikož se naše už dost početná rodina dále nerozrostla, zůstali jsme tam dlouhých 14 let. Ale, jak se říká, nic netrvá věčně. Nakonec jsme opět zvedli kotvy a odstěhovali se do domečku na venkov. Teď je tomu právě 20 let. Když jsme se v naší vesnici začali zžívat s okolím, dověděli jsme se, že jsme naplaveniny. Nevím, jak dlouho je člověk považován za náplavu. Kdo si z místních prohlásil, že po 20 letech se přistěhovalci stávají plnohodnotnými spoluobčany. Já sám bych si něco takového netroufal tvrdit. Ale když to řekl domorodec, tak nebudu protestovat. Když se lidé nastěhují do nových bytů na novém sídlišti, tak jsou na tom všichni stejně. Nejsou tam žádní starousedlíci a všichni sousedé jsou přistěhovalci. Svým způsobem jdou ve stopách prvních osadníků, jsou první na daném místě. Ale přesto se nedá říct, že to jsou domorodci. Život prvních osadníků na sídlišti je krásně vidět ve filmu Panel Story. Ta naše česká kotlina, ten malý kousek země, prošel v dějinách mnoha dramatickými zvraty a těžkými zkouškami. Moci páni se tady v jistých dobách střídali jako svatí na odloji, žádné na věčné časy a nikdy jinak zatím nenastalo. A nejspíš nenastane, protože lidová moudrost praví nikdy neříkej nikdy. Tyto události obvykle doprovázely různé obtíže a zhoršení kvality života většiny obyvatel. Některým dokonce hrozilo radikální ukončení života. Následkem toho mnozí českou kotlinu opustili. Nedobrovolné opuštění vlasti se nazývá vyhnanství. Vzpomeňme si na některé slavné vyhnance, čili exulanty. Náš nejslavnější exulant se jmenoval Jan Amos Komenský. Za ním už na nás pomrkává Karel Havlíček Borovský a z letadla nám mává Voskovec, Verich a Ježek. Mnoho lidí od nás uprchlo nebo bylo nuceno uprchnout po bitvě na Bílé hoře. Ale také, když se schylovalo ke druhé světové válce. Další vlna uprchlíků přišla po únoru 1948 a další po srpnu 1968. Opakem emigrantů jsou imigranti. Nechme to vysvětlit umělou inteligenci. Imigrace znamená příchod lidí do nové země za účelem usídlení, zatímco emigrace je proces opuštění rodné země. Tyto pohyby jsou motivovány ekonomickými, politickými či bezpečnostními důvody, přičemž přinášejí diverzitu i společenské výzvy. Tak například na konci 30. let, když se Sudety staly součástí Velkoněmecké říše, tak do vnitrozemí mířili čeští imigranti. Tehdy bylo možné na ulici potkat vůz, naložený starým nábytkem a peřinami, a lidi se zoufalstvím v očích. Občas čtu v médiích nebo na sociálních sítích, že nás ohrožují přistěhovalci. Kde ale ti imigranti jsou, když je na ulicích nepotkávám? Ano, Ve fabrikách občas vidím, že část manažerů mluví slovensky a na dílně ústrojů jsou lidé z napadené země na východ od nás. Kdyby se ale tito imigranti vrátili do své vlasti, tak tu fabriku může majitel zavřít. A tak mě napadlo, že když jsem se tolikrát stěhoval a občas mi místní dávali najevo, že jsem u nich nežádoucí, tak jsem se v roli imigranta tak trochu ocitl i já sám. Ale takových imigrantů je na světě spousta. V podstatě jsme imigranti všichni. I ten, kdo celý život prožil v rodném domě, má mezi předky imigranty, kteří odněkud někam přišli. Co když ti imigranti, co nás ohrožují, jsme my sami? A co když nás víc než imigrace ohrožuje emigrace? Jakmile se totiž začne dít něco špatného, tak jako první emigrují ti nejšikovnější, nejtalentovanější a nejpilnější z nás. A když tito lidé odejdou, tak nám to stoprocentně neprospěje. Dráty na hranicích, které by je tady udrželi, už nemáme. A myslím, že by je tu stejně neudrželi. Raději bychom se měli ze všech sil snažit o to, aby se tady žilo natolik dobře, aby nikdo nemusel odcházet za lepším životem jinam.

0: Fejeton Petra Šotnara nám přečetl Vladimír Hauser. Následující čas je věnován úctyhodnému fenoménu českého, respektive moravského literárního života, totiž časopisu a nakladatelství Veles. Kořeny má sice slezské, ale nezapře svoji spojitost s Brnem a jeho básníky. Vznikl v roce 1996, stejně jako tento pořad, slaví tedy 30. výročí. Časopis už nevychází, ale i tak mnohé trvá, a to nejen v archivech, ale i v životě. Jaký to byl čas, ten plodný rok 1996? Hovoří Vojtěch Kučera.
1: Předpokládám, že to bude asi otázka na mě, protože vlastně ta idea k tomu časopisu zešla z hlavy Bogdana Trojaka a mě. To, že to nakonec vykrystalizovalo na jaře roku 96, je nějaká shoda okolností. Ta příprava nebo to nějaké kroužení kolem té idei vydávat literární časopis vznikalo už někdy na podzim roku 94. Postupem času dostávalo konkrétnější a konkrétnější podoby. Pak jako velkým skokem byl listopad 1995, kdy jsme se s Bogdanem jako tehdejší studenti vysokoškolští v Brně seznámili s básníky, jejichž poezii jsme tehdy měli rádi a znali jsme ji například z časopisu Modrý květ, s Vítem Slivou, a s Robertem Fajkusem, s Petrem Hrbáčem a dalšími, a potom už v podstatě byla jen otázka času, kdy to nazraje ta doba a první číslo Velesu jako časopisu vendrinského poetického magazínu vyšlo tuším den před jarní rovnodenností v březnu 1996.
0: Přesto se zeptám i dalších, co si pamatují nebo jak se asi tak cítili v roce 1996. Víte?
2: Byl to velký nádech svobody a mě na Velesu upoutalo to, že se pustí do časopisecké činnosti mladí kluci, studenti, bez jakýchkoliv omezení. My, co jsme totiž vyrostli, bohužel, v socialismu, jsme si to ani nedovedli představit, že je to možné. Tak to mě nadchlo a proto jsem se připojil velice rád, spontánně i jako korektor. To mě naprosto stačilo, že jsem s nimi mohl sedávat a dokonce jsme korigovali i u Vaška někdy v noci do notebooku Bogdanova. To považuji za takovou dost raritku.
0: Roberte, ty jsi byl Vítův žák a to ještě tehdy? Ne.
3: A tehdy už určitě
0: tehdy
3: ne.
0: Už ne.
3: Tehdy už jsem normálně pracoval tam, kde pracuji dneska, jako obvoďák v Řečkovicích. A já si myslím, že v tom roce 96 už tak trošku opadával boom zakázaných autorů, jo, disidentů, autorů zakázaných z 60. let, z 50. ještě starších, a už tak bylo potřeba něco nového, jo, jiného, nebo se hlásili ke slovu autoři mladší, a proto možná vzniklo tolik projektů. A my jsme taky s Vítem měli takovou potřebu přece jen něco vydat. My jsme vydali takový sborník Holand 90, jako soukromý tisk, jako takovou soukromou poctu toho stolního společenství uhloušků a přidružených básníků Vladimíru Holanovi. Takže vlastně, když pak se tam objevil Vojta s Bogdanem, tak jsme měli z toho radost a nějak jsme se připojili.
0: A Mirek Chocholatý?
4: No, já se musím přiznat, že o Velesu, o Královopolském okruhu jsem v roce 95 vůbec, ale vůbec nic nevěděl. Skončil jsem filozofickou fakultu, vracel jsem se do Brna a ještě než jsem tak udělal ze studií, tak jsem měl pravidelné schůzky s jednou slečnou u takové kapličky Světce v Hradci nad Moravicí. A osud tomu chtěl, že to byl rodný dům Víta Slívy, blízkého přítele, kterého už v tehdy z té záplavy děl, která se objevovala, jsem znal a měl jsem rád. Ale poznali jsme se až za 5 let.
0: Takže už teď víme, jaká byla tou dobou atmosféra i vaše osobní situace. Pojďme přímo k časopisu. 30 let má časopis, nikoli nakladatelství. To má kolik? 29 let? Kdy vyšla první knižní edice Velesu?
1: No, nepletuli se, tak to se příliš neliší časově. Možná je tam přeci jenom jeden rok. Přesně nevím, ale vročení Sivého křiku je 97?
3: 7. Mně bylo 30, takže 97.
1: No, takže to bylo vlastně o rok později. V podstatě první...
0: Pardon, jenom připomeňme ještě, co to je Sivý křik.
1: Sivý křik je básnický debut, básnická sbírka Roberta Fajkuse. Vyšel jako, tehdy jsme to nazvali, tuším, knižní příloha, nebo první knižní příloha, ve stejném roce vyšel ještě potom takový sborníček překladů básně Georga Heima, Povzdech, různě se to překládá, ta knížka se jmenovala Nářky Georga Heima, byla dedikována Ludvíku Kunderovi, protože v tom období jsme vydávali ve Velesu jedny z prvních knížek, byly takové vždycky sborníčky, které prostě byly věnované některé nějaké osobnosti. A v podstatě troufám si tvrdit, jak to nakladatelství vlastně jako začalo později, tak ten časopis i přežilo. 30 let si připomínáme od vzniku časopisu teď aktuálně, on už nějakou dobu časopis nevychází. Mám-li správné informace, tak poslední číslo vyšlo v roce 2020. Myslím, že to zmiňoval Norbert Holub na tom našem setkání, které proběhlo. Těch čísel vyšlo téměř 80 za tu dobu. A to nakladatelství nebo knižní tituly vycházely ještě později, právě z hodou okolností taky významnou aktivitou Bogdana Trojaka, když vyšly tam překlady básnických sbírek Maugořaty Lebdy. Takže to výročí je spíš takové jako připomenutí toho začátku, nebo aspoň takhle to vnímám já.
0: Ještě se zeptám, tak v tom roce 1996 nebo v polovině 90. let jste nenacházeli třeba jiné časopisy, jiná nakladatelství, kde byste chtěli a mohli publikovat? Bylo třeba založit si vlastní?
1: Tak jak jste zmiňovala, těch projektů nebo časopisů tehdy nebylo úplně málo. Společně s Velesem jsme potom zjistili, že vznikaly ještě paralelně i další mimo Brno. A asi to fakt byla nějaká prostě konstelace, kdy prostě lidi naší generace měli potřebu něco takového dělat. To byla nějaká jako potřeba na to, my jsme si to chtěli dělat jako nějak trošku po svém. Inspirací pro nás byl časopis Modrý květ, který vydávali bratři Motýlové na různých adresách, tehdy to bylo ve Frýdku Místku. A oni prostě z nějakých důvodů skončili, myslím, že to bylo 8. číslo, uzavřelo tu kapitolu a my jsme si říkali, že je to docela škoda, protože se nám líbil ten formát, jakým způsobem to dělali, takovým jako odlehčeným způsobem, že kromě literatury tam byla spousta i jako neliterárních, primárně neliterárních textů, která potom zase, když se to otočilo z druhé strany a četlo se to jako literatura, tak nám to připadalo jako velmi osvěžující.
0: Co třeba?
1: Tam byly různé výpisky z různých třeba odborných příruček, čím jsme inspirovali v těch prvních číslech Velesu, že jsme vlastně taky jako měli tam nějaké úryvky třeba z nějakých kuchařek anebo z nějakých prostě odborných třeba publikací týkající se železnic a dalších věcí. A možná to bylo taky dáno tím, že s Bogdanem ani jeden z nás jsme nebyli vystudovaní bohemisti. Měli jsme úplně jiný tehdejší jako předmět studia a dělali jsme si to vlastně jakoby tak nějak, jak jsme chtěli. Ale nemyslím si, že by to bylo o tom, že jsme potřebovali ten časopis udělat proto, abychom si sobě mohli tisknout básně.
0: Tobě se právě tohle taky líbilo, víte?
2: Ano, ale já teď, ne, že bych odbočil, já tady musím zásadně prohlásit, protože jsem se s tím setkal v tisku, já nejsem a nikdy jsem nebyl duchovním otcem Velesu. Ono by mě to mohlo lichotit, ale nelichotí mi to. Duchovními otci jsou skutečně Vojta Kučera a Bogdan Troják. A ti dali ducha tomuto časopisu. Já jsem, jak jsem to zmiňoval, už jako korektor, pracoval rád. A pokud jsem měl vliv na obsah, tak to byly jenom, asi, co si tak vzpomínám, dvě věci. Jednak, že jsem tam doporučil svou bývalou žákyni ze základky z Mladecka, kde jsem nějakou dobu učil verše Hany Špiláčkové, které na to, že jí bylo 15 let, mě velice upoutávali. A potom ke konci existence Velesu, že jsem tam jaksi dodal portrét nebo pásmo Ivana Motýla. To si tak považuji, že jsem byl redaktor, tak trochu, no.
0: Ovšem je nutno ještě připomenout, že básnická sbírka, kterou Veles ti vydal, uspěla v soutěži Magnesia Litera, takže tam je ještě další propojení.
2: No, tak je to, zdá se, nejúspěšnější moje kniha. A Vojtovi vděčím za to, že tehdy, že ona pro mě nečekaně tak zabudovala v Magnesii, že se postaral, myslím, Vojto, o dotisk, že jo? Že tam byl ten proužek papíru. Tak to je taková velká má radost.
3: My jsme tu sbírku vlastně sušili pro Veles, protože ona nevyšla chronologicky, vydává své věci chronologicky, ale tahle ta nevyšla chronologicky, protože jsme ho jako sušili pro ten Veles.
2: A než se našli prachy. Já jsem odevzdal rukopis v 96. roce, to si vzpomínám, v non-stopu jednou v Králové poli. Ještě jsem řekl, nedávám vám žádné odpadky, no, protože mezi tím taky měla víc knížka a taky vyšla v Hostu. A trvalo to 6 let asi, jo, než se to podařilo vydat. Od 96. roku do roku 02.
0: Ještě jsme neřekli název té knihy.
2: Bubnování na sudy.
0: Tak, Bubnování na sudy.
4: Ale já se teď propadám v čase. Ono těch 30 let je dlouhá doba. Já jsem v té době ale byl trošičku v jiné pozici. Byl jsem středoškolský kantor a byl jsem spojený spíše s časopisy Host a Tvar, které tehdy byly v úplně jiné podobě, než jsou dnes, ale mi se strašně líbila. A já jsem pro ně recenzoval a většinou jsem recenzoval poezii. A tak je to takové usměvné, že mnohem dřív, než fyzicky všechny tři přítomné dnešní hosty, jsem je znal jako básníky, skrze jako vlastně tady ten text. A nikdy jsem jako prostě recenzoval, někdy jsem třeba předal dál, ale u mě to taky začalo někdy v roce 95, 96, takže něco se tam stalo. Co? To nevím.

0: co se stalo později, že bylo třeba vyměnit šéfredaktora, a ne jednou?
1: Já nevím, jestli já jsem ten pravý, který by tady k tomuto měl mluvit. Ale ono většinou, když děláte časopis a děláte ho jako neziskovka, děláte ho vlastně ve svém volném čase a on musí splňovat kritéria třeba profesionálního časopisu, aby byly poskytnuty dotace, tak to je závazek a znamená to obrovské penzum práce. A samozřejmě ty síly někdy dojdou. A když se tak dívám, mě pravidelně vždycky docházely tak po 4-5 letech, tak to je možná tady ten důvod. Nicméně je tam jeden zásadní rozdíl. Když tady Vít mluvil o duchovních otcích, Bogdanu Trojakovi a Vojtěchu Kučerovi, tak za nich ten časopis měl jistou osobitost. Byl spojený především se Slezským regionem. Znal to prostředí, znal autory. A navíc tím, že tehdy ty peníze se dávaly dohromady všelijak, ale tady potřeba říct, že Veles bylo vždycky také jisté sdružení, že to nebyl jenom název. A tam bych řekl, že ten spiritus movens Vít byl. Ale tady je možná jedna věc. Potom, když jsem do toho vstoupil, tak já už jsem nebyl schopen navázat na originalitu toho časopisu, který dělal Bogdan a Vojtěch Kučera. A to vlastně už asi nikdo z nás potom. Takže možná řekněme, že těch prvních 18 čísel je opravdu takových velmi kultovních. Byly de facto i svobodné. Když dneska se dělá časopis, tak se v grantových agenturách buduje všechno, abyste se vlezli do nějakých políček a tak dále. Takže z té originality, kultovní podobě, aspoň pro mě, Velesu, jsem musel jít něčemu, co se zdráhám vyslovit, ale řekl bych časopisecký mainstream. Protože jinak by to tyto dotace nedostalo a jinak by tento časopis zanikl na úbytě.
0: Přesto, jak jsi sám řekl, Veles, můžeme to označení vlastně vnímat i jako něco, co znamená komunita. Určitá komunita, charakteristická, přátelská, básnická. A ta má svou podobu, svoje cítění, svoje vazby. A to se nikdy přece nestratilo.
1: Určitě ne. A nestratilo se to jak v duchu toho časopisu, kde ty kořeny přetrvávaly a pokud se tam objevil nějaký roub, tak zase nezměnil ten celkový strom. Ale samozřejmě byla to i tvorba autorů, kteří byli spojeni vlastně s Královopolským okruhem a ta měla jistou svou poetiku, která mě strašně byla blízká a možná toto byl ten důvod, proč se pak někdy kolem roku 2000 plus minus nějaký ten měsíc naše cesty protnuly.
0: Můžete prosím ještě připomenout další autory, kteří jsou spojeni nejen s časopisem, ale s tou komunitou Velesu? Roberte?
2: A tak určitě bych zmínil na prvním místě Petra Hrbáče, který
0: bohužel zemřel
2: před 4 rokama, je to pět let.
1: Šest.
2: To letí. No.
1: Šest.
2: Já si myslím, že to byl výrazná osobnost, takže ovlivňoval svýma názorama, svým pohledem na svět a svými básněmi a prózami, tak si myslím, že byl docela výrazná persona. Řekl bych, že tam byly takový dvě persony, Vít a ten Petr.
1: No a já musím jedním dechem dodat Veroniku Šelejovou, Věru Rosí, Norberta Holuba a pak dva redaktory, kteří navázali na mě jako šéfredaktory, Ondřeje Slabého, Petra Čermáčka a možná úplně jednoho posledního z redaktorů, který je podepsaný pod posledním číslem jako šéfredaktor, a to nejsem já, ale to je Jan Krajčirovič. No, ale mezi tím je to opravdu dlouhé rozpětí. A teď se omlouvám všem, na které jsem zapomněl, jako je na Vladimíra Šrámka, jako je na Marka Fencla, jako je na Františka Hubatku. Přátelé, nezlobte se.
0: Se jménem Františka Hubatky přichází i moje další otázka, jak to bylo s výtvarnou stránkou Velesu. To byla taky vždycky podstatná složka. Nebo nevím, jestli od samého počátku vlastně.
3: Pokud se nepletu, tuším, že od třetího čísla byly vlastně původní výtvarní doprovod. Postupem času se to jako zdokonalovalo, ta grafická podoba jednak časopisu samého i potom toho grafického doprovodu. Od určitého období už to vycházelo jako nějaká jako vložená příloha, třeba byly fotografie na křídovém papíře a podobně. Takže pokud se nepletu, od té trojky po tu 78. v každém čísle byl představen výtvarník svou původní tvorbou. Výtvarník či fotograf.
0: Takže ty asi nemůžeme ani vyjmenovat.
3: Nemůžeme, ale vím, že mezi prvními byl Petr Pejn, měli jsme tam Jana Slováka, zazněl tady František Hubatka, který se stal zase takovým jako dvorním výtvarníkem Velesu, taky byl součástí toho společenství jako lidského, kteří jsme se scházeli na těch různých místech. A výtvarníků opravdu celá řada, tuším, že za to období se i někteří opakovali, ale nějak to obecně vyplynulo z toho.
1: Já bych možná ještě zazpomínal přece jenom na dvě jména. Tím prvním je kunštátský Vít Ondráček, který odvedl pro Veles velmi cenné služby, a v tom posledním období Velesu brněnský výtvarník Petr Veselý, který...
3: A básník.
1: Jo, a básník, a výborný básník. Tak který nejen, že sám doprovázel časopis, ilustroval, ale také někdy oslovoval i mladé výtvarníky, které přiváděl, kteří pak provázeli vlastně tady ty čísla, kde byly představeni. A ten časopis se začal posouvat vlastně nejen do toho rozměru literárního, ale i výtvarného, kde byly i výtvarné studie a tak dále. A představoval nejen tu mladou scénu literární, ale i tu mladou scénu jako výtvarnou. Ale bylo to zároveň obrovské rozkročení a obrovský nádech, který znamená ještě větší energii. A ta aspoň u mě v jistém momentu došla.
0: Časopis už tedy nevychází. Čím je Veles pro vás dnes? Komunitou nebo jen vzpomínkou? Vojta Kučera.
3: Tak pro mě především tou vzpomínkou, protože jsem měl určitá období, když jsem potřeboval se orientovat trošku jiným směrem, a po určité době zase ten Veles se zase dostal do sféry zájmu. Takže pro mě je to především vzpomínka, ale jsou to lidi. Jsou to lidi, z nich jsem rád, že tady můžeme s řadou nebo s částí z nich dnes být. A je to vlastně kus života. Tehdy, když jsme ten časopis zakládali, tak jsme netušili, že by bylo možné, aby vycházel delší dobu, než kolik bylo nám tehdy let. Nám bylo čerstvých 21, když vyšlo první číslo. A to, že to vycházelo tak dlouho, to je pro mě jako obrovským milým překvapením a takovým jako potěšujícím faktem, že asi to mělo smysl, ten náš nápad, se kterým jsme tehdy přišli.
0: Víte?
4: No pro mě je to trvající družina, to slovo mám rád ho používám, nikoli v škola, nikoli v okruh, ale družina Královopolská, s přesahy samozřejmě i mimo Královopole. Mám ty lidi moc hluboce rád.
0: Roberte?
2: Pro mě taky ten Veles je spíš jakési společenství nebo taký znak určitého společenství, který má nějaký jádro, to byli ti lidi kolem stolu a kolem Víta Slívy, a pak na tom jsou různý obaly sympatizantů, básníků, spisovatelů, kteří s tím Velesem rádi spolupracovali. Vlastně úplně přesně nevím, co je pro mě ten Veles, ale spíš to tak jako tuším a jsou to různé vrstvy.
0: A Mirek?
1: Pro mě je Veles krásná vzpomínka. A ani ne tak na ty věci literární, tak to je samozřejmé, ale především, jak už tady řekli všichni, na ta přátelství, na ty hovory, diskuse, někdy bouřlivé, ale vždycky končící smířlivě. To bylo skvělé. A navíc vlastně ono se to začalo větvit trošičku jako strom. Když tam vlastně vydáváte nějaké autory, tak navazujete další přátelství a pro mě to byla taková i osobitý kontakt s českou literaturou, za který jsem ve své praxi bohemisty strašně rád a který je pro mě strašně cenný. Ale znovu se vracím k tomu, kdybych to měl říct jedním slovem, Velez je pro mě přátelství.

0: Vyprávěli a vzpomínali Vojtěch Kučera, Vít Slíva, Robert Fajkus a Miroslav Chocholatý. A já vás ještě zvu na setkání s jiným básníkem a prozaikem, totiž Pavlem Kolmačkou. Proběhne na večeru z cyklu Skrytá tvář české literatury, a to v pátek 22. května v 19 hodin a 30 minut v bývalé káznici na Cejlu v Brně.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Posloucháte magazín Zelený ring Českého rozhlasu Brno a v něm dnes končí četba, kterou natočil režisér Josef Morávek s hercem Vladimírem Krátkým.
2: Michal Konečný, 13 snů o svobodě. Díl 13. Richard Feder. Uplynulo sotva půl roku od konce hrozné války a noviny byly zase plné stahujících se temných mraků nad Evropou. Zlé zprávy nepřicházely tentokrát z Berlína, ale překvapivě od hrdiny a jednoho z vítězů poslední války, Winstona Churchilla, který při projevu v americkém Faltnu poprvé spustil železnou oponu. Výmluvným obratem převzatým z Talmudu předvídal rozdělení Evropy na dvě nesmiřitelné části, mezi nimiž za pár let propukla studená válka. Do Československa se v květnu 1945 vrátila demokracie, ale všichni cítili, že je jiná než před válkou. Ve vládě, parlamentu i na úřadech zasedli komunisté, volit se mohly jen některé strany a každý měl téměř před očima nesmlouvavé účtování s Němci i postupné zestátňování velkých podniků. Lidé si o všech těch věcech mohli myslet své, ale jedno bylo zřejmé. Na některé lidi, události a věci se mělo raději zapomenout. Jako už mnohokrát předtím se měli z paměti vymazat i Židé. Ti, kteří se vrátili z pekla vyhlazovacích táborů, get a pochodů smrti, se nepříjemně dožadovali svého majetku, bytů, vil, továren, kont a co hůř, uměleckých děl nebo věcí, které si prý jejich zavraždění příbuzní schovali u přátel či sousedů. Že by se brněnské textilní továrny a prosperující firmy měly znovu vrátit Lev Bérům, Tugendhatům, Sťastným, Hechtům, Neumarkům nebo Eislerům, ale proč? Vždyť už to všechno bylo tak dávno. Netrpěli snad všichni Češi za nacistů stejně jako oni. Židé se brzy doslechli, vrátilo se vás příliš mnoho. V tomto čase, kdy už radost z konce války začala pomalu vytěsňovat tíha všedního dne, se ve středu 13. března 1946 shromáždili v brněnské synagoze na Skořebce přeživší Židé, aby si společně připomněli téměř 4000 obětí terezínského rodinného tábora ve vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau. Oni nezapomínali. Šlo o největší vraždu československých občanů během druhé světové války. Ne náhodou nacisté celou akci zahájili v den narozenin prezidenta Masaryka. Bohoslužba začala žalmem o nesmrtelnosti člověka. Po něm se ujal slova rabín Richard Feder. Za velkého pohnutí všech přítomných vzpomínal na všechny ty, kteří šli vstříc smrti odhodlaní, nezlomení a zaspěvu Hatikvy, hymny Kde domov můj nebo Internacionály. Na konci své promluvy požádal Feder všechny přítomné členy židovské obce, aby ze všech sil pracovali pro osvobozenou republiku. Setkání zakončil modlitbou za prezidenta Masaryka a státní hymnou. Důraz na vlastenectví, Československou republiku a jejího zakladatele nebyl náhodný. Rabín Feder byl Masarykovým celoživotním obdivovatelem. Za vše hovoří jeho článek z roku 1930, otištěný v časopise posluchačů obchodní akademie v Kolíně, kde učil. Nesl název Jak by jednal Masaryk? Kdykoliv se ocitnete ve svízelné situaci, ptejte se tak a podle toho se řiďte. Sám Richard Feder měl možnost uvažovat nad jednáním Tomáše Garrigua Masaryka několikrát v životě. Richard Feder přišel na svět v srpnu 1875 v početné židovské rodině ve Václavicích nedaleko Benešova. Jeho tatínek se živil jako židé za starých časů. Obcházel domy a kupoval peří, košky z králíků a další věci, které pak znovu prodával. Výdělky to nebyly nic moc, ale jeho rodina žila šťastně a spokojeně. Na to, co je v lidském životě nejdůležitější, nejsou většinou žádné peníze potřeba. Malý Richard byl výjimečné dítě a tak po škole ve Václavicích nastoupil do židovsko-německé školy, kde se měl učit německy a hebrejsky. První měsíce chodil každý den hodinu a půl tam a hodinu a půl zpátky, aby ve třídě nerozuměl jedinému slovu. Po několika měsících patřil k nejlepším žákům. Gymnázium studoval nejdříve v Benešově, pak v německém Mostě, kam se odstěhoval za sestrou, a nakonec v Praze. V té době si přivydělával jako domácí učitel a vzdělávání synků z bohatých rodin mu zanedlouho vydělávalo dost na to, aby se postavil na vlastní nohy. Pracoval tolik, že na svá vlastní studia téměř neměl čas. I tak jej ale vyhledali členové jednoho pražského židovského spolku a nabídli mu stipendium ve výši 300 zlatých ročně, když bude studovat na rabína. Mladý Richard Feder, aniž by tušil, co dělá, s radostí přijal. O jeho životní dráze bylo rozhodnuto. Ze všeho nejraději by studoval filozofii, češtinu a němčinu. Na Karlově univerzitě ovšem neučil žádný profesor židovského původu a tak jej přátelé od podobných nápadů odradili. Co pak může v takovém prostředí nějaký žid dosáhnout úspěchu? Richard proto odešel do Vídně. Na tamní univerzitě studoval na židovské teologické fakultě a na filozofii, kde se seznámil se svým celoživotním přítelem Bedřichem Hrozným, skvělým českým vědcem, kterému se podařilo rozluštit klínové písmo chetitů. Hebrejštinu, aramejštinu, syrštinu a arabštinu, tedy jazyky, díky nimž do tajemství starého tisíce let pronikl, studovali spolu. Po skončení studií v roce 1903 odjel Richard Feder do Kojetína. V tomto moravském městě se poprvé ujal místa rabína. Vše se teprve učil. Trpěl trémou a měl pocit, že jeho kázání za nic nestojí. Aby mu nebylo smutno, vzal si sebou do Kojetína i rodiče, ale šťastní tam Federovi příliš nebyli. Příkop mezi křesťany a židy, mluvícími hlavně německy, působil na moravském venkově mnohem hlouběji než jinde. S radostí proto přijal nabídku rabínského místa v Roudnici nad Labem. V Čechách se všechno zdálo mnohem jednodušší. Rabín Feder se zapojil do činnosti zdejších vlasteneckých spolků, začal bádat o dějinách zdejší židovské komunity a pracoval na učebnici hebrejštiny. Po 7 letech odešel do Loun a roku 1916 do Kolína. Protože zuřila světová válka a společnost potřebovala každého vzdělaného muže, nastoupil také na místo profesora němčiny v místní obchodní akademii. Studenti na něj vzpomínali ještě po létech. Na místo dlouhých výkladů četl nahlas z knih a nechal své žáky hádat autora a velmi často se smál a učil mladé lidi touze po svobodě. Jednou pozval k sobě na sederovou večeři na Pesach mladou dívku, která měla jako nejmladší pronést otázku Maništana, tedy čím se tato noc liší od ostatních. Děvče se bálo tak, že nechtělo přijít, pak přišlo pozdě a zbytek večeře se děsilo, že na ni přijde řada a ona se se svou špatnou hebrejštinou před panem rabínem zesměšní. Richard Feder pronesl otázku za ni a pak se na ni laskavě podíval. S úsměvem jí řekl, že ona na tento večer jistě nezapomene a zeptal se jí, jestli ví proč. Zahanbená dívka sklonila hlavu do talíře a odpověděla, že má chodit včas a říkat to, co má. Vážený rabín ji pohladil a pronesl větu, na kterou skutečně až do smrti nezapomněla. To nejdůležitější podle něj bylo umět si říct, bojím se před tolika lidmi mluvit. Mám strach, že to zkazím. Jsem ale svobodný člověk, proto ještě před večeří poprosím ostatní, aby mi prominuli, že větu neřeknu. Jako milovaný rabín, oblíbený profesor a zapálený vlastenec, pracující pro okresní osvětový sbor, patřil k významným a váženým kolínským občanům po celé období první republiky. Přednášel o Janu Husovi, české literatuře, o buddhismu a dějinách. Richard Feder město na Labi také miloval a toužil v něm zůstat až do smrti. Jeho přání rozdupala nacistická okupace zbytků Československa v roce 1939. Spolu s celou kolínskou židovskou obcí odolával ponižujícím zákazům a nařízením. Po celou dobu byl oporou všem, kdo potřebovali jakoukoliv pomoc. Když na den smíření v synagoze oznamoval, že všichni musí odevzdat svá rádia, položil věřícím otázku, zda je možné neztratit víru v lepší dny bez informací z okolního světa. Odpověď dal všem sám. Jsem přesvědčený, že to dokážeme. My neonemocníme smutkem na duši. My nestratíme naději. A víte proč? Protože po tisíciletí máme navzájem jeden druhého. I bez rozhlasových přijímačů. Takových otázek a odpovědí pronesl před svými milovanými přáteli z obce nepočítaně. V červnu 1942 byl i se svou rodinou zařazen do transportu kolínských židovek a židů směr Terezín. Richardu Federovi v té době bylo už 66 let. V ghettu začalo nejhorší období jeho života. Ale ani na tomto hrozném místě se nevzdal své laskavosti, lidskosti, víry, naděje a humoru. Utěšoval všechny zoufalé a trpící, tajně oddával, pohřbíval, vedl modlitby i náboženské obřady. Všem se snažil pomáhat ze všech sil, i když přihlížel odjezdu svých přátel i celé své rodiny do vyhlazovacích táborů. Jeho manželka Hilda zemřela v Terezíně, děti Viktor, Evžen a Ruth byli i se svými rodinami zavražděny v Osvětimi. On sám válku přežil. Když se vrátil do Kolína, zjistil, že z celé kvetoucí obce přežilo jen 12 mužů a 5 žen. Scházeli se v rabínově bytě a nikomu z nich se nechtělo domů. V prázdných místnostech se ozývaly jen bolestné vzpomínky. Po jedné z bohoslužeb měl Richard Feder k hrstce přeživších řeč. Ptal jsem se dnes v noci sám sebe, co budu dělat. Ptal jsem se až do rána, než jsem odešel do synagogy. Nenašel jsem odpověď. Jak žít? Kde navázat, když nám válka zpřetrhala kořeny a sebrala naše nejdražší? kde vzít sílu? Při modlitbě jsem našel odpověď. Předkládám vám ji k zamyšlení. Zůstali jsme naživu, protože tady máme každý z nás nějaký úkol. Třeba ještě nevíme, o jaký jde, ale to nevadí. Časem uvidíme. Pro první dobu si myslím, abychom se porozhlédli, kdo se ještě z našich souvěrců vrátil a jestli nepotřebuje pomoc. Já jsem i přes velkou bolest ze ztráty své rodiny připraven. Po několika letech v Kolíně se Richard Feder rozhodl odejít do důchodu. Těch málo členů kolínské obce po prožitých hrůzách ztratilo víru a pro přespolní židovky a židy bylo těžké do Kolína na bohoslužby dojíždět. Co může být pro rabína smutnějšího, než o velkých svátcích vidět prázdnou synagogu? Jeden z přátel mu navrhl, zda by se nechtěl přestěhovat někam, kde by se mohl znovu ujmout většího počtu věřících. Během rozhovoru padlo Brno. Starý rabín vstal a začal chodit po pokoji. Brno znal a po válce vykonal v jeho synagoze několik bohoslužeb. Jeho přítel popsal, že rabín náhle omládl o několik desítek let. Po nějakém čase mu totiž právě v tento okamžik došel smysl jeho úkolu. Do Brna napsal, nabídl své služby a nežádal plat. Má přece důchod. V dubnu 1953 jej na prahu synagogy na Skořebce přivítal se svitkem Tóry nový vrchní kantor Alexander Neufeld. Neufeld česky znamená nové pole. To prý Richarda Federa pobavilo. Když nové pole, tak nové pole. Téměř okamžitě se stal srdcem brněnské židovské komunity. Tak jako už mnohokrát předtím, získal všechny svou laskavostí, tolerancí, srdečností a moudrostí. Nedělal rozdíly mezi náboženstvími, věkem ani vzděláním. To, co vždycky považoval za nejdůležitější, byla lidská slušnost a ochota pomáhat druhým. Také proto ho všichni chápali jako záštitu a nezlomnou autoritu před další vlnou antisemitismu vyvolanou stalinským vedením Československa. Richard Feder zůstal rabínem v Brně dlouhých 17 let až do své smrti v listopadu 1970. Navštěvoval všechny moravské židovské obce a synagogální sbory, staral se o židovské památky, přednášel, psal a učil. I když socialistické moci ležela jeho autorita v žaludku, stát mu udělil k 90. narozeninám vyznamenání za zásluhy o výstavbu. Rabín Feder si o totalitním státu jistě žádné iluze nedělal, ale přece jen to bylo jeho drahé Československo, které tolik miloval. Možná si i tentokrát vzpomněl na Masarykova slova. I ve chvílích, kdy byl obklopen temnotou zoufalství, spojoval svou naději a víru v lepší budoucnost s krásou dnů, ve kterých zářily jeho oblíbené květy. A tak každou svou konejšivou větu prý začínal slovy zmiňovanými snad každým, kdo s Richardem Federem útrapy Terezína prožil. Až pokvetou kaštany.

knihy Michala Konečného 13 snů o svobodě nám dnes naposled četl Vladimír Krátký v režii Josefa Morávka. A končíme připomínkou, že před 50 lety zemřel malíř Brna Eduard Milén. Je mimo jiné autorem litografií, jako například Zelný trh. Dle Sedlářovy formulace, přestože jde o grafické listy a o grafickou techniku, lze říct, že jsou zpracovány malířsky. Milén je také autorem maleb, knižních obálek, plakátů a scénických výprav. Působil i jako vysokoškolský pedagog. Tím skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská, zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: pondělí 18. května se těšte na mimořádné dobré rady, ve kterých se budeme starat o růže. Vysílat se chystáme přímo z Rozália, kde můžete obdivovat genofondovou kolekci 220 odrůd růží českých a moravských šlechtitelů. Mezi 10. a 12. hodinou se potkáme přímo v areálu Střední odborné školy zahradnické a Středního odborného učiliště v Rajhradu u Brna. Přijďte se podívat na vysílání zblízka a nechte si od odborníků poradit, jak na to, aby vaše růže byly ty nejkrásnější. Srdečně zve a na setkání se těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Přestavba káznice v centru Brna opět vázne. V rodných Boskovicích vystavuje fotograf Josef Koudelka. Proslavil se svými fotografiemi invaze vojsk Varšavské smlouvy. Zítra bude většinou oblačno, teploty do 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý večer. Proměna bývalé nacistické i komunistické věznice v centru Brna se opět odkládá. Projekt rekonstrukce takzvané káznice na Kreativní centrum pro umělce a pietní místo musí znovu posoudit památkáři. Magistrátu to nařídil Jihomoravský krajský úřad. Výsledek má být podkladem pro stavební řízení, které začalo v roce 2023. Kvůli odporu části lidí a sousedů ovšem stále trvá. Podle zastupitele Martina Příborského z ODS by měli politici o budoucnosti projektu rozhodnout po volbách.
4: Protože opravdu jsou silné skupiny lidí, kteří si nepřejí, aby prostě to pietní místo a tady ta historická budova sloužila něčemu takovému. Vzhledem k tomu, že se nám blíží konec volebního období, tak si myslím opravdu, že by se tímhle mělo zabývat až příští vedení města na základě toho, jak dopadne to stavební řízení.
2: Policie vyšetřuje smrtelnou nehodu na trati v Brně. Vlak mezi stanicemi Židenice a Královo pole odpoledne srazil v tunelu muže, uvedl mluvčí policie Petr Vala. Provoz mezi stanicemi byl několik desítek minut zastavený. Teď vlaky jezdí po jedné koleji. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Dnes o tom rozhodl okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu.
5: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
6: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
5: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
7: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakladala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov nekonečná.
5: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátoru, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: V Boskovické galerii Otakara Kubína je výstava fotografií Josefa Koudelky. Kolekce nazvaná Invaze 68 představuje snímky pořízené v prvním týdnu po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Podle kurátorky galerie Gabriely Sauerové vystavuje fotograf ve svém rodném městě poprvé. Výstava potrvá do 20. září.
1: Počasí.
2: V noci bude na jižní Moravě většinou zataženo, na východě déšť, jinde ojedinělé přehánky, zítra velká oblačnost, večer většinou skoro jasno.

0: Nebo i jasno, nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů, nejvyšší denní 13 až 16. Vítr mírný a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po dálnici D1 na jižní Moravě pojedete plynulé, odstavená dodávka na 203. kilometru z Vyškova na Brno už provoz neomezuje, stejně tak osobní auto poblíž Moravského Krumlova. A místo vlaků mezi Židenicemi a brněnským hlavním nádražím musí cestující využívat hromadnou dopravu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

příjemný a pohodový večer přeji všem posluchačům, kteří si právě naladili stanici Českého rozhlasu Brno a chystají se strávit ve společnosti hudby a milých přáníček následující hodinku. V poledne jsme vysílali ze studia 7, kde seděli kolem nás návštěvníci dne otevřených dveří a samozřejmě i přáli všem vám, kteří posloucháte osobně. No a teď již sedím v našem menším studiu, odkud vysíláme pravidelně. Můžete samozřejmě volat, číslo k nám je 726 46 5200. A připomínám ještě jednou, že svátek neslaví Přemysl. Teď mám pár přáníček, jenom tak to půjde pěkně rychle, ale teď mám úplně to první, které přímo budu citovat. Naší milé Žofince k včerejšímu svátku přeje vše nejlepší celá rodina Barákova z Valchova a Matuškova ze Žernovníka. Boží požehnání a úsměv na tváři. Kam letí a které milé Žofince, to nevím, ale odesílal Petr Barák, takže určitě Žofinka asi tuší. Tak a teď písnička. Vínečko z Moravy, Antonín Koníček, Láďa Salčák a Boršičanka Antonína Koníčka.

0: áno, vínečko z Moravy a Dvoršičankou, poznali ste určite hlas Svati Tarabuse, Jana Turčinová, Miša Tarabusová a Svaťa Tarabusen slavil v pátek 50. narozeniny, takže doufám, že už je, no to bylo vlastně včera v podstatě, nebo takhle nějak, ano, ano, myslím, že ano, takže už bude určitě v pořádku. Tak, Joška ze Šumice dovolal a zdravím vás, Joži, ve vysílání, vítám. Povídejte.
1: Dobrý večer, pane Hek. Zdravím vás. Mm-hmm. Já bych chtěl dneska takové přání popřát našem kamarádovi Pavlu Dohnalíkovi z Přerova, který jsme před asi půl hodinou oslavili jeho krásných 60 let. Tak my mu jako partia účastníci zájezdu přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, božího požehnání, ať se mu do dalších let daří. Bydlí s přítelkyní šikovnou Miluškou, která o něho pečuje jak nejlepší muže. Takže je nejlepší rukou. Děkuju vám.
0: Krásný. A ještě slavíte Joži, nebo už odjíždíte?
1: Už odjíždím, jsme na cestě, právě volám z auta.
0: Jo, takhle, ano, ano, tak šťastnou cestu a děkujeme, ano, děkujeme.
1: Děkuji
0: vám. Taky, na a pojďme do Jevíčka, paní Zita, dobrý večer, Zituš.
2: Dobrý večer, pane Karličku, tady je paní Zita, já vás srdečně zdravím, taktéž pana zvukového mistra a celý Český rozhlas, dneska jsem vás poslouchala.
0: Ano.
2: Bylo mě to líto, že já tam nebudu se nějak dopravit. Je to pro mě složité, však to víte všichni.
0: Ano.
2: No a tak jsem to ráda poslouchala, bylo to nádherný, krásný. A já bych chtěla pozdravit a poslat písničku k narozeninám mé příbuzné paní Elise Šindelkové k narozeninám, které měla ve středu. Taky přeju, Eliško, přeju ti hodně, hodně zdravíčka a štěstí a prostě, ať jsi zdravá, ať ti to všechno tam v tom újezdě dobře pokračuje v zahrádce ve tvém hospodářství. Potom paní Maruška Abrahamová bude mi zase za týden, ve čtvrtek, bude mě narozeniny, tak Marušce Abrahamové přeju mnoho a mnoho zdraví a velký úspěch, ať se jí podaří dopsat tu vzácnou knihu. Tak Maruško, moc a moc ti to přeju.
0: A o čem píše paní Zito Maruška, víte, nebo je to tajemství?
2: No, tajemství to není, je to vlastně o jejím životě. Ona, Maruška, vlastně měla takový krutý...
0: Pohnutý osud, ano, jak se říká.
2: No, krutý osud. Narodila se v Berlíně ve vězení, byla předána do Mnichova, do německé rodiny na převýchovu a její maminka byla poslána na pochod smrti, ale v roce 47 po válce díky Červenému kříži se svým děvčátkem setkala. Mm-hmm. No a tatínek ten byl popraven v Breslau a my jsme se tady s Maruškou přátelili přes Český rozhlas Brno. A já jsem díky tady té Marušky jsem se dostala i do Lidic, pro Lidice za zavražděné děti jsem vytvořila to vysívané album Andělíčku. Takže od té doby my se s Maruškou vlastně přátelíme. Osobně jsme se setkali, myslím, že to bylo v roce 2000, buď 11 nebo 12, právě v den otevřených dveří v Českém rozhlase Brno. Tam jsem se poprvé s tou Maruškou setkali a od té doby se spolu přátelíme, takže já toho vím hodně.
0: A tak možná paní Zito, možná někdy tady dojde k tomu, že paní Abrahamová s tou knížkou přijde k nám do rozhlasu, když jste to takhle,
2: to má takovou historii,
0: je to možné, že se potom a bude povídat i o tom svém životě, ono to prostě, to je náhoda, to už je samozřejmě potom tady na dramaturzích že jo, dramaturgii no. Českého rozhlasu tady v Brně.
2: No,
0: ale určitě to bude zajímavé. No.
2: No, to bude moc zajímavý. A já jsem ještě nedávno jsem s Maruškou mluvila, protože moje dcerka, která, za kterou včera byla mše svatá v Jevičku, tak že mě koupila knihu Nejvyšší oběť. A to je o tom panu faráři Lidickým, který vlastně byl varován před tím 10. červnem, aby se do Lidic nevracel, ale on řekl, já musím jít se svými. Ano. A vrátil se do Lidic a je o něm napsaná moc krásná knížka právě.
0: Dobře.
2: Ten nejvyšší oběť. No.
0: Dobře, paní Zito, děkujeme.
2: Jsem se zapovídala, ale pane Karistu, prosím vás, no. Já bych zapomněla.
0: No, na
2: dnes,
0: co?
2: Dnes by se narodil, by slavil 93 roku můj drahý Jiří, pan Bém by měl 93 roku.
0: Ano, dnes, tak.
2: Takže vzpomínkovou píseň posílám tam mu nahoru.
0: Ano, dobře.
2: A tam za mě oroduje.
0: A ještě mě řekněte, kde bydlí paní Abrahamová, kde ona bydlí?
2: Paní Abrahamová bydlí v Ivančicích. Já nevím, jestli si to přeje, abych to řekla, ale
0: já vím,
2: to
0: no, tak jako tam,
2: velmi významná jako osobná.
0: Dobře,
2: paní
0: dobře,
2: Marka.
0: Ano, dobře, takže moc krát děkujeme. Mějte se hezky, ať se vám daří. Naschledanou.
2: Tak
0: si poslechneme Bojanovské pole Milana Baginského a Marušky Hanzelkové v podání Šohajky. Český rozhlas

0: Tolik Šohajka, Bojanovské pole a zdravíme do Beskyt Helenku na Bílou. Heli, dobrý večer.
1: Ještě jednou hezky podvečer vám, Karličku, všem v rozhlase i posluchačům. Dnes ať letí přání z Beskyt do Dambořic k zítřejším krásným narozeninám pro pana Františka Majera. Z celého srdce mu přejeme hodně, hodně zdraví, síly, spokojenosti a hudba, ať ho stále baví, to přeje Helena s rodinou. A srdečný pozdrav všem přátelům a známým a vám, Karličku, moc děkuji a někde za naslyšenou.
0: Helenko, no k tomu přání se musíme připojit všichni muzikanti, teď ten rod Majerů, teď to tam v těch Dambořicích viděl.
1: Samozřejmě. Já se s nimi scházím.
0: To musíme.
1: Vzálená přízeň, my tam toho máme hodně.
0: To je dobře, že to připomínáte. Františka, zdravíme, pokud poslouchá, samozřejmě.
1: Jo, určitě, já jsem mu už volala.
0: Aha, jo, takhle. Františku, tak ať žiješ prostě, to ti přejeme, tak já to přeju jménem samozřejmě posluchačů a všech muzikantů. Heli, a takový zvěstí, že tam v Beskydech bude strašná bouřka, jak povalí déšť.
1: Popršelo, Karličku, jsme rádi, co nám napršelo, ale žádná hruza toho není, ale hned to okřalo, ta příroda hned, ale ochladilo se, to vypadá na sníh zase.
0: Fakt?
1: Chladno je tu.
0: Chystejte věšky zase.
1: Manžel už je schoval.
0: Já už je schoval. Ať
1: mi to neláká.
0: No, jasně. Helenko, tak to tam krásně přežijte.
1: Jo, Karličku, držte se.
0: Dobře, taky děkujem. Naschledanou. Z Besky jdeme na Hanou. Dneska cestujeme o 106 za Květuškou do Vilémova. Velímova, jak říká.
2: Dobrý večer, pane Karličko. Nebo podvečír, já zdravím všechny posluchače, zdravím vás ve studio a i vašeho pana, nebo slečno paní zvukový mistře.
0: Děkujeme.
2: A první řadě také musím poděkovat za to, že se scházíte, což mě to teda nevešlo, v rozhlase v Brněnským, protože tam jezdím a znám, setkala jsem se tam s Maruškou z Ivančic, takže Maruško a
0: to, co říkala paní Zita, no vidíte to, takže taky jste se setkali tady, aha, tak to je úžasné.
2: No, známe si, takže Maruško, také hodně zdravička, ať se ti nebo vám obom s Jendou daří a mějte se moc pěkně a oživějte hlavně teda ve zdraví. A mimo jiné pozdravuje úplně všechny známí přáteli do Beskova Mařenko s Milanem a všechny ostatní tady na Hanou, Mary, jestli posloucháš, tak také tě zdravím a do Libine Jaruško ze Zdenou, ještě ve jméno je jenom Husárkové dohled.
0: Ano, taky.
2: A všecké a Andulko do tady vedlí do Vladova. Takže Anduličko, jestli posloucháš, tak aj vám a pane Karličko, také ta písnička patří vám. No a co bych ještě řekla, to nevím, no těším se na to, aby to o vás v Brně na střecho a podívám se, jak ve. Jste to říkal, takže doufám, že do té doby ještě dočkám těho všetkýho.
0: Rozhled takže krásný. Mějte se krásně, stojí to za to.
2: Také se mějte a děkuji, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Nashledanou. A použijí tady e-mail. Dobrý den, zahrajte písničku panu Václavu Kuchařovi z Chropně, jeho krásnému životnímu jubileu. Vašíka, jak mu všichni říkáme, provází muzika celý život. Bez jeho harmoniky a veselých vtipů se neobejde žádné naše společné setkání. Má dar, jak se říká, od Boha, nepotřebuje noty, spustí písničku a on se hned přidá. Tak tedy, milý Vašíku, přejeme ti zdraví, štěstí, pohodu v rodině i mezi přáteli, ať ještě dlouho doprovázíš naše zpívání, které dělá radost nám i těm, kteří si rádi poslechnou naše písničky, to ti z celého srdce přejí děvčata z pěveckého kroužku Chropinské babky a kolega muzikant Petr. A naše písnička Libor Mikl, Dalibor Kozmík, Valašská dědina v podání Lidečanky.

0: Hej, hore Ogaši, áno. Krásná písnička. Jožka z Hovorance dovolal. Dobrý večer, Joži.
1: No, pěkný podvečer z Hovorance, přátelé. Já bych chtěl připomenout, že zítra se v Sokolovně na Čejči uskuteční vzpomínkové posezení ke vzniku cimbalové muziky Čejč, respektive tedy cimbalové muziky na Čejči. Zároveň s tímto termínem bych chtěl vzpomenout pana primáše, pana Josefa Válka, pod kterým jsme pár, no hodně těch vystoupení vystoupil jako cimbalová muzika Josefa Válka. Později se to, ten název měnil. Zároveň tedy nech potěší tato písnička všichni ti, kteří si už zítra s námi nemohou přijít zaspívat. To přeje bývalý zpěvák cimbalové muziky Jožka Skopal z Hovoran. Všechny vás zdravím a pokud možno hezký víkend.
0: Jožko, děkujeme a za malinkou chvíličku zazní opravdu cimbalová muzika. Ne Václav Josefa Válka, ale jiná, ale zrovna jste se trefil. Tak se mějte krásně, Joži, hezký večer.
1: Vy taky, přátelé. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Broněk Uher posílá přání pro kamaráda Mirka Janku z Bánova. Posílá kamarád Broněk, dále pro pana Pavla Goroše z Nivnice. Hraje na klarinet dechové odběr Nivničanku. A dále také pro Vilema a Květinku Hochmanovi z Pitína a pro kamaráda spolužáka Milana Adámka, jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání. Takže vás zdraví Broněk Uher. A teď nám zaspívá Toníček Bukovský a Honzík Zavíjačič za doprovodu Vonice, kterou řídil samozřejmě Honzík. Dvě lidové písničky za sebou.
2: Český rozhlas Brno.

A tak to byl Toníček Bukovský, Honzík Zaviačiš, krásně jim to ladí a vonica, je to potěšení. Tak mám tady gratulaci a to bude taky pochutnání pro všechny milovníky muziky a pro všechny ty, kteří mají rádi mistříňanku, protože včera slavil 75. narozeniny Jožin Pavluš, spoluzakladatel mistříňanky. A bratr Toník přeje vše jen to dobré, hodně zdraví, štěstí a pohody a samozřejmě, že se připojuje celá rodina, všichni kamarádi a muzikanti, se kterými se v životě potkal. Jožine, tak na zdraví. No a protože mistříňanka má spoustu nahrávek, tak se podařilo tady najít takovou starší nahrávku, to už netroufnu si říct, možná 35 let zpátky a jestli je to taková lidovečka, Čí to hůzky?

jsme si připomněli Jožka Novotný, Zdeněj Baťka, Mihluška Pašková, Ježky Kosková, Liduška, zkrátka taková krásná nahrávka. Takže Jožine, tak ať jsi živ a zdrav. Naskočil tady ještě další e-mail. Broňka, dnes má svátek kamarád Přemek Bobčík z Dolního Němčí, všechno nejlepší. Zdraví, štěstí, přeji rodiče, přítelkyně, bratr Matyáš, babička, dědeček, rodina Bobčíková, Hejedová a kamarád Broněk. Poslechneme si teď slovácké polky, tradiční a v podání blučňáků.

0: Ano, tolik blučiňáci, děkujeme. A já mám tady ještě samozřejmě jednu záležitost. Nesmíme zapomenout na člena dnes, jednoho člena klubu Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Slaví narozeniny dnes pan Slavomír Čoupek z Brna. Pak pane Slavomíre, nebo Míro, nebo Slávku, jak vám říkají, především pokoj, klid, radost, zdraví, prostě zkrátka jen všechno to pozitivní jménem všech posluchačů Českého rozhlasu Brno a Zlín, to vám přejeme. Tak, teď písnička Jirka Wolf, pokud poslouchá, zdravíme Jirko, napsali jste společně se Standou Pěnčíkem písniček povícero, ale našel jsem pěsničku, Anička Zlomková, Vojta Račický zpívali a natočili za doprovodu Moravské osmi, kterou řídil Petr Jašek.
1: Český rozhlas Brno.

Ano, bojanovští zpěváci Anička s Vojtou. Taky vzpomínáme, když jsme zpívávali s Moravskou osmou. Ale já teď musím ještě jednou popřát Staňovi Žurkovi. On přál Jindra Kotek poledne, který dokonce byl jako návštěvník tady ve studiu číslo 7 a popřál osobně Staňovi Žurkovi, který dnes slaví narozeniny, kapelníkovi Vinařinky. Takže Staníku taky za jménem všech kamarádů a přátel, ať si zdraví, v pohodě, v klidu a jenom zabýváš se i muzikou, i tím vínem. Tak a jak to u vás vypadá u Žurku ve sklepě, to jste natočili písničku z podání Vinařinky od Miloše Procházky a Dalibora Kozmíka, tak teď si ji poslechneme.

Vinařinka hraje všude, kde se dá, kam jí pozvou. Broněk Uher ještě chce pozdravit kamaráda muzikanta pana Přemysla Máčela z Kyjova. Všechno nejlepší, lásku, štěstí, boží požehnání, manželka, děti, sourozenci, muzikanti dechové hudby, tak a kamarád Broněk. Ještě si poslechneme jednu písničku v podání Maguranky. Je to lidová písnička Prstínek na ruce.

Ano, vidíte to, krásná lidová písnička Prstí jenom na ruky. Já jenom připomenu, že zpívali Veronika Antalová, Zdenka Pipíšková s Magorankou. A chystáme se rozloučit, protože už je opravdu na čase. Samozřejmě máme orchestrální skladbu připravenou, to vám představím. Takže děkuju mnohokrát za pozornost, taky vám, kteří jste v poledne tady byli a dnes už jste, teď už nás možná posloucháte doma ve vašich příbytcích, tak snad jste si to tady dneska v Brně s námi užili. No a teď závěr bude patřit Ištvánkům a Radek Ružička, skvělý trombonista a tenorista, tak napsal skladbu Podbar a teď nám ji zahraje a dokonce s Jaroslavem Mikušem taky hraje na tenor, baryon, trombon. Tak si to užijte a přeji vám krásnou dobrou noc.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Bylo 19 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Nemocnice v Hodoníně bude mít nový urgentní příjem. Ve Švábenicích na Vyškovsku mají novou hasičskou zbrojnici. Brno a okolí ožívá muzejní nocí. Zítra bude většinou oblačno a teploty do 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý večer. V areálu Hodonínské nemocnice tento týden začala stavba nového pavilonu urgentního příjmu. Stavba za 155 milionů korun má být hotová v říjnu příštího roku. Nemocnice pak bude lépe připravená na mimořádné situace a zrychlí ošetření pacientů s akutními potížemi, pokračuje ředitel Jiří Koliba.
2: Očekáváme zvýšení komfortu, podstatně lepší dispoziční uspořádání, takže by nemělo docházet k tomu, že se budou zhromažďovat pacienti různého stupně a různé potřeby ošetření v jednom prostoru. Nebude docházet ke křížení komunikačních cest. Zkrátka bude to urgentní příjem, který už odpovídá dnešním požadavkům.
1: Brněnská městská společnost Stares Sport připravuje plavčíky na letní sezónu. Na koupalištích Riviera a Zábrdovice začne 30. května. Základními testy prošlo více než 70 zájemců, kteří budou během léta dohlížet na bezpečnost návštěvníků. Absolvovat musí ještě bezpečnostní kurzy, uvedl mluvčí společnosti Martin Lísal. Loni řešili plavčíci dohromady na obou koupalištích 250 lehčích úrazů. Dobrovolní hasiči ve Švábenicích na Vyškovsku mají ode dneška novou zbrojnici. Stavba za zhruba 12 milionů korun začala na jaře 2024. Finančně pomohlo generální ředitelství českých hasičů a Jihomoravský kraj. Dosavadní zázemí bylo stísněné a zastaralé. Nyní mají k dispozici i místo pro setkávání, doplňuje nezávislý starosta Tomáš Šváb.
3: Když vlastně vedli děti jako mladé hasiče, tak se scházeli v omezeném prostoru a neměli k tomu možnost třeba v zimních měsících se jakoby vcházet. Teďka mají k tomu úplně moderní klubovnu, kde se prostě s těmi dětmi můžou potkávat a můžou je učit tady tomu hasičskému řemeslu.
1: Před hodinou začala brněnská muzejní noc. Letos se lidé podívají na více než 50 míst 26 zapojených institucí v Brně a okolí, například Podhoráckého muzea v Předklášteří, muzeí v Ivančicích a Šlapanicích nebo památníku písemnictví v Rajhradě. Řada z nich, například Moravská galerie nebo Technické muzeum, připravili i program pro rodiny s dětmi. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně má přichystané prohlídky i pro nevidomé návštěvníky a přiblíží jim i sbírku věrných kopií antických soch. Prohlídky jsou většinou zdarma anebo za zvýhodněné vstupné. Dopravní podnik města Brna vypravil mimořádné linky, které zajíždějí do vzdálenějších míst. Informace jsou na webu brněnskamuzejninoc.cz.
0: Počasí.
1: V noci a zítra bude na jižní Moravě většinou zataženo, na východě déšť, jinde ojedinělé přehánky. Zítra velká oblačnost, večer většinou skoro jasno nebo i jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů, nejvyšší denní 13 až 16. Vítr mírný a biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynulé, zpoždění mají vlaky na koridoru Brno-Praha kvůli poruše vedení mezi Skalicí nad Svitavou a Blanskem.

0: Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a také Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: s Markétou Ševčíkovou.
1: Srdečné pozdravy do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu opět vydáme za poklady jednotlivých regionů, které jsou natolik cenné, že nás dostali na seznam světového kulturního dědictví. Dnes ovšem nebudou ony poklady ani tak utajené, jako spíš méně viditelné, protože jsou trochu skryty ve stínu svých proslulejších sourozenců. Budeme cestovat napříč republikou a vydáme se nejen do blízkosti Prahy, ale i na Vysočinu a do středních a jižních Čech. A doufám, že po dnešní ochutnávce sami pocítíte touhu se na daná místa vypravit. Takže vzhůru na cestu!

0: Když se řekne památka UNESCO, každému okamžitě vytane na mysli historické centrum Prahy. A není divu. Na seznam světového kulturního dědictví bylo zapsáno už v roce 1992, coby unikátní soubor architektury od románského stylu po baroko a secesi. Jenže málo kdo ví, že na seznamu světového kulturního dědictví je i zámecký park v blízkých Průhonicích. Tento park by měli navštívit všichni milovníci zahrad a zahrádek. Vypadá totiž jako úchvatný obraz starého krajinářského mistra. A může za to jeden muž šlechtic, jehož jméno budeme s mým průvodcem často skloňovat. My se nacházíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a také s historikem zahradního umění Zdeňkem Novákem.
1: Dobrý den.
0: Dole pod Průhonickým zámkem. Tak tady na tom místě, kde bychom se ocitli, pane řediteli, v roce 1881, tak by tady byl asi hustý les, neviděli bychom skrze stromy a možná nějaký malý rybníček, že ano?
1: Tak byl by tady rybník pod zámkem a jak vypadala obora, která se tady rozkládala, to skutečně nemám zdání. Ale to, co tady dneska vidíme, je výsledkem dlouholeté práce Arnošta Hraběte Silva Tarouka, který vytvořil úplně nový obraz krajiny kousíček od Prahy a krásně tady vidíme, jak pracoval. Hrany údolí potoka Botiče jsou poměrně nízké a proto, aby dosáhl jejich zvýšení, vysadil na ně obyčejné naše lesní smrky, americké douglasky a sázel je hustě a pak je postupně probíral, aby se neustále týkali korunami a aby nikdy nedošlo k takovému tomu vyholení, co posluchači znáte z lesu, že tam je bydlo a nahoře nějaká korunka. Tak to se Průhonicích nikdy nestalo díky tomu, že promyšleně probíral ty okrajové porosty. Pak před tu temnou masu vysadil, tady třeba vidíme s paní Markétou vrbu, která už se probouzí pěkně na jaře do toho krásného zlatozeleného hávu. No a ta vrba se jasně kontrastně odráží od toho temného pozadí a díky tomu, že si všiml triku, které používají krajináští malíři, tak tu vrbu vysadil tak, aby se odrážela proti tomu tmavému pozadí a díky tomu máme pocit, že tmavé pozadí je dál, než ve skutečnosti je.
0: Takže opticky zvětšuje i velikost.
1: Opticky zvětšuje velikost z parku. Vrbu vysadil u rybníka, na jehož hladině se zrcadlí a protože smuteční vrba, to jsou samé čárky takhle dolů, vertikální, tak se zase zvyšuje pocit vertikality tady toho obrazu, který máme před sebou. Tady kousíček od nás napravo vyhloubil nový rybníček, upravil údolí potoka Botiče, který slyšíme, jak tamhle dole šumí. No a ten rybníček je tady vyloženě k tomu, aby získal další efekt zrcadlení, jak pro scenérie, které vidíme při pohledu od zámku, nebo když se naopak budeme k zámku blížit, tak ho tady uvidíme úplně symetricky zobrazený na té hladině toho malého jezírka. A zase celý ten prostor je limitovaný výsadbami jehličnatých stromů konifer a vidíme tady třeba takovou díru, které my zahradní archeologi říkáme průhled. Průhled další části parku, takže nás láká Silva Tarouka, abychom tam šli a vede nás po cestách, které místy zapouští do terénu, tak aby právě tyhle ty průhledy cesty nerušily, aby to bylo jednolitá travnatá plocha a pocit velikosti, rozsáhlosti, ohromnosti toho parku, aby se tím rozdrobením na malé částečky nezničilo.

0: No a tady je i fůra takových různých prostředí, protože já si vzpomínám, že když jsem tady byla minule, že jsem byla okouzlena tím, že jdete část parku v jednom prostředí, který teda opravdu nepřipomíná středočeskou krajinu původní, ačkoliv pohledem Sylvie Tarouky asi ano, ale potom se najednou člověk ocitne v takovém jako intimním sevření tam na té jedné straně, kterou vidíme odsud, jsou vlastně skalky obrovské a vypadá to tam zase úplně jinak.
1: Asi proto, že to je prostě dílo génia a on se řídil pravidlem, které popsal jeho veliký předchůdce, německý zahradní architekt kníže Hermann Pickler Muskau, který napsal, že zahrada má být jako galerie, že procházíte díky cestám, o kterých už Goethe řekl, že jsou to vaši němí průvodci zahradou, tak procházíte po cestách a před vámi se odvíjí obraz za obrazem. No a abyste se nenudili, tak ty obrazy musí být přiměřeně různé, ale zase nesmí být divoké, aby vás nějak zneklidnili, znervóznili, protože zahrada vás má nabít pozitivně, nemá vás nějak rozčilovat. Takže ten průhonický park je přesně takhle stavěn a střídají se tady světlé prvky, plochy, světlo, to je obloha samozřejmě nejsvětlejší, vodní hladina, louky a trávníky jsou světlé prvky a stromy, terénní útvary jsou temné prvky a ta geniální kombinace světlých a temných prvků vytváří právě to, co se vám tak strašně líbí.

0: Opouštíme našeho průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka a míříme do středních Čech, konkrétně do Kutné Hory. Její historické jádro s chrámem svaté Barbory je pokladem UNESCO od roku 95, ovšem zároveň s nimi i blízký Sedlec s katedrálou na nebevzetí Panny Marie a proslulou kostnicí, neboli osáriem. Největší evropská kostnice je v Paříži, ovšem ta nejpůsobivější je u nás a právě v Sedlci. Lidské ostatky jsou v ní totiž uspořádány do dekorativních objektů a obrazců.
1: Tak, milí posluchači, my už se nacházíme v dalším obrovsky cenném kusu historie kutnohorské části Sedlec, protože jsme v proslulé kostnici a jsme tady samozřejmě s průvodcem, vikářem Pavlem Topkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítám vás.
1: Děkujeme, je to neuvěřitelně zvláštní místo. Jak vlastně vznikla tady ta unikátní kostnice a možná, že bychom měli říct, že je součástí chrámu Páně?
2: Kostnice vznikla původně jako stavba hřbitovního kostelíka. Sedlecký hřbitov měl významnou pověst. Podle ní tady opat Heidenreich zházel prst ze svaté země. Tím z hřbitova udělal takzvané svaté pole a byl velký zájem o to být tady pohřben. V dobách největší slávy měl hřbitov asi 3,5 hektarů a když se zmenšoval, tak se vykopala celá řada kostí. A byla otázka, co s nimi. Postupným vývojem se došlo k tomu, že ty kosti se umístí do spodní kaple kostela a aby se neumístili jen tak, tak se z nich vyrovnalo 6 pyramid. Velkou změnu, velkou stavební úpravu tady začátkem 18. století provádí Jan Blažej Santini Eichel. Pravděpodobně to byla součást jeho snahy revitalizovat, jak bychom dnes řekli, celý sedlecký klášter. A odhaduje se, že on také navrhl podobu kostních pyramid tak, jak je známe dnes.
1: Tušíme, otče, kolik částí těch lidských ostatků tady vlastně je. Tady zůstaly ostatky po nějakých morových ranách, takže kolik a z jakých období tady máme těch odpočívajících ostatků?
2: Odhaduje se, že tady v kostnici jsou umístěny ostatky možná až 60 tisíc lidí, pocházejí ze středověku a v převážné většině jsou to oběti epidemií, ať už morové, ať už hladomorů. V menší míře jsou to také oběti husitských bouří a nepokojů.
1: Já jenom pro posluchače, kteří tady nikdy nebyli, ty ostatky jsou uspořádány do neuvěřitelně krásných, pietních a velmi dekorativních obrazců, útvarů, lustru, svícnu a také do těch kosterních pyramid byly použity vlastně na ty dekorace jak kosti dlouhé, tak lebky a je to se skládáno do nejrůznějších opravdu až ornamentálních výzdob, takových závěsů, lustru a podobně. Vy jste říkal, že uspořádal Jan Blažej Santini Eichel?
2: Ano, odhaduje se, že ten tvar pyramidy navrhnul Jan Blažej Santini Eichel a ta pyramida vlastně má své duchovní poselství. Je to hora. Na hoře se Bůh zjevuje člověku. Pyramida je zjednodušený tvar hory. Navíc ty pyramidy tady jsou korunovány, takže naznačují slávu, moc, vítězství. To ale není vítězství smrti, ale je to vítězství nad smrtí. To je skutečně místo, kde se setkáváme s pro nás možná trochu cizím způsobem zbožnosti našich předků, kteří dennodenně byli se smrtí v kontaktu. Oni věděli, že lidský život směřuje ke smrti a doufali a věřili, že po té smrti bude něco následovat. A to všechno se snažili vyjádřit různým způsobem. Jedním z nich je třeba právě způsob, který vidíme tady v sedlecké kostnici.

0: Na Vysočinu se zpravidla jezdívá kvůli malebné krajině. Ovšem na jih Vysočiny většinou každý míří kvůli dalšímu pokladu, který je ve městě Třebíč hned dvojitý.
1: Tak milí posluchači, a my se skutečně nacházíme v Třebíči, stojíme před vstupem do baziliky svatého Prokopa s mužem, který vlastně může za to, že se třebíčské památky na seznam světového kulturního dědictví dostaly. Je to někdejší městský architekt pan Lubor Herzán. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Lubore, než si řekneme, jak to vlastně celé začalo, tak si napřed krátce musíme vysvětlit něco málo tady o té úžasné stavbě, u níž stojíme. Bazilika je samozřejmě křesťanská, katolická, židovská čtvrť je z podstaty židovská, takže ten zápis byl motivován také něčím, co bychom mohli nazvat soužití vzájemné, sousedské, či jak to označit.
2: Ano, myslím, že se označila velice přesně. Tam ty důvody k zápisu byly v podstatě tři. Jednak jedinečnost a unikátnost židovské čtvrtě. To též vlastně platilo o bazilice, zase doklad křesťanské architektury středověké. A třetí bylo právě to relativně mírumilovné soužití těch dvou komunit, kde dokonce si křesťané a židé třeba ručili majetkem. Ta bazilika byla někdy ve 13. století postavená. A potom vlastně 1468 tady byl docela velký problém, protože Třebíč napadl uherský král Matyáš Korvín, který Třebíč vyplenil, včetně baziliky, a 200 let potom tady byla pustina, ve vlastní bazilice byla konírna, dole v kryptě byl sklad piva a podobně. A o 200 let později potom Matyáš Kaňka v duchu barokní gotiky nebo gotizícího baroka dostavěl tu baziliku. A poslední takový významný počin byl na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Kamil Hilbert se svým synem dostali tu baziliku víceméně do současné podoby. I ostatní věci už jsou jako drobností.
1: My se teď přesuneme do židovské čtvrti, abych jenom doplnila vaše slova o to, že Matyáš Kaňka byl významným spolupracovníkem Jana Blažeje Santýnyho Eichla, takže ho znají i ti, kdož byli třeba na Zelené hoře, u Žďáru nad Sázavou, a zase Kamila Hilberta a jeho syna znají všichni, kdož chodí do chrámu svatého Víta, protože ta závěrečná dostavba byla právě jeho dílem. No, ale vy jste říkal, že to nejkrásnější, co tady v Třebíči vlastně, nebo to nejzásadnější, co rozhodlo o tom společném zápisu, je židovská čtvrť, tak se tam teď půjdeme podívat.

0: My už jsme v úplném srdci třebíčské židovské čtvrti. Stojíme teď u takzvané zadní synagogy. Když tou čtvrtí, milí posluchači, projdete, tak sami si musíte všimnout, že je to neuvěřitelně kompaktní urbanistický celek. Ale Třebíč je zase relativně malé město. Jak tehdy, pane Lubore, vlastně došlo k tomu, že byla vybrána právě ona a právě její židovská čtvrť jako reprezentant těch nejdochovalejších židovských čtvrtí z celé Evropy a vlastně z celého světa?
1: Principem zápisu do seznamu UNESCO je to, že by to měly věci ojedinělé a reprezentant nějakého typu. Středověký hrad, románské náměstí, renesanční zámek a tak dále. A tady těchto prvků už bylo vlastně v tom seznamu UNESCO poměrně dost, ale chyběla tam nějaká výrazná židovská památka. Tak jsme byli jedním z čekatelů. A právě v tom nominačním procesu se muselo to porovnat s dalšími významnými židovskými lokalitami ve světě a vysvětlit, proč je ta Třebíč nejvýznamnější.
0: Jak je možné, že nepodlehla tato židovská čtvrť žádné asanaci ani žádnému bourání ještě před rokem 89 za bývalého režimu, kdy se to běžně dělalo, že tady ty staré, malé, kompaktní uličky a domky se většinou zbořily a postavilo se tam něco nového, tak jak je možné, že v Třebíči ne?
1: No, Třebíč vydělala na své chudobě. Tady samozřejmě už od roku 1976 byl nastolen asanační plán, který počítal s tím, že vlastně celá tato čtvrť by měla být shrnuta buldozery z povrchu zemského a postaveno tady typické panelákové sídliště. Tím, že tady je to údolí řeky Jihlavky vlastně a jsou tady tekuté písky, čili bylo by poměrně náročné tady zakládat nové sídliště a nebyly na to peníze pořád. No a v tom perestrojkovém období tam už dokonce se začalo uvažovat o tom, že by se třeba ty některé reprezentanty židovské architektury zachovali, včetně této synagogy. Ovšem představa, že tu synagogu budou obklopovat paneláky, byla velice tristní.
0: V 90. letech po revoluci byla celá ta židovská čtvrť revitalizována, proto vypadá tak, jak vypadá dneska. Vy jste mi ale říkal, že tehdy Třebíč porazila mnohem slavnější evropská města.
1: No, to nebylo to poražení, ale to porovnání vlastně, z kterého vyplynulo, že Třebíč je nejzachovalejší ghetto v Evropě a de facto na světě. Tak jen tak namátkou Benátky, Toledo, Worms, Wroclaw a další.
0: Vy jste tady už řekl, že je to vlastně nejzachovalejší židovské ghetto na světě, tak v čem spočívá ta jeho největší hodnota? V tom, že je tady těch domů tolik, nebo že jsou ty uličky tak zachovalé a neporušené žádnými přístavbami, nebo z architektonického a urbanistického hlediska, v čem je ta největší vzácnost?
1: No, tady se musí vrátit trošku do historie. Mezi lety 1723 až 1848 tady bylo židovské ghetto, to znamená jasně oddělené území, kde směli žít jenom židé a ti měli různá pravidla. Byl tady familiánský zákon, že se směl žít jenom nejstarší syn a podobné věci. A to území bylo omezeno na jedné straně řekou Jelavkou, na druhé straně Hrádeckým kopcem a tak dále. A ten rozvoj židovského města probíhal tak, že se musela zastavit kdejaká mezerka a tím vlastně vznikla taková velice bizarní srostlice, která dneska je to, co tady vidíme. Jo? To je stav 118. století.
0: Takže oni se snažili vždycky do jakékoliv průrvy a mezery vmáčknout další domeček.
1: A nejen do průrvy, ale třeba zastavovali i ty uličky. Tam byla ulička mezi dvěma domy a potom se vlastně zastřešila a nad ní se udělal další patro. Jo? A takových bizarních věcí tady spousta, to se těžko popisuje, to je zapotřebí prožít a projít si to tady a těch věcí tady velice mnoho.

0: A z jihu Vysočiny teď zamíříme na jih Čech, do obce ležící 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Právě tam jsou totiž Holešovice, které jsou na seznamu UNESCO jako jediná naše vesnice, a to kvůli unikátnímu stylu, jemuž se říká selské baroko.
1: Tak milí posluchači, my už se nacházíme v samém srdci Holešovic a usedli jsme tady pod překrásnou starou lípou s panem starostou a také rychtářem, protože to má vyšito na zádech na své kamizole, Janem Jílkem. Dobrý den.
2: Dobrý den všem a i vám.
1: Napřed musíme naše posluchače z jiných částí republiky trochu uvést do této krajiny. Jak byste představil Holešovice někomu, kdo tady nikdy v životě nebyl? Jaká je tady oblast, kde se vlastně nacházíme a čím je typická?
2: Jsme na podhůří Blanského lesa, to znamená na předhůří Šumavy. Jsme velmi blízko k Letě. Holešovice jsou zhruba 500 metrů nad mořem. Je to podhorská oblast. Její doménou byl chov dobytka a zemědělství. Velmi drsná a tvrdá oblast, která se vyznačovala pěstění plodin, které nebyly náročné na živnou půdu, protože tady máme skalistou oblast, velmi neúrodnou oblast. Nicméně Holešovice díky těm drsným podmínkám se staly takovým, jako řeknu, kořenem obcí, která si zachovala to tvrdé jádro, to svébytné, to zemědělství tady zůstalo po staletí doménou, s tím, že ty sedláci potřebovali půdu k tomu, aby ty statky dokázali zvelebovat a dokázali je zachovat pro tu generaci tak, aby byly součástí světové kulturní dědictví.
1: Byla ta obec vždycky v minulosti bohatá, nebo my už teď vidíme takový ten relikt těch dávných časů? Vy jste říkal, že to tady bylo poměrně tvrdé, což asi generovalo i tvrdé lidi, ale ta stavení vypadají překrásně, tak vypadalo to tady třeba v 19. století stejně.
2: Vy jste narazila přesně na tu dobu, kdy se ty stavení začaly měnit v tuhle to krásný, to selský baroko, které je jakýmsi hybridem toho měšťanství, ty kultury přenesený z města sem na venkov. Myslím si, že to zdobný, nebo to, proč si sedláci začali ty své domy zdobit s ohledem na to, jak si to zdobili měšťané, protože jezdili na ty trhy nebo jezdili do těch měst, tak si to přinesli sem na tu vesnici. To, co to dneska vidíme, tak je mezidobí 1840 až 1920. V tom se Holešovice strašně změnily a dostali tuhle podobu. A ty statky dneska, které vidíte, že jsou kamenné nebo zděné, tak dříve byly dřevěné a jsou nejcennější z hlediska toho UNESCO.

0: Ono asi si každý klade otázku, kdo sem přijede, jak je možné, že se povedlo udržet takový unikátní architektonický komplex. Vy jste teď popisoval, jak se ti sedláci zvelebovali ta sídla, protože bohatli, protože chtěli je trošku napodobit šlechtu. Ale vysvětlete mi to kouzlo, jak je možné, že to přežilo všechny osudové a dějinné nástrahy minulého století, včetně normalizace, ale ještě předtím kolektivizace a ještě předtím války. Jak se to stalo, že ty Holešovice zůstaly úplně nedotčené?
1: Ta sem není úplně jednoduchá. Prostě je to taková delta, kterou musíte oběc a ta delta byla dlouho zapomenutá a právě Holešovice byly odříznuty.
0: A to je vlastně zachránilo.
1: A to je samozřejmě zachránilo, protože Holešovice byly i součástí Sudet, kdy došlo v roce 1946 k vysídlení původního německého obyvatelstva. Tím se přetrhaly ty kořeny, což je na jednu stranu škoda, na druhou stranu ty lidi sem přišli, dostali to jakoby do vínku a teď mnohdy nevěděli, co s tím. Pak přišla kolektivizace, ale přesto všechno se v roce 1960 ty statky staly národní kulturní památkou. V roce 1998 měly tu čest právě být zapsáno jako jedinečná památka na seznam UNESCO a to z důvodu, že to není skanzen a že to je živá vesnice, že ty lidi tady žijí, že ty lidi si o ty statky pečují, že to rozvíjíme, že jsme obec jako samospráva, to znamená, snažíme se tu nastavit podmínky, aby se nám tu společně dobře žilo, ale zároveň jsme to kulturní dědictví pro ty další generace uchránili a zvelebovali.

0: A dnešní pátrání po utajených pokladech uzavřeme v Praze a s překvapivým hostem. Je jím profesor Pavel Calda, jedna z největších kapacit tuzemského porodnictví a genetiky, ale ve volném čase také skvělý fotograf a milovník památek a Prahy. O památkách UNESCO jsme spolu několikrát diskutovali a pan profesor při naší nedávné rozmluvě upozornil i na jedno nebezpečí.
1: Já se trošičku obávám, že to prohlášení památkou UNESCO je polibek smrti pro tu dotyčnou lokaci. Není to jenom osud Prahy, můžeme se podívat do Benátek a můžeme se podívat do Florencie, můžeme se podívat do řady dalších míst. Ten takzvaný overturismus si myslím, že je katastrofa. Já ho asi nezastavím, ani to není mým posláním, ale je mi to líto. Já říkám, že kdyby se u soutoku Vltavy a Sázavy postavila náhradní Praha jako kulisy Barrandovský a tam se ty turisti z toho letiště lifrovali rovnou, aby si tam mohli nakoupit ty typický český trdelníky v uvozovkách a ještě jim tam někdo chodil na chůdách a předváděl jim tam nějaký žonglérský kousky, že by byli úplně stejně spokojení, když si to všecko vyfotějí na ty mobily a že by to dopadlo úplně stejně, jako když je odvezete do skutečný Prahy a je mi tý skutečný Prahy opravdu líto.
0: Co si myslíte úplně na závěr, že je na Praze nejvíc okouzlující? Co na tom městě fascinuje vás ještě pořád?
1: To město je naprosto unikátní. Prahu nejde srovnat s žádným jiným světovým velkoměstem. Já jsem měl hrozně rád Malou Stranu a Podhradí a oblast Královské cesty, ale teď se jim významně vyhýbám. Ale je to nádherné město a samozřejmě jakožto pražský patriot na ně nedám dopustit.
0: A to je pro dnešek z našeho putování za vzácnými a ne vždy na první pohled viditelnými poklady našich regionů vše, milí posluchači. Pokud se do nich vydáte, mějte na paměti, že je s nimi nutno zacházet jako s drahokamy, protože když je dokázali uchovat a opečovávat ti, kdož tu byli před námi, měli bychom to dokázat též. Krásné dny plné překvapivých objevů vám přeje a naslyšenou případně setkání se těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. My a oni.
1: Když vaše seznámení na výstavě obrazu zarámuje ohňostroj barev, který nepochybně představuje vzpomínku na středoazijskou krajinu, napadne vás, že autorka musela o malbě snít ještě jako dítě.
2: Já jsem chtěla malovat. I tatínek mě vedl k té dráze, on je architekt, ale zároveň taky zdatný malíř. Nicméně moje maminka snila o tom, že je daleko ušlechtilejší pomáhat lidem. Když se rozhodovala, kam půjdu studovat, vyhrála ta medicína.
1: S odstupem času se dozvíte, že za tajemným orientem, jak se jmenovala výstava obrazu Džamíly Stehlíkové, mohou být i rodinné názorové rozdíly. Matčin proud reprezentoval sovětský establishment v Kazachstánu. Tatínka Rudá armáda připravila o příbuzné a byl celý život antikomunista. A protože se rodiče rozvedli, mladá Džamíla, tehdy Orda Bájeva, vyrůstala ve střídavé péči. Půl roku v Moskvě, půl roku v Kazachstánu. Jak se z těch dálek dostala do Prahy, je téma našeho dnešního rozhovoru. Příjemný poslech přeje Goranka Oljača.
2: Mi často vyčítají, jak to, že si studovala v Moskvě? Tam, když člověk chtěl za Sovětského svazu dobrý vzdělání, no tak do Oxfordu ho nepustili. Tak zbývala Moskva, první lékařská fakulta, kterou jsem absolvovala, a Korsakova klinika psychiatrická byly na špičkové světové úrovni.
1: A právě tam se před čerstvou absolventkou medicíny otevírala zářná kariéra vědecké pracovnice.
2: Několik let jsem spolupracovala s tou katedrou. Zároveň jsem začala studovat i psychologii a tím tématem bylo nelékový způsoby léčby. Při té katedře existovala laboratoř, která, jak jsem později dozvěděla, byla pod patronátem KGB. A ta laboratoř se specializovala na to, jak prodloužit život. Pochopitelně šlo o zájem kremlských starců. Brežněv, Andropov, Černěnko, co umírali jeden po druhém. Vedoucí katedry Michail Žarikov nechal mě na katedře a psala jsem kandidátskou práci, měla jsem být kandidát věd, léčila a zároveň učila jsem studenty.
1: Zářný start kariéry přerušilo udání, že rozšiřuje samizdat. Nebylo pravdivé, ale
2: přišli chlapci, přišli dva mladé muže na oddělení, tak mě vyvedli odtud. Bylo jasný, že už ty lidi nejsou z milice, ale z KGB. V mé pracovně, což byla společný inspekční pokoj lékařů, nějak nalezli pytlíček s nějakými drogami údajně. Povezli mi, kdo se nechvalně známýho, zařízení Institutu soudní psychiatrie srbského po oddělení číslo 4, kde vlastně zkoumali všechny ty disidenty, jestli nejsou duševní chory, když se staví sovětské moci.
1: Tolik o systému té moci. Na intervenci profesora Žárikova pustili mladou doktorku po 3 dnech z vězení. Bylo jí ale jasné, že na tomto území už nic zářného nezažije.
2: Já jsem už vlastně smířila s tím, že nebudu žádný vědec, nebude žádná kandidátská disertace, ani nebudu žádný lékař. Vrátila jsem se domů, už jsme byli spolu, i když jsme ještě nebyli svoji, s mým budoucím manželem, Čechem, a řekla jsem svému nastávajícímu manželovi, chci odjet. Víte, mě potkala taková náhoda, umírající systém vlastně mi zasáhl a změnil moji životní dráhu.
1: To samé by se dalo říci i o manželovi, protože jako výborný psycholog mohl zůstat v Sovětském svazu a získat na tomto poli světové jméno. Poslechl ale přání své ženy a odjeli spolu do Karlových Varů.

0: uchvátili mě Vary od prvního pohledu, to kouzlo toho města, který vypadalo poněkud ošuntělejší než teď. Ty malebný domky nalepeny na sebe a ta horská krajina. A když vidíte tu krásu a ten přepich té radosti zbytí, protože lázničtí hosti si užívali života, tak ve mně znovu se probudila touha malovat a ve Varech jsem začala malovat znovu, tak mám několik obrázků z Vary. No ale netrvala ta radost dlouho, protože pak jsme se přestěhovali po půl roce. Nastoupili jsme v místě, kde nám práci nabídli. A to byl Chomutov. To byl můj domov na dalších 20 let, který doposud miluji a považuji Chomutov hned jako druhý domov po tom aulu Karakemer.
1: Na harmonickém obrázku ale chybí, jaký vztah měly úřady k příchozí z dalekého Kazachstánu.
0: Mateřský vztah. A chtěla to náhoda. Když jsme se přestěhovali do Chomutova, ta devastace mě trhala srdce. Navštívili jsme most a vyprávěli mi o tom, jakým způsobem staré město bylo vyhozené do povětří kvůli těžbě uhlí. Přitom most byl českou enklavou v německém živlu a zrovna ten utrpěl nejvíc. To mě trhala srdce a tak jsem se dala velice rychle dohromady s ekoaktivisty. Byli tam katolici, byli tam Pražáci, byli tam místní, budoucí zelení. Byli tam lidé, kdo vlastně spustili i tu sametovou revoluci, protože na prvních protestech jsme byli v Teplicích, ne v Praze na Národní. Mé kamarádi bránili vlastním tělem domy před zbouráním. Stalo se tak, že lidi jeli nakoupit do mostu a když se vrátili, celá ulice byla zbourána. Poté, co jsme pokračovali v protestech, jsem začala chodit na jednání městského zastupitelstva do Chomutova, aby zastupitelstvo podepsalo petice, aby se nebouralo dál, ale by se chránil Horní Žitín, Černice. A když jsme přišli na jednání už ve svobodě a sedli jsme na schody v budově zastupitelstva, nás prostě odtud odnesli. A když jsem se zeptala, jak to, že nemůžu jako občan se zúčastnit jednání, mě řekli, že za prvé nejste ani občan, což je pravda, měla jsem jenom trvalý pobyt. A za druhé jsem pochopila, že nemůžu ani být zvolena.
2: My a oni.
1: Aby se mohla angažovat v ochraně životního prostředí, musela cizinka Džamila Stechlíková požádat o občanství. Nápad, že napíše dopis prezidentu Havlovi a poprosí o podporu, se ukázal jako skvělý a efektní.
0: Uplynulo asi 2-3 měsíce. Šéf okresního úřadu mi řekl, že bude mi uděleno občanství. Jasně, že jsem musela kandidovat. Dostala jsem do zastupitelstva města Chomutov a celou tu dobu byla jsem ve straně zelených a hájela jsem zájmy životního prostředí, ačkoliv to bylo velice obtížné. Ztratili se tam miliony, tak někdo musel říci, že politici mají v tom prsty, že byly tam nějaké úplatky a že vlastně nemělo by se vůbec stavit se ta dálnice, měla by se protáhnout železnice. A tak na tom zastupitelstvu jsem se musela zvednout a říci, když řeknete poprvé, že všichni se na vás otočí a dívají s hrůzou, to pak jde snadno. Takže to byl takový ten křest bojem v tom chomutovském zastupitelstvu a pak jako už jsem v té politice pokračovala dál. No a hlavním tématem byla ochrana nejenom toho životního prostředí, ale i národnostních menšin. Byla jsem součástí národnostní menšiny, ke které se hrdě hlásím. A tak vlastně jsem se dopracovala časem i do ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny.
1: Bylo to od roku 2007 do roku 2009. V zastupitelství jste vydržela dlouho na Chomutově. Co vám přineslo to politické angažmá?
0: Vy, když někdy žijete a vychováváte děti, obě mé děti vyrostly v Chomutově, jsou to Chomutováci. Vytváříte vztah ke každému stromu, když pokáceli starou lípu u Lidlu, protože stínila reklamní poutáč, tak podařilo se nám svolat masivní demonstrace. V tom zastupitelstvu šlo nejenom město zvelibovat, ale chránit i kulturní památky. Třeba zachránili jsme německý hřbitov. Vy chodíte jako občano, když se stěžujete, že tam stíne u sousede pergola. Jsou to maličkosti, ale můžete udělat život kvalitnějším. Můžete zabránit, aby nějaký nadnárodní korporace kupovali pozemky, bourali část pod Krkonošského zoo a stavili tam další nákupní centra. To, co se povedlo, něco se nepovedlo. Cítíte se tam doma, pak jsem byla dlouho radní. Vytvořila jsem třeba výbor pro národnosti menšiny na tom městě. My jsme se scházeli a dělali jsme večírky, zpívali jsme různé národnostní písně a cítíte, že žijete ne ve městě z paneláku, a že žijete v takové ty rodině. No, na té státní úrovni jsem navázala na práci předchůdců. Ta práce mi pomáhala vytvořit dialog mezi menšinami a vládou. A v dnešní české společnosti je tolika menšin, které nejsou slyšet, takže věřím, že časem se to obnoví.
1: Mám dojem, že se ve srovnání s rokem 92 lety ta atmosféra ve veřejnosti změnila. Kdysi migrace byla okrajové téma a dnes to je politické téma par excellence. Jak vidíte tu změnu? Čím to vlastně je?
0: Žijeme bohužel v období populistické politiky a každý populista Trumpem počínaje a českými populisty končí. Bere otázku migrace jako klíčový téma, protože zneužívá přirozenou xenofobii v tom, bych řekla, psychologickém slova smyslu, jako strašák každý populista. Potřebuje označit nepřítele, aby pak mohl pod svojí vlajkou zhromaždit co nejvíc voličů. Je to téma, opravdu bylo zneužito a tím bylo ublíženo všem, kdo podle mezinárodních zákonů podepsaných Českou republikou hledá v Českou útočiště. O těch se skoro nemluví. Nemluví se o Kurdech, kteří pomáhali ve válce v Iráku, v Sýrii. Nemluví se o lidech, kdo opravdu utíká před pronásledováním z Iránu například. Jedná se o lidé i z Ruska. To je ožihavý téma. Novináři z Ruska, z Běloruska, kteřím hrozí v Rusku vězení, velice kruté mučení, někdy jsou s rozpaky přijímány v Česku, protože je to přece Rus, takže za to může. Dokonce mluví se na způsob Donalda Trumpa o nějakých zločinech. Není prokázáno, že zločinnost u migrantů je vyšší. Opak je pravdou. Tady tento narrativ, tento příběh je jaksi celosvětovým fenoménem, který je zároveň důsledkem šíření fám a dezinformace na sociálních sítích. Takže z tohoto hlediska je těžká doba. Nicméně každé zrnko pravdy musí být vyneseno na povrch a myslím si, že soudružnost a snaha pomáhat v českých lidech stejně převažuje.
1: Uzavírá lékařka, univerzitní pedagoška a bývalá ministrině pro národnostní menšiny a lidská práva Džamila Stechlíková. Nezbývá než poděkovat.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. V Mostě bude nový parkovací dům pro více než 120 vozidel. A zítřejší počasí na východě republiky déšť, na západě často slunečno, maxima kolem 17 stupňů, na východě kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Informoval o tom dnes podvečer Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od dnešního večera do pondělního poledne spadnout až kolem 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než původně očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro oblast Frenštátu pod Rodhaštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo vydatně pršet zejména na Vsetínsku. Vedení Mostu plánuje výstavbu nového parkovacího domu v ulici Františka Kmocha. Město má na jeho stavbu vyčleněno 70 milionů korun. Teď hledá stavební firmu, která dům příští rok postaví. Hotovo by mělo být v závěru roku 2027, říká mluvčí města Klára Vidrová.
3: Vyroste nový parkovací dům s jedním nadzemním podlažím, který nabídne 122 nových parkovacích míst a pomůže výrazně ulevit dlouhodobě přetížené lokalitě. Vyhlášení veřejné zakázky je dalším krokem k lepší organizaci dopravy v této části města.
2: Ski areál Špindlerův mlýn naplno spustí v nové sezóně hlavní část lyžařského propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. Projekt se připravoval řadu let a centrálním uzlem bude plocha parkoviště P1 u Labské přehrady. Náklady se podle posledních odhadů investora pohybují kolem 1 miliardy korun.
4: Dělníci zahájili výstavbu nové šestimístné vyhřívané sedačkové lanovky s ochrannou bublinou, která povede z budoucího lyžařského terminálu na parkoviště P1 k horní stanici Hromovky. Lyžaři se jí poprvé svezou na začátku letošní zimní sezóny. Společně s novou lanovkou na Hromovku se otevře i kompletní černá sjezdovka přehradní. Na druhé straně údolí se podle vedení ski areálu podaří dokončit sjezdovku lesní, včetně výroby umělého sněhu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští hokejisté budou dnes večer na mistrovství světa ve Švýcarsku hrát od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Ve stejnou dobu proti sobě nastoupí domácí Švýcarsko a Lotyšsko.
1: Počasí.
2: V noci na neděli bude na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno, nejnižší teploty většinou mezi 5 stupni a nulou, zejména na západě Čech až minus 2 stupně a četné přízemní mrazíky. Na Moravě a ve Slezsku naopak teploty docela vysoké mezi 9 a 5 stupni. Zítra v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a zejména na západě místy jinde ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude převážně zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Maxima zítra mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a Slezska kolem 10. Vítr většinou slabý od západu, na Moravě a ve Slezsku mírný, během dne bude zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha-Brno pozor za nájezdem od Říčan. Kousek před sjezdem na Velké Popovice je blokovaný vpravo, stoupací pruh, stojí tam porouchané osobní vozidlo, před ním je světelná šipka. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd,

a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodili v roce 1951, jedna 4. dubna a druhá 25. července. Obě poměrně dlouho bodovali v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovali se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurychová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurichová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vysarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wondera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sopka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuju z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem.

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste prosím volá Semafor, třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily. Ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyspytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala svůj netuctový talent. Přitom se skupinou Bacily, kam jí doporučil tehdejší manažer skupiny Honza Bunzel, nakonec spolupracovala 2 roky. Z Bacily natočila několik nahrávek, včetně hitu Rock, rock střídá.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jméno Jana Robová, psáno se dvěma B, je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1973. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách a v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1970. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu Dave v listopadu 1975.

Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. Z Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl ji Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policisté v Rýgrově ulici v Chomutově zadrželi muže s dlouhou zbraní. Na start 59. ročníku tradičního pochodu Praha-Prčvice se dnes postavilo téměř 24 tisíc turistů. A počasí v Česku zítra na východě republiky častý déšť, na západě naopak často slunečno. Maxima kolem 18 stupňů, na východě jen kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sobotní večer. Policisté v Chomutově dnes večer zadrželi muže, který se v Rýgrově ulici v centru města pohyboval se střelnou zbraní. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové se muže podařilo zajistit po včasném oznámení na linku 158.
3: V současné době probíhají úkony trestního řízení a případem se nadále zabývají kriminalisté. Veřejnost chceme ujistit, že v tuto chvíli již nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Děkujeme občanům za spolupráci a respektování pokynů policistů.
2: Vedení prostějovské radnice rozhodlo o prodeji městských bytů v domě na Žižkově náměstí v centru města. Původně před 2 lety radnice nabízela tuto budovu celou za minimální cenu téměř 20 milionů korun. O koupi ale nikdo tehdy neprojevil zájem, říká mluvčí magistrátu Jana Gáborová.
4: Bytový dům pochází z roku 1895 a nachází se v městské památkové zóně. Tvoří ho hlavní budova a dvorní trakt. V objektu se nachází několik bytů a nebytových prostor, přičemž část bytů je aktuálně pronajata a část je volná.
2: Na start letošního už 59. ročníku pochodu Praha-Prčvice se dnes postavilo 23 683 turistů. Meziročně je to zhruba o 800 méně. Podle organizátorů za to může hlavně nepříznivé počasí. Největší zájem byl o 30-kilometrovou trasu z Tábora, na kterou vyrazilo téměř 5 000 turistů. Vůbec nejvyšší účast byla při pochodu v roce 1981, kdy se zúčastnilo přes 35,5 tisíce lidí. Sport. Basketbalisté Nymburka dnes podvečer vyhráli i druhý domácí zápas v semifinále play-off nejvyšší soutěže s Opavou. Obhájci titulu vyhráli jednoznačně 92-67, v sérii vedou už 2-0 na zápasy. Třetí duel je na programu v úterý v Opavě a v případě dalšího úspěchu by tam pak středočeši mohli už ve středu tuto sérii ukončit.
1: Počasí.
2: Počasí bude velmi rozdílné. V noci na neděli čekáme na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno, nejnižší teploty většinou mezi 5 stupni a 0, hlavně na západě Čech až minus 2 stupně a časté přízemní mrazíky. Naopak na Moravě a ve Slezsku většinou mezi 9 a 5 stupni. A zítra stále v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, zejména na západě místy jinde ujedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zůstane stále zataženo až oblačno a na východě s deštěm i trvalým. Nejvyšší teploty mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10. Vítr většinou slabý od západu, na Moravě a ve Slezsku mírný. Během dne začne zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na Rychnovsku je neprůjezdná trasa České Meziříčí Jílovice. Uzavírka poje po nehodě dvou osobních vozidel u odbočky na Tošov. Obě se to dá přes Opočno. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřebčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Skalka může být výkladní skříní zahrady. Jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek? To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
2: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
1: Zásadní asi volba místa.
2: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje. Rovinaté pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zídkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
1: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
2: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice. Těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
1: Co je ten další krok?
2: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejné veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
1: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
2: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
1: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
2: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Paktařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
1: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
2: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, které se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnin. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná mini skalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
0: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme komposter, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte? A to rozlišení je klíčové. Zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrněnými nožičkami. A když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je teda škůdce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teďko na jaře v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zarijete tam dosíkaté vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folí, dáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkaté vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují po třech týdnech. Potom tu neprodyšnou plachtu ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chroustá, jeden je kámoš a druhý ne a doufám, že vám teda pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je zvyklý říkat. Není s ním žádný problém, ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček je tu schopných udělat dostatek.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
1: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová folie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
2: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
1: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nazbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů, ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaké kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
0: Inu, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudební nástroj, přinesl mi flét, no, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu, že si chtěl opravit sám flét, no. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky, pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat, tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta flétna samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
3: Podařilo se to opravit.
2: Podařilo se opravit a flétna hrála.
3: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom na tyči taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? Tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přibrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flet nahrála.
3: No kdyby nehrála? Tak asi ji vezmete a teď švihnete o stůl. Stalo se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hrály všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
3: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji, fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojčínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: Vinařský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci, vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetový nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Dvacet dva hodin.

0: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Dnes to potvrdil okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vzetí do vazby.
1: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
1: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
3: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakladala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě je dle jeho vlastních slov nekonečná.
1: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátoru, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Obyvatelé a návštěvníci Litovle a Uničova nově mohou využívat sdílená jízdní kola. Službu zajišťuje soukromý provozovatel. Pokračuje mluvčí uničovské radnice Marek Juráň.
4: Prvních 15 minut výpůjčky je zdarma a následně se platba řídí ceníkem, kde je obsaženo, že každých dalších 30 minut stojí 25 korun a maximálně za 24 hodin uživatel zaplatí 300 korun. Registrace probíhá tak, že si uživatel nejprve stáhne bezplatnou aplikaci a zaregistruje se do svého města.
0: Jízdní kola si zájemci mohou půjčit také telefonicky. Bližší informace jsou na webu uničovské i litovelské radnice. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech, informoval o tom v podvečer Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od dnešního večera do pondělního poledne spadnout až kolem 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než původně očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo vydatně pršet zejména na Vsetínsku.
5: Sport.
0: Fotbalisté posledního Baníku porazili v první lize Zlín 2-0 a protože Teplice zdolali předposlední Duklu 2-0, o týmu, který přímo sestoupí z nejvyšší soutěže, rozhodne až závěrečné nadstavbové kolo. Dukla bude za týden hostit právě Baník, který musí pro zachování prvoligové příslušnosti v Praze vyhrát. Dnes ještě Slovácko podlehlo doma Mladé Boleslavi 0-3 a na úvod finále skupiny o umístění Karviná prohrála s olomouckou Sigmou 1-3.
5: Počasí.
0: V noci na neděli bude na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno. Nejnižší teploty docela nízké, většinou mezi 5 stupni a nulou, zejména na západě Čech až minus 2 stupně a časté přízemní mrazíky. Na Moravě a ve Slezsku většinou mezi 9 a 5 stupni. A zítra v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost. Zejména na západě republiky místy, jinde jen ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, na východě republiky zde i trvalým. Nejvyšší denní teploty mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a Slezska kolem 10. Vítr většinou slabý od západu. Na Moravě a ve Slezsku mírný, během dne bude zvolna slábnout.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: V Praze v Liberecké ulici ve směru do centra města počítejte s omezením. Je tam zúžení nad Bulovkou. Do zítřka tam budou opravovat vozovku. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty. Přejeme příjemný poslech.
5: Hvězdné návraty.
6: Hurvajs, už se uklidni.
7: Co?
6: Nevidíš, že svítí červená?
7: A jo?
6: Musíme přivítat posluchače.
7: Aha.
6: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
7: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
6: Nech toho, Hurvajs. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
7: Kde všude nás znají. A možná i další perličky.
6: Pořad
7: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami
6: s Hurvínkem
7: a s Pejblem.
6: Tak hezký poslech
7: a dobrou zábavu s Českým rozhlasem. Ha, ha.
5: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad
1: s Hurvínkem a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tady opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa, a Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto v celku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně. On taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek. A vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda, no, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu. Ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo zná.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaforát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem o tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, něco to obrátíme. No tak, teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký radioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej Bernardín. No ale, až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, super hemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Halo, pamatuj si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku? Je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí. Vytři pekáč masnotou a posyp strouhankou. Obírej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe je jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená, a buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí. To je na nejvíc nepříjemné. Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila, a pak je to cítit po celém domě. Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho. A nalámej si do kafe. Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý kruci, ne, Alfagore?
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
7: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sundsman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané revue. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní revue. Krátce na to překřtěná na revue z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
2: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky jak šandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky, a listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl o chodník, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, všem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No budeď ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod pousy.
2: Konstatuju, oče, že vajelíčko je hladké jako oholen zimní stadion.
3: No, to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Až dí list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No, třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
3: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty tetinčiny cizokrajné buchty na černo. Hehe.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky. No a takhle je vlastně převlíkáme dle potřeby. No.
0: Předpokládám, že těch loutek je vlastně vícero. Kolik jich tak máte v divadle?
1: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Šebo.
0: Jak se vodí taková velká loutka?
1: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho spejbla ovládá.
0: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle, vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo. Ale myslím si, že tedy

0: ty původní jsou v té Plzni.
1: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Horvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík. V tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách. Tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny i spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru. A buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Ajaj, co mu pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jaké máni, znám tě. No schválně, když se tady celý den povaluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
0: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
4: Nelži.
0: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
4: Ty se brepta.
0: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
4: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole.
0: Jako vždycky, domů.
4: Ale já myslela, co budeš dělat.
0: To co vždycky, spát.
4: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
0: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
4: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
0: Bodejť, šprtka.
4: No nejsem šprtka, já jsem nadaná, tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
0: Já jsem zase první ze školy doma.
4: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
0: No vidíš, no, a my zase doma máme vysavač od Nováků, žehlící prkno od Dvořáků a žehličku od paní Kateřiny.
4: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
0: Ne, proč?
4: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
0: Na hlavu?
4: No, a třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
0: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
4: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
0: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
4: Jo, jo.
0: Opravdu?
4: Kdo lže, ten ze zelená, řekl Hurvínek a obrostl mechem.
0: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
4: Cože?
0: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
4: Jo, tak to já raději jdu.
0: Jdi.
4: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
0: Vždyť jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
4: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
0: Ano.

0: Radě, jak pozoruju, už je mi líp.
1: Takže bys šel ještě dneska ven.
0: Jo.
1: No, a kdy se sejdeme?
0: Buď v 5 u pošty, jo?
1: Platí. A kdy přijdeš ty?
0: To se uvidí.
2: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
3: Tak promluvili ve 20 řečech.
2: Která je nejtěžší?
3: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
2: A už se vám to stalo?
3: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky, takže žádná legrace to nebyla.
2: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
3: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal,
0: dobrý den, milí člobrýčko, je člobrdinky jako vás, vítám na našem představení.
3: A teď řekl na tom Tajvanu. A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
2: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
0: Táďo! Tátí! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk. Tátí!
4: Už. Já jsem ti vymaloval kufr. No, tak, co pak si přeješ, synáčku?
0: Čajíček.
4: Ano, ne to bude.
0: Ale pospěš si, jo.
4: Už se nese čajíček, Hurvínku.
0: Děkuju, taťulínku.
4: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
0: To ne.
4: No to věřím.
0: A víš proč?
4: No nevím.
0: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
4: Dítě moje nešťastný.
0: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
4: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
0: Utíkej. No, hezky poslouchá.
2: To byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
3: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky. A
2: čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat. Ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina. Jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
3: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
0: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
4: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
0: Warum?
4: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
0: Ach so.
2: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo, jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si.

0: sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
1: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
2: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
1: Tati, opravdu mě nezřežeš?
2: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je?

0: Schacken der Mutter bis da die Smart. Pohat Kama, mnie naliwa. Paniczku, tato z latej, ja wiem, że najwi flatej.
1: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kiršner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hruvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
2: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hruvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
1: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hruvínka, nebo v roce 2026 Hruvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hruvínka. Tak tady máte.
3: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za pošny?
4: Žádné pošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. To pak nevidíš, že jsou to lyže?
3: Tohle, lyže, ty dvě zahnuté dřevěné traverzy.
4: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy se mě nezlomil.
3: Bodek by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
4: No hole.
3: Hole?
4: No.
3: To ti půjčili v nějakém muzeu?
4: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
3: Po velikánech jsi svištěl?
4: No, jsem svištěl.
3: A proč už nesvištíš?
4: No to víš. Léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
3: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
4: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
3: Například si vyvrknout nohu.
4: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
1: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady na věky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.
3: To už bylo všechno, jo?
5: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
3: Tak jo. Naschledanou.
5: Zase někdy na Českém rozhlase.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítejte u Noční linky. Jsem ráda, že dnešní večer můžeme trávit společně. V klidu, u rozhlasu, možná u šálku čaje nebo při odpočinku po dlouhém dni. Dnešní povídání bude patřit dětem, rodině, životním cestám, které někdy vedou přes radost, jindy přes starosti i pochybnosti. Budeme si povídat o úspěších i neúspěších našich dětí a vnoučat. O chvílích, kdy jsme na ně byli hrdí, ale i okamžicích, které nás bolely nebo zaskočily. Každý rodič i prarodič dobře ví, že výchova není jednoduchá a že za každým dítětem stojí spousta lásky, trpělivosti, nadějí i obav. Možná zjistíme, že skutečný úspěch není jenom o známkách, titulech a kariéře, ale třeba o tom, že z dítěte vyroste slušný a laskavý člověk. A možná si řekneme i to, že neúspěchy k životu prostě patří a často nás naučí víc než vítězství. Pokud máte chuť se podělit o svůj příběh, zavolejte nám do Zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900, nebo napište přímo pod dnešní téma na náš web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i životní zkušenosti. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vítám vás v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o dětech, o jejich úspěších, trápeních i o tom, co všechno s nimi jako rodiče prožíváme nebo jsme prožívali. Zdravím teď pana Čestmíra do Mladé Boleslavy.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače, vás také. A máme zajímavé téma. Co jsou děti? Děti jsou přeci to, co po nás zůstává. A zůstává to po nás proto, protože jsme se měli rádi a snažili jsme se ten svět někam posunout. Toliko obecná fráze. Ale chci říci, že děti jako takové jsou ti, kteří bychom měli vštěpovat naše dobré vlastnosti, pokud nějaké máme, a eventuálně je připravit k tomu, aby se v tom životě nestratili. A já mám 3 děti, všichni mají vysokoškolské vzdělání a na to jsem dbal, protože jsem vždycky říkal, co máš v hlavě, ti nikdo nikdy neveme. A svým způsobem dělají mi radost, i když mají samozřejmě své problémy, něčím, mají jejich problémy, které jsou pro mě už kolikrát nepochopitelné. To je taky pravda. Ale víte, děti je to, co by mělo nás posunout trošku dál. Ne, že je budeme vychovávat. To už dneska já mám starší děti, mluvím o starších dětech. Ale to, že je občas přivedeme na myšlenku, jak by to šlo lépe. My máme zkušenosti, oni mají elán. A to je na tom to nejkrásnější. A dát ten elán tou správnou stranou. A to, že jsem se snažil vychovávat, aby byli pokud možno ke všem lidem uctiví, anebo normální, neměli vůči dětem nebo ostatním lidem nenávisti a nevštěpoval jsem do něj nikdy nenávist k čemukoliv, tak to se mi snad povedlo. Já jsem se ještě snažil, jako, protože jsem milovník zvířat, aby měli rádi zvířata. Toho se taky povedlo. Takže já akorát dneska už se těším z těch vnoučat, mám jich 5, zaplať pámbu, ne každý se toho dočká a těm vnoučatům ještě se snažím dát nějaké ani ne poučení, ale nějakých pár zásad do života. Kolikrát vidím jejich... Ona ta doba se dneska strašně změnila proti našemu mládí, ale dneska přeci jenom základ je vychovat z každého slušného člověka. Protože slušní lidi nemají životní problémy takového typu, že někoho nenávidějí. Pouze ho nemusí mít rádi.
0: Mm-hmm. Čestmíre, musel jste někdy své dítě podržet v době velkého neúspěchu?
1: Musel, samozřejmě. Protože studovali vysoké školy, měli tím problémy. Měli i ostatní problémy takového typu, že nešťastné lásky a tak dále. Nebo je někde se nedostali do zaměstnání. A já jsem jim vždycky říkal, lásky pominou nebo přijdou a zaměstnání a životní problémy taky odejdou. Snažte se to překonat bez toho, že byste zahořkli ke svět.
0: A jakou radu od vlastních rodičů jste ve výchově používal vy? Napadá vás něco?
1: Rodiči. Napadá. Buď vždycky slušný.
0: Takže to se dědí po generace.
1: Ano, bohu, zaplať pánu bohu dík. Jak se říká, buď vždycky slušný tak, aby když se s tím člověkem potkáš po pár letech, aby si se nemusel stydět. Může se zmýlit v některém člověku, ale některý člověk tě taky může zklamat. A to je právě ten život. A to je zapotřebí těm dětem říct.
0: Tak, to byla krásná myšlenka, já vám za ně moc děkuju. Člověk si možná někdy až po letech uvědomí, že ze všeho nejdůležitější opravdu nejsou ty známky ve škole, ale aby z dítěte vyrostl slušný a dobrý člověk. Opatrujte se, pojďme poslouchat dál příběhy
1: ostatních. A mějte se, krásný večer.
0: Naslyšenou. Teď nám bude zpívat Karel Gott a potom se budu ptát i vás dalších posluchačů Noční linky, co byste řekli k dnešnímu tématu, ve kterém otevíráme něco, co se týká snad každé rodiny. Výchova dětí, jejich životní cesty, úspěchy, neúspěchy. Jak se s tím vyrovnat?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 21 minut po 23. hodině. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Děkujeme, že jste s námi. A pojďme si i teď povídat o tom, co jako rodiče a prarodiče děláte pro své děti, co pro vás znamenají jejich úspěchy a neúspěchy. Je s námi paní Helena. Vítejte.
1: No, já zdravím všechny ponočníčky, já jsem noční sůva a tohle mě zaujalo, protože já jsem měla problémy, prasklo mi slepý střevo a léčení a operace, všechno možný. A muž Ostravák mě říkal, tak se na to vykašli, nějaký dítě si vezmem. Takže byla to komplikovaný 3 roky a tak jsme na ní čekali, bylo to ofy všechno. A byla holčina 4letá, úžasná, byla i tejraná, od matky odebírali a to, takže byla senzační, ale výchova, milovali jsme ji víc, než kdyby jsme ji splodili, to říkám každému, ale výchova, ale pak přišly hormony a to je výchova, no, takže v 15 se zamilovala na chalupě do nějakého kluka, ten je kamarád, to by bylo na dlouhý povídání, ale zdrhla mě až do Švajcu. Jo, to zase ten mě tam to, no.
0: Takže, a v kolikati, paní Helenko?
1: No, 15 let jí bylo.
0: Jako v té době, jak se zamilovala, tak...
1: No,
0: 15 let. A to odešla s tím chlapcem?
1: No, to byla nějaká, já nevím, on měl kamaráda ve Švajcu a ten tam měl sestru a já nevím co, no, bylo to nějaký komplikovaný. 5 neděl jsem jí hledala na vlastní pěst. Policajti se na to vykašlali, ale na kriminálce v Praze byla úžasná policistka a ta potom, když jsem, já jsem ještě pracovala 10 let, ještě ne, to nebylo, až to pokračovalo, já jsem dělala u tuniských diplomatů a i velvyslancová byla úžasná, to byla, když jsem konečně sehnala číslo do toho Švajcu, i na ambasády tam a to, takže mě velice pomohla a takže potom jsem tam musela na vlastní náklady jet, ale měla jsem zase od její spolužačky tatínek, který zase měl za manželku Polku a tam měla, no bylo to šíleně komplikovaný, ale nakonec jsem jí teda na vlastní náklady našla, přivezla. Jo, a to bylo to, no, takže už bude jí letos 44 let, pracuje teda jako zdravotní sestra, je strašně, já jsem jí to rozmlouvala, tohle zaměstnání, vzhledem k tomu jejímu životu od malička. Jo, a bylo jí 4 roky a neměřila ani metr a vážila 13 kilo. Jo, takže piplání, co prožila nemocí, no to by bylo na dlouhý, to by bylo na román. Ale naštěstí je bezvadná, akorát má smůlu, že nemá na partnery vůbec, vdala se. Já bych mohla být placená jasnovidka, pracovala v Plzni v nemocnici a říkám, no tak třeba nějakého pacienta. No ano, no takže už je s ním rozvedená, mám vnučku dokonce, mám pravnučku, ale bohužel jsou až u Písku, takže málo se stýkáme. No, manžela Ostravaka 17 let už nemám. No, je to strašně těžký a tahle doba mě hrozně vadí, protože jako lidi se nechali, žila jsem v cizině v Tunisu a někde všude jsem byla, ale vadí mě, že se nechají lidi zmanipulovat těma ideologiema. Do žádný mě nikdy v životě nezlomili. No tak no, naštěstí, ona je...
0: Mě jste úplně tak... zaujala, jak jste se teda vydala na vlastní pěst pátrat po své dceři a úspěšně. A jak jste ji pak přesvědčila, že s vámi přijela domů? A co tam vůbec dělala? No, jaké to bylo, když jste ji tam našla?
1: Ona, to ta paní velvyslancová Štuniská mě jako dovolila, když jsem sehnala to číslo. Já jsem volala i na ambasády tam, abych to, že i se mě vozvali, protože já jsem na to přišla tady nebylo. A přitom byla vždycky holka spolehlivá. Chodila do školy, nikdy ne žádný záškoláctví. Chodila i dřív, jako opravdu byla spolehlivá. No, ale právě mě to zapálilo, že to, no, ale bylo to proto zdrhla, to jsem se vlastně, mě to došlo potom, že v 15 byla těhotná, jo. Takže když jsem sehnala číslo na toho, na maminku toho autora, to, tak já jsem jí řekla, ten váš, když to ještě neumí, tak ať si hraje ještě s autíčkama. To jsem jí naštvala teda, no, ale naštěstí, no, takže chybělo 14 dní, jinak by jí to nevzali. A měla jít do 9. V 15 letech. No, ale tak naštěstí potom. No, takže strašná. Co jsem, potila jsem za ní krev. Pro ní krev. Ale naštěstí pracuje v nemocnici jako sestra zdravotní už několik let. No a opravdu to, já nevím, a dneska ty matky, to je, ne, opravdu to je, no, bylo to strašně, ale jsem ráda, ale bohužel bydlí, se mnou nebydlí, bydlí, teda tam má pronajatý byt, to a jako je tam oblíbená a dře, jako ve 40 měla infarkt taky. Pět, když ona má 5-12 do týdne a jeden den volno, tak to prospí, že? No, má akorát 2 kočky, kocoura, vykastrovaný, a, no, takže bohužel na to jako bezvadná holčina, opravdu, skutečně, senzační, bezvadná.
0: Lenko, je slyšet, kolik lásky, času a sil jste svému dítěti věnovala. Ať už život přinesl cokoliv, tak dítě nikdy nezapomene, kdo za ním jako rodič stál a nevzdal to. A já věřím,
1: no,
0: že se vám to všechno v dobrém vrátí.
1: Já jsem taková, já to řeknu, jak to je, já nelžu a nekradla jsem a vůbec, ale ona taky ne. Ona je opravdu, měli jsme tady tenkrát si 3000 hotovosti a to nevzala si ani korunu. A tam v tom Švajcu potom dělala někde, hlídala nějak, jako dneska je ta, jak se tomu říká, ta, to je Bona, ale nějaký děti nebo co, já nevím, no. Takže ten kluk ještě to, no, bylo to šílený.
0: Teda, jste obětavá maminka, neskutečně teda šikovná, nevzdala jste se. Děkuju, no, že jste se s námi teď povídala v noční lince, paní Helenko.
1: Já vám taky, vy jste sympatianda.
0: Zavolejte
1: takže
0: zase.
1: Zdravím všechny a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer, přeji teď do telefonu panu Robertovi z Olomouce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer.
0: Dnes otevíráme téma, které se dotýká snad každé rodiny, výchovy dětí a jejich životních cest. Máte prostor, máte slovo.
1: Jo, děkuji vám. A já začnu tím, že u nás je to hodně složitý, protože já mám syna autistu, ženu už nemám, jsou vdovec. Takže moje vlastně máma, jeho babička mu dělá mámu. No. My jsme na tom byli s bráchou podobně, protože rodiče se rozešli. Máma si pak našla druhého partnera, což teda ideální nebylo. Ale děda mě dělá tátu, já si toho vážím, i když děda nežije taky. No a zkrátím to, chci jenom jít, půjdu přímo k tématu. Takže syn je autista, jmenuje se Marek, je to prima kluk, není problémové. A vyžaduje to teda hodně trpělivosti, všechno čtyřikrát vysvětlit, protože když máte doma autistu, tak musíte všechno vysvětlovat po lopatě. No, takže je to takový složitý. Klidně se mě zeptáte, co vás zajímalo.
0: No, měl jste někdy pocit, že jste jako rodič selhal? A pak se také zeptám, jestli jste měl někdy pocit, že se vám něco hodně podařilo? V čem máte pocit, že jste kovaný a mohli byste radit ostatním? Tak začneme tím neúspěchem třeba. Říkáte si někdy, že se mohla udělat líp?
1: No, můžeme. Moje máma jako je háklivá na to, když přijdu pozdě domů. Takže dřív jsme se synem chodili na bohoslužby a plavat a potom on říkal, ochu, ale s tím je konec, protože neexistuje, aby schodil dom pozdě, jo? Takže to je ten neúspěch, jo?
0: Mhm, dobrá.
1: Takže pořádek musí být, jako.
0: A, no a teď... v čem jste jako rodič kvetl? Jaká je vaše silná stránka rodičovská?
1: Takže mám si narod. Trávíme spolu čas třeba, když stavíme pucle, protože nás to spojuje, hodně přemýšlíme, to je jedna věc. A druhá věc je, že nechci udělat stejnou chybu, jako udělali moji rodiče. Myslím, máma s tátou, a sice chybu v tom, že jako ať je kluk nebo holka, protože mám ještě bráchu a pak mám ještě nevlastně se někdo z druhé rodiny, ale to už by bylo zase na jiný příběh. Tak kluk potřebuje pohladit vlasy. Já jsem to taky potřeboval, když to rodiče nedělali. No tak pak jsem to našel potažmo u děvčat, než jsem našel tu pravou. No, možná mě taky hladila, jsem mi spával v náruči. A teďka, když není, tak jsem z toho hodně špatný, ale našel jsem si kamarádku a tu už zase jiný téma. A vážím si to, když mě někdo pohladí vlasy a synovi taky hladím vlasy, on to potřebuje prostě.
0: Dobře, takže síla lidského doteku. Ano, tak jsem ráda, že i to jsme zmínili. Já vám teď poděkuju, pane Roberte, popřeju vám krásnou noc a příjemný poslech dalších příběhů Noční linky. Ať se vám daří.
1: Jo, děkuji. Všechny pozdravujte Vlastínku, Čelaře, paní Ludmilu z Brna, jo, a všechny sympatický Limplinka, že ať se dovolají. A moc vám chci poděkovat, že jste mě vzal, jste moc hodná. Děkuji vám a naschledanou.
0: Naslyšenou. Dnešní téma je velmi lidské a blízké. Úspěchy, pády a hledání cesty našich dětí a vnuků.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám klidný večer a vítám vás v dalším vysílání Českého rozhlasu. Noční linka pokračuje a povídáme se o dětech, o vnoučatech, protože každé dítě přinese do života rodičů i prarodičů velký příběh. Je s námi pan Vladislav, který volá od Liborce. Vítejte.
1: No, u telefonu Vladislav Josefšu z Liberce z Františkova.
0: Povídejte, co máte k tématu, pane Vladislave.
1: No, k tématu mám velmi blízký vztah a jsem šťastný, že jsem mohl vychovávat dvě svý dcery, Vladislavu, Vladušku a Alenu, Alenušku. A obě dvě samozřejmě hlavně vychovávala moje manželka a já jsem se vedle toho hřál a nějak jsem prostě jsem všechny ty pláče a všelijaký ty starosti jsem tak nějak bagatelizoval a tak nějak jsem si snažil, abych si u děvčat udělal velkou takovou osobní lásku, aby ke mně měli a já k ním. A ono se to vyplatilo, víte, dneska už jsou to 65-leté děvčata a už jsou to ženy, už jsou to babičky a prababičky, no prababičky ještě ne, ale babičky už jo. A já mám z toho radost, že můžu z toho taky mít radost i já, protože jsem se nějakým, i když nepatrným dílem na tom podílel. A z toho dneska žijou i ty naše pravnoučata. A je to takový všechno v životě krásný, když se to takhle povede.
0: A myslíte si, že dnešní rodiče děti příliš chrání, Vladislave? Říká se to?
1: Určitě. Určitě jsou na nich příliš moc přivázaní a příliš moc je protěžují a dovolují příliš moc. Jo? To u těch žen zvlášť to pozoruju. Jo? Nevím, jak u mužů, ale u těch žen pozoruju, že ty ženy prostě mají těm dětem příliš těsný vztah a že jim dovolují příliš mnoho. No ale to je můj názor.
0: A dokázal jste svým dětem často říkat, že je máte rád? Nebo jste byl
1: často,
0: ten rodič, který to říkal výjimečně?
1: Já je často mám rád a prostě nejradši bych je láskou objímal a dokazoval jim to, ale to už teď nejde, protože už jsou to ženy a trošku jako to moje přehánění mě v tom krotí, jo, říkají tatínku, takhle už ne, jo, už musíš být trošku důstojný člověk a trošku jako reprezentovat tu rodinu.
0: A myslíte si, že děti dnes tráví s rodiči méně času než dřív, když máte porovnat tu výchovu, jaké to bylo kdysi? Jaké to bylo, když jste vychovával vy vaše dcery a teď vychovávají vaše dcery vaše vnuky?
1: No, u nás to bylo tak, že jsme bydleli v Ostrově nad Hoří, když byly malé, jo, a to je blízko Karlových Varů, mezi Karlovými Vary a Jáchymovem, a tam já jsem si rád chodil na procházky, zvláště v sobotu a v neděli, kdy manželka vařila, tak já jsem s nima byl venku a prostě jsme brouzdali a mohli si dovolí, co chtěli u maminky, to nešlo. Se mnou to šlo, protože já jsem takový člověk, který jaksi se snaží, aby ty a učil jsem ty děvčata lyžovat, bruslit, prostě v tělocvičně, aby byly mrštné, prostě tak nějak jsem měl na starosti tuhle výchovu a ono se to vyplatilo, víte. Já jsem dneska věřící člověk, který jako usiluje o to, aby byl věřící, já ještě se chci zdokonalit a chci být svobodným zednářem a já nevím, co bych chtěl ještě všechno být, abych se jim líbil pořád a byl jejich táta, jo, protože maminka už jim zemřela.
0: Mm-hmm. Vladislave, jste velmi srdečný člověk. Moc hezky se to poslouchalo, když jste mluvil o té lásce ke svým dětem. A vy jste tam řekli jednu takovou zajímavou věc, je krásné, když se to tak všechno podaří. Tak já s vámi souhlasím, tak vy máte to štěstí, že se stalo.
1: Můžeš to oberou z hory i pravnoučata, jo? To se pozná, oni opravdu budou k svým dětem, k rodičům, prarodičům, budou a jsou už dneska takový jako opravdu pozorní a snaží se mi pomáhat. Já už taky dneska mám 93 let, víte, a ono to taky není tak jednoduchý, ale pořád ještě mám takovou smlouvu s panovníkem hospodinem, že tady do těch 110 vydržím.
0: Tak bylo krásné slyšet člověka, který si váží rodiny a dokáže o svých blízkých mluvit s takovou pokorou a láskou. Tak jestli teda je vám 93 a slíbil jste, že do stovky, tak to se uslyšíme ještě mnohokrát. Já se budu moc těšit, pane Vladislave. Zavolejte zase.
1: Mě bude dělat ve stovce mýho takovýho hlavního návštěvníka. Já chci mít tu stovku, víte, nahoře na Ještědu.
0: No.
1: Jo? Už jsem si ho tam objednal, ten Ještěd, aby když budu naživu, aby byl jenom pro mě a přál bych si, aby tam bylo to pod záštitou prezidenta republiky a ten prezident republiky si představuju, že bude pan Trump, protože ho z té Ameriky vyhodí a kde je nejlepší, no samozřejmě v Česku.
0: Vy jste dobrý. Vladislave, mějte se co nejlépe, zůstávejte ve zdraví ideálně s námi, děkuji s Českým vám. Rozhlasem.
1: Děkuji vám a přeji vám dobrou noc a to jaro, ať je krásné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Blíží se půlnoc, Noční linka pokračuje dál svými příběhy i vzpomínkami a zůstává téma. Povídáme si o dětech, o jejich úspěších, starostech, o tom, co všechno rodičovství člověku přinese. Za tento večer už jsme slyšeli mnoho silných slov, radostí i životních zkušeností. A možná i vy právě teď myslíte na své děti, nebo vnuky, pravnuky, nebo na chvíle s nimi, které vám zůstaly v srdci. Budu ráda, když se o svůj příběh podělíte. Máme čas ještě do jedné hodiny. Jarka Barboříková teď vítá paní Marii. Krásnou noc i vám.
2: Pěkný večer, zdravím vás a všechny posluchače. Já jsem chtěla říct takový příběh. Jsem měla bratra a vzal si paní s dvouma malejma dětma, která bydlela u rodičů a nebejt jejich rodičů, tak se sama o ně nemohla ani postarat. A brácha si vzal s dvouma malinkýma dětma a jako je vychovávali teda oba a oni mu začali říkat i táto, ještě nechodili do školy.

tam u něj byla, kuk se do ní zamiloval a prostě nevím už, jak tam, to už nepamatuju, jak tam u něj byla dlouho. Pak odešla, našla si tátu od toho hošička a odstěhovala se k němu. A kluk byl tak zamilovaný, že prostě už si nikoho nenašel. A pak si pak tak jako slušnej kluk to je, nepije, nekouří, i když dřív kouřil, i si zašel do hospody, protože dělá VZD, tak vždycky v létě, když dělali vožní, že jo, tak v těch hicech, tak na pivo si zašel. No a brácha pak onemocněl a ten kluk se o něj staral jako opravdu o vlastního. Všechno možný jim nakoupil, přitom máma se onemocněla taky, táta ostal ležet na posteli, jako do nemocnice třeba ho dali na týden a on chtěl domů, tak ho vzal domů, přitom chodil do práce, vařil jim, no prostě všechno jim dělal. Prostě to je neuvěřitelný, jako úplně jsem to nemohla pochopit, jak ten kluk se o ně staral, o oba dva. No, on pak umřel to letos už 3 roky a jeho máma ostala, že prostě nemohla chodit. On prál, pere, vaří, všechno. No a taky náš náboží hod teď po svátky mu umřela a ostal v baráku sám. Už mu je teda 60 roků a teprve teď, když jsme spolu objížděli pohřeb a to tak mě říká, víš, tetko, teprve teď vidím, prostě já jsem se musel o rodiče postarat. Kdo by se o ně postaral? Já bych je nikam nedal a nakonec jsem ostal sám. Říkal, já akorát vidím těch peněz, kdybych býval nekouřil, co jako prokouřil, anebo i když šel do hospody. No tak teď je v baráčku sám, že ty děti nejsou všechny stejný. Nedá se na ně prostě, třeba jsou, já znám třeba, že si vzali holku z děcáku malou a ta holka se nepostarala nic, když jí umřel ten táta, tak ten hrob byl hroznej. No, teď ta i máma třeba je někde v domově důchodců a ona teda pila, fetovala všechno možný. I když měla 3 děti, tak stejně se o ně neuměla kloudně postarat. No a teď už taky teda umřela, takže se nedá říct všechny děti, že by byly stejný tyhle děti a hlavně ten kluk, jak se strašně zachoval, ostal sám, že ta holka ho nechala, tak to prostě nemohl přetonout, už si nikoho nenašel, teď už si těžko 60 někoho najde, tak hodnej kluk a ostal baráku sám. Tak jsem říkala, no nemůže se všechny, jako já mám 2 děti, 5 pravnoučátek, 4 mnoučata a já jsem se všema tak spokojená, všechny i ty děti nechodí pravnoučátka ještě ani jeden do školy a když jsem se třeba vybourala na kole, tak ten jeden, co mu bude v létě 5, tak mě říká, babi, tak si zas nerozbij hubu. Ne, jo, že se zasmějeme. A když přijde třeba, přijdou ke mně, tak prostě všechny kolem mě porad. A babi, a nechceš něco? A nechceš tamhle to? A babi, ty mě porad něco dáváš, ty nevíš, co bys mě dala? Prostě od těch dětí to je strašně miloučky. Já třeba naříkat jako nemůžu, ale některé děti znám, že třeba mají prababičku, ani nevědí, že jí má, jako nemluví s ní, jo. Já prostě naříkat nemůžu a říkám, je mě už taky 80 a já jsem tak šťastná, že je mám, že ke mně všichni přijdou, jako s rodičema, že jo, pak jsou všichni malí. A mají tu u mě hračky a to a vnoučata, to bylo to samé, když chodili do školy, tak oni nebydleli

0: tady v baráku ani jeden. A vždycky přišli, nebo bydleli ty tři, jo, ale třeba i ty dvě bydleli tři kiláky tady v odsud a vždycky v poledne, když měli na velkou, tak přišli. No prostě nemůžu. A teďka říkám, bydlí tady, bydlím teda syntuje s manželkou ještě, ale jako prostě všechny, já nemůžu ani na snachu nic říct, jo, prostě byli tady už, já nevím, 37 roku a my jsme neměli špatný slovo mezi sebou. No, nevím, jak ty lidi žijou, ale já jsem měla hodný rodiče, měla jsem už starší rodiče, měli nás dlouho, ale byli k nám strašně hodní. Já nevím, že bych dostala nebo něco. Byla prostě jiná doba. Já vím, že byla jiná doba, ale já si myslím, že ta televize, tyhle telefony, že ty děti úplně kazej, že prostě...
1: Že to má vliv. No, paní Marie, to bylo krásné vás poslouchat. Dobrý vztah v celé rodině, to je velký dar, který člověku dává oporu a klid i v těch nejnáročnějších chvílích a vy máte svoje blízké kolem sebe. A jak jste říkala, že vnoučci jsou ještě malí, tak to je teprve poklad, protože ti malí jsou skutečně roztomilí, jak vám řekl teda. Abyste byla opatrná na kole, já to nebudu opakovat, tak to bylo krásné, krásné. Tak děkujeme, že jste teď s námi vysílala noční linku, je čas na písničku od kapely Lucie, pojďme si ji společně poslechnout.
0: No děkuju, nashledanou a všechny pozdravuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 13 minut po půlnoci, s vámi je stále Jarka Barboříková. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu, ve kterém si povídáme o tom, jak nás děti dokážou někdy pořádně potrápit, někdy potěšit, někdy překvapit. Děti nebo možná i vnoučata. Pan Hynek z Vysočiny je s námi a teď s námi bude vysílat. Zdravíme vás.
1: Hezkou dobrou noc přeji vám i posluchačům, kteří jsou vzhůru.
0: Máte slovo.
1: Jsem poslouchal pár těch příspěvků a bohužel teda nejsem tak starý, tak jak se tam ozýval ten pán například 92 let. To nejsem, já jsem podstatně mladší dědeček. Mm-hmm. 71 mě přeskočilo. A tak zaspomínal jsem tady, když jsem přišel tady co téma, já jsem zaspomínal tady nad těma mýma vnoučetama. My s mojí milovanou Janou jsme splodili jsme splodili 3 dcery a ty nás občasnili 7 vnoučatama. No a já jsem pocházel taky z 6 dětí, takže vlastně jsem zažil to, co moji rodiče dělali pro mě. A obdivoval jsem vždycky soudržnost rodiny. A to se pro mě stalo takovým vzorem, že jsem tady to se snažil i po dohodě s mojí manželkou, s mojí Janou, tak jsme se snažili tohle se zadržovat. A ta soudržnost rodiny byla pro nás víceméně vším. Takže teďko mám 7 vnoučat a bohužel moje manželka už mě opustila, takže jsem tady zůstal na to sám, ale nezůstal jsem sám, protože ta naše rodina pořád mě udržuje v naději, že je pro koho žít a je to tak, že prostě oni jsou pořád tady a vím, že svým odchodem bych jim zase udělal nějaký zármutek a tak jako se snažím přežívat dál a jsem rád, že tak, jak jsme je vychovali, tak takový jsou a pořád tu tradici, kterou jsme my založili nebo převzali od svých rodičů, že vlastně ta rodina má držet pohromadě, tak pořád dodržujeme a těší mě úžasně, když vlastně, ať jsou to jakékoliv narozeniny, to je taková nejlepší příležitost k tomu, abychom se udržovali a navštěvovali a oni to dodržují. Z toho mám nevyslovnou radost. Protože říkám,
0: tomu rozumím, to je silná myšlenka a krásný odkaz pro děti. Rodina, která drží pohromadě, dává člověku jistotu a pocit, že na ten život není sám.
1: To jsem jim vtloukal do hlavy a zůstalo to tam. A to je to nejkrásnější, co jsem vlastně pochopil jako to dějství.
0: Celoživotní, ano. Nádhera. Já jsem nadšená z těch příběhů, které tady slyšíme. Už teď se těším na další. Doufám, že si ho poslechnete spolu s námi, pane Hynku. Zdravíme moc ze Zlína na Vysočinu.
1: Já vám děkuji a přeji hezký zbytek relace.
0: Snad bude. Bude i díky tomu, že si budeme hrát krásné písničky, které nestárnou. Michal Tučný, Valdemar Matuška nebo kapela Tým.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsem ráda, že jste se k nám dovolala, paní Ivetko, zdravím vás.
1: Dobrý večer všem, kdo posloucháte, a vám Jaruško taky.
0: Dnes se budeme vyprávět o dětech, na které jsme hrdí, o chvílích, kdy jsme o ně měli strach, kdy jsme naopak s nimi sdíleli radost. Tak co k tomu máte k tématu?
1: No, když jsem se vdala, tak jsem měla představu, že budeme mít 3 děti. Manžel měl představu 2. Nějak se to skřížilo, 2×3=6, takže máme 6 dětí. A od těch 6 dětí mám 15 vnoučat. A jedno navrch ještě dcera vyvydala. Takže my jsme taková hujerovská rodina.
0: Mm-hmm.
1: Ale moje nejstarší dcera měla 1,60 kg, druhá měla 1,40 kg, takže si dovedete představit, jaký strach jsem si asi o ty děti užila. Dneska už jsou to mámy, ta jedna už, myslím, že nebude trvat dlouho, bude i babičkou. A prostě všichni držejí pohromadě. Tak, jak říkal ten pán přede mnou, prostě ta rodina, když se tady sejdeme, tak nás je 27. A já vždycky mám hroznou radost na Vánoce, když prostě tak nějak to nachystám. Trvá mi to hrozně dlouho, protože už jsem stará bába, ale a sednu si a kdyby jenom takový ten cvrkot, jak mezi sebou komunikujou a že prostě jeden druhýmu, když je potřeba, tak pomůžou a choděj a aby nepotřebuješ a já se jim snažím pomoct, co můžu, ale už taky nemůžu. Tak tohle jsme dělali na zahradě a babi, prosím tě, tady si sedni a máš, koukej po těch háďatech, což jsou naše vnoučata, a máš poradní hlas. To je strašně důležitý, prostě říkej, co máme dělat. A mě to hrozně těší, když no. Prostě jsou vzájemně prostě jeden ke druhému ohledu plný a nehádaj se, prostě jsem z toho šťastná. Jedna dcera vystudovala na červený diplom, druhá studovat nechtěla ani za nic. Kluci bohužel teda oba dva těsně před závěrečním složení bakalářské zkoušky ty vysoké školy nechali. V té době zemřel manžel a oni toho nechali, to mě teda mrzelo moc. Ale dokázali se do života postavit a oba dva se pracují, mají svou práci rádi. A já celý život jsem dělala mezi dětma a doma jsem jich měla dostatečný množství, takže prostě děti byl vždycky můj život. A tak, jak moje babička vždycky říkala, nedělej lidem to, co nechceš, aby dělali oni tobě, tak to jsem se snažila těm svým dětskám a potažmo teď už i vnoučatům tak nějak vštěpovat. Ale babičky mají většinou v popisu práce rozmazovat. Ale moje vnoučata říkají, naše babička nerozmazuje. U naší babičky se musí poslouchat.
0: Mm-hmm. No tak máte praxi z těch 6 dětí. Pamatujete si ještě, jaké to bylo, jak jste zvládala to dospívání? Jak daleko byly ty děti od sebe?
1: No tak,
0: kolik jich bylo zaraz v pubertálním věku?
1: Zaraz byly 2 v pubertálním věku, ty nejstarší jsou 2,5 roku od sebe. A pak teda je mezi nimi už větší rozdíl a mezi nejstarším dcerou a synama, který jsou dvojčata, byl rozdíl 20 let.
0: 20 let? Teda. No tak vy jste teda skutečně celý život žila mezi těma dětma a když už vám odrostly vaše, tak přišly vnoučata od těch prvních dětí. Takže to je nádhera.
1: A to ještě dělá velkou radost, no. Já jsem dělala vždycky mezi dětma a když se i po těch letech se ke mně ve městě někde hlásí nějaký dítko, teda nějaký dospělý člověk a já si říkám, kde já jsem ho měla? Který školky on chodil jako to rodič, jo? A když potom mi řekne, no, když já jsem k vám chodil jako dítě do školky, no, tak to jako...
0: Mm-hmm. Já, že si řeknete, jo, vždyť to je vlastně to moje z těch 6.
1: No.
0: Dobře. Ivetko, děkuju. Děkuju moc za ten elán.
1: Měli jsme tady řemeslníka a celou dobu chodil a říkal, paní učitelko, tohle, paní učitelko, tamhle to. A já furt jsem, jak říkám, Krusiš, když já jsem, bych měl který školce, on, do koho on chodil a to. A když skončili, tak přišel a říkal, kde jste, vy nevíte, který já jsem, že jo. Říkám, no musím se přiznat, ale opravdu nevím. Jo, protože to byl parta řemeslníků. A on se mi představil tak, jako v té školce to dělával. A to bylo jedno z prvních dětí, který já jsem, když jsem nastoupila do toho zaměstnání, se kterým já jsem se tam setkala. To bylo taky
0: já
1: takové pohlazení po duši.
0: Ivetko taky dneska zažila jedno takové pohlazení. My jsme tady dnes měli stejně jako i v ostatních regionech den otevřených dveří. A přišla tady jedna neuvěřitelná dáma, bude jí 90 let, přišla se tady podívat do našeho studia, do vily Jana Antonína Bati, odkud vysíláme. A řekla mi, že mě zná, že mě měla jako dítě, když mi bylo 3 až 6 let, 3 roky mě měla ve třídě, ve školce. A teď ona začala tady mým dětem povídat o tom, jaká jsem byla. A to bylo úplně neuvěřitelné. Ona říkala, že pokud měla dítě rok, dva, nepamatuje si, ale pokud měla 3 roky děti, tak si to pamatuje. A mně se to moc líbilo a ona je naše pravidelná posluchačka. Vím na téměř 100%, že poslouchá i dnes, taky moc zdravím do Otrokovic. A kéž by bylo víc takových milých setkání po letech, tak jakoby, když potká žák vás, anebo vy, když se vzpomenete jako paní učitelka na ty svoje dítka. Bylo to dojemné. Děkuji za vás také, že posloucháte, že voláte. Pojďme si poslechnout Dalibora Jandu.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaké stopy zanechává rodičovství v našich životech a v našich dětech? O tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu a přivádíme paní Ivetu. Vítejte, odkud voláte, Ivetko?
1: Dobrou noc, dobrý večer, nebo jak to mám nazvat, to už je noc, nebo dobré ráno. Tady Iveta, Olomouc, já jsem Olomoucka, ale teď bydlím v Radíkově. Plno lidí mě už zná z té noční linky, já všechny zdravím. Všechny posluchače a strašně mě zaujal ten příběh té paní, jak říkala o tom, co úplně mám slzy v očích, o tom chlapečkovi adoptovaným, jak se pak o ty lidi postaral, o ty rodiče, to je úžasný. Pak úplně brečím, takže já vždycky mluvím o psech, jo, v noční lince. Mě to úplně dojalo, já úplně bulím. Takže teď bych chtěla něco říct o své rodině, o svých dětech tedy. Takže já jsem měla dvojčátka a já jsem 6 let je vychovávala sama, neboť manžel 5 let studoval na Slovensku denním studiem, jo. Já sama, dvojčata, chlap pryč, potom rok vojna, čili on se vrátil a holčičky měly 6. Jo, a já jsem je ve 2 letech tahala do jeslí, aby jsme měli peníze, jo. Já jsem vlastně živila rodinu, vydělávala a manžel student, jo. Tak to na okraj, ale teď k těm holčičkám. Rostly holky a teď vám řeknu příběh. A byli na gymplu a říkali mě, tam byl jeden kluk, doktoru, a já jsem tolik peněz neměla k ti doktoři, že tu dobu manžel ještě dělal ve státní správě, tam někde na poště. Já jsem dělala ve školce, jak ta paní mluvila v těch dětskách, to vám taky k tomu povím potom. A teďka holky takový, my chceme maminko rifle, jo, dobrý rifle, 1200 korun rifle, oni byli 2, že, tak rifle 2500, já říkám, holky, já vám nemůžu koupit ty značkové rifle, jste prostě dvě. Jo, a Robert má, on měl všechno, ten kluk z té rodiny. A oni na tom gimpu, oni to viděli, jo. A já říkám, já vám to nemůžu koupit, ty rifle. Budete si muset nějak na nějakou brigádu jít, já vám potom přidám k tomu. A oni jako co, a ofukovali nosy. A já jsem se normálně rozhodla, já jsem je přihlásila na chmel. To byla jejich první brigáda a takový, my tam nepůjdeme, Já říkám, jo, chceš rifle, tak půjdeš si přivydělat. Já jsem je přihlásila na chmel, nechtěli jít a závěr. Nakonec byli nadšený, jo, tak se jim to tam strašně líbilo, ty děcka, jo, tam byli na tom chmelu 3 týdny, vydělali si, koupili si prachy, samozřejmě jsem jim nechala, koupili si, co chtěli potom z těch peněz a bylo to. To byla jejich první brigáda, chmel. Já jsem se jich neptala. A jinak chci říct, ta výchova, jo, já jsem je vychovávala tím stylem. Já jsem byla mladá holka, jsem je měla v 19. A já jsem je vychovávala tím stylem, že prostě jsem jim nic nezakazovala, nepřikazovala. Já jsem je nechávala úplně volně, ano, ale viděla jsem, že jako se učí doma. A my jsme měli krásný byt, velký 2+1 s manželem, krásné veliké místnosti, takový ty cihlový starý byty těch letců za války, to byly byty pilotů, jo, takový ty baráky, krásný cihlový. No a byl dětský pokoj veliký, potom byl obývák veliký a potom byla kuchyň taky pěkná veliká a předsíň a tak dále. A příslušenství. A vlastně, jak se učili, jo, jak studovali, já jsem viděla, že se učí holky. Jedna měla ten dětský pokoj a té druhé jsem nechala ten obývák. Ona si tam studovala, já jsem tam měla televizi, jo. A když tam ta holka byla, tak já jsem jakoby uhýbala, jo. Já jsem ji to tam nechala a já sama jsem žila jakoby v té kuchyni. Já jsem si tam pouštěla hudbu, vařila, já jsem tam i spala. A té holce jsem nechala celý ten obyvák, čili já jsem se nedívala na televizi nic, já jsem ji uhýbala, aby ona mohla studovat. No a teď to zrychlím. A pořád snili o Americe. Amerika, jo, že to je krásný, my chceme jít do Ameriky. Tak jedna tam nakonec teda žila 3 roky v Americe, vystudovala tam, ona vystudovala tady práva v Olomouci a potom v té Americe si udělala, aby tam mohla, ona tam chtěla žít, pracovat, aby tam mohla pracovat. Oni neuznávali naše práva, tak ona si tam ještě vystudovala Massachusetts of Boston University for Lawyers, potom ve Washingtonu studovala, čili ona si ještě vystudovala tam v Americe dvě vysoké školy a nakonec mě říkala maminko, oni mě tam berou jako pomocnou sílu, ona tam nenašla adekvátní povolání k sobě jako právnička, oni ju tam brali jenom jako pomocnou sílu, tak byla naštvaná, protože ju ani finančně ju neohodnotili, tak nakonec byla ráda, to rychle zkrátím, že se vrátila a je teď v Praze, jo. Ta druhá, ta zase skončila na Sicílii, šla tam vyučovat děti angličtinu, protože vystudovala v Olomouci výšku angličtina občanská výchova. Ona taky chtěla dělat práva. Furt brečela, že se nedostala. Ta jedna naše se dostala, ta moje dcerka jedna se dostala na ty práva v Olomouci vystudovala a ta druhá bulila, že se nedostala. 3 roky byla doma, normálně na úřadu práce, protože se nedostala ty práva, teď nevěděla, co má dělat, že? Tak já říkám, prosím tě, umíš dobře anglicky, tak si udělej, se mi poradila angličtinu občanku a dělej teda tu angličtinu. Tak nakonec mě poslechla a vystudovala teda fakultu Univerzity Palackého Olomouc, teda tu angličtinu občanku a jela na tu Sicílii učit děti angličtinu. Ivetka. Tam byla taky nějak rok, dva. Ať to zrychlím. A teď se chtěla vrátit domů, jo? Nemohla se vrátit, že neměla peníze. Manžel jí nechtěl žádný peníze poslat. V tu dobu už měl firmu. Já říkám, prosím tě, ta holka se musí vrátit domů. Takže jsem ho přinutila řečma, aby jí poslal ty peníze, ať se holka může vrátit. Tak taky byla nakonec šťastná, že se vrátila domů. Dneska je v Kladně a vyučuje angličtinu někde na škole. Jako profesorka, učitelka, učí angličtinu děti, takže tak.
0: To
1: takže
0: byl příběh, Ivetko. No,
1: takže jenom aby lidi nemysleli, že mluvím jenom o psech, já teď mám ty 3 psy, já vždycky volám kvůli pejsku.
0: Ano, ano.
1: Takže tak, já jsem je nechávala úplně volně, nikdy neotěhotněla žádná brzo. Nakonec jsem se modlila, aby vůbec jsem měla, já mám jedno vnoučátko, jedno jediný, že holky celý život studovali, tak ta jedna si i vymodlila, teda to dítě, měla ve 40 letech první děťátko, to je moje vnoučátko, jedno jediný, ta druhá nemá nic, protože celý život furt studovali. Mm-hmm. A já jsem je nechávala úplně volně, jo?
0: Ivetko,
1: já
0: dobře.
1: Jsem jim nic nezakazovala.
0: My už teď opravdu výrazně přetahujeme čas, takže se budeme muset rozloučit, ale já jsem ráda, že jsme si to doposlechli až do konce.
1: Lidi věděli, že taky jsem měla nějaký život v rodině. A ještě chci říct, my jsme stáli fronty v noci, jo? To bylo za totality. V noci jsme stáli před CKM na zájezdy, aby jsme se vůbec dostali, aby jsme koupili zájezd do Jugoslávie.
0: Ano, tak bude léto, tam určitě budeme vzpomínat.
1: CKM, dneska koupíte, co chcete. Nebo jsem stála fronty na banány pro děcka.
0: Ivetko, vy jste báječná, ale teď se musíme opravdu rozloučit. Vy byste nám to dovysílala až do té 1 hodiny a dopovídala, ale ještě musíme stihnout nějakou písničku a další příběh. Takže se loučím a děkuju.
1: Taky jsem měla děti, jo, že perfektní. Nejenom ty pejsky miluju.
0: Dobře. Jo? Tak jo, budu se těšit na příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Křižovatky výchovy. Jak se vyrovnáváme s úspěchy a neúspěchy našich dětí? Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu.

0: Jsme stále v noční lince Českého rozhlasu, kde se vracíme k tématu rodiny a dětství. Každý příběh, který tu zazní, ukazuje, jak moc nás rodiče a naše vlastní dětství formují. Paní Dana z Blatné je teď s námi. Zdravím vás.
1: Já vás moc zdravím, Jaruško. Zdravím vás do Zlína. A já bych se pokusila být stručná dneska, protože paní Ivetka toho řekla mnoho a příběhy byly zajímavé, ale já bych to řekla asi tak. Já si v dětství nesu ten základ, takovou tu lásku svých rodičů. Já sama, ač jsem teda vychovala 3 děti, tak jsem je vychovala sama v podstatě, protože mi manželství nevyšlo. A vychovala jsem 2 syny, starší a 1 dceru a z toho mám 9 vnoučátek. Mm-hmm. Udržujeme si skvělé vztahy, tak jako v rámci možností, protože já je mám rozhozený trošku po republice, takže se vidíme vzácněji. Ale jsem šťastná za ten základ, co mi dali mý rodiče do vínku.
0: Říkáte, Lásko. Že máte po republice, máte někoho i velmi blízko?
1: Velmi blízko mám nejstaršího syna. Ten je teda, to ještě patří k Blatné, taková osada, ale on je tak zaneprázdněn, protože vede ke sportu svýho syna a teď v podstatě ještě má další vlastně 3 děti, takže to má náročný a dělá povoláním autodispečera, jo, a vlastně kam dopravy do zahraničí, jo, takže v podstatě, když sem ke mně zajde, tak je to takový největší problém, je ten, že má pořád telefony a řídí tu dopravu i na dálku, takže to je.
0: Jakou vlastnost jste se snažila svým dětem předat za každou cenu při výchově? Měla jste nějaké moto?
1: Za každou cenu, aby byly upřímní a spolehliví, aby se naučili to základní, co je potřeba pro život. Takže kromě těchto základních vlastností, tak jako pracovití, aby byli samostatní, aby byli spolehliví. A to, co mě vštěpovali vlastně moji rodiče, nebo mi předali, naučili, a jinak jsem je vedla k samostatnosti. A pokud studovali, tak 2 synové, teda ten starší syn má vlastně, ten má jenom střední školu, ten teda potom dál nestudoval, ale ten druhý, ten dělal, ten v Praze, který ho mám, tak ten dělal v podstatě 2 vysoké školy, takže doktorát i, a v podstatě je to fyzik, takže jezdí po světě, teď mi zrovna oznámil, no. A jinak dcera, ta je zase učitelka a má 4 dcerky, jo? Takže dovedete si to představit.
0: Perfektní. Paní Dano, a jakou největší životní zkouškou si některé z těch vašich dětí prošlo?
1: V podstatě, no já si myslím, že až na toho nejstaršího syna, který je hodně opravdu vytížený, je na maximum zatížený, tak v podstatě dcera tato zvládá celkem spolehlivě.
0: No, zažil někdo nějaký velký neúspěch, se kterým se dlouho vyrovnávala? Musela jste i vy pomoci například?
1: No, já pomáhám tak, aby jako věděli, že ve mně mají oporu, kdykoliv budou potřebovat. Ale jak říkám, oni jsou samostatní. A už od těch vysokých škol, jako jak dcera, tak ten syn mladší, tak v podstatě se naučili té samostatnosti a jako já jsem nezažila pubertu až tak po té 20. a to bylo chvíli, jo, jako naštěstí pro mě.
0: No, tak to je
1: protože oni opravdu byli vedení k samostatnosti a to, co viděli u mě, tak se vlastně tak okoukali, naučili se v podstatě, jo. Takže opravdu jsou všestranně jak nadaní, tak v podstatě i praktičtí.
0: Tak, to se hezky poslouchalo, paní Dano. Poslední otázka, na kterou se vás zeptám. Bylo pro vás těžké vypustit ty děti do života? Mluvila jste o tom, že jste je vedla k samostatnosti, takže předpokládám, že ne, ale přeci jenom, to je to nejtěžší, když si člověk pak uvědomí, že nějaké poslední dítě už vylétlo z hnízda. Jak jste to zvládala?
1: Jaruško, těžko. tohle byl největší problém, že vlastně oni odcházeli postupně, protože v podstatě mezi tím starším synem a dcerou je 12 let rozdíl věkový, ale jak prostě opustila pak dcera ta poslední, protože syn vlastně studoval v Praze, že jo, pořád a jezdil po světě, ale ten mladší tedy, co studoval ty dvě vysoké školy, ale v podstatě ta dcera, když opustila ten můj rodný dům, tak mě bylo hodně těžko. Fakt jsem to nezvládala já. Jako přiznám se, že to bylo asi to nejhorší. Jo, že
0: já vlastně myslím, že nejste sama, že to je těžká no. Zkouška.
1: I to byla asi ta nejtěžší zkouška pro mě, protože vím, že oni se umí postarat, oni prostě žijou spokojený život. Tak v rámci možností spokojený. Dneska je to tempo tak velice rychlé, že mě to prostě až unavuje. Jo? Já mám radši přírodu a svoje dvě kočičky, které tu mám doma v péči a prostě jsem šťastná, když vyjedu do zahrady. Prostě se pohybuju tak v rámci té přírody nebo ve svých možnostech v té přírodě.

0: a mám takový radši ten klid a jsem šťastná, že ty děti mám a že těch 9 vnoučat, že žijí šťastně, že jsou úspěšné. Všechny vlastně, všichni. A že mi dělají radost a méně starostí. Ale bylo to těžké, když opouštěla dcera i ta nejmladší vlastně, ten rodný dům.
1: Paní Dano, co říci závěr? Nějaká rada pro
0: mějme
1: rodiče?
0: Mějme se rádi a mějme rádi svoje děti. Ať se nám co nejvíc povedou. Ať jsou šťastné ve svém životě, ať už si to zvolí jakýkoliv, ale ať jsou prostě čestní, pravdiví, upřímní a pokud možno tak samostatní. A nerýsujme jim život podle svých představ, protože se to nevyplácí. A mějme tu lásku, kterou nám dali naši rodiče, předávejme ji dál těm dětem, vnoučatům a všem blízkým, i těm přátelům, i těm nepřátelům, pokud možno.
1: Nádherná tečka. Paní Dano, loučíme se.
0: Mějte se krásně, Jaruško. Zdravím do Zlína.
1: Děkuji vám všem, kteří jste se dnes zapojili a podělili se o své příběhy a vzpomínky. Bylo to noční povídání plné emocí, laskavosti a nezapomenutelných životních zkušeností. Děkuji za každý telefonát, každou zprávu. Noční linka se loučí, Jarka Barboříková sní, ale uslyšíme se už dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava, tak se trochu naladíme.
2: Podívejte se na mě.
1: No.
2: Připadám vám otrávená?
1: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
2: Já jsem Iva.
1: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
2: Postavila jsem na kávu.
1: Ne, děkuju, já kávu nepiju.
2: Neodpovíte mi, já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
1: No dobře, ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
2: Co na mě koukáte? Vybírejte, nebo vás vemu to ulatí.
1: Vy jste opravdu od rány.
2: Tak prosím, vybírejte.
1: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
2: Tak ukažte, já se na to taky podívám, já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
1: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
2: Tadyhle máte, podívejte se, tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci.

0: Tohle byl písňový hold Ivy Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jenom jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Chtěla mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo prostýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řek, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak

0: jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
1: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Janis Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
2: Mamko, mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
3: Že zase v kloubě chcítíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
2: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
3: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
2: No dovol, to je Goethe.
3: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
2: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
3: Co?
2: Rousseau.
3: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
2: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
3: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
2: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
3: V kredenci.
2: I s drátama?
3: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
2: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
3: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
2: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
3: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
2: A co bych proved?
3: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
2: No jo.
3: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. Dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
2: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
3: Máš kapes.
2: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
3: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pleteň.
2: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
1: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30krát víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
0: Možná, že takový ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářema a hrát tlustýho pána od naproti, pan jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala, tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavný takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
1: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
4: To prčic.
5: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
4: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
5: Po koktání ani pamatky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
4: Tak tímhle tě mám jako ty lidi.
6: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
4: Číčo, já tě prošvihnu.
5: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
7: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: řád.
1: Setkání s Evou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Ať žije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu Aby řeč nestála.
3: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam jsou takový, tam byly dvě hlavní takové postavy, hrály Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárly a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecký zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský masker a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějako zkoušel, zkoumal bych řekla, ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli. Tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový jako zase stínem takový propadlý tváře. No, nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle když jsem nehýbala tím obličem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že by býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme o tom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
4: No to já taky, z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím videosimfikovat, tak je večer.
1: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
4: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že apendix zmizí jako brzlík.
5: Ne, paní doktore, brzlík.
4: V dětství. To je zajímavé, že?
1: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítaly jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
6: Pro pána Chále, kam zhoda?
7: Kam spadlo, poslední kam spadlo. Kam bolče?
6: Slyšíš, pod kanapé.
7: Cože?
6: Pod kanapé, pojď.
7: No to, prostě, tak dělej něco.
8: Drahoušku, čestav si.
0: všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
8: To jsem ráda. To je milé překvapení. Milé překvapení.
0: Co je to?
8: Tohle?
0: Kdo to je?
8: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
0: Ludvík. Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
9: Ahoj.
0: Co tu děláš?
9: Nazdar, Láďo. To je situace, co tohleto?
0: A čemu se kechtáš?
9: Ty se taky skutíš, zasměješ, jen co si oblíknu saku, dovolíš asi.
0: A ty se nesměješ.
8: Já už jsem se nasmála. Až.
9: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to také Ládíkovi vyprávět.
8: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
9: Já jsem tady zrovna manželce. Tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl. No. Příběh. No. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. No. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, Vítka?
8: No. Popukám.
9: No, ale prosím, vlastně nesedneš. Ládíku, proč jsem přižný pohled?
0: No tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
9: No tak vidíš, tak sedneme si.
0: No tak pojď.
9: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. A se Ládík taky zasměje, co?
8: To bude, myslím, nejradši.
9: No jo, mě se stala Ládíku taková podivná příhoda. Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
0: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
9: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na pohovce.
0: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
9: Nerušně, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
0: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, viď?
8: Láďo, ty máš fantazii.
9: Ale jo.
8: No, jo.
9: Já myslím, že to odhad správně, ne?
8: Jo.
9: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
0: Jo.
9: A v tomhle jednou přeci mě chlastení klíčů, kroky. No zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
0: Instalatér?
8: Co by tam dělal ten instalatér?
9: Manžel.
0: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
9: Děsivá situace. Přítel, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
8: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
9: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikdy ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod kanapé.
0: Pod kanapé?
8: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozumět.
9: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
0: Jo, takhle to teda bylo.
8: Já to dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
0: Teď už tomu rozumím.
9: Představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
0: Hrozná situace, viď?
8: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
9: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
0: Počkej, nebyl to ten...
9: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima. Dovedeš si to představit?
0: No těžko, ale dovedu, povídej dám.
9: No tak, měl jsem strach samozřejmě. Tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hektot. A já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi. No co jsem taky měl dělat? Já jsem se smál. No.
8: Neuvěřitelná pohotovost. Já jsem se taky směj, ale zároveň mi jde mráz po zádech. No by to do toho Ludvíka řekl.
9: No tak.
0: Jsi ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
9: Jak velice jednoduše. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy. Já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju, že jsem manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod kanapé pro to sako. Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
0: A ten blbec tomu uvěřil?
9: Ne, že uvěřil, že se smál.
8: A tím vlastně byla celá situace zachráněna.
9: Jdem domů, mějte se moc krásně.
0: Poslechni, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
9: Jak myslíš?
0: No.
9: Jaký situace?
0: No, když vstoupil ten manžel.
9: To byla... Kdy?
0: Kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
9: S kým?
0: No s tamtím, s tím předevčerejším.
9: A s tedy?
0: No počkej, co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
8: Láďo, taková choulostivá situace. Ty jsi v tom hledáš logiku.
0: Ale počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě naše východisko. No. A naše bio zas, kdyby bylo zapotřebí. Víš?
9: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
0: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bys měl napsat a poslat do televize, ale do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč si se nemohl dostat pod to kanape?
9: A prosím tě.
8: No?
9: Z čeho jako?
8: Láďo.
0: No co?
8: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat, jedu, tebe se to netýká.
9: No, to je fakt. Na čo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo, proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo, dobrou
0: noc. Víte, to legrace, neblázím, stačí trocha fantazie. Hele, co kdybychom vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
9: Je už tam někdo byl, co je toho zabitovinu?
0: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
9: A prosím tě, to je nemožné.
0: No počkej, proč by to bylo nemožné?
8: Tomu by někdo nevěřil.
0: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
9: A co, jako? Co?
0: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No, a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
9: Ty mě děsíš.
0: Ne.
9: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
0: To já si myslím, že někdo tomu uvěří.
8: Kdo by tomu uvěřil?
0: No, někdo. Možná, že ty. No, a on taky možná.
9: Já pro zrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
0: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poves.
10: Uctivá pokladnost.
0: Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici. A já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sál a viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a ta je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám rád, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, a jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak, žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejká.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale... Tady se nevyhrává.
4: No proč, když by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, už jsem řekla.
4: Ale já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda, pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
2: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už A já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny, ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dýdlova textu, samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi jako některý.

0: samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
1: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
2: No, to už ani nevím, to tak nějak vyplnulo samo.
1: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
2: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
1: Už letím, holubičko.
2: Co jste to řekl?
1: Uhněte mi z cesty, nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
3: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
4: Dobrý den, uctivá poklona, tak co to bude, milostivá paní?
5: Víte, já bych chtěla, mistře...
4: Ano.
5: ...fotografii. Ano. No, ale aby to bylo něco...
4: Chápu, jste umělce, mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
5: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
4: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je no. Růžovej záhoneček.
5: Jo.
4: A ta očka, a ta očka, a ta očka, kukadýlka.
5: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
4: No tak já a Alan Delon, no. Že? Zlé to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
5: No.
4: Tedy ten váš obrázek, že?
5: No.
4: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
5: Jo.
4: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já mu závidím, já přímo žárlím.
5: No, totiž...
4: Ano?
5: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
4: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte? Kam jste ho schovala?
5: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
4: Upřímnou soustrast.
5: No, dík.
4: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, leda, že já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
5: Co? Klofnout?
4: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
5: Jo, vlastně proč ne?
4: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
5: Akt?
4: Akt. Akt.
5: Akt?
4: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
5: Jo.
4: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
5: Jo.
4: Tak takový solidní až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
5: A tohle navrhujete mě? Vy... Čůně z fotoaparátem.
4: Ano, já čůně z fotoaparátem. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
5: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
4: ano?
5: Že se o svou pověst dovedu sama postarat.
4: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
5: Fajn.
4: No, já totiž znám muže, že?
5: Jo.
4: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
5: Zajíc v pytli? To ano. Mám být já?
4: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
5: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
4: No, jak myslíte? Takže, madam, co si račte přát?
5: No, chci svatební fotografii a basta. Na co ještě čekáte?
4: No, na ženicha. Bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře. Chcete chlapa? Dejte si udělat akt.
5: Tak vy s tím nepřestanete.
4: No.
5: V tom případě vás musím upozornit, že na těchhle těch rukou ještě neoschla krev.
4: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
5: Jo. Řízla. Podřízla jsem.
4: Prosím?
5: Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč.
6: Ano?
5: Víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
6: Na hřbitově? To vy, madam?
5: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
6: Na hřbitově leží.
5: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
6: Pani, já mám slabé nervy.
5: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl při tom vášní. A kde je teď?
6: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
5: A tě mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
6: Ty taky? Ale paní, prosím, hledy těch mrtvejch jako hub po dešti.
5: Nebo ten... Hele...
6: Ano?
5: Vy ale máte pěkný krče.
6: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
5: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
6: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom, paní, já mám žaludeční vředy.
5: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev? Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
6: Mějte smilování, paní.
5: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké. Kde je teď?
6: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
5: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
6: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
5: Jo, a hezky mě obejmout.
6: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
5: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
6: Ne, já to nechci vědět.
5: No, už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
6: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
5: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
6: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
5: Jo.
6: Já vás radši obejmu.
5: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
6: Ano.
5: Je to naše svatební fotografie.
6: Ano.
5: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
6: Ano, ale co pak to děti? Dítě, já se třesu jako ratlík.
5: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
6: Ano?
5: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
2: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že jsem se strašně styděla ti to říct.
3: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
2: No.
3: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
2: Dneska už je asi na to pozdě.
3: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi. A já tě všude hledám. Pojď.
1: Omlouvám se.
0: Jinak to nestihne.
1: Ano.
2: No, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
2: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografie za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film, a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě, a nefungujeme a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. V celé republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
4: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
5: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
6: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
5: Sekačku?
6: Sekačku, ano.
5: No, to asi těžko. Ačkoliv, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
6: No vidíte, tak to bych bral. Teda,
5: to je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
6: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
5: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
6: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
5: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
6: Nekuřáka a abstinenta?
5: Ano, myslím, že takového něco říkala.
6: Říkáte nekuřáka a abstinenta?
5: No ano, něco se nám na tom snad nezdá.
6: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
5: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
6: Jo, takhle proto. Ano.
5: Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
6: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně.
5: Ne, ne, ne, ne, to je velmi pohledná žena.
6: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
5: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
6: Jo, myslíte?
5: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
6: Ano, já to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
5: Prosím?
6: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
5: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
6: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
5: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
6: Že je nějaká sešlá.
5: Sešlá?
6: Ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
5: Odřený zadek?
6: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
5: boule?
6: Nevím.
5: No tak to je normální, ne?
6: No tak jestli takovýhle boule jsou normální.

0: Já nevím, no, nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
1: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
0: Jo, no je naby, no, poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
1: Váš soused?
0: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
1: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
0: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte.
1: Prosím
0: no,
1: vás.
0: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejpaná, nebo co to je. Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já no, nevím.
1: Tak to se stane.
0: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
1: No, víte? To víte, všechno je. Nemůže mít tak akorát.
0: No jo, já nevím, jestli doufám, že bude mít aspoň v pořádku ten vejfu.
1: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
0: No jo, víte, co uděláme to tak. Tady je adresa, já se tam podívám, trochu ji ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
1: No.
0: Tak zatím naschledanou.
1: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
0: Ne, jo, ne, já nejsem na nás.
2: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme ji dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.